0: Do našeho studia dnes přišel Petr Horký. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste sebou přinesl blok s Reinholdem Messnerem, což je člověk, kterého vy jste před pár dny doslova naposledy přivedl do Prahy a který vás celoživotně ovlivňuje. A já vlastně celou dobu přemýšlím nad tou akcí, která se jmenuje Final Expedition. To final, ta konečnost toho, je těžká, působivá. Jak vy to vnímáte a jak on to vnímal?
1: My jsme se o tom bavili samozřejmě i s Reinholdem Messnerem a s jeho ženou Dianou, i s Honzou Trávou Trávníčkem, se kterým jsem to pořádal společně ty poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice. A vlastně to je úplně v pohodě. Ve chvíli, kdy člověk jako odstřihne ten patos a ten strach, který máme z toho, že všichni jednoho dne umřem, tak je to pak vlastně úplně v pořádku. Prostě vy i já umřem. Všichni, co nás poslouchají, jednoho dne umřou. To neříkám nic, co by nikdo nevěděl. To říkáme něco, co všichni víme. A většina lidí hraje hru na to, že jsou nesmrtelní a považují za neslušné o smrti a o konci mluvit, protože to je přece znejišťující, takže se všichni jako chováme, jako by jsme byli nesmrtelní a tak spokojeně se trváváme v toxické práci, v nepřijatelných vztazích, v nesnesitelných podmínkách, protože furt máme pocit, že ono se to třeba potom někdy spraví, a když tak je to jedno. Ve chvíli, kdy si řeknu, není to jedno, protože můžu umřít dneska, zítra, nebo za rok, nebo za 10, nebo za 20 let, nebo nevím kdy, ale že prostě jednoho dne umřu, tak potom se trvávat v neřešitelných nebo obtížných, hnusných, špatných situacích bez toho, že bych se aspoň pokusil to zlepšit, je vlastně naprosto iracionální krok. Nechme stranou, že to je emočně divný, že to je těžký. Z hlediska racionality je to vlastně kravina. No a teď, když toto vztáhnu na druhou stranu, Messnerovi letos bude 82 let, reálně ví, že jeho čas se krátí, o tom mluvil normálně před lidmi, kde říkal, jako říkám bez lítosti, že prostě vím, že okamžik mé smrti je výrazně blíž, než byl před 10, 20, 40, 50 lety a vím, že brzy umřu. Takhle to prostě je a tím pádem teď tady nejsem proto, abych něčeho litoval, ale abych naplnil ty zbývající dny něčím, co mi dává smysl. A chci ještě naposledy přednášet v zemích, kam mě pozvou, tak udělal projekt The Final Expedition, poslední expedice, říká, to je moje cesta kolem světa, kam mě pozvou, tam přijedu, odpřednáším přednášky a už se tam nevrátím.
0: Na co se ho třeba lidé nejvíc ptají?
1: Hodně se ptají na Everest, hodně se ptají na solo výstup na Everest a na první výstup na Everest bez kyslíku společně s Petrem Abelerem v 78. roce. To je taková jako hřivna nebo zlatý grál toho messnerovského příběhu, který je jinak plný různých superlativů a první na světě, nejdelší, nejvyšší, nejzdálenější. Hodně se ho ale taky ptali na neúspěch. To se mně hodně líbilo. Například jsem byl u setkání českého býtce MMA Jirky Procházky a Reinholda Messnera a moc se mi líbilo, jak si spolu povídali o tom, jak zpracovávat vítězství a jak zpracovávat prohru nebo neúspěch. A Messner k tomu říká nádhernou věc, zase o tom se dá mluvit hodiny, já se pokusím jako vymačkat tu šťávu jako úplně na podstatu. Říká, úspěch je nutný proto, aby člověk mohl, aby byl známější, aby s nás sehnal peníze na svoje projekty, aby zbuzoval větší zájem lidí, ale lidsky mě nijak neposune. Neúspěch je hrozně důležitý, protože narážím na svoje limity a stojím před otázkou, chci na sobě pracovat, chci se zlepšit, co jsem zkazil, co jsem udělal špatně, co bych měl na sobě změnit. Takže když to k sobě pustím, tak mi to lidsky spraví a pomáhá mě to posouvat se dopředu. Potřebujeme oboje. Když budu mít jenom neúspěchy, bez jakéhokoliv úspěchu, sebere mi to motivaci, ztratím pozornost lidí, ztratím zájem veřejnosti. Když budu mít jenom úspěchy, ztratím myšlenku sám nad sebou, podlehnu iluzi, že jsem dokonalý a bezchybný, začnu dělat chyby a zase skončím špatně. Potřebujeme oboje. To jsou skvělé věci, podle mě.
0: Kdy vy jste se začal nad vlastní konečností, třeba nad tou smrtí, o které jsme mluvili před chvílí, zamýšlet jinak? Kdy jste nebyl tím nesmrtelný? Kdy to přišlo?
1: To jsou dvě fáze. První je, když mi v 6 letech umřel táta, tak jsem pochopil, že na světě smrt a že to přijde a že to může být a že se to asi týká i mě a taky maminky a ostatních v mým okolí. Ale druhá věc je, tohle je taková jako smutná kapitola, a druhá věc je zase nesmrtelnost kluka v pubertě a nesmrtelnost mladého dospívajícího muže. Já když se zpětně podívám na některé moje expedice, na některé moje mejdany, na některé moje nápady, co jsem skutečně zkusil některý jsem dokonce i udělal a přežil jsem je, tak prostě tamto vědomí smrtelnosti přišlo až mnohem později. A myslím si, že v tomhle, nevím, jak to mají ženy, ale u chlapů 50 je zajímavý věk a i když bych byl jako hodně velký optimista a opíral bych stárnutí o moji zkušenost s Miroslavem Zikmundem, který zemřel ve 103 letech v poměrně jako bdělé a fungující pozornosti ještě, jako úplně fungující chlap, tak i kdybych si toto říkal, tak už prostě od 50 dál to mám blíž k té smrti, než k tomu narození. A to člověka jako nějak přesměruje, aby začal některé ty věci přehodnocovat, pokud je do té doby, do té hlavy nedostal. Ale vlastně, jak se o tom bavíme, pamatuju si, jak právě s Miroslavem Zikmundem, tomu bylo nějakých 92, jsme si spolu tak zapovídali o smrti, jak umře on, jak umřu já, co si myslíme, co bychom chtěli, aby blízcí, co s tím, co jsme vybudovali, vytvořili, našetřili, nás hromáždili. Byla to hrozně pěkná debata, velmi otevřená, velmi přátelská. A po té debatě, která trvala hodinu, dvě, mě Mirek Zikmund říkal: Petře, víte, že jsem si ještě s nikým nikdy nepovídal o smrti? A říkám: Mirku, když vám je 92, to mě neříkejte, že jste tam to hledisko nepustil. On říkal: já jsem na to ještě neměl čas.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Jak moc pro vás bylo určující právě to, že ten tatínek odešel?
1: To asi pro každýho. Ty zážitky z dětství nás všechny nějak směrují, nějak nás ovlivňují. Já jsem si tehdy udělal takový jako pravidlo, že teď v té rodině musím být chlapem já a že to teďka to jako budu řešit. Já převezmu ty chlapské role, což je u 6letýho kluka kravina. Nějakým způsobem jsem se
0: tím... že to víte jako dospělý.
1: Jasně, přesně. A tak mě to v té době i pomohlo nějak překonat to hoře nebo ten žal, který tam byl, protože jsem měl nějaký cíl, nějaký smysl toho, co mám dělat. A samozřejmě, že mi to i nějakým způsobem ovlivnilo, že jsem měl a mám v sobě nějaký způsobem takového toho ochranitele, který ale chce být chválený. Jo? To je takový nepříjemný, protože ochranitel je vždycky fajn. Ale jestliže ten ochranitel furt čeká jako a teď to ocení, teď jsem ti pomohl. Tak to je vlastně najednou trošku vydírací, trošku manipulující a není to úplně jako vždycky pohoda. A tak vlastně mě to nějakým způsobem vede celý život. Já jsem přesvědčený, že jakýkoliv bolesti nebo jakýkoliv traumata v životě mají smysl, pokud s nima pracuju. Pokud je dokážu proměnit v něco, co by mě mělo růstově posouvat kupředu. Takže nějakým způsobem jsem se s tímhletím tématem snažil pracovat jako celý život, i ve svém věku 53 let, a abych o tom věděl u sebe a abych mohl třeba říct, když o vás dneska pečuju, prosím vás, kdyby vám to lezlo na nervy, tak řekněte, já vím, že já to mám jako problém, já to dělám, i když nechci, jako, ale rád o vás budu pečovat. Jo? Tak, takhle stejně můžu mluvit s kamarádama, s přátelama, s lidma v pracovním týmu, kde prostě jim můžu všem neskonale lézt na nervy a přitom já můžu mít pocit, jak strašně všem pomáhám. A i když jim bude blbý, mě to třeba říct, ale když jsem schopen jim říct, poslechněte, já vím, že mám tenhle trošku problém, když vám to bude příjemný a mě taky, tak pojďme. A když vám to poleze na nervy, tak se klidně ozvěte, já to umím. Takže takhle nějak si myslím, že mi to celý život vede. A otvírá mi to téma tak přemýšlení, na debatu s lidmi, na blízkost s lidmi.
0: Která témata vás teď třeba nejvíc napadají? Co ve vás nejvíc
1: teď
0: rezonuje?
1: Hodně přemýšlím o lidské hlouposti z hlediska jeho evolučního významu, že si říkám, k čemu je? Na světě je. Je tu, nějaký musí mít smysl. Není to jenom určitě slepá cesta, když je to prostě přítomný. Aha. Nejchytřejší humanoid taky nepřežil. Jo? Jako Homo sapiens není nejlepší verze humanoidů a nejchytřejší verze humanoidů, která to byla. Takže být nejchytřejší evidentně není to nejlepší, co člověk může být. Tak k čemu ta blbost je dobrá. Tak jsem si tak pohrával.
0: Počkejte,
1: nebo přemýšlím o lásce, zase technicky, jestli jako, jasně, romantika, láska, máme květen, jo, prostě pusinky, objímání, srdíčko, bezva, nic proti tomu. Ale jako čistě technicky, má to skutečně smysl? Je to skutečně výhoda? Žijeme ve světě, kde se objevuje prostě pragmatismus, asertivita, dobře, vy něco chcete, ale uvědomte si, moje potřeby jsou jiné, půjdeme jinudy. Jo? Takový ten neústupný tlak, kam to prosazovat po svým, už i v politice se lhaní říká pragmatismus, že jo, prostě. Tak jak to je? Je efektivnější ta politika, když se ti pragmatici dostávají do světového vedení, anebo fakt ta láska, kromě těch sladkých řečiček, je i efektivní? A na to jsou data, na to jsou výzkumy. A dají se dohledat. A je to strašně zajímavý. A dají se z toho jako vytahovat určitý věci. Tak to je třeba další téma, který mě zajímá.
0: Tak si říkám,
1: a mám jich milion jako dalších.
0: No, to předpokládám, jak vás tak poslouchám. Tak si úplně představuju toho 4-5letého chlapečka, malého Péťu, jestli vám tak říkali.
1: No,
0: a
1: no,
0: jestli jste byl takhle zvídavý už jako ten malý kluk.
1: Asi jo. U nás doma se mluvilo o věcech otevřeně, maminka podporovala zvídavost svých dětí, takže to tak nějak asi přirozeně šlo. A já jsem zvědavý člověk a chci vědět věci a jsem učitelský. To jako bohužel s tím se dá nic dělat, já rád i dělám chytrýho. S tím se musí moje okolí nějak popasovat prostě. Nebo mě varovat, nebo přibrzdit. Jako.
0: Jak se teď zpětně díváte na to své v vozovkách hvězdné moderátorské období, kdy jste byl na té televizní obrazovce, no, populární, slavný a vlastně tehdy poprvé ve svém životě.
1: Tak je to 100 let zpátky, tak na to koukám.
0: Je to jako úplně jiná
1: etapa. Jako, jo, bylo to vlasatý, tady ta plešatá hlava prostě dělala si po ramena, jo, to bylo všechno jinak. A koukám na to, že to byl takový krásný dárek, co jsem dostal, protože jsem zažíval tu proměnu, že ten svět na mě začíná koukat jinak, lidi na mě začínají mluvit, začínají mě oslovovat a to klíčové, že to jde, že lze udělat změnu. O tom třeba mluví úspěšní biznesmeni, když se s nimi bavím, tak oni říkají, že důležitý moment byl, kdy zjistili, že jde vydělat velký prachy. Ne proto, aby byli prachatí a že byli chamtiví a chtěli víc, ale že je možný postavit větší fabriku, že je možný zkusit, já nevím, německý trhy, že lze růst a že vlastně velmi často do toho vstupovali s pocitem, a se říká, že prachy velký, to se stane jinak, to je náhoda nebo šlendrián nebo zlodějna, a najednou zjistí, že přišli na něco a funguje to a má to efekt, který lze pak dál jako použít. Takhle nějak pro

0: Když jste potom tady zjistil, že to jde, a šlo to, byl jste opravdu na té televizní obrazovce, moderoval jste neuvěřitelné věci, byl jste úspěšný a pak najednou, možná to ale nebylo najednou lusknutím, jste si řekl tak a stačilo a půjdu na, z mého pohledu, úplně jinou cestu.
1: Jo, svým způsobem to tak bylo. Můj takový jako životní sen byl moderovat Studio 6. Tehdy to bylo v ranním vysílání České televize, takže ten moderátor ty 2,5 hodiny měl v ruce i jako dramaturg. Takže jsem měl na 2,5 hodiny prostě televizi pro sebe, když to řeknu takhle jako vulgárně. Samozřejmě jsem musel splňovat pravidla, pokyny, všechno, ale prostě jsem to mohl postavit já to vysílání, tak to byl můj reálně splněný sen. Ale já jsem ty roky čím dál víc čelil tomu, že jsem měl pocit, že moderátor dělá teplej vzduch, když to jenom tak jako řeknu. No, že jsem vlastně měl v telefonu kontakty na kde koho v České republice, na kde koho slavného, ale když jsem já zavřel hubu, tak se nedělo nic, kdežto oni něco vytvořili, něco vybudovali, něčeho dosáhli a tím pádem i když spí, tak to tu je. A měl jsem tenhle pocit, tak jsem si řekl, já od malička sním o tom, že budu režisér, tak já to zkusím. Prostě to zkusím. Třeba budu mizernej, nikoho to nebude bavit, zvorám to a pak s pokorou se vrátím zpátky k moderování a zkusím, jestli třeba ještě pro mě bude místo v moderátorském světě. Ale chci to zkusit. A v obojím byla trocha omylů z mé strany. Já si myslím, že moderátor teď už zpětně viděno je velice důležitá profese. Jedna z fakt jako z klíčových profesí ve veřejném prostoru, obzvlášť s dnešním nástupem médií, kde prostě moderátor nejenom, že staví rozhovor, dává prostor hostovi, nejenom tím, že se ho zeptá, ale že do něj někam šáhne, nějak prostě s ním pracuje, ale taky zviditelňuje a nastoluje témata v nějakým kontextu. A to ještě tak, že si to mnohdy ten divák a posluchač ani neuvědomí. Moderátor bez problémů udělá z někoho fašouna, z někoho bezcitného, z někoho přehnaně citlivého a jenom tím, jak povede rozhovor. Ani si toho normální posluchač nevšimne. Takže moderátora dnes

0: Já už považuji za velmi důležitou postavu a jsem hodně kritický k moderátorům, i k sobě jako moderátor, protože tu práci mám pořád moc rád moderuju. A vedle toho třeba režírování nebo psaní knížek, prostě jiný věci, kterým se věnuju, učení, tak tam rozeznávám, jako, jak je krásný a milý, když někde po světě se promítá můj film a já tam přijedu přednášet a přijde člověk, který zná můj film. Když mám přednášku a přijde někdo, kdo četl moji knížku a my okamžitě máme téma, o čem si povídat, to jsou jako krásné věci, ale taky rozeznávám, kolik nekvalitních filmů a nekvalitních knížek na světě je a že to prostě samo o sobě není univerzální odpověď. Jsem došel k tomu, že ta univerzální odpověď se pohybuje někde v opravdovosti, v autenticitě, v identifikaci sebe s tím, co dělám a pak se to fakt vrací k těm klišé, jakože pak můžu dělat cokoliv, ale je-li to s láskou, je to dobrý. Ale jo, ono to tak jako je.
1: Teď jsme mluvili o vašem moderování, ale vy, když někde sám sebe definujete, tak mluvíte o polárníkovi a režisérovi. Jo. Ta polárničina, tam to taky najednou bylo takhle lusknutím prstu, prostě seberu se a pojedu do takových končin, kde mi bude strašně, bude mi zima, bude to těžký, ale já to udělám.
0: Od malička jsem byl trampík, cestovatel, vandrák. Za komoušu nestěli být skauti, tak v turistickém oddílu mládeže jsem cestoval. A byl jsem i v Pionýru, měli jsme skvělého pionýrského vedoucího, Pavla Matouška, takže to bylo jako super. A hromadu věcí jsem se naučil, abych v přírodě se cítil dobře. Aby mi to tam bylo prostě přirozené a blízké a abych nepochyboval o tom, že tam patřím. To je asi jako vstupní věc velmi důležité. A když přišla možnost vydat se na severní pól, teda když jsem se potkal s Mirkem Jakešem, mým polárnickým učitelem, a on mi řekl, jak tam jezdí s využitím jako logistiky Rusů, protože tam logistiku nikdo jiný než Rusové neposkytuje pořádně, tak a říkal, že si myslí, že ti Rusové by uměli i udělat nějakou slevu a že kdybych chtěl, takže by se tam mohl dostat. A to bylo ve fázi, kdy jsem měl o 25-30 kilo víc, než mám teď. Měl jsem pocať pleš a od půlky hlavy dozadu takovýho jako jágra, takový zbytek vzpomínky na mé dříve bývalé vlasy, ale mentálně jsem žil stále ještě ve vazbě na svoje vysokoškolské sportovní roky a měl jsem pocit, že takhle to je v pořádku, že takhle to my chlapi máme, že prostě časem přiberem a ty vlasy pomalu zmizí, ale to myšlení tam má být furt kupředu. A tak jsem si najednou řekl, tak bacha, teďka je tady nějaký klukovský sen, ale jenom klukovina, prostě já jsem nikdy nemiloval polární kraje, nikdy jsem neměl, až budu velký, tak já dojdu na pol, ale jako je to takový jeden z těch snů, jestli člověk řekne, to může být zajímavý zažít a vidět. Já jsem si říkal, tak teď je tu příležitost. Bylo by to poprvé v mém životě, kdy ta příležitost ani ji neskusím zvednout a ještě k tomu bych ji pohřbil já. Nebylo by to, že ji za mě, mi můj sen sebere zlej člověk, zlej šéf, povinnosti doma, já nevím, co si tam člověk může zástupně dát, ale byl bych to jenom já a žil bych s tím, že já jsem vrah svých snů. A takže jsem byl jako, já tomu říkám, křižovatka tvaru té, kdy jsem si řekl, tak prostě ne, tak já to prostě zkusím. Já to prostě musím zkusit. A vyběhl jsem, pořád tam, tak si člověk musí mít fyzičku, já jsem říkal, tak budu běhat, jasně, vyběhl jsem. Po 5 minutách jsem málem vydávil plíce a zjistil jsem, že ta fyzička není taková, jak jsem si myslel, vázaný na ty vzpomínky z vysoké. Rok jsem cvičil, makal, pracoval na sobě, abych se nějak dal dohromady, abych se nějak naučil fungovat i v těch podmínkách. No a už když ta výprava začala, tak já už jsem si připadal jako vítěz před sebou. Já jsem si říkal, no třeba tam nedojdu, třeba se tady zabiju, třeba se propadnu do moře, stát se může cokoliv. Ale to, že tady vůbec jsem, byla pro mě osobně strašně důležitá zpráva o mě samotným. Že když se rozhodnu zase, že to jde.
1: Říká Petr Horký.

0: Vy jste mluvil o tom, no, že třeba spadnu do moře, to se tam opravdu může stát. Hmm. Jak se přijímá takové riziko, že prostě chci to udělat, půjdu tam a počítám s tím, že se třeba nevrátím?
1: To je výborná otázka. Já s tím pracuju, mě zvou někdy do firem na přednášky nebo na práci s týmem a mám prostě workshopy různě, kde vycházím z toho, co mě naučil ten Polár. Přes za těch 17-15 let, co jezdím do Poláru, jsem o tom přesvědčený, prostě leda co naučil. Jedna z těch věcí je to úplně stejný, abych odpověděl na vaši otázku, jako třeba i vy nebo kdokoliv, kdo nás poslouchá, má ve své každodennosti. Akorát na tom pólu je to líp vidět. My jsme permanentně ohrožení čímkoliv. Že mě přejede auto, že mě okradou, že mě bodne feťák, injekční stříkačkou do těla já dostanu AIDS nebo žloutenku nebo cokoliv. Těch variant je nepřeberné množství. Akorát tím, že žijeme v relativně často monotónních, opakujících se situacích, tak přestaneme si všímat toho rizika a začneme žít v sebeklamu, že mám všechno pevně v rukou a nic mě nehrozí. Obrovská výhoda, když vás vezmu a dovezu vás do Poláru, okamžitě poznáte, že vám něco hrozí. Jo? Minus 40 stupňů, pohyblivý led, který praská, otevřený moře, možná přítomnost nějaké šelmy. Okamžitě na první zlomek vteřiny se ve vás všechno probudí a řekne, hrozí mi nebezpečí.
0: A uteču.
1: No, anebo nemáte kam a musíte se na to nějak adaptovat. Uh-huh. A pak potkáte za 3-4 dny, potkáte samu sebe, která si s tím ví rady. A potkáte se jiná. Potkáte se, aha, před třema dama to bylo neřešitelný. Teď už vím, co se s tím dělá, tohle mě nevyleká. A posouvá vás to, vy se měníte. Ne proto, že byste se rozhodla, že se změníte, ale ty okolnosti si vás posouvají. A znovu opakují, výhoda Poláru je, že si nemůžete nakecat, že to máte v rukou. Tam se každý den stane něco, co jste nachystat nemohla. A vy se na to musíte nějak adaptovat. Něco změnit, něco upravit, něco připravit. A když s tímhle nastavením hlavy pak jste schopná se vrátit do Evropy a říct si jasně, teplíčko ve studiu, světlo, sklenice vody, je to bezvaný, půjdu na oběd, na večeři, všechno funguje, ale budu schopen si říct, co hrozí tady. Ztráta lásky, ztráta vztahů, ztráta práce jako zaměstnání, ztráta jistot, ztráta bezpečí, to nám hrozí mnohdy víc než na tom Poláru. A hromada lidí tady žije skřípnutá ve strachu. Nedovolí si někomu oponovat, protože nechtějí riskovat, že by se pohádali. Nedovolí si doma prosazovat to, co by doopravdy chtěli, protože se bojí, že by přišli o lásku. A tak dál, a tak dál. A tím, že to není vidět, tak tomu všemu ještě říkají, ale tak to víš, no, tak život není jednoduchý, ale docela se to dá, mohlo by to být horší. No to je strašný. Jo, na Poláru by neřekli. Umrzají mě prsty a už třetí den jsem nejedl a sotva vstávám a nevyspal jsem se ani jednu noc, protože jsem si blbě nachystal spaní, ale tak to víš, to je život. Ne, tam si řeknou, no, blbě to šlo, dneska musím spát líp, omrzá mě noha, musím se obout. Tam to rovnou řešíme prostě, protože ta urgence je vyšší. A tohle to přenést sem, to je ten vzkaz, to je ten message.
0: Dá se to zobecnit tak, že ty extrémní situace a nás vybaví takovou odvahou i do těch každodenních věcí?
1: Je to podobně jako s těma traumatama z dětství nebo bolestma z dětství, o kterých jsme se před chvílí bavili. Ano, pokud je uchopím jako růstový faktor. Když si řeknu, všechny ty hrůzy, co tady jsou proto, aby mě zlomily a mě to láme, ale já ještě jako dejchám, no tak celý život trpím. Když jsem schopen si z těch nepříjemných věcí vytahovat aspoň něco, kde si řeknu, bylo to období strašný, ale mám pocit, že jsem díky tomu rozeznal tyhle přátele, nebo dokázal jsem toto a od té doby mě to baví, protože jsem se, já nevím, dostával z toho, že jsem maloval, maluju blbě, ale šťastný, je to moje vášeň. Něco si z toho vylovím, tak si pomalu skládám kostičky, ze kterých se fakt pak už poskládá obrázek, o kterém můžu říct, tohle je hezký život. Protože všichni máme trápení, všichni máme nějaký bolesti, všichni máme nějaký zrady, ale jde o to, čemu věnujeme pozornost. Hromada z nás jsme jako každodenně brilantně trénovaní v kritizování a zvýrazňování špatných věcí. Ten mě urazil, je to debil, tam ten se na silnici chová stupidně, lidi v tramvaji smrdí, všechno je hrozný. Je to dovednost. My si ani neuvědomíme, že se to učíme. A tak si můžu dělat jako dovednost, že zkusím kromě toho taky nacházet nějaký pěkný věci. A to je taky dovednost, která když se zlepšuje a změní se prožívání.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: která třeba vaše krize nebo neúspěch, o kterých jsme taky mluvili, vás nejvíc přetransformoval a nejvíc nakopnul do těch dalších životních etap?
1: Teď to nebude o neúspěchu, teď to bude o největší transformaci. Pro mě asi největší transformace byl opravdu jako pochod na severní pól. A že jsem tam došel, že jsem to zažil, že jsem ten rok vydržel trénovat, abych se vrátil a hlavně, že jsem v tom potkal krásu a radost. Já se od té doby hýbu, já od té doby pravidelně cvičím a furt v tom mám radost. Není to mus, není to pokyn, není to příkaz. Horký nedal sám sobě příkaz, budeš makat. Horký ho to postupně začalo bavit. A ta transformace, která přišla s tou cestou na severní pól i v souvislosti toho, o čem jsem tady před chvilkou mluvil, to rozeznávání těch pěkných věcí, to mě změnilo na celý život, to mě někam posunulo. Transformační věc, rozchod s mojí přítelkyní po 5 letech vztahu, kdy jsem byl přesvědčený, že se oba dva milujeme, takže to musí jít. Takže musí jít, abychom spolu byli. Že když se přece máme rádi, tak to prostě musí fungovat. Není nic nepřekonatelného, co by nepřekonala láska. Takhle, ale to zní pateticky, ale opravdu to jako z velké části je pravda, ale ne 100%. A my jsme se po 5 letech rozešli, poslední 2 roky byly velmi těžký pro ně i pro mě, jsem o tom přesvědčený a mám pocit, že jsme se rozcházeli oba dva úplně vyčerpaní. Že to nebylo, kdo dal komu kopačky, ale bylo to oba jsme na dně a sbíráme sílu vůbec jenom odpazit se z bojiště mezi poražené a začít si foukat na bibí a začít se nějak hojit. Tak tohle to pro mě byla jako veliká prohra a veliký transformační moment. Sám jsem si připadal, že jsem jako člověk strašlivě selhal, že když jsem nedokázal udržet a pěstovat lásku, tak jsem asi špatný člověk. A to bylo v kontrastu s tou dobou. V té době někdy končilo to moje v uvozovkách slavný období v televizi. Takže mě na jednu stranu třeba ještě potkávali nějací lidi, kteří o mě hezky mluvili, ale já jsem vevnitř prožíval, že jsem asi grázel. A začal jsem nějak pracovat s tím, abych teda zjistil, co jsem zač. A tak jsem tehdy vzal na milost, protože jsem byl do té doby dostal toho jako asi odpůrce, různé terapie a různé testy. A fakt jsem rok chodil na všechno možný. Všechno, co se mě naskytlo, jsem říkal, tak jestli jsem fakt tak špatný, tak ať to aspoň vím. Ať aspoň vím, jak moc jsem špatný a dá se s tím pracovat, dá se na to připravit moje okolí, dá se s tím nějak žít a třeba najdu něco, co tak špatný nebude. A bylo tam hrozně důležité, že jsem zjistil, že jsme všichni špatní. Vy jste špatná, já jsem špatný, ten zvukař, jak sedí taky, že se nás poslouchají všichni taky a taky jsme všichni hrozně hodní. Máme oboje, máme všecko. Děláme dobré věci, děláme špatné věci. Málo kdy děláme nepochopitelné věci. Většinou i ty blbý věci, co uděláme, jsou pochopitelné. Nemusí být přijatelné, ale jsou pochopitelné. A mě to zbavilo potřeby hodnotit okolí a hodnotit sebe. Opravdu si troufnu o sobě říct, že zřídka kdy o někom řeknu soud, že bych řekl, no tohle je grázl, tohle je hlupák, tohle je špatný člověk. To fakt zřídka kdy. Ale to neznamená, že se vůči ním nevymezím, že se nepohádám s někým, nebo že neřeknu, neukážu hranice, teď to bude jinak. Ale zbavilo mě to potřeby s tím světem účtovat a to se mi žije o moc líp. A to všechno je vlastně důsledek toho tehdejšího rozchodu.
0: Ten rozchod vás velmi prověřil, potom jste chodil na ty terapie, na ty různé testy. Často mluvíte i o tom, že když jdete na ten polár, nebo do těch extrémních míst, tak že je to i cesta za poznáním sebe sama.
1: No jasně.
0: Znáte se už teď po těch letech opravdu dobře, nebo po každé třeba přijdete ještě na nějakou novou část sebe sama?
1: Jo, furt, pořád. To je spíš o tom, když se člověk podle mě je ochotný obrátit se do toho, aby připustil vlastní chybu a případně si půjčím toho Messnera, jak jsme se o něm bavili na začátku, případně si říct, chci se teda zlepšit, změnit, v čem, co proto jsem ochoten udělat, co proto nejsem ochoten udělat. Tak když je člověk ochoten se tomuhle otevřít, tak se stane první klíčová věc. Začne se žít mnohem s nás. Mnohem s nás, protože nemám potřebu iluzorně naplňovat nějaký obraz, který bych o sobě chtěl naplnit. Protože připustím, že tam ty chyby stejně vždycky budou. A oni tam stejně vždycky budou. Prostě. Takže hrát proti nim iluzi, že se jich zbavím, je kravina. A když tohle to pustím, tak to se stane jako když začnu jezdit na kole. Klik, už to jezdí. Už se pohybuju jinak. Jinak vidím svět. Ale celý život můžu jezdit na kole a furt budu mít co zlepšovat. Takže jako až budu umírat, tak o sobě nebudu vědět všechno prostě. Jo, to je nekonečný, to je jasný. A proto to taky může furt bavit, protože to je dobrý. Mnohdykrát sám sebe naštvu. Zareaguju, jak nechci zareagovat. Včera zrovna jsem seděl s přáteli, děláme s Honzou Budařem a s Radmilou Telvákovou takový krátký hraný film. A zrovna včera jsem říkal, já vím, že jsem tam a tam se zachoval blbě, hrozně mě to štve, ale cítil jsem se tam blbě a teď vám to říkám, takhle jsem se cítil, nechci to, ale udělal jsem to. A štve mě to ještě teď, že jsem to udělal, jako, ale stejně bylo lepší, že jsem to řekl a mohli jsme se o tom spolu pobavit, než abych hrál hru, jako no, tak to by vás mohlo napadnout, co asi se stalo. A jestli to nevíte, tak tady být nemusí. Jo, tak to je jako blbej.
2: Český rozhlas 2.

0: Jedním z mot Petra Horkého, který je dnes hostem pořadu Až na dřeň, je věta, kdo chce letět, musí skočit. Je teď nějaké místo nebo věc, na kterou se chystáte? Na kterou sbíráte tu odvahu skočit?
1: No, je. Krátký hraný film, co točíme s Honzou Budařem, kde já hraju. Je to 15-minutovka, já tam hraji hlavní roli a to chce odvahu. To jako, jo.
0: Jak dlouho jste ji sbíral? Jako, jak se to stalo, že vy najednou hrajete? Jste překročil tu hranici od toho režiséra k tomu herci?
1: My jsme si s Honzou před, teď už to jsou 3,5 roku, 4 roky, řekli, že spolu natočíme hranou věc a Honza napsal scénář na film Vítěz a ten jsme společně režírovali a Honza tam hrál a je to příběh z jeho života. A postupem času, jak jsme se různě poznávali, tak on napsal scénář z mého života a tak tam budu hrát já, no. Tak
0: co tam se z vašeho života bude?
1: Koukněte se, až
0: nesmíme
1: to bude.
0: Nesmíme ani naznačovat, chápu.
1: Jsou to zápletky ze životů, prostě citlivý moment ze života Jana Budaře, tohle nějaký citlivý moment ze života Petra Horkého, jak se to prolíná se mnou až do teď a do dneška, jak se s tím pracuje, nebo co s tím dělám. A je to normální story, není to jako žádný hluboko zpětná úvahová myšlenka. Je tam normálně příběh, prostě z bodu A do bodu B spěje nějaký příběhová klenba. A tady to teda vyšlo tak, že jsem i řekl sám, že vlastně chci dodržet to pravidlo, že Budaře hrál Budař, tak Horkého bude hrát Horký. Honza je výborný herec, že jo, má jen 4 český lvy. A on přijal to, já jsem ho poprosil, jestli by mě tím pádem nepomohlo s hereckým vedením, protože já nejsem herec, to je řemeslo, tam je hromada dovedností a to není, že si řeknu si, že ty budu hrát a tak hraju, to ne, to se k tomu už musí dojít. Takže tam nějaká soustavnost a souslednost nějakých pracovních kroků. Honza se mě věnuje, je hodnej, že mi věnuje prostě svoji péči a já se snažím, no, tak v srpnu to chceme natočit, tak se pak můžeme potkat a budu vám říkat, tak bude to ten růstový debakl, nebo
0: velké uvidíme. Velké vykročení z té komfortní zóny.
1: To bezesporu je. I vlastně vůbec nevím, jako jak budou lidi reagovat na to, že tam je kus mýho života, kus mýho příběhu. To je taky nějaký jako vstup do intimní zóny, jo, že něco to říct. My jsme zvyklí většinou žít, navenek všechno je v pohodě a trápení je vevnitř. Prostě jedovatý bubliny jsou uvnitř a dusíme se sami. A já si myslím, že to je špatný přístup, že je dobrý jako větra. A tak to nějakým způsobem asi může někoho zneklidnit i ten film, tak uvidíme.
0: Ale tak do svého života jste lidi pustil už třeba i v těch svých knihách. Jo. To jste vy.
1: Jo. A ono ve finále nejvíc se všichni bojíme jenom o svůj život. Jo, jako když, já jsem přesvědčený, že to, co jsem tady dneska říkal o smrti mýho táty a o mým začátku na pólu, že to s nikým zas tak moc nepohne, protože to je prostě jeden z mnoha dalších příběhů někoho, kdo mluví v rádiu. A jenom já tady cítím nějaké rozechvění a stud a rozpaky, když to o sobě říkám. Jenom si řeknu fakt, to není důvod tajit. Prostě ptáte se konkrétně, tak já vám konkrétně odpovím. Nejsou to věci, které bych prostě tajil před světem. Tím pádem, když si uvědomím, že moje příběhy jsou intimní pro mě, ale pro okolí moc ne, ti to berou jako další příběh, tak to velmi jako otupí to ostří toho pocitu, že bych něco říkat neměl nebo nemohl.
0: Zbývá nám už jenom poslední chvilinka.
1: Jo.
0: Povězte mi, kdy se v nejbližší době, až tedy dotočíte ten film, chystáte na nějakou výpravu, expedici. Bude něco?
1: Asi bude. Já jsem chystal s Mirkem Jakešem, že vyrazíme a že spolu budeme putovat a budeme natáčet knížku jeho příběhu. To nestihnem, protože Mirek letos umřel. A mám nějaký místa na planetě, který bych chtěl vidět, kam bych se chtěl vydat, tak jako jestli na to bude kapacita, tak bych se tam chtěl dostat. Já si ještě pořád říkám, že máme 2 dcery, 13 a 16 let, tak si říkám, to už nebude trvat dlouho a holky budou chtít cestovat sami, tak si říkám, že na ty svoje výpravy ještě tolik spěchat nebudu, protože já co já vím, za 4, za 5 let na ně budu mít celý zbytek života.
0: Říká v závěru pořadu Až na dřeň Petr Horký, který byl naším hostem. Díky moc za to. Mějte se krásně a nashledanou.
1: Děkuju pěkně, mějte se hezky, nashledanou.
0: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
2: Český rozhlas 2.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Folková pohlazení.
4: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítěz Roníček, začíná naše pravidelná hodinka folkových country a tramských písní, kterou uvádíme pod názvem Folková pohlazení. Dnešním tématem bude cesta, nebo cesty. Nejen ty, po kterých se chodí a jezdí, ale řekněme i ty duševní. Cesty jsou jedním z typických námětů písní našeho žánru. Uděláme to jednoduše, do vyhledávače naší fonotéky zadáme tato hesla, výsledky si pustíme. Jako první si ale dovolím pustit přímo 2 písně od mistra dané tematiky. Vaby Revola, Hobous, Dlouhá cesta a hned Cesta zpět.

Měl jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čert ví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se dozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul a to mám.

Tak se kůň jednou zastavil a nechtěl dále jít. Ke stromu jsem ho postavil, abych měl chvíli klid. Pod tím stromem jsem zakopnul o zlatý podloží. Tak jsem to všechno vykutal a šel

Kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Williho Nelsona. U nás krásně počištěný Michalem Tučným s Zdeňkem Rytířem.

tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. No, veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají jeho Češi.

No, tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelné kapely Lístek z Prahy. Pražská trimská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou. Žalmanův spol, při vší úctě k Žalmanově věku, je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu. Nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské trumské skupiny Pacific nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

že jsem stará Vesta. Já jsem člověk spontánní, vzpomínáš si jenom jeden ze sta, je tak sentimentální. Odjíždím a hradbu času bořím, odjíždím vstříc vzpomínkám, vzrušení.

duše vrať. Ty mě znáš, víš, že jsem stará vesta, já jsem člověk z ponky.

A takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody Vlak. Když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počištěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Broš v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Adžie Nostalgie z buchví kolikátého roku, tedy asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

Poprvé třídou zvonek zvoní, učitel stiskl kliku. A vilné víly, vily věnce, zavily.

0: vydal na cestu.
1: Ano. I tahle píseň veskrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude naslyšenou těšit Vítěz Rodníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
4: Jsou tu Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Herectví miluju, vaření je pro mě vášeň, psaní knih mě naplňuje a moderování je pro mě vzrušující, píše se na jejím webu. A pokračuju, herectví je moje láska a veliká a postupně se k němu přidala i další, gastronomie. Proč? Ptám se herečky Markéty Hrubešové a těch otázek, které padnou v dnešních Záletech, bude celá řada. Mluvit budeme o knihách, o těch kuchařských i pohádkových a ptát se budu na modré z nebe. Jsem ráda, že posloucháte Zálety.
3: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Narodila se v Praze, bavil ji balet, vyrůstala v Dismanově dětském souboru, dokončila konzervatoř a na velmi krátkou dobu nastoupila do Východočeského divadla v Pardubicích. I na to se budu za chvilku ptát. Vstoupíme i do divadelní společnosti Josefa Dvořáka a vařit budeme třeba i v karavanu, tedy v obytném autě. A zeptám se i na Zimu. Zimu myslím teď s velkým Z, nizozemský film, kde stvárnila postavu české emigrantky. Markéta Hrubešová, děkuji, že jste tu se mnou. Dobrý den.
1: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání, jsem se hrozně na vás těšila.
0: Nápodobně. A tak to má v životě být, možná v souvislosti s gastronomií a s herectvím. Co je tou nejdůležitější životní ingrediencí pro menu Markéty Hrubešové?
1: To je úplně jednoduchý, láska.
0: Vždy šťastná?
1: Záleží, jak si to člověk nastaví, ale v podstatě jako bez lásky nejde dělat vůbec nic. Ani žít, ani vařit, ani milovat, ani prostě vůbec nic. To je takový, já si myslím, že na mě je to taková krásná spravedlnost v tom, že je to vlastně jedna z mála věcí, kromě zdraví ještě, který se nedají a štěstí, který se nedají koupit, nedají se zaplatit, nedají se vyšmelit, nedají se prostě s nima dělat různý čachry, takže to je právě na tom to hezký. A když si to člověk umí hezky nastavit v té hlavě, tak se dá dělat spousta věcí.
0: Co dnes v listopadu 2025 odpoví Markéta Hrubešová na otázku, co má společného vaření a herectví?
1: Já myslím, že tam je docela hodně styčných bodů, ač to možná tak úplně nevypadá. Ale obojí je o tom, jak k tomu člověk přistoupí, že je tam nutná velká poctivost, osobní kázeň, a hodně dřiny, velká příprava, určitá nespravedlnost v tom, že v podstatě jste tak dobrý jako váš poslední film nebo jako vaše poslední jídlo, ale vlastně to neznamená, že to bude takhle pokračovat. Schopnost improvizace, no a to je asi tak všechno. a taky to nejdůležitější schopnost a možnost rozdávat radost. To si myslím, že je to gro.
0: Myslíte si, že byste jinak na tu otázku odpověděla třeba před 5 lety nebo vlastně v momentě, kdy jste se rozhodla, že kromě herectví budete veřejně vařit, že se budete potkávat s lidmi při takových příležitostech?
1: No tak já se vaření věnuju, myslím, že o hodně díl než nějakých třeba 5 let. Já si myslím, že se vaření aktivně věnuju v podstatě od té doby, co jsem se odstěhovala od rodičů, to znamená od nějakých 22 dál. A v podstatě každý den v tom ležím a každý den mám pocit, že vůbec nic nevím a pořád studuju a pořád jsem, jako mám pocit, že na začátku je fakt, že byly doby na začátku kor toho vaření, ale to tak asi člověk v té pubertě, neříkám, že ve 20 jsem byla v pubertě, ale jakoby v tom, když člověk začíná něco dělat a trošku se mu začne dařit, tak trošku začne blbnout, to o tom žádná, ale tak to třeba jsem nebyla si úplně toho vědomá, co mě všechno čeká, ale teďkon, čím jsem starší a čím jsem v tom díl, tak jsem pokornější a pokornější a to platí i o herectví.
0: Markéta Hrubešová, posloucháte Zálety.

0: Hostem v Záletech je dnes herečka Markéta Hrubešová. Jedna taková meteorologická otázka, když se řekne modré z nebe. Každá to vidíme trochu jinak, že?
1: No, Modrý z nebe byl nějaký můj asi jeden z prvních filmů. Mám takový dojem, jako dítě jsem se tam nějak myhla, ale rozhodně to nebylo jakoby nic zásadního, ale pokud je modrý z nebe, tak si myslím, že je hezký ho přinášet, anebo se snažit přinášet svým láskám, svým rodinám a svým bližním. No, tak to mám já.
0: Když pročítám váš životopis, vaši filmografii, píše se všude a opakovaně, že důležité bylo setkání s Kachyňou. Bude to platit asi na věky, že?
1: No tak rozhodně, protože to bylo, já jsem možná si to tenkrát vůbec neuvědomovala, bylo mi 16 čerstvých, takže jsem jako vlastně byla jsem ve druhém ročníku na konzervatoři a hned rovnou šup do vlastně do té vody prudký a s tím nejlepším režisérem, jedním z nejlepších, abych byla přesná, nejlepších režisérů, který naše země nosila. Takže bylo to úžasný a bylo to vlastně, já si myslím, že to byl osud. No. Já jsem o tom přesvědčená, že prostě to byl osud a mělo to tak být a musím říct děkuju za plať pambu za to a děkuju tomu hereckému bohu nahoru, že mi dal tu příležitost, protože dneska už i po těch neuvěřitelných x letech od natáčení si to lidi pamatujou a pamatuju si dokonce i ten těžký název toho filmu Oznamuje se láskám vašim, což je velmi docela komplikovaný, protože si myslím, že si nevzpomenete ani na jeden název filmu, který se natočil loni. A vlastně tohle to si fakt lidi pamatuju, bylo to tak jako do dneška právě mi říkal nějaký pán, se mě v metru jsem ho teďkom potkala a říkal, právě si vzpomněl na Oznamuje se láskám vašim a říkal, vy jste byla moje hormonální vzpruha, jo, tak... Takže to jsem teda se pobavila, to je pravda. Takže byl ten film, ale myslím si, že nebyl pamatovatelný a zapamatovatelný jenom tímhletím, ale tím, že to byl krásný film.
0: Každý režisér má jiný přístup. Kachyňa byl, říkali mi herci na vašem místě, kteří seděli v mnoha ohledech geniální. Jakou jeho vlastnost, třeba i ve vztahu k mladým herečkám nebo ve vedení hereckého týmu, jemu připisujete jako tu nejdůležitější, kterou měl?
1: Byl kliděs, nebo já co se pamatuju, on byl absolutní kliděs, on byl taková ta tichá, klidná síla, jo, tak víte, že prostě přesně věděl, co chce. Vůbec já si nepamatuju, že by někdy zahřval, nebo že by někdy zvýšil hlas, prostě jenom tak tiše mluvil, ale v podstatě člověk dělal to, co on chtěl, nebo byl ho schopen dovíst tam, kam on chtěl a nepustil něco, co prostě nešlo nebo nelíbilo. Si pamatuju, že jednou jsme dokonce, vlastně už bylo dotočeno, a protože že tenkrát se dělali ty denní práce, se kontrolovaly až ex post, to nebylo jak dneska všechno máme jako na kameře a na digi a něco. A vlastně už se to jako zbouralo, ta dekorace, nebo se bourala ty lodi a on byl na těch denních pracech a vlastně ten, jako pouštili si to a najednou on zjistil, že mu tam chybí jeden velmi důležitý záběr. Tak jsme mě vesli na fajn, vytáhli mi z fundusu ještě kostým, učesali mě, nalíčili a v tom torzu té dekorace ještě ten jeden záběr si dotočil, protože přesně věděl, že mu tam prostě pasuje, že toho potřebuje. Takže on byl přesně až takhle jako dokonalý. No.
0: A když se řekne před vámi Gérard Depardieu?
1: No. Já si vždycky představím ten obrovský obytný vůz, který byl asi tak v velikosti dvakrát větší než ten největší kamion, který potkáváte na D1, kde měl obývák kuchaře s kuchyní, svoji ložnici a kdy vlastně se muselo čekat, až on se vyspí, protože předtím se prostě nemohlo točit, takže jako on až se vyspal, tak teprve dal signál nějakým asistentovi, který řekl, že se může točit. No a tak když to někdo takhle má, tak proč ne, no.
0: A na tom place konkrétní setkání?
1: Tak já myslím, že on byl takovej, jako prostě ho přivezli do Čech, on nevím, jestli věděl vůbec, kde je Česko, i když myslím, že má snad nějakou českou přítelkyni, takže to možná i dokonce tušil, ale jako tak, jako no, normálně, já se nějak nemám, nepodléhám nějaký panice, protože si myslím, že když člověk dělá něco dobře, tak nemá cenu se před někým ponižovat, ani povyšovat, prostě dělám svoji práci a on dělá svoji, jako a v tom to nemyslím nějak zle, je to prostě, jako já jsem se k němu chovala úplně stejně jako k jinému svýmu kolegovi českému.
0: Markéta Hrubešová, posloucháte Zálety.

0: Posloucháte reprízu pořadu Zálety Aleny Zárybnické.
1: Markéta Hrubešová, herečka a taky skvělá kuchařka, můj dnešní host v Záletech.
2: Vy jste ode mě nic nejedla ještě, tak to nemůžete vidět.
1: No, ano, to máte recht, ale když si novinář na mnoha zdrojích, a já si nehraju na novináře, ale dobře, když člověka v mnoha zdrojích, i my meteorologové čteme, že je to vařeno s láskou, že je to chutné a milé a příjemné, tak jsem ochotná tomu uvěřit. Tak dobře, tak výzva beru, těším se.
2: na
1: setkání jinde než u rozhlasového mikrofonu. Ale víte, co mě nesmírně pobavilo? Já jsem si nedávno pustila okamžik a připomněla i díky sociálním sítím okamžik, kdy jste s Jitkou Ješkovou porazili doktora Vševěda.
2: To bylo hezký, no.
1: Kouzelný moment, který ve vás vyvolává smích. Tak jak moc složité je nést kůži na trh zrovna v takovémhle případě?
2: No tak já musím v první řadě poděkovat Jitce, protože ta byla naprosto skvělá a bombastická a jako díky ní si myslím, že jsme to všechno vyhráli. Druhá věc je, že ty peníze fakt šly na charitu a konkrétně teda pro ty moje PKU pacienty, se kterýma spolupracuju a jejichž diagnoza je fakt jako děsně krutá, protože nestrávit jakoukoliv bílkovinu je prostě peklo na zemi. Takže jsem strašně ráda, že ty peníze jsme vyhráli. To si myslím, že je strašně důležité říkat, že to nebyl náš plezír, abychom se do té soutěže přihlásili, abychom ukázali naše znalosti, protože mě spousta lidí psalo, jakože to byly jednoduché otázky. Jako já říkám, jsou to možná jednoduché otázky, ale já vám garantuju, že v tom

0: jsou v tom studiu před těma kamerama, v tom fofru, v tom jakoby tlaku presu, ještě proti vám, když sedí tady ten extra moudrý člověk, jako není to úplně jednoduchý, tím se nevymlouvám, ale jakože ono se to docela dobře komentuje z gauče.
1: No jasně, jako
0: všechno. S tím lahváčem v ruce a říká, ježiš, oni jsou úplně vymaštěný, jako, takže to si myslím, že je docela dobrý si jakoby říct, ale byl to pocit hezký, jako já, to nebylo, že já, bylo to takový kdo z koho, ale ten, bylo to takový povznášející.
1: Možná otázky, které spolu teď zdánlivě nesouvisí, a to otázka týkající se cirkusu a klobouku. Tak chodíte ráda do cirkusu?
0: Asi jako dítě jsem chodila, ale pak samozřejmě jsem chodila s dcerou, to se tak dělá s dětma, a teďkon jsme si to zopakovali a byli jsme na Cirque du Soleil a bylo to fantastický. To bylo tak něco nádherného. Jako, bohužel už teďko nejsou, ale prý zase přijedou. Všem strašně doporučuju, aby šli, protože to představení je famózní, skvěle udělaný. Ty výkony jsou neuvěřitelný a navíc je to dělaný s takovou hravostí, lehkostí. Já jsem fakt odcházela úplně povznešená, radostná. Já jsem fakt dva dny se ještě usmívala víc než normálně. Já to se usmívám docela hodně, jo. Ale i moje dcera prostě říkala, maminko, to bylo skvělý, takže fakt si to dejte, to je nádhera.
1: No a k těm kloboukům nosíte je ráda?
0: No já jsem, myslím, kloboukovej typ, to si myslím, že mi docela si myslím, že sluší, já to blbý o sobě to říkat, ale prostě vím, že kdykoliv točím dobovku, nebo si teďkon hodně dělám právě s myslivcema, a tak prostě ráda nosím klobouky, ale já to mám asi v genech, protože moje babička byla modistka a ona vlastně dělala ty nejkrásnější klobouky. Tady v Kroměříži měla svůj salon už od 18 let, strašně šikovná, a právě vyprávěla mi vždycky, jak k ní se sjížděly dámy opravdu z celé Moravy. No a ještě jsem nacházela takový ty komponenty na výrobu klobouků a bylo to prostě, no, tak, a že někdy prý udělala klobouk takový, který potom ex post našla třeba o 2 roky později, teprve někdo udělal ve Vídni, jo, že vlastně měla tu invenci tak už dopředu. No pak jí to sebrali, tak to už není tak radostný, no, ale takže prostě klobouky mám ráda, no.
1: Kdy jste v životě naposledy ráda smekala klobouk?
0: Já se mykám v podstatě ráda před každým člověkem, který něco dokáže. Teď právě jsem dostala jeden krásný klobouk s takovým jako vypájeným listem od paní, která mi sama napsala na Instagram, že by mi chtěla udělat klobouk, ať si vyberu nějaký motiv. Já jsem, protože dělám s myslivcema, tak jsem chtěla motiv právě paní Simona. Musím jí dát reklamu malou. A paní Simča právě mi tam vypálila to pérko zlatý a ona mi jenom napsala, že dělá pečovatelku v domově důchodců. A já jsem napsala, smekám pomyslně i ten klobouk, který jste mi poslala, děkuju moc, jsem za to vděčná, protože dělat takhle těžkou práci, jako si zaslouží obrovský jako respekt a velký smeknutí teda.

0: zapomenout. Markéta Hrubešová a skvěle vychucené jídlo. To je, předpokládám, slovní spojení, které jsem si tady do scénáře poznamenala. Někde jsem ho asi od vás četla. Tak možná to slovíčko vychucené, to mě skvěle a jídlo si dovedu představit, ale vychucené.
1: No, vychucené je kuchařský výraz. Oni neříkají, že to je dochucený nebo ochucený, oni říkají vychucený. Takže já vlastně tím, že se 90% času svýho pohybuju teď v gastronomii a mezi kuchařema, tak to tak jako přebírám tu její hantýrku, ale je to tak, oni to říkají prostě. No.
0: Viděla jsem vás vařit v karavanu.
1: No, já teď jedu vlastně do Brna, kde budu vařit, no, na karavaningu, ale to není to žádný jako vymyšlený. Já jsem skutečně, jsme měli pronajatý karavan a opravdu jsem vařila v karavanu a bylo to skvělý, protože jsem jako spousta lidí jako to tak jako někdy odbývá a já jsem toho zastánce, že člověk si má ten hezký, tu hezkou chvilku udělat kdykoliv může, takže prostě kdykoliv jsem vařila na lodi, pod stanem, v karavanu a já už vůbec nevím, kde všude, tak se snažím vždycky, aby to bylo aspoň malinko hezký, takže bychom měli třeba opravdu tříchodový chmeny, jsme byli v tom kempu a tam jsme měli ten stoleček a měli jsme sebou děti a pili jsme víno a měli jsme tříchody a kolem chodili ty lidi s těma konzervama a bylo to hrozně legrační, ale mě to jako, já to není jako, ale já to tak miluju, to jídlo, že já jsem schopná opravdu se tomu věnovat i těch, já nevím, tu hodinu prostě jenom, aby se ty lidi pochutnali, tak mě to strašně baví, no, takhle to mám.
0: Takže odpočíváte u vaření?
1: No, jakoby odpočívám hlavě, protože člověk je opravdu fokusovaný na ten výkon, na to, co jako musí dát dohromady, jak to právě ochutit, vychutit, jak to mají ten postup, aby to všechno klapalo. Takže to je vlastně strašný relax pro moji hlavu. Já vždycky říkám, že si odpočívám u herectví od vaření, protože zase, když jsem na jevišti nebo když natáčím, tak zase samozřejmě ta hlava pracuje úplně jiným stylem, jiným směrem. Mám zase jako jiný ty hemisféry zapojím a zase naopak. Prostě u toho vaření odpočívám té psychice a vlastně jedu opravdu jenom jako stroj, ale neřekla bych, že to je vyloženě odpočinková činnost, protože já, když dělám ty svoje vaření, tak je to zatím poměrně hodně práce, nejenom, že teda musím hodně brzo stávat a to mi tak nevadí, ale den předtím většinou ještě jedu nakoupit, všechno to musím zkompletovat, abych na místě už jenom vlastně dělala ty důležitý a hezký fotogenický záležitosti, jako prostě, protože pak rozdám třeba nějakých 120 porcí během, já nevím, 2 hodin. Takže je to docela jako náročný fyzicky, to není, že bych jako úplně byla jako... jako, že bych si tak jako jenom něco dala do rendlíku a zase odjela, tak to není. Ale mě to baví. Já si myslím, že tohle tu věc člověk nemůže dělat, aniž by to miloval, takže...
0: No jasně, ale vy jste mě překvapila tím číslem 120. Mm.
1: No, protože já dělám, jako to jsou takový malý ochutnávkový, jo? Mm. Já si nemyslela, že to jsou ty normální klasický, ale...
0: Jo, tak jo, tak to mě zase ulevilo, ale i tak je to děsný.
1: No, ono je to v podstatě jedno, jestli vydáváte velkou porci nebo malou, no, když jakoby musí to sedět všechno stejně jako na tý velký, no, akorát je to množství je trošičku menší, ale mě to strašně baví, protože mám tu zpětnou vazbu okamžitou a ty lidi, když se pak usmívají a mají ty rohlíky, tak je to hezký.
0: Mm-hmm, ne, rohlíky teď je smysl tedy tvaru usměvu.
1: Ano,
0: rozumím,
1: ano, ano.
0: Dobře.
1: Že by si sebou přinesli.
0: Rohlík. Rohlíka. Kolik už kuchařských knih máte na svém kontě?
1: Já mám teďkon vlastně 3 dospělí, jednu zvěřinovou, ta je menší a pak mám 2 pro děti, ale to jsou takový pohádky, ale zároveň s receptama a teďkon v současné době finišuju svoji další knížku, takže se na ní strašně těším, no. Takže jich bude 6 holek. No.
0: Má jméno ta, která je teď ve finiši?
1: Já nejsem to můžu říct, ale myslím si, že jo, recepty pro radost se to bude jmenovat, protože ta radost to je, si myslím, to stěžení, toto gro, co chci rozdávat i v životě, i v herectví, i v gastronomii.
0: Markéta Hrubešová, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: V Záletech dnes mluvím s herečkou Markétou Hrubešovou. O divadle říká, že je její srdeční záležitostí, že atmosféra stemněného sálu je neopakovatelná a stejně tak neopakovatelné jsou společně sdílené emoce. Nic se nedá vzít zpátky. Prát zpátky, musela jste někdy v životě, co a kdy?
2: No, ono to nejde, takže to je úplně jednoduché.
1: Dobře, tak se o to pokusit, ano, rozumím.
2: Jakoby je spousta věcí, které asi by člověk udělal možná malilinko jinak, ale musela jsem se naučit žít s tím, že prostě to nejde a že se snažím maximálně dělat v tu chvíli ty věci na 100%, abych měla prostě
1: klidný svědomí
2: v tom, že vlastně to tenkrát jsem třeba neuměla jinak, jako prostě to jinak nešlo, tak udělala jsem to nejlíp, jak jsem mohla, a jestli se to nepovedlo, tak to třeba buď byla moje chyba, nebo taky ne, ale jako je to asi nejlepší cesta, ale moc se tím netrápit, protože já si myslím, že člověk, když se věnuje moc vlastně zpětně jako minulosti, tak je to blbý, nějak to je takový to hezký přísloví, že jediný, co se nedá odestát, je teď současný a přítomný okamžik, že vlastně minulost nezměním a budoucnost to taky ještě
1: neovlivním,
2: takže je to přesně tak, jo. Takže radovat se, já právě se raduju i z toho dnešního nádherného dne, ten podzim barevný, krásný, sluníčko, ráno stanu, řeknu děkuju, pane Bože, že jsem tady, že jsme všichni zdraví, moje rodina, moji blízký a prostě úplně takovýhle jako zdánlivý blbosti, které když potom ale nefungujou, tak je všechno špatně, takže jenom, že ty lidi furt někam se ženou a furt jsou strašně jako úspěch, kariéra, kde si, co si, a není to o tom. Já si myslím, že důležitý je mít klid v duši.
1: Být vnitřně spokojený, ale není na to jednotný recept, že není to o tom, že bychom si to našli v nějaké kuchařce, ať už vaší nebo jiných autorů. Dlouhá léta jste členkou divadelní společnosti Josefa Dvořáka. Máte spočítáno, kolik je to vlastně let? A kolik třeba s Pidlou v zádech mělo repríz?
2: To reprízy vám neřeknu, ale vím přesně, protože já, když jsem začala zkoušet s Pidlou v zádech, tak dceři bylo 3,5 a teď je 19,5, takže to začínáme 16. sezonu. Je to prostě neuvěřitelný číslo. Já jsem fakt tenkrát byla přesvědčená, že to bude třeba na rok, na dva, že si zahraju krásný představení. Už jsem tam 16 let a to repríze neřeknu, nevím, já si myslím, že to bude hodně kolem 900 tisíc, ale přesný číslo nevím.
1: A to je bezvadný, jak to odpočítáváme od věku našich dětí,
2: ano,
1: že
2: jo,
1: to se tak nějak líp pamatuje. Já jsem na začátku říkala, že jste byla krátkou dobu členkou divadla v Pardubicích, východočeského divadla.
2: No, já jsem tam, to je taková jako trošičku zkreslená, já jsem tam byla na hostovačce vlastně během 5. ročníku. Jo, to bylo ještě na škole. Byla jsem tam na jednu hru, Kapitán Frakas se to jmenovalo. A vlastně hned jenom, jak se to dohrálo, to představení, tak jsem tam jako byl vlastně, ani jsem tam nebyla členkou, byla jsem jenom jako na hostování.
1: V úvodu našeho rozhovoru jsem vyslovila pár jmen hereckých kolegů, případně režisérů. Jiří Bartoška a Markéta Hrubešová.
2: No, on byl úžasný gentleman, ale zároveň takový jako huba nevymáchaná. Já doufám, že mi to Barťák promine tam ze zhora. Ale jako skvělý herec a neskazil nikdy žádnou srandu. No.
1: Zdeněk Tyc?
2: To byly žiletky.
1: Jo, ostrý, jasně. Dušan Klein?
2: Dýmka.
1: Ano. A Jiří Svoboda?
2: Krásná práce, asi 4 filmy dohromady a nejdůležitější pro mě Boží duha, protože to byl film, který byl strašně těžký a který byl nádherný. A myslela jsem si, že díky téhle krásné těžké roli mě začnou lidi brát vážně. Ono se to nestalo, takže to nevadí, ale jsem ráda, že jsem si to vyzkoušela, že to bylo super těžký natáčení, ale super silný, dobrý, no.
1: Rok 2007?
2: Jo.
1: Ivo Popek, kameramán.
2: Aha, ano.
1: A v hlavní roli, kromě Kňažko. Vás, Milan Kňažko. Jenom kdybychom si chtěli připomenout, proč se na ten vlastně film podívat, anebo proč si přečíst román Jaroslava Durycha.
2: No, protože nic není černobílý, no. Jakože zkrátka všechny vedou do pekla, když vám někdo v historii říká, že byla černobílá, tak nebyla nikdy. A osudy lidí, většinou těch úplně obyčejných, v tom bohužel jsou vždycky úplně nejhůř, protože to za nás rozhodujou tam nahoře. A to, co se děje tam dole, někdy nemá ty potřebný mantinely toho, kam by oni to chtěli směrovat. No. A to je pořád vlastně všude stejný. To vlastně přes celou historii jako průřezem je to furt stejný.
1: Téma, které se opakuje, Markéta Hrubešová, posloucháte Závěty.
0: Poslucháte reprízu pořadu

0: Markétou Hrubešovou jsme mluvili o divadle, o filmech, o knihách, o vaření. Říkám si, že napříč vaším životem je důležitý návrat k tradici, že návrat k té poctivé české moravské kuchyni je téma, které bychom neměli prostě opouštět.
1: No, určitě. No, já si myslím, že totiž je to v nás, máme to v kořenech, máme to vlastně v té chuťové paměti. Je to úplně jednoduchý, jako to, co vařily naše maminky a jejich maminky a babičky, tak je láska a vlastně stělesněná a zhmotněná a máme to, pro nás je to synonymum toho, jak se říká comfort food nebo takový to jídlo, který vás vrátí jako hned do vzpomínek. Vzpomenete si, jak vás babička hladila těma drsnýma rukama, jak bylo tam, jaký měla ubrus na stole, jaký svítilo tam sluníčko prostě do té místnosti, do té kuchyně, ve které jsme seděli.
0: Co tam vonělo?
1: Jak to tam vonělo, takový ten klid právě, o kterém já pořád mluvím a kterýho se snažím tak nějak aspoň docílit. Jo. To si myslím, že vlastně tohleto jídlo všechno umí. A to, že my máme naprosto senzační kuchyni, o tom jsem prostě přesvědčená, protože když je dobře a poctivě udělaná z kvalitních surovin, tak nám ji může závidět celý svět.
0: Mm-hmm. Já jsem slyšela odpovídat v nějakém, tuším, že televizním pořadu jednoho z kuchařů, kterého se ptali, jakým by chtěl být jídlem. Položil vám někdy tuhle otázku někdo, jakým byste chtěla být jídlem? A víte to?
1: No já bych chtěla být něčím, na čem by si jako lidi pochutnali, o čem jsem teďka mluvila, ale napadá mě asi, protože tam moje babička úžasná dělala skvělou zvěřinu, tak prostě její jako svíčková, nebo respektive srnčí na smetaně, jako s domácím akrylíka, to neměla vůbec jako konkurenci, jako. Takže a teďka se mi dostavil Pavlovův reflex, začínám slenit, ale
0: ne, já taky.
1: Protože to je přesně ono, to je to, co musíme my přinášet. Já si myslím, že to je naší povinností, nás kuchařů, pokud za sebe můžu mluvit jako za kuchaře, ale já to se takhle jakoby cítím napůl, že je to naší povinností vnášet právě ten klid prostřednictvím jídla do těch lidí a aby měli pohodu. No.
0: Ten kuchař odpověděl, že by chtěl být řízkem, protože ten mají rádi všichni.
1: No kromě vegetariánů.
0: No jasně, tak třeba by to byl nějaký nemasový řízek. Pojďme k závěrečné otázce, kterou klade i Markétě Hrubešové dnes v Záletech umělá inteligence. Kdybyste mohla jedním pokrmem zhrnout svůj dosavadní život, co by bylo na talíři?
1: No tak buď by to bylo to senčí svíčková, nebo by to bylo senčí ragu, nebo by to byl zajíc na černo, nebo no asi by to byla nějaká zvěřina, protože tam to je historie naší rodiny, je to moje láska, je to to, čemu se hodně věnuju, je tam zároveň vaření, je tam to teplo, ty vzpomínky a navíc je to strašně dobrý.
0: Markéta Hrubešová, poslouchali jste Zálety. Markéto, já moc děkuji za setkání dnes v Záletech a od srdce vám fakt upřímně přeju, aby cokoliv si v životě navaříte, cokoliv vám život navaří, aby vám to chutnalo, abyste měla radost, tak
1: já
0: se vám daří.
1: Já jsem strašně ráda, že jsme se potkali, protože já vždycky jsem vás obdivovala, jako jak lítáte a nejenom tak a různě a všude tak a jak to krásně všechno zvládáte, takže děkuji moc.
0: No to je jeden z mnoha fejků mého života. Není to tak vždycky. Všichni máme období, kde potřebujeme podpořit od druhých. Děkuju.
1: Taky děkuju.
0: Krásnou neděli vám všem.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vláda schválila návrh zákona, který počítá se zrušením poplatku za média veřejné služby. Ještě dnes můžou pěstitele některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Počasí zpočátku bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo. Od západu místy déšť, teploty většinou do 26 stupňů. Zprávy Anaďa Procházková. Dobré odpoledne. Dobré ráno. Česká televize a Český rozhlas budou muset v případě přijetí vládního zákona o změně jejich financování propustit dohromady až 700 lidí, řekli to ředitelé obou médií. Kabinet ANO, SPD a motoristů schválil návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a převádí financování pod státní rozpočet. Česká televize podle tohoto záměru České televize klesnou od příštího roku příjmy oproti letošku asi o miliardu korun. Rozhlas přijde meziročně asi o 400 milionů. Ředitelé obou médií kritizují, že s nimi vládní koalice změny nekomunikovala dopředu. Šéf ČT Hynek Chudárek dodal, že je připravený o změnách ve financování dál jednat.
2: Ten návrh je naprosto šokující, protože jsem to nečekal. Myslím, že jsme to nečekali nikdo, že bychom se vrátili do roku 2024 před poplatkovou novelu. Pokud by to mělo platit, tak se budou muset revokovat pětileté plány, které jsou odsouhlasené, a samozřejmě začneme jednat i s politiky, jak s koalicí, tak s opozicí. Tato částka je skutečně pro nás téměř likvidační.
0: Pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin můžou ještě dnes hlásit škody na úrodě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontaktují a rozsah škod zmapují. Podle dosavadních údajů úřadu mráz letos poškodil 7200 hektarů půdy. Škody zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Mluvčí fondu Eva Češpiva popisuje, kde a jaké plodiny jsou mrazem zasažené zřejmě nejvíc.
3: Nejvíce žádostí o šetření, to znamená necelá čtvrtina, byla na jablkách. Dále jsou to švestky, hrušky, meruňky a třeště. Stejně jako před dvěma lety, nejvíce tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje a nejméně z Opavského regionu.
0: Zemědělský fond vyzval pěstitele, aby hlásili jen situace, kde poškození přesahuje 30% celkové odhadované produkce daného ovocného druhu. A nahlášení škod neznamená automaticky nárok na dotaci. Škody už nemůžou hlásit pěstitele jahod. Ti měli čas do 2. června. V ruském Krasnodarském kraji hořel ropný sklad. Tamní úřady po požáru nehlásí žádné oběti. Oheň podle nich způsobily trosky dronu. Podobné případy jsou v Rusku stále častější. Na energetické cíle útočí Ukrajina, která se už 5. rokem brání masivní ruské invazi. Poslední rozsáhlý úder Moskvy na Kyjev poškodil ukrajinské kulturní a historické památky, včetně téměř 1000 let staré kyjevsko-pečerské lávry. Technologická společnost SpaceX získala z primární nabídky akcí v přepočtu o víc než 200 miliard korun víc, než se předpokládalo. Její celkový výnos z první veřejné nabídky akcí byl téměř 1 bilion 800 miliard korun, tedy nejvíc v historii. Firma amerického podnikatele Elona Muska vstoupila na burzu minulý pátek. Musk se díky tomu vzápětí stal prvním dolarovým bilionářem na světě.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo. Od západu místy déšť nebo přehánky, později výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku ještě jasno až polojasno. Teploty 19 až 24 stupňů. Na jižní Moravě až 26, na horách většinou kolem 16.
1: Doprava.
0: Na D1 z Prahy do Brna opatrně za Velkou Bíteší na kilometru 150 stojí v odstavném pruhu kamion po požáru. Místo je označené šipkou, některá vozidla ale vybočují v zatáčce. Jinak z dálnic teď větší potíže hlášené nejsou. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Vláďa Slezák.
5: Krásné dobré ráno, hezký den všem, co vstáváte s Dvojkou v úterý 16. června. A v tuto chvíli pro vás pošleme Noc na zemi a taky Anuka. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

To byla Anna K. na dvojce. Hezké dobré ráno. Příslib klidu zbraní na Blízkém východě otevřel řidičům v Česku cestu k levnějšímu benzínu a naftě, dokonce až o několik korun za litr, píše Dnešní Právo. Léky na hubnutí nové generace přinesly zcela unikátní možnosti v léčbě obezity. Ta sužuje většinu vyspělého světa, včetně Česka, a nese sebou řadu komplikací, které dlouhodobě zatěžují zdravotnický systém. Ministr zdravotnictví by byl pro, aby se tyto medikamenty, podobně jako v jiných státech, přístupnili více lidem a začít chce u dětí, píší Hospodářské noviny. No a katedrálou svatého Víta na Pražském hradě včera zazněly nové varhany. Od nápadu kardinála Dominika Duky až po jejich dokončení uběhlo dlouhých 14 let, píše Mladá fronta Dnes a více také v reportáži po 17:30 u nás na dvojce. Teď už Mekyš, Birka a Pozry. Hezké dobré ráno v 5 hodin a 10 minut.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: V Čechách během dne má být více oblačnosti a srážek, Morava a Slezsko bude slunečnější, nejvyšší teploty, ty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě bude až 25 stupňů Celsia. Hezké dobré ráno posíláme Sophie B. Hawkins.

ve vysílání Dvojky. A teď historické události třeba z roku 1901. Prvním naším sportovcem, který překonal světový rekord, se stal atlet František Jandasuk. Bylo to v hodu diskem. V Praze na Petříně byl odhalen pomník Karla Hynka Máchy, který zmiňuje třeba zpěvačka Lucie Bílá ve své písničce Láska je láska. Mácha má štěstí, že je kamenej. A byl to rok 1912. V roce 1963 do vesmíru letěla první žena, sovětská kosmonautka Valentina Tereškovová. Praga Vysočany vyrobila poslední vůz Praga V3S v roce 1964 a v roce 1994 z výrobní linky sjel miliontý vůz Škoda Favorit. A máme tu třeba i rok 2011, kdy se konala stávka odborů v dopravě.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Česko se zapojí do půjčky Evropské unie na vojenské vybavení s názvem Bezpečnostní akce pro Evropu. Schválila to vláda. Stát by měl z půjčky čerpat přepočtu zhruba 50 miliard korun. Skoro polovinu částky chce vláda využít na financování dálnice D11. Za zbývající peníze nakoupí ministerstvo obrany moderní tanky Leopard a vozy Tatra. Český plán na zapojení už dřív schválila Evropská komise a Rada Evropské unie. Peníze z půjčky se nezapočítávají do plnění závazků NATO na výdaje za obranu. V Lucemburku se dnes sejdou ministři zdravotnictví zemí Evropské unie. Česko bude na zasedání zastupovat Adam Vojtěch z Hnutí ANO. Mezi hlavními tématy programu bude například návrh Evropského aktu o biotechnologiích, který má vytvořit lepší podmínky pro výzkum, vývoj a výrobu moderních léků. Ministři budou dál řešit i revizi pravidel pro zdravotnické prostředky nebo třeba nedávné vypuknutí epidemie eboly ve střední Africe. V německé postupimi plánují pyrotechnici zneškodnit 250-kilovou bombu ze druhé světové války. Kolem místa nálezu je i hlavní vlakové nádraží. To bude proto na čas úplně mimo provoz. Omezené budou i některé tramvajové a autobusové linky. Z centra postupimi se kvůli likvidaci bomby musí evakuovat asi 6,5 tisíce lidí. Od září musí mít každá třída základní školy s víc než 15 žáky asistenta pedagoga. Podle ministerstva by to mělo pomoct dětem na začátku školní docházky i jejich učitelům. Kvůli zpřísnění odkladů do škol nastupuje víc dětí, které by dřív do školy až o rok později kvůli nezralosti. Školy tvrdí, že nemůžou kvalifikované asistenty sehnat. Ministerstvo školství ale nedostatek asistentů neeviduje. V Krkonoších žije podle aktuálního šetření správy Národního parku nejméně 11 vlků. Vyskytují se ve dvou teritoriích, kde už přivedli na svět mláďata. Při jejich mapování pomáhají studenti z Brněnské Mendelovy univerzity.
3: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky, později i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku ještě jasno až polojasno. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách většinou kolem 16.
3: Doprava.
2: Na D6 z Karlových Varů do Prahy máme hlášenou nehodu za Novým Strašecí. Na kilometru 26,5 ji vyšetřují na úrovni čerpací stanice. S opatrností je to průjezdné. Na D1 z Prahy do Brna spozorněte za Velkou Bíteší. Na kilometru 150 stojí kamion po požáru. Zavřený je odstavní pruh, ale pozor, je to v zatáčce a vybočuje se tam. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Vláďa Slezák.
4: Krásný dobrý den. Váží přes 45 tun a mají tisíce píšťal. Nové varhany ve svatovícké katedrále na Pražském hradě mají za sebou koncertní premiéru. Reportáž ze slavnostního požehnání uslyšíte už za chvíličku ve vysílání Dvojky v úterý 16. června. A všem Zbyňkům přejeme všechno nej. Teď Isi a Petr Rezek. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: To byl Petr Rezek ve vysílání dvojky. Svatovickou katedrálu na Pražském hradě poprvé zněly nové varhany. Nástroji požehnali představitelé církve. Během 14 let se na něj složili tisíce dárců. Tady máme reportáž.
1: Za doprovodu zvonů, chorálu a kouře z kadidla vstoupil do katedrály slavnostní průvod.
2: Se posaďte klidně.
1: A úvodní slovo pak pronesl Vojtěch Mátl, předseda správní rady nadačního fondu Svatovícké varhany.
3: Společně jsme k dnešnímu dni shromáždili téměř 123 milionů korun na varhaní stroj a k tomu ještě od velkých donátorů přímé dary na prospekt nástroje a jeho osvětlení ve výši 31,5 milionů korun. Celkem se nám všem tedy povedlo shromáždit neuvěřitelných 154 milionů korun, 335 812 haléřů.
1: Modlitbou požehnal novému nástroji emeritní arcibiskup pražský Jan Graubner.
4: Bože, náš Otče, zhlédni dnes milostivě na tyto nové varhany, které zazní v posvátném prostoru této katedrály.
1: Na něj navázalo probouzení varhan v podání pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. Varhan.

U nástroje, který je složený z tisíců lesklých píšťal a křišťálových ozdob, se vystřídalo hned 8 varhaníků. Zazněla i lužanská mše Antonína Dvořáka, která tak zahájila koncertní týden na oslavu nového svatovíckého nástroje. Ten doprovodí v příštích dnech třeba Symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo houslistu Pavla Šporcla. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: To byla Tereza Krendlová. V Čechách během dne má být víčné oblačnosti a srážek, Morava a Slezsko má být slunečnější, ráno jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území místy zvětšená oblačnost, od západu bude přibývat oblačnost na celém území, v Čechách čekáme už během dne, na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť nebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. A nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě bude až 25 stupňů Celsia.

0: To byl Rod Stewart ve vysílání dvojky. No a teď už zase pro změnu Halina Pavlovská a něco pro vás, pro potěšení.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Afričtí Masajové jsou moc krásní lidé. Do mě se ovšem při mé první africké návštěvě zamiloval nejošklivější Masaj na světě. Do obličeje mu asi v dětství šlápl slon. Před důvěrným vyznáváním masajské lásky jsem se ukryla v autě a zamkla jsem ho. A ten Masaj si lehl dopředu na kapotu a ten svůj, už tak dost široký obličej, rozplácl na přední sklo. A tak na mě zíral asi 2 hodiny. Často na něj myslím, protože od té doby po mně už nikdo tak mocně netoužil. A tak vzdychám. Miluj, něžně, vroucně, dlouze. Časem poznáš, co je nouze. A propo, dnes je mezinárodně významný den afrického dítěte.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: A Vláďa Slezák vám přeje hezký den. Za chvilku startuje ranní dvojka. Teď Petr Novák.

0: Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přej si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
3: Blízká setkání Terezy Kostkové.
4: Mým hostem bude fyzioterapeutka a pohybová lektorka Adriana Pecinová. Proč je pro fyzioterapii tak důležité skloubit složky jako tělo, mysl a emoce? Jak jiné jsou reakce těla a postupy léčení u žen? A co pro sebe může udělat v rámci zdravého pohybu úplně každý? Nejen na to se zeptám fyzioterapeutky Adriany Pecinové.
3: Blízká setkání Terezy Kostkové.
0: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
5: Nenechte si ujít v České televizi.
6: Magické hudební světy Michala Pavlíčka. Řada skvělých muzikantů na jednom pódiu a kytara, která je poznat po prvních tónech. Premiéra záznamu koncertu Michal Pavlíček and Friends. Pátek večer na ČT Art a v iVysílání.
7: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Opozice kritizuje možné změny ve financování veřejnoprávních médií. Ministerstvo obrany má převzít letiště v Karlových Varech. Do infrastruktury investuje až 4 miliardy korun. Počasí zpočátku bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo. Od západu místy déšť, výjimečně bouřky a teploty většinou do 24 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Sněmovní opozice považuje chystané změny ve financování České televize a Českého rozhlasu za zásah do jejich nezávislosti. Opoziční politici tak reagují na to, že vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků a financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Obě média mají z něj dostávat součtu asi o 1,5 miliardy méně, než letos vyberou na poplatcích. Třeba předseda ODS Martin Kupka na síti X napsal, že vláda dává najevo, že se bojí kritické práce novinářů. Podobně se vyjádřila třeba členka sněmovního mediálního výboru Andrea Hofmanová z Pirátů.
8: Bude to znamenat zásadní zúžení veřejné služby. Já samozřejmě celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti a také neudržitelné financování médií veřejné služby, což je v rozporu s evropskou legislativou.
7: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje tím, že je potřeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji. Rezort obrany plánuje od kraje převzít letiště v Karlových Varech. Z interního dokumentu rezortu obrany, který má k dispozici server i rozhlas, zároveň vyplývá, že do areálu by ministerstvo mohlo investovat zhruba 4 miliardy korun. Civilní a záchranářský provoz v areálu zůstane zachovaný. Převod letiště pod obranu má ještě tento měsíc schválit vláda. Zákaz aplikací, které s pomocí umělé inteligence umí svléknout postavy na obyčejných fotkách, by dnes mohli podpořit europoslanci. Cílem nařízení je ochránit hlavně děti a ženy před zneužitím jejich těla v digitálním prostoru. Je to součástí změn v takzvaném aktu o umělé inteligenci.
9: Podle návrhu nebude v Evropské unii možné nechat vygenerovat umělou inteligencí sexualizované snímky nebo videa skutečných lidí, a to bez jejich souhlasu. Bod prosazovala pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Podle ní velké korporace nemůžou podobné praktiky obhajovat svobodou podnikání. Návrh vítá taky Kateřina Konečná z KSČM, kritizuje ale odložení některých dalších pravidel v aktu o umělé inteligenci.
10: I tak se domnívám, že to mohlo bez zjednodušení pravidel u takto rizikové technologie.
9: Pokud Europarlament opatření o zákazu tzv. Svlékacích aplikací schválí, měl by začít platit 2. prosince. Jiří Kordík, Český rozhlas.
7: Na letecké základně v Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Informovali o tom ozbrojené síly Spojených států na síti X. Všech 8 členů posádky zřejmě zemřelo. Letoun je přepravoval na rutinní zkušební misi. Příčiny nehody zatím nejsou známé. Podle videa, které incident zachytilo, ze základny po nehodě stoupal vysoký sloup černého kouře. Americké bombardéry unesou až 32 tun munice a mají dolet přes 14 000 kilometrů. Letouny mohou nést i jaderné zbraně.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
7: Bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku ještě slunečno. Teploty 19 až 24 stupňů. Na jižní Moravě až 26, na horách většinou kolem 16.
3: Doprava.
7: Dálnice D6 směrem z Prahy na Karlovy Vary je za sjezdem na Lány na 26,5 kilometru neprůjezdná po nehodě nákladního auta s osobním. Na místě jsou záchranáři, sjezd na Lány na 25. kilometru je zatím volný a policie na něm provoz odklání. Dálnici je možné objet přes Stochov a Nové Strašecí. Dobře dojeďte. To byly zprávy. Teď už ranní dvojka.
3: Startuje ranní dvojka.
11: Ano, je to tak, odstartovali jsme, dnes je úterý 16. června. Dobrý den.
12: Dobrý den, už jenom posledních asi pár písemek čeká děti a budou se asi uzavírat známky, ne? A začnou prázdniny.
13: Teď budou prázdniny.
12: Čeká nějaký test z francouzštiny, tak to bylo.
13: Takže neuvidíš děti 2 měsíce?
12: No jednou už nevidím, měsíce.
13: Jednou vlastně maturity, nevidíš.
12: Kterou se tak vyskytuje jen tak sporadicky doma.
13: To už zakládá někde rodinu.
12: No to doufám, že ne. Zakládá dobré vztahy se spoustou přátel.
13: To je dobře.
11: No ten start byl dnes trošku ostřejší. Tak jo, tak začínáme. Milí posluchači, čeká na vás hádanka, trápeničko, malinkaté.
13: No ještě jsem se trápil před 6 hodinou. Musel jsem ho celý přepéct.
12: Je to takhle čerstvý.
13: Tak dobrý. Uvidíme, no.
11: Těšíme se na slovíčko.
13: No, jo, já taky.

0: Špekové ráno na dvojce.
1: Je 6 hodin 9 minut a Jakub Kaloč nahlásil, milí posluchači, to, že to slovo je prý velmi zvláštní. To, co budeme hledat tedy.
2: No, musel jsem ten špek opět znova. Trošku jsem přeházel nápovědy. Tak uvidíme. Jako, docela jsem si s tím dal práci, ale víc nic mě nenapadlo, než to, co teď uslyšíte. Tak. Máte mě v rukou možná každý den. Jo. Což je nápověda taková, která je úplně k ničemu. To si ani nemusíte psát. Ale po prvních nápovědách si možná budete říkat samá voda, samá voda. Ale ono je to vlastně mým znakem. A já jsem vznikl proto, to znamená mužský rod, aby nevznikl můj nevlastní brácha. Jo.
3: Je, už to činá být nějaký složitý.
2: No. A jsem typický tím, že jsem vidět a nejsem vidět. Jo.
3: Ty to víš?
2: Teda, jako Dalibore, jsi tady trošku za Kaloče. Jak ti to...
1: Hele,
2: to tak to je teda... To jsi, tak, dobře, vidíš to, aspoň můžeme spolupracovat. A ty můžeš vyhodnotit, jestli ty nápovědy jako jsou k něčemu... Jo, ty si jdeš lehnout, dobře. Ale to se mě líbí, hele, ví, může si odpočívat, zaslouží si to. Lampička nebo slunce? Jo, to jsou pomocníci. Já nevím, jestli mám pokračovat. Myslíš, že jo?
3: Jo. No, my zdá
2: se. Já vám zopakuju ještě teda. Máte mě v rukou možná každý den, ale v dnešní době je to takový jako sporný, no. Jako karty mě vadí docela. A po prvních nápovědách si možná budete říkat samá voda, samá voda. Ale ono je to dobře, protože ta je vlastně tím znakem. A vznikl jsem proto, aby nevznikl můj nevlastní brácha. Do jisté míry jsem ochráncem a jsem typický tím, že jsem vidět a nejsem vidět. Ale lampička a slunce vám pomohou. Nebo lampička nebo slunce vám pomohou.
3: No tak já nevím, taková tma.
2: Dobře, tak můžeme pokračovat. Jsem skrytou značkou nebo symbolem.
1: Já vlastně totiž vůbec nevím, co to je, takže...
2: No, člověče, docela jsem se s tím trápil, ale jsem součástí oficiálních dokumentů. Jo, tam jsem docela důležitý. A mě to ani nenapadlo, ale... A teď myslím mě jako Kaloče, ale já jsem fakt skoro všude. Jo, tam, kde potřebujete něco chránit, jo, tak tam se vyskytuj. No, to jsem nevěděl. Jo, ty dokumenty, to je důležité... Měna je také důležitá. A jsem text typu třeba buď ukázka, anebo důvěrné.
3: Já vůbec nevím, co na to mám říct.
2: Samá voda, co?
3: Já mám jako v pořád v hlavě jenom to temno.
1: Ano, je to Alois Jirásek. Mm-hmm.
2: No, jsem vlastně doslova filigránský ochránce. Fakt ne? Tak dobře.
3: Čověče.
2: Tak máte mě v rukou možná každý den, ale tam je to sporný. Ty karty trošku překáží, no. Boji ty telefony vlastně docela překáží. Ale po prvních nápovědách si možná budete říkat samá voda. Samá voda. Ale to je dobře. To je mým znakem. A vznikl jsem proto, aby nevznikl můj nevlastní brácha. A jsem typický tím, že jsem vidět a nejsem vidět. Ale lampička nebo slunce vám pomůže. Jsem skrytou značkou nebo symbolem, vyskytuju se opravdu na třeba důvěrných nebo důležitých dokumentech, ale nejen na nich, jo. Obecně tam, kde je potřeba, aby chránil. Dáša mě zrovna bere papír, z kterého čtu, tak já ti dám jiný.
3: Dáša má asi nějaký tip, který chce zapsat, já nemám nic.
2: Hele, jak jsi na to přišel?
1: Nevím.
3: Ještě tušku.
1: To je náhoda, já vesměs na nic nepřijdu. Tak milí posluchači, dvojka zavináč rozhlas.cz, pojďte se s námi trošku trápit, no.
3: A Dáša už taky ví?
2: Dáša taky ví.
3: Je, vy jste chytří.
2: Jsem takový filigránský ochránce. Tak ty se můžeš podívat do e-mailu.
1: Jo, já se podívám do e-mailu, to je pravda, já se mohu podívat.
3: Mám já vůbec dnes... nevím, jestli mám jako hledat něco hmotného, nehmotného.
2: Fjolda jde po bankovkách, což je dobře, Fjoldo, a nejen. Obecně to jsou dokumenty nebo doklady, jo. dotýkám se fakt i dokladů.
3: A není to pan ředitel radioservisu?
1: Kolek.
3: No.
2: Člověče, není. Člověče, není.
1: No,
2: pan Kolek,
1: pozor,
2: to není.
1: Ale ještě je tady, chodí tady hodně správných odpovědí a hodně vedlejších odpovědí. Protože ona jedna věc je ten...
2: Já vidím správné.
1: Ten samotný, jako to, co hledáme. A potom je taky princip.
2: Jo, rozumím ti. Ale...
1: Ale to nevadí, obě dvě jsou vlastně správně, si myslím.
2: Jo, asi jo.
3: No tak asi jo, já taky se volasím.
2: Asi jo, no.
1: Takže dvojka zavináš rozhlas.cz, ale myslím si, že to tam začne padat.
2: Hele, jako padá, no, padají tam správné odpovědi.
3: A mě nic nenapadá.
2: Je tady stále samá voda.
1: Je tady třeba jedno krásné oslovení, ahoj Pražáci, tak jenom jsem ti říct, tady není ani jeden.
3: No. Dáša, pozor.
2: Promi, jak se hlásí.
1: Já jsem z Davids. Tak hezké ráno.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: A já se těším.
2: A co?
1: Já si zaplavu. Já totiž já neplavu kraula.
2: Protože jsi na hladině?
1: Já plavu nejradši...
3: Ano, na zádech.
1: Ve vodě jsem nejradši na

0: že jsem vidět a nejsem vidět. Ale lampička nebo sluníčko vám pomůže. Jsem skrytou značkou nebo symbolem. A teď můžu asi už říct, jsem tištěný nebo digitální.
1: Ano, a já zásadně, když skočím do vody, tak plavu na zádech. Zásadně.
0: Ano, Ricky. To říkáš, ano, ano.
1: Vy ty chodíš plavat.
0: To jsem schválně vynechal, protože...
1: No. Když plavu na zádech, tak plavu jaký styl?
2: Znak.
1: No. Vlastně, a když jsem ve vodě?
0: A když jsem ve vodě?
2: Náznak.
0: To být náznak znaku.
1: A když jsem ve vodě?
2: Tak co? Na co se mě ptáš?
0: Oslovujeme, no. Voláme.
2: Znaku.
0: Ne,
1: voda, oslov vodu.
0: Vodo, no a co děláš, když plaveš na zádech?
2: Znak je... 3, 2, 1.
0: A neboli také průsvitka.
1: Průsvitka, vodoznak.
0: No. Je to hrozný slovo.
2: To jsem asi nikdy neřekla.
0: To vlastně složenina, že?
2: Až dnes poprvé v životě.
1: Já totiž jsem...
0: kamaráde, dobrý.
1: Vodoznak. To je zvláštní slovo. Co to vlastně je?
2: Co to je?
0: No, ochrana, že?
1: Ochrana.
0: Ochrana. A on je součástí toho papíru.
2: A to jako v těch bankovkách.
0: Přesně tak. Proto jsem říkal, máte mě možná v ruku každý den, ale v současné době už platíme telefonem nebo kartou, tak tam je to jako sporný. Ale po prvních nápovědách jste si možná říkali sama voda, ale což je dobře, to je mým znakem.
1: A je to teda v angličtině to watermark?
0: Přesně tak, watermark. No.
2: To je dobrý.
0: No a vznikl jsem proto, aby nevznikl můj nevlastní brácha.
2: Jako padělek.
0: Přesně tak. No a jsem typický tím, že jsem vidět a nejsem vidět, ale lampička nebo sluníčko vám pomůže. No. Jsem skrytou značkou nebo symbolem, jsem tištěný nebo digitální, no a říká se mi také průsvitka.
1: A proč se tomu říká vodoznak?
0: No, protože on působí, jak kdyby byl tištěný z vody vlastně. On je, nemá barvu, že? On jak je součástí toho, tý osnovy toho papíru.
2: Nebo... Takový stín vlastně, ne?
0: A je to takový, no.
1: Jestli by nám nenapsal vlastně nějaký průsvitka. Bankovní úředník třeba.
2: Nebo vodoznakař.
0: Poslat něco.
1: Nebo někdo. Lubomír Kraus napsal do předmětu špekraní.
0: Špekraní,
1: aby bylo jasné, jaký je ten špek. A je to vodoznak, no tak to je správná odpověď. Tam to padá.
0: Dobré ráno, přátelé dvojky. Špek je to, že nic nevíme. Zdraví Věrka a Toní Karlovy Vary. Tak jo, Věrko.
1: A Vlaďka ročník 71. Hej, krásné ráno, sice mi tu hrčela konvice... Ale myslím, že to je vodoznak. Ale a když ne, tak i tak přeju hezký den, ale je to skvěle, Vlaďko. Hrčela konvice.
0: Zlosin. Pomohl mi ten filigrán, protože v losinách jich mají, ano, jo. Papírny, že jo?
1: Jo, zlosin.
0: Ano.
1: Můj kolega Petr Kroutil, který je součástí naší kapely Raní dvojky a Raní dvojka band, tak on bydlí v obci, která se jmenuje Zlosiň.
0: On je zlosiňák?
1: Ano, teda zlosej, oni říkají zlosejň, ale...
0: Jak? Zlosej?
1: Zlosejň.
3: No. To je s tvrdým?
1: Ano, to je s tvrdým, zlosiň. To je něco jako kamarád, který chce říct třeba slovo týpek, tak říká týpek.
0: Týpek.
1: To byl hrozný týpek. No, tak
0: už je to venku.
1: Nejdřív mě napadl volant, potom vypínač a nějak fakt jako nevím, já jsem zmatený jako Goro před Tokiem. Dám se podat autobusák Standa. To byl Goro, byl bílý pes, ne?
0: Ano.
1: Že?
0: A on se vracel za tím páničkem.
2: Já jsem u toho plakala.
0: A už pláču taky. Vodoznak. Filtr. Tak jo, tak Zdenku, díky.
2: Jo. Děkuji za podporu, že nás nevědělo víc, napsala Mirka, tak na tu dnešní kalučovinu asi nemám. Jo, tak před pár lety, musím počkat, snažte se.
1: David, ahoj nepražáci, děkujem. Tak sice nevím přesně, co to je filigránský, ale asi to bude vodoznak, díky za ranní osvěžení, jdu kosit travičku.
0: Je.
1: Krásně.
0: No ještě brzo, není mokrá?
1: Asi ne. Už se tak se kosí, tak víš, je to kosák.
0: Kosáček. Ochrana dokumentů nebo bankovek, ano, Eva z Kokořínska napsala vodotisk. A já to uznám.
1: Je to vodotisk, vodoznak. No, vodotisk je vlastně dost odpovědě vodotisk, což je asi ten princip, ne?
0: Jako když skočíš kufra do vody, že? To je taky vodotisk velký takový.
1: Plavu si v bazénu na znak, takže je to vodoznak. Napsal Zdeněk, že úplně jo? Úplně paráda.
2: Dobrý den, napovídá. Tak jako každé ráno moje žena cvičí na koberci pod rádiem. Já mezi tím připravuji snídaně a společně hádáme, co by to mohlo být. A dnes to bude vodoznak. Zdraví Petr a Iva Algerovi.
0: A snad to nebude špionská zpráva psaná mlékem. Ale vodoznak.
1: No,
0: a nebo jasný. Citronem, že jo? Mm-hmm. A pak jsme ho dali na cvíčku, ten papír, myslím.
2: A ukázalo se to.
0: Ukázalo se.
1: Se koukáte na samý detektivky.
0: Ahoj, Květoně, vám miluju tě. A

0: Léto na dvojce bude tentokrát mrazivé.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Chybět nebude historie českého zločinu nebo oblíbená kriminálka.
1: Začínáme už 21. června četbou z knihy Stephena Kinga Noční můra Dannyho Coughlina.
0: Mrazivé léto.
1: To budou napínavé prázdniny na dvojce.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Další kauzou exposlance Dominika Feriho se bude zabývat obvodní soud. Jak zjistil náš server i rozhlas, podle obžaloby jde o další případ údajného znásilnění. Obvodní soud pro Prahu 3 už květnu Feriho osvobodil. Proti verdiktu se ale odvolala státní zástupkyně. Bývalý politik TOP 09 byl minulý měsíc po odpykání 2 let za jiná znásilnění podmíněně propuštěn na svobodu. Prezident Petr Pavel s manželkou dnes dorazí na 2denní oficiální návštěvu kraje Vysočina. Pobyt zahájí prohlídkou observatoře v Košeticích na Pelhřimovsku, setkáním s vedením Jihlavy a obědě s hejtmanem a dalšími zástupci kraje. Čeká je taky návštěva osové bytýšky a firmy První brněnská strojírna ve Velké Býteši. Přímo s občany se prezident setká večer při debatě v divadle Pasáž v Třebíči. U Suvalského koridoru na polsko-litevské hranici dnes začíná cvičení armád Litvy, Polska a Francie. Vojáci členských zemí NATO budou cvičit společné operace a posilovat koordinaci. Cílem je zlepšit obrany schopnost Suvalského koridoru, který vede mezi Běloruskem a Ruskou Kaliningradskou oblastí. Cvičení má trvat 10 dní. Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Mezinárodní konference v Lucemburku mohla by se konat poté, co ji po 2 letech přestalo blokovat Maďarsko. Rozhovory o přistoupení k Evropské unii Ukrajina oficiálně zahájila před 2 lety. V pohoří Chřibina kromě Řížsku po 65 letech zahnízdil sokol stěhovavý. Tento kriticky ohrožený dravec v regionu naposledy hnízdil v roce 1960 na hradě Cimburg. Tentokrát se dvojice sokolů usadila na nedaleké skále Kozel. Loni tam vyvedli 2 a letos už 4 mláďata.
0: Počasí.
2: V Čechách bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky, později výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku ještě jasno až polojasno, oblačnost se postupně přidá. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách většinou kolem 16.
0: Doprava.
2: Dálnice D6 směrem z Prahy na Karlovy Vary je za sjezdem na Lány na 26. půltém kilometru neprůjezdná po nehodě nákladního auta s osobním. Policie provoz odklání na 25. kilometru na Lány. Dálnici je možné objet přes Stochov a Nové Strašecí. V Praze už čekejte kolonu na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od dálnice D11 k Průmyslové pojedete zhruba 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět ranní tým.
3: Ano, jsme tady pro vás, milí posluchači, úterý 16. června a hledali jsme v první půlhodince velmi podivné slovo, které možná málo kdo z nás používá, a je to slovo vodoznak. Přemýšleli jsme nad tím, co to vlastně doopravdy je. Je to ochranný prvek.
4: Ano, ochranný prvek, ano.
5: Tedy, pane Kaloči, ty vaše špeky jsou těžké špalky. Napsala Alena.
3: Alena, další Alena, 60+, nějaký vodotisk nebo co?
4: Ale no vlastně, jo.
3: Já
5: se vodotisk ještě podívám, co to...
4: Nevím, přesně. Jestli je to tak, odpovědění vodoznak, Jirka z auta.
3: Kirko. No, skvělé. Léňa, Míra a Marťa taky z auta. To je dobrý, je to vodoznak. Myslíme si, no skvělé. Léňa, Míra a Marťa. Dobře, dojďte.
5: poněkud zastarale, ještě jsem našla průsvitka.
3: No, to je průsvitka.
4: Ano, průsvitka. Průsvitka, no. Tak včera se sadaři nezadařili, dnes bych to viděla na nějaký ochranný prvek, třeba vodotisk, když teda samá voda. Lenko z Moravského Berouna uznám.
3: Mm-hmm. A Zuzana ze Zlína píše, Jakube, a ty to asi potvrdíš, moc zdravím, býval součástí ručního papíru, vodoznak, ano, neboli filigrán.
4: My jsme ho měli doma. Ten ruční papír, on byl o něco dražší, mm-hmm, a ten v sobě měl ten vodoznak.
3: A je to tedy neboli filigrán?
4: Ano. No, filigrán znamená jako jemná práce. Jako filigránská, mm-hmm, práce je jemná práce. No, to znamená, že by se dalo říct, že to je jako filigránský symbol nebo logo. Aha, nebo...
3: A je tady další Jana z Brna. Zlatá 70. Dneska jsem zaspala, takže pardon. Nedávno jsem objednávala ruční papír z velkých losin. A přála jsem si ale potisk. To bychom asi neuhádli. Ale papír z velkých losin, ruční papír.
4: Ano, no, ano, ano, tam dělali kvalitní papír. Mám sice takhle po ránu úplně plochý mozek, ale řekl bych, že je to vodoznak. Napsal Bohuslav z Doudleb nad Orlicí.
5: Yeah.
4: Bohuslave, pokud půjdete ke splavu, vzpomeňte si na mě.
3: Jenom jsem chtěl, že jo, plochý mozek, to jsem ještě neslyšel, takovou formulaci.
5: Napsala taky Markéta z Prahy. Myslím si, že by to mohlo být vodní tisk, takový ten tisk, co bývá například na originál vysvědčeních, které teď dáme dětem na konci školního roku. V pololetí dostali jenom výpisy na obyčejném papíře.
3: Jo, ano.
5: To taky bývá.
3: A Martina napsala, dobré ráno, nepražáci. Není to náhodou, se nám to zase zvrhlo. Není to náhodou vodoznak? Když ne, tak potom netuším, ale tak jste se trefila. Krásný den, jste super, děkujeme. Pomáháte mi přežít brzká rána v práci. Martina. Tak to jsme rádi, Martina.
4: A napsal Libor. A já si myslím, že to je... že to je název bývalé soutěže, kterou moderoval Pavel Zedníček. Kurňa, co to je? Napsal, no, Libor. Kurňa, co to je?
3: No, to je bývalý kufr.
4: Že jo?
3: No, jasně, co to je? Kufr, to šlo na Český televizi a pak to šlo někde jinde, to už nevím kde. A nemohlo se to logicky jmenovat kufr, tak a on je, že jo, často, on říká kurňa.
4: Mm-hmm. Jo, že tam lidé posílali nějaké, ano, předměty, které byly těžko identifikovatelné.
5: Jo, to je
3: a, jo, to bylo velmi populární, to byl populární, jo, televizní pořad.
4: Takže kurňa, co to je?
3: Kurňa, co to je? No, to je vodoznak totiž. No. Tak si zahrajeme. A hned jsme zpátky, jo?
5: Mhm.

0: Milí posluchači, ještě z hodin 40 minut, Tony Esposito, to jsme dlouho neslyšeli, tuhle skladbu. Posloucháte Ranní dvojku a nás to slovo vodoznak opravdu potrápilo, které jsme hledali a evidentně i vás, ale v dobrém. Prostě jste hledali, trápili jste se za volantem v koupelně, manžel na mě volá, že to je vodoznak.
1: Jirka napsal ročník 53, tak jakmile začnete špek bratrancem nebo nevlastní sestrou, tak je to v háji. Dáša je fakt chytrá, co by to tak mohlo být, snad vodoznak? No.
0: Je, ano, vodoznak. A napsala Markéta z Lise nad Labem, napadá mě vodoznak, ale jistě to nevím, nejraději bych hodila posteloznak.
2: Jo, to je dobrý.
1: No,
0: ale
1: sama.
0: Rachota ještě 2 týdny volá, než budu moc trénovat znak v bazénu.
2: Hezký.
0: Rachota.
2: Už se dá vydržet v rachotě.
0: Asi jste, možná učitelka, ne? Mě napadá.
2: Nebo ve školství. Nebo paní ředitelka třeba.
0: A nebo třeba herečka.
2: Jo.
0: Jako divadelní prázdniny.
1: Tak, Jirka napsal z českých Budějc.
0: Jasně.
1: Je to vodoznak?
0: Vodoznak. Honza je dokonce palačinkový ročník 82. Palačinkový? Asi v roce 82 hrozně frčeli palačinky tenkrát.
1: Aha.
0: No, teď už to víte, Honza. Konečně, vodoznak si napsal sám sobě, konečně.
2: Dobré ráno, dvojko, teda vlastně trojko. První mě napadl vodoznak, dál se nedokážu posunout. Tak jsem zvědavá, jak daleko jsem od skutečnosti. Iveta, revoluční ročník 89. No takže tady máme palačinkový a revoluční ročník.
0: Revoluční palačinkový, Líba 56 po delší době píše, tak děkujeme, Líbo, že jste se k nám vrátila. Dnes jsem vodoznak, no správně, dokonce s velkým V.
1: No a napsala nám Eliška z České Lípy, která zároveň poslala fotografii autíčka pojízdné kavárny, na které jsme vyfoceni my tři, ranní dvojka, k ranní dvojce kvalitní káva. Takový ten plakát krásný,
0: ano.
1: S krásnými lidmi.
0: A to někde viděla prostě to auto?
1: Jezdí kolem, píše.
0: V České Lípě.
1: V České Lípě.
0: No jinak tohle autíčko budete moci vidět, když už tady o tom hovoříš. Teď v Sedlčanech. Jsou tam slavnosti.
2: Rosa.
0: Nebude tam znamen Rosák.
1: Nebude tam Honza.
0: Mhm. Rosák má papáteční vysílání, takže to tam nedorazí. My už tam v pátek budeme a můžete vidět i toto auto. Taková nenápadná upoutávka na to, co se bude dít. Ale to je až na konci týdne. My jsme prakticky na začátku.
1: Tak a nám tady Michal vysvětluje, mimochodem ročník 75, že filigrán je motiv stenoučkého drátu vkládaný na papírenské síto. V jeho místě je pak papír tenčí. A to je ta průsvitka.
2: Jasně.
1: Čili to je jako výtlak, takzvaný vytlačený drát.
0: Drát. Tak proto...
2: No a napsal Honza něco, o čem jsme si tady s Jakubem povídali taky. Vodoznak je také zařízení na nádržích, aby bylo vidět, kde je hladina.
0: Jo, to je ale pravda. To je na Orlíku nebo někde, že jo, na těch... To je pravda, tam to je vidět. A vlastně takový, to byl benzínoznak, to bylo podobné, takhle se měřila hladina benzínu v Trabantu.
1: A jo, vlastně tam...
0: To bylo to vypadalo ta jako pravítko to vypadalo, ty jsi tam strčil, že jo?
1: Nebo drát s ryskou, ne?
0: To byl drát.
1: Pravítko?
0: Taký mini pravítko a na tom byly... Vypadalo to přesně jak ten vodoznak na slapech. Nebo
2: jo.
1: Mimochodem ten vodoznak zkoušeli, ještě doplňuje Michal, na fakultě v diplomatice a paleografii za 3.
0: Jo, to, jakože to byla otázka.
1: A nebo dokonce praxe možná. Dílničky na výšce.
0: Z čeho jsem dostal tu trojku? Čeče z vodoznaku.
1: No.
0: Měla špatně.

0: Napsal nám náš posluchač z Doudleb nad Orlicí, možná to je vlastně symbolické, protože ke svému dotazu, respektive k odpovědi na ranní špek, přidal ještě dotaz. Že profesor Doudleba, to je shoda náhod, že nám opět přišel přidat nechtěné rady. Tentokrát se zaměříme na přípravu dětí před odjezdem na letní tábor. Tak je to taková nevyžádaná otázka, kterou jste si napsal bez pochyby sám.
1: Ano.
0: A děláte zároveň reklamu našim posluchačům z Doudleb nad Orlicí. Pane profesore, o co vlastně jde a
1: hezké
0: proč?
1: Hezké ráno,
0: tak hezké.
1: Zdraví. Teď bylo hezké, že do teď, já to chápu, ale já jsem se skutečně dlouhá léta zabýval vlastně zásadní otázkou, jak připravit to dítě na letní tábor a vlastně tak, aby se po návratu dalo bezpečně identifikovat jako vaše. A ty výsledky mého výzkumu jsou svým způsobem nepřekvapivé, a protože potomka posíláte přátelé na tábor z vícero důvodů, ale tím prioritním podle mě je, že se ho chudáka chcete zbavit, abyste si doma jako rodičové mohli zaspomínat na mládí, skotačit, laškovat a starat se pouze o sebe. Zatímco potomek, jehož pěstounem byl doposud svět sociálních sítí, a blízkým kamarádem byla umělá inteligence, tak musí čelit výzvě v podobě nekomfortního setkávání se s jinými lidmi. Dokonce je vystaven plnění praktických úkolů, u nichž je nucen sám přemýšlet. A co hůř, od ruky mu je amputován i mobilní telefon po dobu toho pobytu. Takže nemá to lehké, ten potomek. To dítě vlastně odjíždí na tábor jako sociodigitální civilista, který by měl v přírodě logicky zahynout. Ale vrací se jako bytost, která umí rozdělat oheň pomocí křesadla a mokré šišky, jako člověk, kterému nedělá problém spát ve stanu s cizím člověkem a ještě si s ním povídat o vlastních emocích. No a nakonec se kamarádit. Takže ten výsledek si myslím, že nebude úplně špatný. No a také se domů vrátí strávník, který považuje fazole s párkem za vyšší gastro. Jak ho vybavit? Správný tábornický kufr musí být, přátelé, papundeklový. Protože moderní plastové kufry z kolečky dítě zbytečně rozmazlují. Ten papundeklový kufr má několik výhod. Po prvním dešti se promění v experimentální sousoší a dítě se naučí improvizovat. Do kufru jinak doporučuji zabalit oblečení na teplo, zimu, déšť, vedro, povodeň, invazi kobylek a případný kontakt s mimozemskou civilizací. Praktické je také přibalit 7 párů ponožek, ne proto snad, že by je dítě potřebovalo, ale jen by mělo co ztratit během 2 dnů. Stejně nosí furt jedny, že? Také si myslím, že by každé dítě mělo být označeno jmenovkou. Že ve svém výzkumu jsem zjistil, že po 3 dnech na táboře vypadají všechny děti stejně. Jsou špinavé, rozcuchané, lehce zapáchají po starém tlejícím listí a po dešti. No a velmi důležitá je také psychologická příprava, protože tomu dítěti je třeba vysvětlit desatero táborníka. Za prvé, vedoucí mají vždy pravdu. Pokud ji nemají, platí bod 1. Za druhé, krást se nemá, maximálně po tmě. Věda jasně prokázala, že ukradené sušenky chutnají lépe než kupované. Za třetí, neolizuj věci, o kterých nevíš, co jsou zač. Ostatně klacek, to jsem zjistil i já, chutná jako klacek. Za čtvrté, když někdo řekne, pojďme na chvíli do lesa, neznamená to, že se stěhujete natrvalo, takže není potřeba si balit celý kufr. Za páté, neptej se každých 7 minut, kdy pojedeš domů. Za šesté, neptej se každých 8 minut, co bude k večeři. Za sedmé, když v potoce něco plave, nemusí to být nutně ryba, neochutnávej to. Za osmé, neschovávej si svačiny pod polštář, protože mravenci mají výbornou logistiku. Za deváté, nepoužívej repelent jako deodorant. No a za desáté, pokud uslyšíš větu, mám skvělý nápad, okamžitě zpozorni. Zvláště od svého kolegy ve stanu. Zvláštní kapitolu věnují dětem také mimořádně vyvinutým, například třeba mému synovi Sarafiánovi. Je 52, jezdí ještě stále na tábory, měří 180 cm, ale vlastní 4 zlaté medaile z evropského šampionátu v řecko-římském zápase. Takže takovému dítěti je třeba důrazně vysvětlit, že vedoucí se neterorizuje. Víme, synku, že bys pana vedoucího přehodil přes jídelnu, ale nedělej to. Také víme, že umíš znehybnit 3 instruktory současně, ale není to soutěžní disciplína. Víme, že při přetahování lanem si vystačíš proti skupině sám, přesto je lépe, když zapadneš do kolektivu. No a velkou pozornost jsem také v tom výzkumu věnoval problematice balení děvčat. Zde musím mít přesný, že děvčata se do kufru nebalí, Sarafiáne. Pokud ale mluvím o získávání sympatií, tak doporučuji osvědčené metody. Nenabízet dívce mrtvou žábu, nepředvádět jí sbírku klíšťat a nevysvětlovat jí rozdíl mezi slimákem a plzákem během oběda. Naopak funguje být slušný, je dobré se podělit o poslední sušenku a až pak dívku povolit do trávy. No a na základě svých pozorování také mohu konstatovat, že ta většina táborových lásek trvá přibližně od pondělního oběda do čtvrteční bojovky. Přesto se ale stává, že ti účastníci mohou být přesvědčeni, že jde o osudový vztah a mohou se vrátit v jiném stavu. Tam na to pozor. No a nakonec rada pro rodiče, až dítě odjede, nevolejte vedoucímu každé 2 hodiny. Pokud vám první den nepřijde dopis, neznamená to, že dítě unesli piráti. Pokud nenapíše druhý den nebo nepřijde dopis, neznamená to, že dítě vstoupilo do cizinecké legie. No ale pokud vám třetí den pak přijde dopis s textem ahoj, je to dobrý, nemám čas, čau, tak je to vlastně všechno na prostém pořádku.
0: Moc děkujeme, pane profesore. Rádo se nás stalo. Jako rodiče opravdu uklidnili.
1: Jo.

0: Češi hledají bydlení, kde se dá, píše se v dnešním i dnesu, respektive v Mladé frontě dnes, abych to řekl úplně přesně, protože se díváme do fyzických novin. Exkluzivní průzkum říká toto, roste zájem o obyvatelné chatky, suterénní místnosti, garáže a maringotky.
1: Hledáme chatu, tiny house nebo studio k dlouhodobému bydlení, ideálně klidné místečko blízko lesa, kde můžeme trávit čas venku a večer u ohně. Rádi odkoupíme za rozumnou cenu nebo budeme platit nájem. V případě práce na pozemku rádi přiložíme ruku k dílu. Tak zní inzerát mladého páru z Brna, který hledá alternativní dostupné bydlení.
0: Podle exkluzivní ankety mezi 55 realitními makléři projektu Realiták roku zaznamenalo vyšší poptávku po netradičních formách bydlení 63,6% respondentů. Nejčastěji ale nejde o exotiku typu jurty nebo domku někde v korunách stromů. Nýbrž o chaty, chalupy využívané k celoročnímu bydlení, případně mobilní domy, ateliéry a nebytové prostory. Říká Petr Markovský, výkonný ředitel Reality i dnes.
1: Jenomže takovéto alternativní bydlení není plošným řešením bytové krize. A teď je tady citace, největší rizika jsou právní a technická. Zda je objekt určen k trvalému bydlení, zda má vodu, elektřinu, kanalizaci, příjezdovou cestu, zda umožňuje financování hypotékou a zda je v souladu s územním plánem, podotýká jeden z odborníků na Reality.
0: Já to pokračování nemůžu najít. Já už jsem to našel. Už...
1: U alternativního.
0: Jo, z průzkumu vyplynulo, že lidé hledají nejčastěji bydlení za cenu 1 až 2 miliony korun. V zásadě do 3 milionů, to potvrdilo téměř 51% makléřů. Na druhém místě skončily nemovitosti mezi 2 až 3 miliony korun a na třetím místě mezi 500 tisíci až milionem.
1: Jenomže nižší cena může být sice lákavá, ale u ateliéru nebo nebytových prostor je zásadní hlídat, zda nejsou užívány v rozporu s kolaudací, protože jinak hrozí pokuta až 1 milion korun či zákaz užívání prostor, pokud tak úřad zjistí.
0: To by si musel na tu... Pokud tu dát vzít další hypotéku. No. To bylo jako složitější. 6 hodin 57 minut. Letní láska, skupina Mirai.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude fyzioterapeutka a pohybová lektorka Adriana Pecinová. Proč je pro fyzioterapii tak důležité skloubit složky jako tělo, mysl a emoce? Jak jiné jsou reakce těla a postupy léčení u žen? A co pro sebe může udělat v rámci zdravého pohybu úplně každý? Nejen na to se zeptal fyzioterapeutky Adriany Pecinové.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce. Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Vládou schválené změny ve financování veřejnoprávních médií kritizuje opozice. Kyjev navrhl setkání prezidentů Ukrajiny a Ruska ve Spojených státech. Počasí zpočátku bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo od západu místy déšť a teploty většinou do 24 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatku na státní rozpočet. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO včera návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla oproti letošku zhruba o miliardu korun, Český rozhlas asi o 400 milionů. Podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana to ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií.
3: Pozval jsem oba dva ředitele veřejnoprávních médií, zástupce opozičních stran a pozvu i zástupce koaličních stran. Pojďme se o veřejnoprávních médiích bavit. Ne pod tím diktátem Babiše a jeho všech šílených nekoncepčních kroků, které likvidují to, co v naší zemi máme. Svobodná veřejnoprávní média.
2: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje tím, že je potřeba, aby instituce fungovaly efektivněji. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhl ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi osobní setkání ve Spojených státech. Zelenský o tom jednal i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem před odletem na summit G7 do Francie.
4: Putin would find it much harder.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na letištní ploše v moldavském Kišiňově prohlásil, že pokud ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi schůzku ve Spojených státech nabídne americký prezident Donald Trump, bude pro Putina složité to odmítnout. Moskva zatím nepřijala ukrajinské návrhy na setkání hlav států na summitu G7 nebo v jiné neutrální zemi a trvá na tom, že pokud chce Zelenský jednat o míru, musí přijet do Moskvy. To je ale pro Kyjev zcela nepřijatelné. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Zásoby ropy ve strategických rezervách Spojených států jsou nejnižší od roku 1983. Klesly přibližně na 340 milionů barelů. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo americké ministerstvo energetiky. Rezervy musí Spojené státy uvolňovat kvůli konfliktu na Blízkém východě. Je to součást plánu na zmírnění růstu cen na světových trzích. Pohonné hmoty po celém světě v posledních měsících vystoupaly na několika letá maxima hlavně kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Víc než 400 ovocnářů letos žádá stát o náhradu škod způsobených jarními mrazy. Ovocnářská unie ztráty vyčíslila na 1,5 miliardy korun. Vláda jedná o finanční podpoře z unijních fondů.
6: Nejsou třešně, švestky ani jablka, tam jsme ztratili úrodu na některých pozemcích až 100%.
7: Říká farmářka Irena Štajnochrová z Třebanic na Prachaticku. Tato rodinná farma sklidí méně než 50% běžné úrody ovoce, proto si požádala o náhrady. Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nahlásilo škody celkem 411 pěstitelů, doplňuje mluvčí Eva Češpiva.
8: Nejvíc žádostí, téměř 30%, se týká jablek, dále švestek, hrušek, meruněk a třešní.
7: Vláda jedná o finanční pomoci pro zemědělce od Evropské unie, a to minimálně ve výši 1/4 škod. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
9: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky, teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách kolem 16.
0: Doprava.
2: Dálnice D6 směrem z Prahy na Karlovy Vary je stále neprůjezdná za sjezdem na Lány. Na 26,5 kilometru vyšetřují nehodu. Policie odklání provoz na 25. sjezdem na Lány a dálnici je možné objet přes Stochov a Nové Strašecí. Před odklonem se nezdržíte. Na pražském okruhu směrem na letiště popojíždí kolona od sjezdu na Písnici až před Ořech. Omezují také vjezdy do obou tunelů. Celý úsek pojedete víc než půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.
10: S úsměvem na rtu a hlavně s písní, nevím jestli na rtu, ale v hlavě, utekli lemuři z ostravské zoo. Normálně vzali kramly, jak se říká.
11: No, tak možná se chtěli podívat, jak to vypadá venku, ne? Jsou takový zvídaví.
10: Jo, no.
12: Jak se jmenoval ten Madagaskar? Mm-hmm. Tam utekli ze zoo, nebo od, jak se
11: cirkusu, no, ze zoo, já myslím, že ze zoo. K cirkusu právě, ne?
10: No,
11: ne?
10: No, no.
11: Jo.
12: Zebra, hrušice, lev?
11: Jo.
12: Osel? Nebo ne?
11: Možná
10: to byla zebra vlastně. A kde byla taková ta...
12: No, já jsem řekl tři.
10: Aha. A kde byla ten... Jo, to byla zase doba ledová, jak ona schovávala ten...
12: Fantasticky.
10: Jak to bylo?
12: Ta veveruša.
11: Jo.
12: Ten žalud přeci.
11: Ano, ano, ano.
10: Pohořek někam vždycky...
11: A pukli že, nějaký ledy, ne?
12: No.
11: Měli se strašný věci.
12: To bylo vtipný. Jo, Ice Age vlastně.
10: No, no. Tak jo, tak to bude takové pohádkové povídání s Josefem Klugem. Asi ne. Hm? To se skloňuje, že jo?
11: Jistě.

0: I když je o ně skvěle postaráno, snaží se utéct a často se jim to podaří. Konkrétně mluvíme o zvířatech v zoologických zahradách. Naposledy tímto způsobem zlobili lemuři v ostravské zoologické zahradě. Všechno sleduje Josef Kluge. Josefe, dobré ráno.
1: Dobré ráno přeji.
0: Lemuři teda utekli a podařilo se je chytit, najít?
1: Ano, ano. Je to příběh z minulého týdne, kdy lemur Kata ze zoo Ostrava utekl a toulal se v zahradách rodinných domů u areálu zoologické zahrady. Nakonec ho díky všímavým lidem po několika dnech odchytili v jedné sousední zahradě na třešni. To byl ten hlavní důvod, si myslím. Nešlo ale o jeho první útěk z expozice Ráj lemurů, jak se to jmenuje v Ostravě, prchá opakovaně, stejně tak i jeho bratr. Při těch předchozích útěcích se oba lemury chovatelům, kromě zmíněného jednoho případu, podařilo odchytit už v areálu zoologické zahrady. Teď jsou oba lemuří bratři umístěni v zoo v zázemí a řeší se, co s nimi bude dál. Jinými slovy, jsou oba lemuři mimo výběh a je otázka, kdy je návštěvníci ostravské zoo zase uvidí.
0: No to je právě otázka, kterou ti si položit, protože ty chytráci teďko asi musí trošičku, jak bych to řekl, mají černý svědomí, že jo? Musí se trošku stydět chvilku, ale kdy se opět setkají s návštěvníky?
1: To je skvělá otázka. Tak tedy dva přivezené lemury se chovatelé snaží začlenit do 14členné ostravské skupiny lemurů. V ní žije zhruba 11, tedy zhruba přesně 11 lemurů Kata, jeden lemur běločelý a dva lemuři červenobříší. Podle ostravské zoložky Pavly Slavíčkové má určitě na útěkové chování lemuřích bratrů vliv spojování s novou skupinou. Tím chci říct, že lemuři se ještě v zoo dostatečně nezabydleli. Až se tam budou cítit dobře, tak přestanou utíkat. Tímto způsobem říkají ošetřovatelé, že to vlastně funguje. Tak doufejme, že se aklimatizují a nebudou už utíkat.
0: A ostravská zoologická zahrada se specializuje na lemury.
1: Tohle hned vysvětlím. Do ostravské zoo byly dva roční lemuři Kata přivezeni proto, aby tamní skupinu omladili. Mají tam, myslím v Ostravě, takzvanou záložní skupinu samců. Nejedná se o chovnou skupinu, ale o rezervu pro ostatní zoologické zahrady. Průchozí expozice Ráj lemurů je v chladnějším období roku uzavřená, otevírá se, až se oteplí, což je teď. V létě do ní návštěvníci mohou vstupovat jednou denně, myslím mezi 14. a 15. hodinou, vždycky v doprovodu chovatelů. Tak tedy v tuhle chvíli je Ráj lemurů už otevřený a je možné se tam taky podívat.
0: A teď jste se zeptal, jestli ty útěky zvířat jsou časté ze zoologických zahrad.
1: No, nejsem úplně schopen říct, jestli jsou časté, ale stává se to docela pravidelně i v těch českých zoologických zahradách. Tak připomenu několik podobných opičích příběhů, jako je ten z Ostravy a společným jmenovatelem je touha po svobodě. Nadneseně řečeno, je třeba ale taky říct, že zvířata, o kterých se tu bavíme, se narodila a vyrostla v zajetí, většinou právě v zoo, takže v divočině by přežila jen těžko. To jenom tak komentuji tu touhu po svobodě. Legendární útěk se podařil dvěma makakům červenolícím, to bylo v olomoucké zoo, jmenovali se Šimpy a Tatin a oba uprchli 20. června roku 2010 z odděleného výběhu sloužícího pro neukázněné opice, tedy z takzvané polepšovny pro útěkáře. Šimpy pak putoval přes Svitavsko a Moravskou Třebovou až na Vysočinu, dopadli ho na Chrudimsku, od Olomouce je to více než 100 kilometrů, které musel opičák urazit. Samce Tatina, tak toho se nepodařilo chytit nikdy, tedy do dneška ho nikdy nikdo neodchytil. Zajímavý útěk makaků se váže i k pražské zoo. Tam byl pavilon opic otevřen v roce 49, tedy 1949 a skupina makaků tehdy zamířila směrem do čtvrtí Troja. Ošetřovatelé podle vzpomínek je ale velmi brzy našli, protože opice obsadili tamní kapli a zvonili tam na zvony, čili o sobě dali celkem jasně vědět. No a s úsměvem, alespoň doufám, vzpomínají v pražské zoo i na útěk orangutanů. To bylo v květnu 2022, jestli mám správné informace. Venku tehdy byli všichni čtyři orangutani z pražské zoo. Samec Pagy, Mavar s mladým Kavim i samička Diri nebyli ale nějak daleko od výběhu a zpět se je podařilo nalákat na banány. Takže asi můžu říct, že většina těchto útěků má dobrý konec, jako právě ten zmíněný na úvod, myslím, ten útěk lemura ze zoo v Ostravě.
0: Z toho si plyne poučení, kdykoliv půjdeš do přírody, vem se sebou banán.
1: Ano, může se vyplatit.
0: Může se to hodit. To byl Josef Kluge, děkujeme Josefe.
1: Rád se stalo, hezké ráno.

0: Je 7 hodin 17 minut, už za chviličku se přesuneme do minulosti v souvislosti s takovou hračkou, kterou objevila Regina Květoňová, ale máme tady dotaz od Ondry, 36 let. Dalibore, Jakube, Regino, mám pro vás špek. Nedávno jste hráli píseň, ale vůbec nevím, co to bylo. Myslím, že originál je Diana Ross Upside Down, to je Ta melodie je velice podobná. V české verzi se podobně zpívá něco o ránu a pak něco ve smyslu pojď jen ven. No, a vím také, že to byla česká zpěvačka. Typoval bych Vondráčkovou nebo Zagorovou. Můžete mi pomoci dohledat. Děkuji za pomoc. Ondro, velmi rádi, ale pojď ven.
1: Ondro, pojď ven. Kdo to mohl přespívat česky?
0: Ale já myslím, že to není ta.
1: Já. To je těžké.
0: Pojď jen ven. Ráno.
2: Pojď jen ven.
0: Pojď jen ven ráno a něco o ránu.
2: No. Pojď ven, Janek Ledecký, koupil jsem auto, bylo dost drahý.
0: Jasně.
2: Jo.
0: Aha. Pak mám ještě, to myslím, že jsou zelenáči, ne? Pojď ven, ne, to jsou plavci. Plavci, pojď ven, povce, něco ti ukážu, pojď sem, kosti ti zpřehážu, pojď ven. Myslím. Pojď ven.
2: Tady ještě pojď ven, midi lidi.
0: Cože?
2: Midi lidi. Pojď ven.
0: Myslím, že písničku skupiny midi lidi. Ne?
1: Ale já tady vidím, vytahuj se radši míň, Marie Rotrová, to bude ono.
0: Vytahuj se radši míň. Hmm. Tak to zkusíme teď najít.
2: Pro nás, jo.
1: Jaký vzkaz.
2: Vzkaz pro nás, jo.
0: Zkuste, Ondřej, vytahuj se radši míň Marie Rotrovou, ale to si myslím, že jsme nehráli. To ne. Počkej, ale to je ono.
1: Je to ono,
0: to je ono, to jsme hráli. Z vinilu jsme to hráli. Z desky.
1: To jsem tak asi nebyla.
0: Jo, byla, ano, ano.
2: Ano. Fyzicky, jo.
0: Ondřej, je to ono. Je to, ano, je to přespívaná Diana Ross a je to Marie Rotrová. Hráli jsme to z desky při vinylovém ránu. Fakt, máte pravdu. Jsi dobrá.

než Regina vytáhne tu hračku, tak tu písničku jsme našli, jenom pustím ukázku. Já jsem si na to vzpomněl, bylo to 1. dubna, protože si ji vybral Václav Neckář, proto jsme ji pouštěli z desky.

0: Jestli, já nevím, Marie Rotrova je nejlepší. No.
1: Výborná jako, teda.
0: To se, na, no. To se nedá nic říct. No. Vynikají
2: jak tak. Nic.
1: Ale těžký, složitý text.
0: No jasně, protože to je upside
1: jednoslav,
0: down.
2: No. Mm, chceš přeložit, nafrázovat.
1: Víc, míň fuk, jen dal, měl dát.
0: No, no právě, no. No. Ale pojďme k té strašlivé hračce.
1: No to je prosím pěkně záležitost, kterou jste určitě měli doma všichni, no, nebo ji měl někdo z vašich blízkých. Je to prosím pěkně takový ten pavouk na gumičce.
2: No na hadičce.
1: Na gumové hadičce.
2: Zakončené balónkem.
1: Balónkem.
2: A ten balónek nafukoval vlastně takový jazyček, ano. Taky balónek červený, ne?
1: Ten se tak jako, ano,
2: ano, on vypadal jak jazyk vlastně.
1: Nebo frkačka taková, ne?
2: A nebo frkačka, vlastně dobře to říkáš.
1: Nafouklo a on tím poskočil.
2: A tím se pohyboval. No. No, hele, kdo ho neměl, tak prostě
0: jsi,
2: nebyl.
0: Jsi si zalez pod postel s tím balónkem a dělal si
2: No, nebo si tím strašil děvčata a popřípadně maminku, že jo? Ah! Takhle, on se prodává, já jsem za 31 korun.
1: Fakt?
2: Mám ho tady.
1: To je dobrá cena.
2: To ukážu.
1: No, má takový děsivý oči a má chlupatý tělíčko, že jo? Vlastně nějaký kožešinky.
2: No.
1: A je to jako...
0: Připomíná mi to takovou zvláštní hračku, kterou máme doma pro kočku a to je teda hrozný. To je takovej, to vypadá úplně stejně. Jenom je to v tom, je to na baterky a samo to mění pořád směr a furt to skáče podivně a zase se to zastavuje.
2: A hraje si s tím?
0: Jo, je to strašný.
2: To je dobrý nápad.
0: Lekáš se úplně hrůza.
2: My tam máme jenom sešité peří z ptáku, já tomu říkám mrtvý pták.
0: No.
2: Na šňůrce.
0: No,
2: ale
0: to je taky,
2: vy jste
0: no.
2: Tohle sofistikovanější.
0: No já nevím, já jsem z toho vyděšen.
2: Každopádně já jsem si, mě vždycky připomínal ten pavouk klíště, já jsem ho neměl moc rád.
0: Ano.
1: Je takový ale prodával
2: se, no, no, ale no. Prodával se na poutích, že jo?
1: To je pravda a já jsem tady na Facebooku našla příhodu Ilony Přibylové. Když jsem byla jako dítě v nemocnici, tak ho tam měl jeden kluk, co jsme se s ním nablbli a vystrašili hodně lidí, hlavně sestřiček. Ty se k nám báli i chodit, jestli na ně od někud nevyskočí. Pamatuju si, že u sesterny měli místo dveří závěs. My jsme s ním pod ten závěs zalezli a nasměrovali ho na boty, aby po nich lezl. Mysleli jsme si, že jsou to boty sestřičky, ale nevšimli jsme si, že tam byl ještě jeden pár bot, pana doktora. Tak jsme si s ním pěkně po botách štrádovali nahoru, najednou se ozval pan doktor, je, tady něco leze a hodil to po té sestřičce. Ta začala ječet, my jsme utekli do herny, on za chvíli za námi přišel a ptal se, čí je, řekli jsme mu to a on, že si ho půjčí. Vrátil nám ho za hodinu se slovy, tak jsem obešel celou nemocnici a naházel na všechny ženský. Ty krásně ječeli.
0: Dobrý doktor.

0: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Ve francouzském Evianu dnes druhým dnem pokračuje třídenní summit skupiny G7. Lídři z 7 ekonomicky nejvyspělejších zemí světa jednají o ukončení války Spojených států a Izraele proti Íránu a o válce Ruska proti Ukrajině. Evropští členové skupiny už včera ve společném prohlášení uvedli, že jsou připraveni se podílet na odminování Hormuzského průlivu. Reagovali tím na memorandum mezi Spojenými státy a Íránem. Rezort obrany plánuje od kraje převzít letiště v Karlových Varech. Z interního dokumentu rezortu obrany, který má k dispozici server i rozhlas, zároveň vyplývá, že do areálu by ministerstvo mohlo investovat zhruba 4 miliardy korun. Civilní a záchranářský provoz v areálu zůstane zachovaný. Převod letiště pod obranu má ještě tento měsíc schválit vláda. Těžká armádní technika, včetně tanků Leopard, dnes v 9 hodin ráno vyjede na dálnici D35 v areálu mezi Kocourovcem a Velkým újezdem na Olomoucku. Budou vojáci trénovat přesun. Armáda doporučuje řidičům, aby respektovali dopravní značky a taky pokyny vojenské policie. Přesun techniky může krátkodobě zpomalit provoz. Od září musí mít každá první třída nad 15 žáků svého asistenta pedagoga. Opatření má pomoct prvňáčkům i učitelům. Asociace základních škol varuje, že sehnat kvalitní lidi je kvůli nízkým platům problém, a to třeba v Praze. Ministerstvo školství ale tvrdí, že plošný nedostatek neeviduje. K případu údajného neoprávněného odstřelu jelena v Lánské Oboře se dnes vrátí Rakovnický okresní soud. Jedním z obžalovaných je bývalý šéf lesní správy Lány Pavel Rus, který měl s kolegou umožnit odstřel 10letého jelena v hodnotě přes 100 000 korun. V záznamech ale vykázali regulační odstřel 2letého zvířete, za který se neplatí. Oba obžalovaní vinu odmítají.
2: Počasí.
3: V Čechách bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo. Od západu místy déšť nebo přeháňky, později výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku ještě jasno až polojasno. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách kolem 16.
2: Doprava.
3: D6 směrem z Prahy na Karlovy Vary je stále neprůjezdná za sjezdem na Lány. Na 26,5 kilometru vyšetřují nákladního auta s osobním. Policie odklání provoz na 25. kilometru. Před odklonem se nezdržíte. Na příjezdu do Prahy po dálnici D10 za sjezdem na Radonice na 3. kilometru se střetla dvě osobní auta. Projíždí se jedním pruhem a v koloně od sjezdu na Brandýs nad Labem z 10. kilometru se zdržíte víc než půl hodiny. Nesouvislá fronta popojíždí na příjezdu do Prahy od dálnice D1 od sjezdu na Říčany z 11. kilometru se jede pomalu až do Prahy ke sjezdu na jižní spojku. Zdržení je kolem 25 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Ranní dvojka.
4: Ranní dvojka je tady i s pavoukem, který prý je součástí i vašich domácností.
5: Ano, napsala Katka, ještě ho mám schovaný, ale já jsem se ho nebála, spíš jsem to byla já, kdo strašil. Ale ne moc, jenom trošičku.
4: Jenom připomenu, je to ten skákací podivný předmět, který se nafoukne rukou a vyděsí podle mě vždy každého. To je stoprocentní.
6: Napsala nám i Lucka, ahoj parto, v polovině 90. sedával v půlce Václavského náměstí takový hodně starý pán, který prodával bambuly na gumičce. Krásně to skákalo a stáhla 5 korun.
4: Jo.
6: Počkej, bambule.
4: To byla taková bambule. která skákala.
6: Taková ta lesklá, ne? Tam no, to bylo no. Obalená, něco obalená, ponožka obalená v alobalu, nebo něčem lesklým. Ano, ne. Že jo?
4: Ano, ano. To jsou věci, co nás všechno pobaví a potěší. Za chviličku, Janeš, mít.

0: Dnešní francouzské okénko bude opravdu mimořádné. Vlastně navážeme na první zprávu Nadi Procházkové, protože v Evianu se sešla celá G7, což jsou ekonomicky nejvyspělejší státy světa, Donald Trump, Emmanuel Macron a další státníci. Tak, jsou několik set metrů od našeho spolupracovníka zpravodaje České televize Jana Šmída a taková příležitost se jim jen tak obvykle nenaskytne. Honzo, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Kdo by neznal Evian, myslím jako vodu. Tak asi začneme, než se dostaneme teda k tomu setkání, tak začneme tím názvem nebo tou vodou. Jak to spolu souvisí?
1: No souvisí to přímo, protože ta minerální voda Evian pochází opravdu z okolí tohoto města. Já si myslím, že většina posluchačů viděla tu vodu a nebyla tady, protože to město je trošku schované, je na břehu Ženevského jezera. Vlastně tak řekl bych hodinku od Ženevy. A je známé samozřejmě hlavně tím, že ta podzemní voda je všude na světě velmi oblíbená a ona se filtruje přes ty alpské horniny. A to přibližně asi 15 let, pak se objeví na povrchu. Pramene to se jmenuje to místo Kaša. A pak teprve se plní do lahví a rozváží se po celém světě. Takže opravdu město a voda spolu úzce souvisí.
0: Asi jako Aidam, že jo, nebo Edam, podobně v Holandsku. Řekni nám trošku něco o tom summitu, v jakém prostředí probíhá, jestli je těžké pro státníky se k tobě dostat, kde mají tu pozoruhodnou sešlost.
1: No, začnu teda tou pozoruhodnou sešlostí. Pokud se chcete podívat, jak to tady vypadá, tak já jsem připravil takové video na Instagramu, tak se můžete kouknout, takové žánrové obrázky, kdy jsem tam propletl hezké postavičky s policisty, protože to město je opravdu velmi pečlivě střežené. Ono se říká, že ta bezpečnostní opatření jsou možná větší než během olympijských her a není divu, protože tady je opravdu vysoká koncentrace státníků. To místo nebylo vybráno náhodou, protože vzhledem k tomu, že je vlastně tak trošku z jedné strany jezero, pak jsou hory, tak je možné ho velmi dobře chránit. Tak možná z tohoto důvodu se ten summit koná tady. A je to městečko, které v podstatě má jenom 10 000 obyvatel. Přesto patří mezi nejslavnější lázeňská města Evropy. Zamilovala se ho evropská smetánka. Na přelomu 19. a 20. století sem jezdili různí spisovatelé, aristokrati, byl tady Marcel Proust nebo bratři Lumiérové. A kdo hraje golf, tak možná ví, že tady se hraje jeden z pěti ženských golfových turnajů světa. Má to takový opravdu charakter lázeňského městečka. My jsme se tam, kde to bylo možné se dostat, i přes tu akreditaci, protože vlastně je několik akreditací, ta modrá nám dovoluje dostat se do blízkosti toho úžasného paláce. A ten palác je místo, kde vlastně se setkali, nebo kde se jedná, bude jednat a tak to místo je samozřejmě opravdu velice zajímavé, možná se k tomu paláci ještě dostaneme. Ale pak je červená akreditace a tam už opravdu mohou jenom ti nejznámější, tedy z těch nejznámějších médií a ti se dostanou tedy hodně blízko a to jsou ti, kteří jsou součástí takzvaných půlů, protože půl je vlastně vytvořen skupina novinářů, která má možnost natočit nebo vyfotit státníky během těch jak si podávají ruce. Takže je to takové zvláštní, je tu hodně teplo a je tu nádherná atmosféra, tu nádherná kolonáda. Takže zkuste se vám to přiblížit, podívejte se, stojí za to tady být, možná v době, kdy tu není summit G7.
0: To tvoje video mi tady teď Regina, nebo nám všem, tady teď pustila, i vřele ho doporučuji všem posluchačkům a posluchačkám, protože ty jsi mluvil o tom ženském golfu, možná právě proto je v tom tvém videu tolik žen.
1: No tak já se snažím začít...
2: Samý ženy.
1: No samý ne, jsou tam, teda pravda, že politicky jsou taky ženy. Tak já se snažím, řekl bych, že mám takový zvláštní cit pro tu krásu.
3: Ano, je tam jedna paní se psem a tři děti.
1: Ano, jsou tam pejsci.
3: Ano.
1: Ale hezké budovy a tak.
0: Ano, to je pravda. Ty jsi mluvil o tom, že každý z nás asi jednou Evian ochutnal, ale málo kdo v tom městě byl, nebo v tom městečku. Jsi na tom stejně?
1: Ano, nikdy jsem tady nebyl. Nikdy jsem tu nebyl. A chci využít tuto možnost i proto, že tady hned vedle je městečko Tonu, Tonon-le-Bain. A kdo z vás se zajímá o fotbal, a já si myslím, že teď mluvím opravdu s fundovaným moderátorem, tak ví, kdo to byl Anton Ondruš. Říká ti to něco?
0: Já jsem odešel. Ne, já to víš dobře, já myslím, že naši posluchači vědí, že se přiznávám k tomu, že já nerozeznám fotbal od hokeje, takže nevím, no, omlouvám se.
1: No, teď uplynulo, teď je kulaté výročí od toho, kdy Československo vyhrálo mistrovství Evropy v Bělehradě 1976 zlatým gólem Antonína Panenky. No a jedním z nejdůležitějších hráčů byl jistý Anton Ondruš, který hrál stopera a který se poté odstěhoval do Francie a 30 let žije tady v tom městečku. Tak jsem se vlastně chtěl podívat, jak se mu daří. On nebyl na tom srazu reprezentace, která hrála v Říčanech, protože už špatně chodí, ale rád by ho navštívil. Ale to vlastně nebyla otázka, já jsem od ní odběh. Jo, nikdy jsem tu nebyl. A nebyl jsem ani v tom hotelu se podívat, protože ten hotel, kde se jedná, tak je z období Belle Époque. Byla tady opravdu spousta osobností, jako královna Alžběta II., Greta Garbo, nebo dokonce Ringo Starr tady byl. Je to jeden z nejluxusnějších hotelů ve Francii. A mimochodem, ten jeho původ je také zajímavý, protože on byl postaven v roce mezi lety 1906 až tuším 1909 pro britského krále Edwarda VII., který slíbil, že tady bude hostem. Bohužel zemřel dřív, než mohl přijet, ale hotelu zůstalo jeho jméno, tedy Královský hotel Royal. Vypíná se úplně na samém vrcholu a my jsme se snažili najít vlastně místo pro stand-up z té kolonády, tak konečně jednou jsme ho našli mezi stromy, tak televizní diváci ho uvidí, ale je to opravdu krásný úchvatný hotel, který je vidět zejména z druhé strany jezera, pokud máte dalekohled.
0: Honzo, proti podobným summitům, abychom se vrátili tedy k tomu setkání skupiny G7, se docela často protestuje. Je ten letošní ročník nebo to setkání výjimkou?
1: Není, a my jsme dostali tu pravidelnou typickou dávku slzného plynu. Myslím, že to bylo v neděli, co je dneska úterý. V neděli to bylo velká demonstrace, asi 30 tisíc lidí a dostali jsme se vlastně do toho víru a skutečně mohu potvrdit, i tady se konala velká demonstrace, konala se v Ženevě a ten summit jako kdyby byl orámován Ženevou, protože on skončí v pátek a tím se také mění náš plán. Jsme mluvili několikrát o práci zpravodaje. My jsme měli naplánováno, že ve středu zítra odjedeme zpět do Versailles, tedy k Paříži, kde Macron pořádá velkou večeři na počest Donalda Trumpa a na počest výročí americké nezávislosti. Měníme plány, zůstáváme v oblasti, zůstáváme v regionu a zatím plánuji, že natočím objektiv z Annecy, což je místo, kde se budou konat zimní olympijské hry. Krásné městečko. A zůstaneme tady proto, že ta dohoda mezi Íránem a Spojenými státy bude podepsána kde?
0: Právě.
1: Jenom jak seš pozornej, teď jsem to taková zkouška.
0: Bude podepsána v Ženevě.
1: Správně, no, výborně. A tím se uzavírá kruh G7 vlastně svým způsobem, protože tam jako kdyby začíná tu demonstraci a končí podpisem té dohody. Takže my se vrátíme zpět do Ženevy. Je to město na můj vkus hodně nudné, ale co se dá dělat, je to pořád lepší než Calais, teda mimochodem.
0: Ano. Tak až se bude podepisovat nějaká další dohoda, tak možná by bylo dobré, kdyby si do toho nějakým způsobem vstoupil a vybral nějaké reprezentativnější místo, prosím tě.
1: Já bych vybral Nice. Kdyby bylo na mě, tak já bych vybral Nice.
0: To je mi úplně jasný. A taky málo kdy člověk slyší respondenta nebo spolupracovníka třeba v rozhlase, který s takovou radostí mluví o tom, že dostal pravidelnou dávku slzného plynu. To ti teda jsem opravdu překvapen.
1: Ale pozor. Já když se dostanu do téhle dřavy, tak já ve mně vždycky hrkne, protože ve Štrasburku, kdy se protestovalo, tak se stalo to, že nás policisté hrnuli. Měli jsme úplně slzný plyn všude, kde to může být. Hlavně tady v očích. A najednou proti nám, když zbytky zraku, jak by se řeklo, jsme zahlídli obrovský kordon policistů, který nás vlastně jako svíral. Takže jsme seskakovali z mostu a můj kolega, myslím si, že opravdu zvracel a spousta lidí kolem nás také. Nebylo to vůbec nic příjemné. A když se dostanu do podobné situace, tak vlastně si na to okamžitě vzpomenu. Takže chviličku jsme si jako malinko vytrpěli, ale pak už to bylo dobře.
0: Tak moc děkujeme, Honzo, ať to všechno tam ve zdraví přežiješ a všechno je v pořádku. A děkujeme za francouzské okénko.
1: Přeji hezký den.
0: To byl Jan Šmíd.

0: Prostě nás baví s vámi vstávat.
1: Počasí.
2: Ne, to je hezký úvod.
1: To se trošku změnit.
2: 13 až 17 stupňů Celsia, takové jsou aktuální teploty. Na většině území jasná nebo polojasná obloha. Kromě té severní části tam ještě může být zataženo, ale zatím, přátelé, bez deště. Od západu ale bude přibývat na oblačnosti a pak na celém území se objeví místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty do 25 stupňů na Moravě, do 23 tady v Čechách, na horách pak v 1000 metrech kolem 15. No a já pochopitelně sleduji ten vývoj teplotní, protože opravdu ty teploty stoupat budou zítřek do 27 stupňů na Moravě, pak tu máme čtvrtek do 29 stupňů, pátek do 33 stupňů, sobota mezi 30 až 35 stupňů. Stejně tak ty teploty vydrží i během neděle 30 až 35 stupňů a ty noční nad 20 stupňů Celsia.
3: Oj, to budou ty tropické
2: takže
3: noci.
2: To bude opalovačka přes den. No, tak asi si nezapomeňte kromě slunečních brýlí i krém opalovací a dostatek tekutin.
3: Jo.
2: Přijdou fakt teda, to bude změna docela velká, na to, že teďka ráno, ty jsi říkal taky, že tady bylo chladno.
1: Bylo, no.
2: Tam v Kunraticích máme ještě, myslím, o stupínek méně. Já jsem tam naměřil kolem 8-9 stupňů Celsia.
3: Tak naber chlad.
2: Naberu nějaký chlad a vezmu ho, nebo poprosím Doudlebu, jestli by ho nevzal do sedlčan.
1: A přišla nám reakce od Vlčice z Valmezu na povídání o dětských táborech. Mm-hmm. Jsme tady řešili asi před hodinou dětské tábory. A slyšela jsem tak jakou historku. Psala mi dcerka, nebo přímo to říká. Psala mi dcerka školačka po první třídě a poprvé na táboře. Maminko, mě se stýská, prosím přijeď. A následovalo, kdy má službu u brány a kdy to bylo tedy vhodné. Matčino srdce plakalo, ale jenom do dalšího dne přišel korespondiák. Maminko, už nejezdi.
2: Ne,
1: a to byl jeden takový, víš, jak máš ten pocit v tu chvíli, je, já tady nechci být a potom už ten druhý den je to dobré.
2: Jo, a my jsme tady kdysi, myslím, četli, ne, ty dopisy vtipné, vzkazy dětí nebo dopisy z těch táborů.
3: To je
2: že?
3: Pravda, to si
2: ahoj,
3: každý
2: mami,
3: nechává.
2: Jak se máš, já dobře, ahoj.
3: Kdy si pro mě přijedeš.
2: A nebo kdy si pro mě přijedeš. A nebo naopak nejezdí.
1: Byly předepsané, ne, ty pohledy taky.
3: No tak taky.
2: Jo,
1: no jasně, no byla tam adresa vyplněná, všechno.
3: Jo, takhle myslíš předepsané.
2: To mě máma předepisovala do mých 20 let.
1: Předvyplněné.
2: Předvyplněné radši.
1: Ahoj.
2: Předem mého.
1: Je mi dobře.
3: No. Vaří tu dobře. Vaří hlavně. Tu dobře.

0: Úžasné životy na dvojce.
1: Dobrý den, já se jmenuji Vladimír Komárek, dělám dětskou neurologii a epileptologii. 25 let jsem vedl kliniku dětské neurologie v Motole a dneska bych rád zaspomínal na pana profesora Václava Vojtu. Byl jednou z mimořádných českých osobností, který je znám prakticky po celém světě zásluhou jeho takzvaného Vojtova principu. Diagnostický a léčebný metody, která pomohla tisícům dětí s nejrůznějšími motorickými a jinými problémy po celém světě.
0: Úžasné životy.
2: V úterý po 18. hodině na dvojce.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Vládou schválené změny ve financování veřejnoprávních médií kritizuje opozice. Na Vysočinu míří prezident Petr Pavel. Počasí zpočátku bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo. Od západu místy déšť, později i bouřky. Teploty většinou do 24 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Sněmovní opozice kritizuje chystané změny ve financování České televize a Českého rozhlasu. Za zásah do nezávislosti obou médií je považuje třeba šéf opoziční ODS Martin Kupka. Reagoval tak na to, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO v pondělí schválila zrušení poplatků a veřejnoprávní média chce financovat ze státního rozpočtu. Obě média z něj mají dostávat v součtu asi o 1,5 miliardy míň, než letos vyberou na poplatcích. Podle Kupky to znamená faktické zestátnění České televize a Českého rozhlasu.
5: Chci jasně říct, že nikdo z občanských demokratů pro takovou úpravu nebude nikdy hlasovat. Nikdy nebude hlasovat pro ochočení médií veřejné služby ze strany vlády, ať už by ta vláda byla jakákoliv. Je to špatně ze všech úhlů pohledu.
4: Podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy je třeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji. Tím snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje. Prezident Petr Pavel s manželkou dnes dorazí na dvoudenní oficiální návštěvu kraje Vysočina. Pobyt zahájí prohlídkou observatoře v Košeticích na Pelhřimovsku. Setkají se s vedením Jihlavy a čeká je oběd s hejtmanem a dalšími zástupci kraje. V plánu je taky návštěva osové Býtyšky a firmy První brněnská strojírna ve Velké Býteši. Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. Menší plavidlo, na kterém plula osmičlenná česká posádka, se po kolizi potopilo. Čtyři Češi nehodu nepřežili, další tři vyvázli s lehkými zraněními a jedna žena zůstává v nemocnici, ale zotavuje se. Podle médií jde o nejtragičtější nehodu na Jadranu v dlouhodobé historii. Vyšetřování prý může trvat měsíce.
6: Nechceme podporovat řeči o tom, čí je to vina. Těmito slovy vysvětlil šéf přístavní zprávy ve Splitu Žiljko Kuštera médiím, proč jsou úřady zatím tak skoupé na jakékoliv informace ohledně toho, co se mezi ostrovy Brač a Šolta stalo. Vyšetřovatelé teď čekají na vyzvednutí vraku plachetnice z mořského dna. Leží 52 metrů pod hladinou a na její vytažení je potřeba sehnat specializovanou firmu. Podle Kuštera to může trvat i týdny. Mezitím se objevuje otázka, zda se srážce lodí dalo předejít a jaká opatření přijmout, aby se podobně tragická nehoda neopakovala. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas.
4: V Karviné se nebude v příští sezóně hrát první fotbalová liga. Etická komise FAČR klub vyloučila kvůli ovlivňování zápasů. Zaplatit musí pokutu 10 milionů korun. Posázkařské a korupční kauze podali i další tresty za ovlivňování zápasů. Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf nesmí v českém fotbale působit 12 let a zaplatí pokutu 3 miliony korun. Pět hráčů dostalo trest za to, že si nechali slíbit platek, aby ovlivnili výsledek utkání.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Čechách bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky, později výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku ještě jasno nebo polojasno. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách kolem 16.
0: Doprava.
4: D6 směrem z Prahy na Karlovy Vary stále neprůjezdná za sjezdem na Lány. Na 26,5 kilometru se řeší nehoda nákladního auta s osobním. Policie odklání provoz na 25. kilometru. Dálnici je možné objet přes Stochov a Nové Strašecí. Na příjezdu do Prahy po dálnici D10 za sjezdem na Radonice na 3. kilometru vyšetřují srážku 5 aut v levém pruhu. Kolona začíná za sjezdem na Starou Boleslav na 12. kilometru a teď vás drží asi 45 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, s vámi stále Ranní dvojka.
7: Ano, je to tak, jak řekla Naděja Procházková. Ranní dvojka je tady s vámi pro vás dnes v úterý 16. června. Se budeme věnovat jedné osobnosti, to už je opravdu velká osobnost českého popu, která má dnes svůj třetí koncert ve vyprodaném nebo na vyprodaném fotbalovém stadionu. Myslím si, že úplně zaslouženě vyprodaném. A v neděli tam vystupoval s ní také zpěvák, kterého znáte z našeho vysílání velmi dobře, Miraj Navrátil. A vyjádřil se k tomu vystoupení.
8: Je to tak, protože superlativy, to se hemží všechny komentáře, všichni hudební publicisté, kteří recenzovali ten koncert, byli nadšení, ale možná je dobré také vidět, jak to viděl Miraj Navrátil, který napsal na svůj Instagram, ta laťka, kterou korunovaná královna Eva Farná nastavila, je tak pekelně vysoko, že je v nedohlednu. To byla prostě světová show, co posouvala hranice možného i nemožného. Myslím, že je to dobře pro českou kulturu a jsem mega vděčný, že jsem Evy mohl být malinkou součástí přepisování české historie popu. A já se dost hluboce budu zamýšlet, co v Edenu vymyslíme přesně za rok. Dojdete?
9: No. Asi jo. Mě se ptal Jaroslav, jestli jsem byl na koncertu Evy Farné. Já jsem říkal, že ne, ale že možná po koncertě André Rieu, že bych si spravil chuť, protože my jsme tam byli nejmladší, bych řekl, v té otevřeně.
7: Ale tohle to je na fotbalovém stadionu, ještě pozor.
9: Jdu do toho.
7: Jaroslav Špulák už nám řekne víc.
9: Můžu tam jít ve slavistickém dresu?
7: Budu to myslím, že... Po včerejšku si myslím, že Jaroslav Špulák, zarytý rocker a pankáč, je velikým fanouškem Evy Farné. Zasloužený.

0: Je 8 hodin 10 minut, no a teď nás čeká téma s Jaroslavem Špulákem, hudebním publicistou, které je jednoduché, stačí říct jméno a příjmení Eva Farná. Eva Farná, jenom v rychlosti, v sobotu a v neděli měla dva koncerty a včera volno a dnes má další koncert. Jaroslav Špulák na tom koncertě byl, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já jsem říkal, že z pankáče a rockera se stal fanoušek Evy Farné, je to tak?
1: No mě vždycky, když to říkáte, vy to tu a tam zopakujete, no. Tak mě je trošičku stydno, protože ty časy jsou dávno pryč. Když se na mě podíváte, já jsem takový kultivovaně vyhlížející člověk, mám pocit, aspoň se o to snažím. A vy vlastně řeknete těm posluchačům, tak když se řekne pankáč, tak asi představím někoho, kdo má třeba číro, nabarvený vlasy, rozsuchaný, nemije se tolik.
0: To ne. Já myslím jako myšlením, že to má.
1: Jo, tak to myšlením,
0: srdci.
1: Myšlením, no. To je v pohodě.
0: Tak, no.
1: Tak dobře, jo. Že jsme to uvedli na pravou míru teďka.
0: Ano, ne, jste opravdu slušný člověk. Takže Eva Farná.
1: Eva Farná oslavila 20 let na hudební scéně. Když na ní přišla, bylo jí 13 let, objevil jí Lešek Vromka, člověk, který se v jednom čase, mám pocit, poměrně systematicky zabýval objevováním hudebních talentů. A v Třinci, v kraji, ve kterém on žije, právě našel Evu Farnou. Velmi záhy zjistil, že je nesmírně talentovaná a vybral pro ní první písničku, která jí tak říkajíc udělala. Ta písnička se jmenuje Měl jsi mě vůbec rád. Je to cover verze, není to skladba, která by byla napsaná přímo pro Evu Farnou, má samozřejmě český text a když bylo Evě Farné 13, tak vyšla na první desce v roce 2006 Měl jsi mě vůbec rád. To je tedy název té desky. Ta písnička zazněla na koncertu v Praze a byla přímo na začátku. Ne, že by písničky za sebou šly tak, jak se vyvíjela kariéra Evy Farné, ale bylo to do jisté míry zohledněné. Koncert byl vyprodaný, to znamená, že na místě bylo zhruba 30 tisíc lidí. Pořadatelé pracují s termínem vyprodáno, ale Eva Farná během vystoupení se prořekla, když v jednu chvíli nahlásila lidem, je vás tu téměř 30 tisíc. V neděli to bylo stejné, no a dneska ještě údajně nějaké lístky jsou. Byla to velkolepá show. Eva Farná postavila obrovské pódium, respektive Eva Farná se svým týmem. To pódium se proměňovalo, bylo různě nasvíceno, sloužilo zároveň jako projekční plochy. Bylo tam několik míst, na kterých Eva Farná byla, ze kterých zpívala. No a když přišli na pódium tanečníci a přišli tam úplně všichni, tak já jsem se je snažil spočítat a bylo jich podle mě zhruba kolem 50. To znamená, že to je počet lidí, který těžko spočítáte, když se vám pohybují. Takže nemůžu říct, že to přesně tak bylo. Koncert trval 2,5 hodiny, zazněly tam všechny nejdůležitější položky a já jsem měl radost z toho, že se to Evě Farné podařilo. Je vynikající zpěvačka. Samozřejmě, pokud se dojímá, což na pódiu dělá velmi často, anebo pokud leží, tak nespívá tak kvalitně, tak dobře, s takovou jistotou, ale v momentě, kdy má věci naprosto pod kontrolou, tak je fenomenální. No a na tom samozřejmě její show byla postavená. Takže říkám, nebyla to jenom show pro oči, ale bylo to také skvělé pro poslech, pro uši.
0: Také byla skvěle připravená, myslím si, nemyslím Eva Farná jako zpěvačka, ale ta organizace, Regina tady už ukazovala před několika dny ten instagramový, já nevím ani co to je, nápad, vlastně takový režim toho, že máte přijít včas, protože tam bude nával, tady to si máš udělat, tady najdi si to místo, fakt je to moc chytře udělané.
2: Co se dá koupit kartou, co hotově, myslím, že to bylo hodně praktické.
0: Tak si představíme tedy ten první hit.

0: To myslím, že si všichni pamatujeme, tu písničku.
1: Eva Farná vydala tričko k tomu koncertu a na tom tričku byly všechny napsané písničky, které šly tak, jak šly za sebou přímo při tom vystoupení. Ten člověk, který si ho koupil, tak seděl přede mnou, byl zvohnutý, takže já jsem krásně viděl na zádech všechny písničky, takže jsem měl náskok, ale bohužel v půlce koncertu začala tomu mladému muži být zima, takže si vzal košili a já jsem od půlky koncertu přesně nevěděl, co přijde.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce, všechny námi popsané.
3: No, je tam hlas, no, stalen, všechno.
1: Já myslím, že pokud je o její hlas, tak v podstatě není co řešit a líbí se mi, že národ, protože národ má Evu Farnou rád, 14násobná zlatá slavice a tak dále, tuším, že získala už přes 70 cen za svůj život, takže národ vnímá i její hlasovou kvalitu, protože Eva Farná je po starém způsobu zpěvačka, která přijde na pódium a skvěle zpívá a to je velmi důležité u zpěváku.
4: Prostě od pámička.

0: Vtipný text a myslím si, že tahle písnička musela vzniknout, protože v jednu chvíli na začátku koncertu Eva Farná promítá vzkazy, které se jí dostávají po sociálních sítích a kritizují její tělo. A ty vzkazy jsou velmi vulgární, velmi nepříjemné, až jsem se divil, že je pustila takhle mezi lidi. Reakce je naprosto skvělá, naprosto adekvátní. Dělá si z toho legraci.
1: Jasně.

0: to tam asi také zaznělo určitě.
1: Zaznělo na konci koncertu, protože je to její možná dnes největší hit a jenom připomínám našim posluchačům, že Na ostří nože je ta písnička, kterou Eva Farná zpívala na koncertu s duou Lipou v pražské O2 aréně.
0: Ano.

0: Mám ráda Big Mac.
1: Spousta fotbalových fanoušků nemá ráda ten klip k téhle písni, protože on v podstatě tam, ten klip je o tom, že Eva Farná se zmocňuje stadionu v Edenu a to samozřejmě pro fotbalové fanoušky není příliš dobrá zpráva. Ale tahle písnička je důležitá, protože Eva Farná během koncertu představila i své nové album. To album se jmenuje ADHD Pop a jeho spoluproducent Jenda Vávra mi říkal, že ten název vznikl následujícím způsobem. Když začali nahrávat desku, tak si řekli, neuděláme si žádné hranice, budeme nahrávat skladby tak, jak nás budou napadat, nebudeme se žánrově omezovat. Po nějaké chvíli začal být nervózní a řekl Evě Farné, hele Evo, musíme z toho udělat něco, aby to bylo kompaktní, aby ta deska držela pohromadě. To je takovej tvůj ADHD pop a nevím, jestli je to přesně to, v čem se chci vyznat. A ona ho zastavila a řekla tak a to je přesně ono. V tu chvíli si určili hranice, ta hranice je tedy svoboda ADHD a zároveň našli název desky.
2: Chaos je můj přístav, znám ho líp, než ovládá. Být hot i být máma, být boss i být dáma.

0: No, tady je asi citelný, bych řekl, i žánrový a hudební posun někam úplně jinam, podobně jako třeba napadla analogie, že to něco úplně jiného. YouTube, když natočili pop, přece to bylo taky najednou šok.
1: Přesně tak. Eva Farna si na tuhle desku pozvala spoustu mladých umělců, kteří s ní nějakým způsobem spolupracovali, i třeba jenom jako spoluautoři. Ale ještě jednu věc, jestli dovolíte. Včera Eva Farna uspořádala setkání s přáteli a s některými novináři a představila jim na stadionu Slávie v Edenu přímo na tom obrovském pódiu svoji novou desku ADHD Pop. A v jednu chvíli tam došlo k momentu, který mě přesvědčil, že je naprosto upřímná, tak jak se to o ní říká. Eva Farna mě vždycky trošičku rozčilovala, když se dojí mala na pódiu, když začala plakat. V sobotu si tam pozvala manžela Martina Chobota a rozplakala se v jednom momentě také v reakci na nějakou událost, která nastala na pódiu. A když představovala těm svým přátelům a úzké skupince tedy lidí svoji novou desku a vyprávila o tom, jak dobře jí bylo ve studiu, tak se rozplakala také. A já jsem tam pochopil, že ta Eva Farná opravdu je taková, jak se prezentuje, jak se chová, je naprosto spontánní a naprosto autentická.
0: Já chápu, že vás rozčilovalo, protože pankáč přece nebryč. Tak jo. Jaroslave, děkujeme moc krát, že jste nám představil Evu Farnou i třeba v rovinách, které jsme třeba nevěděli. Verze 02 je píseň, kterou si pustíme celou. I to z té z nové desky?
1: Ne, je to z té předcházející desky, která se jmenuje U mami a musím říct, že soukromně je to moje úplně nejoblíbenější písnička od Evy Farné.
0: Ještě začnete brečet.
1: Pankový pláč.
2: Děkuji.
0: Eva Farna jde ve vlaku, jako jo, moment. Jede pořád ve vlaku.
1: Ona má vlaky ráda.
0: Jo.
1: I písničku z nové desky s názvem Perpetuum Mobile, tak se mi ta písnička nahrála ve vlaku.
0: Prostě pořád jede ve vlaku.
3: Jede daleko.
0: Jede hodně daleko, takhle. Asi jede do Třince.
4: Naleju si nostalgii. Trochu sladší ročník 2006.

0: 8 hodin 24 minuty, tak dozněla skladba Evy Farné verze 02, kterou jsme uzavřeli povídání o této mimořádné české zpěvačce, která, jak říkal Jarda Šplák, to docela vtipný, že když umí zpěvák zpívat, že se to docela hodí.
1: Jo, že to
0: je to jako fajn.
1: Že je to fajn, no.
0: Když to umí.
1: Hele, a ty jsi tu desku slyšel celou, nebo ještě?
0: Ne, ne, ne, já jsem slyšel jenom ty dvě ukázky, které mi Jaroslav Špulák poslal.
1: Mně se teda líbilo, aspoň z té první skladby, to omlazení.
2: Fakt baví. To je pravda, je to v tom
1: a ten takový ten světový zvuk. Dobrý.
0: No jo, je konec našeho vysílání.
2: Aha,
0: dnešního.
2: Je konec.
0: Musíme se rozloučit.
1: Takže zase budeme zítra o něco starší.
2: Vlastně.
1: Tak asi o den, ne?
0: No a zítra ráno, milí posluchači, po 6. hodině tady bude po dnešním vodoznaku špek, snad bude to třeba pravítko nebo brýle.
1: A včerejších sadařích.
0: Sadaři, vodoznak.
2: No.
1: Chtěl jsem se vám omluvit, ale neudělám to, přátelé. Zítra to bude ještě horší.
0: Jo, bude
2: hurá!
0: To...
1: Hurá, ano.
0: Tak jo, tak to je perfektní. Takže moc děkuji Regině Květoňové za přípravu.
2: Já taky děkuji za odvedení práce.
0: A Jakubu Kaločovi.
2: Taky děkuji za odvedení práce.
0: Za odvedení práce.
1: Ani neuvařil dneska. To zítra napravím.
2: Jsme nestihli mít hlad. To byl dneska strašný fofer.
1: Byl fofer.
0: Takový kvapík. Marek Ztracený to uzavře. Hezký den přejeme.

0: po uši.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
2: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
1: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
2: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
1: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
3: Dobrý den.
1: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
4: Je to podle vás reálné?
2: Jak to vidí?
1: Novinářka Věra Štechrová a její host.
5: Kolikrát jsme už slyšeli od amerického prezidenta Trumpa, že dohoda o ukončení války s Íránem je blízko a je tentokrát opravdu na stole k podpisu. Co se děje na trase Washington-Tel Aviv a kolik na íránské válce vydělalo Rusko? To jsou otázky pro bezpečnostního analytika z Masarykovy univerzity v Brně Josefa Krause. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Jak to vidí?
5: Je to víc než 3 měsíce, co Irán kvůli válce s USA uzavřel Hormuzský průliv a je to víc než 2 měsíce, co americký prezident Donald Trump poprvé oznámil, že dohoda s Iránem o uzavření konfliktu je blízko. Od té doby to zopakoval ještě nejméně 38krát, jak spočítala televize CNN. Naposledy v neděli oznámil, že dohoda je uzavřená a bude se podepisovat v pátek ve Švýcarsku. Pane Krause, je jasné, co tedy v té dohodě je, co o ní víme?
6: Úplně jasné to není, detaily jsou stále neznámé, ale můžeme vycházet z toho, co zaprvé víme v průběhu toho vyjednávání, informace, které vlastně vypouštěly obě ty strany tady téhleté případné dohody a také vlastně kontext, to znamená o co komu vlastně jde a co jsou červené linie, které jsou nepřekročitelné pro jednu nebo druhou stranu. To znamená, je tady několik základních bodů, které určitě dohoda bude řešit. Tím prvním bodem je volný průplav Hormuzskou úžinou, což je která zajímá celý svět vzhledem k tomu, že její uzavření má opravdu geopolitické a geoekonomické dopady. A potom to bude také oblast nebo otázka iránského jaderného programu a samozřejmě také vůbec americké a iránské regionální angažma, respektive zastavení toho konfliktu, zastavení přímé vojenské konfrontace. A to je důležité zmínit, protože kolem toho se ještě taky asi budeme chvilku motat, se vztahuje na celou oblast z Blízkého a Středního východu a nikoliv pouze na Spojené státy a Irán. To znamená, ten mír by měl být celoregionální, nikoliv pouze vymezený na vojenské střety mezi USA a Irán. A tím pádem kontextuálně dodávám, týká se to především a války v jižním Libanonu mezi hnutím Hizbalah na straně jedné, podporovaný Iránem, a izraelskou armádou na straně druhé.
5: Tak pojďme to vzít postupně. Hormuzský průliv. Donald Trump řekl, že dal pokyn otevřít Hormuzský průliv a okamžitě ukončit námořní blokádu íránských přístavů. Je to ale v tuhle chvíli Donald Trump, kdo otevírá a uzavírá Hormuzský průliv?
6: Není to pouze Donald Trump, ona ta blokáda je v tuhle tu chvíli opravdu dvojí. Za prvé ta 3 měsíce trvající z iránské strany, která fakticky opravdu blokuje veškerý možný pohyb. A který to je blokádě vlastně Spojené státy přihodili ještě další blokádu a blokují iránské přístavy a iránské lodě, které samozřejmě samotnými Iránci blokované nejsou. Takže tady tahle ta dvojí blokáda, aby byla odblokovaná, už se do toho trošku zamotáváme, tak musí vycházet z toho, že oba tito aktéři ve stejnou chvíli řeknou, nyní je volno, nyní můžete plout. To vlastně v tuhletu chvíli říkají, že na tohle to opravdu dojde a vypadá to, že by to mělo být nárazově téměř lusknutím prstu, ne úplně postupně, jak se zpočátku třeba také říkalo.
5: A jak to vypadá teď? Víme, proplouvají tedy už průlivem znovu lodě, je už teď otevřený?
6: Otevřený ještě není. Většina těch lodí vyčkává. Už tady byly nějaké pokusy, ty lodě propluly, ale zcela upřímně ono to nějakou dobu potrvá. I v momentě, kdy dojde v pátek k podpisu té dohody, ještě několik dní asi potrvá, než se ta doprava skutečně splně zprovozní. Z jednoho prostého důvodu bude tady muset být nějaký průkopník, který to lidově řečeno riskne. To znamená nějaká přepravní společnost, která řekne, dobře, věříme tomu americko-iránskému ujednání, věříme, že naše lodě nebudou napadány. a zkusíme proplout. Zároveň to není jenom o těch lodních společnostech, je to také třeba o pojišťovnách celosvětových, které vlastně pojišťují tady tuhle tu lodní dopravu. Pokud oni vlastně vyhodnotí, že ten průplav není bezpečný, v takovém případě lodní přepravu nepojistí a žádná přepravní společnost na světě si vlastně jako nelajzne naplno spustit tady tuhle tu dopravu. Takže ono v tomhletom je zaangažováno více aktérů a opravdu to potrvá delší dobu, nebude to nárazově okamžitě.
5: Navíc je to vždycky nějaké ale. Před tou válkou byl ten průplav volně průjezdný. Teď Irán tvrdí, že dopravu tam bude regulovat právě on a Omán. A už se začalo mluvit o nějakých poplatcích, tak co si pod tou regulací představit?
6: Vlastně úplně přesně nevíme, protože tady tohle to bude asi součástí detailů té dohody nebo té smlouvy, která by měla být podepsána v pátek. Zatím můžeme pouze spekulovat. On to tady už několikrát Irán vlastně zmínil, že po tom svém napadení z února letošního roku se celá situace dramaticky v regionu mění a že Irán už nebude prostě tolerovat nejenom vlastní napadání, ale zároveň vlastně rozšiřuje hájemství a svoji vlastní kontrolu nad blízkými vodami, včetně Hormuzské úžiny. Jinými slovy, Irán si dělá nárok na kontrolu pohybu v Hormuzské úžině, protože se mu osvědčilo a ví velice dobře, že to je funkční páka na mezinárodní společenství, kdykoliv vlastně bude potřebovat. To, že z toho bude vybírat poplatky, bylo hodně dáno ze začátku argumentem, že iránská infrastruktura a hospodářství je válkou poničena, takže tyto poplatky by měly v podstatě sloužit jako jakási válečná reparace. Nicméně zatím to vypadá, že podle té dohody válečné reparace Irán dostane trošku jinou formou, takže je otázkou, zda tyto poplatky opravdu budou vymáhány a vybírány. A vymáhány a vybírány jsou tedy v tomhletom případě dvě různá slova a opravdu to může mít různou podobu. Ale na druhou stranu by to znamenalo opravdu jakési omezení té volné plavby, která je zase dána mezinárodním právem a zároveň by to také vytvořilo velice nebezpečný precedens do budoucna, protože těch úžin na světě, tedy těch škrticích bodů je vícero a mohlo by to inspirovat další státy a další aktéry v tom, aby zpoplatnili tady tuhletu transitní plavbu.
5: Pokud to tak tedy dopadne, tak fotbalově bychom mohli říct, že to je vlastně v tuhle chvíli ale 1-0 pro Irán. Tak pojďme k té další důležité věci a to je ten deklarovaný cíl amerických útoků a to je zničení jaderné infrastruktury Iránu. Tak je jasné, jestli se tenhle ten deklarovaný cíl podařilo splnit USA?
6: Je jasné, že nepodařilo. My nemáme informace o tom, jak moc poničená ta infrastruktura na iránské straně je. Ona nějaké zásahy určitě dostala, ale můžeme opravdu upřímně pochybovat o tom, že by měla být nějak více destruována. Když už pro nic jiného, tak protože dobře 20 let se Iránci na podobný scénář připravovali a připravují, mají ta jaderná zařízení velice dobře ukrytá, ať už ve vnitrozemí, přece jenom Irán je obrovská země, jenom abychom si to dokázali představit, kdybychom ji projektovali na mapu Evropy, tak by nám sahala od Istanbulu po Londýn a v této obrovské zemi je spousta možností, jak jaderná zařízení skrývat. Do toho je lze zakopat hluboko pod zem nebo vrýt do skály. Tohle to všechno vlastně Iránci dělali a zároveň systematicky evakuovali a přesunovali ta zařízení v momentě, kdy docházelo k nějakým izraelsko-americkým vojenským úderům na ně. Takže nějaké škody byly napáchány, ale já velice pochybuju o tom, že by iránský jaderný program jako takový byl zničen. Tím pádem ukázalo se, že tady není k dispozici vojenská síla a to ze strany Izraele ani ze strany Spojených států, která by tento jaderný program dokázala zastavit. Tím pádem přichází na řadu opět diplomacie.
5: Připomeňme, že USA zaútočili na několik iránských jaderných zařízení už v roce 2025, Fordo, Isfahan, Natanz. Pokud teď Trump útočil s tím, že chce znovu zničit jadernou infrastrukturu, udělal něco jinak a znamená to, že ty údery z roku 2025 v podstatě nebyly příliš úspěšné?
6: Údery z roku 2025 v té takzvané červnové válce 12-denní opravdu úspěšné nebyly. A navzdory tomu, že Donald Trump vlastně na konci toho konfliktu vyhlásil, že iránský jaderný program je zcela zničen, zařízení jsou destruována a tím pádem už neexistuje. Ukázalo se velice rychle, že Iránci své kapacity si dokázali buď to podržet nebo velice rychle obnovit a tím pádem mohou dál hrát tu diplomatickou hru s kartou nazvanou iránský jaderný program. A ukazuje se, že jsou toho schopni schopni i nyní a velice pravděpodobně Spojené státy mají ty informace o tom, jak moc byl zničen nebo nebyl zničen iránský jaderný program, jak moc úspěšné byly ty zásahy. Vypadá to, že příliš úspěšné nebyly. Přece jenom kdyby byly, tak by také to vyjednávání a ta diplomacie v tuhle tu chvíli vypadala trošku jiným způsobem.
5: Dalším z cílů Spojených států, i když ten nebyl řečený úplně napřímo, byla změna režimu v Iránu. Tak 4. července se má konat pohřeb Alího Chameneího, který byl při těch amerických útocích zabit. Je jasné, kdo po něm převzal moc v zemi, kdo za Irán jedná a bude například podepisovat tu mírovou dohodu, jestli se tedy Spojeným státům podařilo tím režimem nějak otřást?
6: Spojeným státům se trošku zatřást podařilo iránským režimem, ale ten systém ukázal, že je hodně odolný vůči tady tomu vnějšímu tlaku. Navzdory tomu, že on vždycky byl značně centralizovaný, tak se ukázalo, že není příliš personifikovaný. To znamená, že ani vlastně fyzická likvidace zabití nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího, který bude mít tedy ten pohřeb, jak tady padlo, tak nespůsobil kolaps toho systému. Ten systém zafungoval v rámci svého ústavního pořádku, to znamená zasedlo shromáždění expertů, které zvolilo nového vůdce a tím má být vlastně Močtaba Chameneí, syn toho bývalého nejvyššího duchovního vůdce a celá ta kárka, lidově řečeno, jede dál. Na druhou stranu je nutné dodat, že Močtaba Chameneí se od té doby neobjevil na veřejnosti ani v televizní vysílání, ani jakoliv jinak, což rozvěřuje spekulace o tom, zda je skutečně živý nebo je mrtvý, zda není nějakém komatu, zda není znetvořený nebo zraněný nebo cokoliv dalšího. To opravdu nevíme, to není prokazatelné, ale formálně je opravdu vůdcem Iránu, vydává rozkazy a stanovuje limity vyjednavačům a iránské diplomacie pro to vyjednávání dohody se Spojenými státy. To znamená, nějak ten aparát funguje dál, ale samozřejmě nutno také dodat, že ten systém se hodně transformoval řekněme v systém podřízený bezpečnostním složkám, což je logické, ta země se nachází ve stavu války. Otázkou je, co se stane, až bude dohoda podepsána, válka fakticky tedy skončí. Zda ten bezpečnostní aparát, který v tuhle tu chvíli opravdu drží velkou část moci v zemi, se této moci bude chtít vzdát, nebo dojde k tomu, že Irán se postupně bude transformovat v jakési zřízení na úrovni vlády vojenské diktatury nebo něčeho podobného. I tohle je vlastně varianta. Ale v tuhle tu chvíli je to hodně spekulativní. Irán funguje jako černá skřínka, do které vlastně v tuhle chvíli příliš nevidíme. My vidíme, sledujeme ty vstupy do této černé skřínky, sledujeme ty výstupy, ale co se procesně děje vlastně uvnitř, tohle nám je utajeno.
5: To skoro vypadá jako 3-0 pro Irán, nebo podařilo se dát Spojeným státům taky nějaký gól?
6: No, ono to opravdu je 3-0 pro Irán. Spojeným státům se vlastně příliš gólu nepodařilo. Pokud opravdu identifikujeme ty hlavní strategické cíle jako změna režimu v Iránu nebo otřesením jeho pozice, co by regionální mocnosti, by mohl být další cíl, a ani tohle se nepovedlo, vlastně spíše naopak, vzhledem k tomu, že Irán kontroluje Hormuzskou úžinu a má vyděračský potenciál vůči zbytku světa, nepodařilo se vlastně ani demokratizovat tu společnost o nějakých občanských nebo lidských právech, protože i tady tyhle ty argumenty zpočátku padaly, které vlastně ostatně Donald Trump již včera veřejně popřel, že mu vlastně nikdy o demokratizaci nebo o svobodu Iránců nešlo, přestože předtím deklaroval opak. Ono se toho vlastně příliš mnoho nestalo. V tuhle tu chvíli ta dohoda, kterou Donald Trump vyhlašuje jako velké vítězství, které si nadělal ke svým 80. narozeninám, vypadá jako návrat do stavu před válkou, plus velký bonus v podobě vyplácení těch válečných reparací, které budou mít velice pravděpodobně podobu rozmražení těch zmražených iránských aktiv v zahraničí a postupné uvolňování ekonomických sankcí právě výměnou za svobodný průplav Hormuzskou úžinou a výměnou za nějakou tu jadernou dohodu. To znamená, že Irán bude transparentní a bude mít stanovené nějaké limity pro obohacování uranu, bude umožňovat přístup inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii na své území a tak dále.
1: Jak to vidí
2: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
5: A dnes je jim bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity v Brně Josef Kraus. Vy sám jste už dodal, že je tu ještě další rozměr té dohody, všechno může být totiž jinak. Irán tvrdí, že podle té dohody mají skončit všechny boje, včetně útoků mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballah. Jenže izraelský ministr národní bezpečnosti Ben Gvir včera řekl, že Izrael tou dohodou mezi USA a Iránem není nijak vázaný. Podle něj negaranduje bezpečnost Izraele a v podstatě dodal, že Spojené státy nemají co podepisovat nějaké dohody o příměří, které se týkají Izraele. No a premiér Netanyahu konstatoval, že boj ještě neskončil. Tak co se děje na té trase mezi velkými spojenci Izraelem a USA? Teď to vypadá, jako by se Izrael snažil tu dohodu v podstatě znemožnit.
6: Tohle je naprosto klíčový bod a pokud vezmeme to, že Spojené státy a Irán opravdu našli nějakou linii toho konsenzu a slevili ze svých požadavků tak, aby byly akceptovatelné pro toho druhého, tak je tady právě ten třetí vrchol toho trojúhelníku a tím je stát Izrael, který vlastně v tom konfliktu od začátku byl angažován a vlastně tu první 12-denní válku z června minulého roku fakticky rozpoutal přímo on, než se do ní téměř nuceně Američané dostali také. A není žádným tajemstvím, že posledních 30 let Izrael dělá všechno proto, aby žádná americko-iránská nebo jakákoliv jaderná dohoda nebyla. Ostatně, když byla skutečně v roce 2015 podepsána, Izrael byl silným kritikem podpisu této dohody a vlastně intenzivně loboval za její vypovězení ze strany Spojených států, což se také ostatně v roce 2018 stalo v momentě, kdy byl Donald Trump poprvé zvolen americkým prezidentem. Takže pod, řekněme, silným také izraelským tlakem došlo k vypovězení té funkční dohody mezi USA, Iránem a dalšími světovými mocnostmi. A lze tedy očekávat, že Izrael se bude snažit tuto dohodu torpédovat i nadále, protože izraelskou optikou tahle ta dohoda znamená fakticky izraelskou prohru v tomhletom všem. Otázkou je, zda na to bude mít opravdu politickou nebo jakoukoliv jinou sílu. Pro Izrael není fakticky vojenský problém nadále pokračovat v těch vojenských operacích na jihu Libanonu, bombardovat Bejrut nebo cokoliv dalšího. Tady tohle to samozřejmě dělat může a tím fakticky celou dohodu torpédovat, protože iránská pozice od mého začátku byla taková, že se jedná o celoregionální válku a nějaká ta mírová dohoda bude muset řešit konflikt v celém regionu. Důležité ale je, že tady je prostě to americko-izraelské spojenectví a také vlastně americká silná páka na Izrael, vzhledem k tomu, že Spojené státy výrazně finančně subvencují tento stát, vzhledem k tomu, že do Izraela posílají velice významnou vojenskou pomoc. Ostatně dobře se to ukázalo právě během tady téhleté války s Iránem, kdy velká část těch systémů protivzdušné obrany byla vlastně americký, která bránila stát Izrael. Izrael vystřelil výrazně méně svých vlastních raket na obranu proti raketám a dronům iránských, mnohem více vlastně využíval ty americké systémy. Takže Američané tady mají určitou páku a dovedu si představit, že si nakonec Donald Trump vynutí na Benjaminu Netanyahuovi akceptaci nějakého toho příměří nebo mírového stavu. To ale neznamená, že se Izrael nutně a okamžitě stáhne z jižního Libanonu, to se velice pravděpodobně nestane. Tady tenhle ten proces, pokud vůbec ke stahování dojde, bude trvat minimálně několik měsíců.
5: No jak se v tuhle chvíli daří Izraeli eliminovat Hizballah v Libanonu? Oni tedy, jak jste říkal, zatím obsahují jih, podnikají útoky na jižní Bejrut, kde Hizballah působí, ale pak je tu ještě údolí Bika na východě a to je baštou Hizballahu, navíc velmi špatně přístupné. Tam vždycky byl Hizballah ten, kdo tam vládnul.
6: Ono, poslední dva roky to vypadalo, že Hizballah je téměř na kolenou. Přece jenom ta předchozí konfrontace s Izraelem, likvidace top managementu té organizace a vlastně i také velké části řídící struktury tady téhleté organizace, lomeno politické strany, lomeno sociálního hnutí, lomeno teroristické organizace, byla skutečně poničena například i tím pagerovým slavným útokem, kdy došlo vlastně k výbuchu těch pagerů u 5000, ať už příslušníků Hizballahu nebo jejich rodinných příslušníků a dalších v okolí. Tady tohle to opravdu vypadalo, že Hizballah je zdecimován, ne zničen, ale výrazně oslaben. V tuhletu chvíli ale vlastně ty vojenské operace Izraele proti Hizballahu nejsou zdaleka tak přesvědčivé, jak by asi měly být, kdyby opravdu Hizballah byl zdecimován. Hizballah jak na jihu Libanonu, tak kdekoliv jinde pořád klade velice tvrdý odpor, je schopen recipročně zasahovat také izraelská území a především opravdu velice dobře natrénoval a rozvinul své schopnosti asymetrického boje, to znamená proti síle, jako je izraelská armáda, hodně postavená na nejnovějších technologiích, amerických zbraních s vysokým rozpočtem, vyvíjí schopnosti jejich zasahování za pomoci velice laciných, ale o to efektivnějších bezpilotních prostředků. Jednoduché drony za $200 ničí izraelské vybavení v řádech $1,000,000 a decimuje vlastně izraelskou pěchotu a opravdu jako nechává Izrael hodně, hodně krváce. Takže ten konflikt není tak jednoduchý, jak se mohlo ještě před pár měsíci zdát, že by mohl být, a to se ještě nebavíme o nějaké jako hlubší případné vojenské izraelské invazi dále do Libanonu. Přece jenom kontrolovat Libanon na jih od řeky Litány je něco jiného, než případně vojensky intervenovat do toho údolí Bika, které se tady vzpomenula, které je naprosto klíčové právě jako opěrný bod pro Hizballah. Takže on ten konflikt se někam sice posouvá, ale není to úplně průchod nožem máslem.
5: A ještě musí Izrael počítat s tím, že na jihu má pásmo Gazy, tam sice platí od loňského října příměří, to je ale střídavě porušované. Tak co se vlastně v tuhle chvíli děje v Gaze?
6: No, pásmo Gazy je další zajímavý příběh tohohle všeho. Já jsem tady vlastně zmiňoval, že ta iránská pozice v rámci vyjednávání je taková, že Irán tvrdí, že mír má být celoregionální. Ale on to vlastně stahuje primárně v určité válce v Libanonu. Na pásmo Gazy se nějak zapomnělo. Tady od října minulého roku platí jakési příměří, které je ale intenzivně porušováno. Od té doby za těch několik měsíců, ještě to není ani rok, tak zemřelo na 700 Palestinců, 4 Izraelci. Izraelská armáda pořád okupuje přes 2/3 toho území pásma Gazy, vytváří zde velké množství vojenských stanovišť, naopak ještě rozšiřuje vlastně tady tohleto území. Humanitární katastrofa v pásmu Gazy nadále vlastně trvá, ale pásmo Gazy není předmětem tady tohletoho vyjednávání a Iránci je ani neakcentují. To znamená, oni, když podmiňují podepsání dohody s Amerikou tím, že Izrael přestane dělat své bojové operace v Libanonu, tak na pásmo Gazy se jaksi zapomnělo. Je to samozřejmě velká, velká škoda, velké neštěstí pro ty obyčejné Palestince, kteří tam jsou. Ale tenhle konflikt je vlastně upozaděn, nechci říct, že je úplně zamrznutý, protože ta míra toho násilí je tam stále velká a má pořád velký potenciál na reeskalaci, ale hlavně se ten problém vlastně stále neřeší. To znamená, to řešení se posouvá nějak dozadu, ale ten katastrofální stav tam nadále trvá a v podstatě se prohlubuje. Nedostatek potravin, eufemisticky bych řekl, že tam je silný potravinový diskomfort pro místní obyvatelstvo, ale nedostatek základní zdravotní péče, jakýkoliv služeb té státní entity, která v podstatě neexistuje, to je ohromný, ohromný problém, který se vlastně neřeší a posouvá se někam do budoucna.
2: Jak to vidí Věra Štechrová a její host na Dvojce.
5: No a ta současná situace na Blízkém východě v podstatě ovlivňuje i rusko-ukrajinskou válku, protože kvůli uzavřenému Hormuzskému průlivu Donald Trump dočasně umožnil nakupovat sankcionovanou ruskou ropu a ropné produkty naložené na tankerech. A ta výjimka trvá už 3 měsíce, mimochodem tuším, že má vypršet někdy koncem týdne. Tak jak velké finance takhle může Rusko získat?
6: Poměrně značné. A já když jsem tady vlastně zmiňoval, že na válku v pásmu Gazy se poněkud zapomnělo, tak ono se tak trošku zapomnělo i na tu válku na Ukrajině, která samozřejmě pořád zuří, pořád je velice intenzivní, ale ta světová pozornost se vlastně přesunula spíše do Perského zálivu. A to je právě to, že došlo k, řekněme, omezení těch sankcí vůči Rusku a exportu jeho petrochemických surovin je přesně dokladem toho, že válka na Ukrajině už teď světovou veřejnost úplně přesně nezajímá, protože ta bolístka je v Perském zálivu. Ono se to zase vrátí v momentě, kdy dojde k ukončení toho konfliktu, k podpisu té americko-iránské dohody, ať už bude jakákoliv, ale otázkou je, zda opravdu zase Rusům někdo vezme to odstranění těch sankcí, to znamená, dojde ke jejich reimplementaci a ruská ropa se zase přestane vyvážet, respektive bude se vyvážet za úplně jinou cenu než nyní. Určitě existují nějaké odhady toho, nakolik si tímto Rusové přišli. Důležité ale je, že vůbec jsou schopni vyvážet a jsou schopni vyvážet za násobně vyšší cenu té komodity, než tomu bylo před pár měsíci. Jestli někomu vlastně hraje do karet tady tahle ta válka, tak je to právě Rusko, protože jednak se zapomnělo na jeho účast v tom konfliktu na Ukrajině a jednak došlo tedy k uvolnění těch sankcí a Rusové teď prostě vyváží ropu a zemní plyn za mnohem větší peníze, protože ten trh s těmi energetickými surovinami je prostě globální. A přestože my tady v Evropě nedovážíme ve velké míře až na výjimky některých států ty petrochemické produkty z Ruska, tak je dováží jihovýchodní Asie a ta cena je ale, nebo ta cenotvorba je globální. To znamená, pokud je žízeň po ropě v Číně, ve Vietnamu, v Indii nebo v Pákistánu, tak to ovlivní ceny i u nás na čerpacích stanicích a profitují z toho vlastně Rusové.
5: Irán byl také jakýmsi spojencem Ruska v této válce. Mluvilo se o tom, že se dováží drony z Iránu nebo součástky pro ně. Tak byla tou válkou Iránu a Spojených států oslabena tahle spolupráce?
6: Do určité míry ano. A ono přece jenom rusko-iránská spolupráce by asi vydala tady na samostatný rozhovor. Je to komplexní záležitost. Ty dva státy, já bych je úplně nenazval spojenecké, jako spíše partnerské. Oni si občas vypomůžou, občas jim vyhovuje tady tohleto spojenectví nebo partnerství. Občas ale jejich zájmy jsou protichůdné. Co se týče té rusko-iránské pozice nyní, po té válce se Spojenými státy, tak já bych řekl, že ta ruská pozice je oslabena. A to z toho důvodu, že Irán vlastně očekával od svého partnera mnohem více, mnohem větší angažmá ve svůj vlastní prospěch. A ona asi nějaká malá spolupráce mezi Rusy a Iránci počas toho konfliktu probíhala. Hodně se spekuluje o třeba sdílení zpravodajských informací a dalších záležitostech. Dovedu si představit, že ano, ale to ruské politické, diplomatické a jiné angažmá ve prospěch Iránu tady vlastně bylo nějaké. Mnohem silnější to angažmá bylo ze strany jiné globální mocnosti a to je Čína. A to je také důvod, proč v posledních několika týdnech můžeme zaznamenat poměrně silné zbližování mezi Iránem a Čínou, která zase velice pravděpodobně v té geopolitické hře, v momentě, kdy Spojené státy začnou mocensky ustupovat z oblasti Blízkého středního východu nebo Perského zálivu, což se fakticky děje a tahle ta dohoda ten ústup potvrdí, vytváří okno příležitostí pro vstup Číny. Číny, která dováží z oblasti ohromné množství petrochemického produktu, která zde má eminentní zájem a která dokáže vybalancovávat tu ztrátu té americké hegemonie.
5: A to je téma, které můžeme probrat třeba příště s bezpečnostním analytikem z Masarykovy univerzity v Brně Josefem Krausem. Díky, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
6: Děkuji moc za pozvání. Pěkný den všem.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz malířovy 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Školy mají potíže se sháněním asistentů pedagoga. Ještě dnes můžou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Počasí zpočátku bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo. Na západě místy déšť, později i bouřky a teploty většinou do 24 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Od září bude mít každá první třída základní školy s víc než 15 žáky asistenta pedagoga. Nové pravidlo má podle ministerstva školství v začátcích pomoct dětem i jejich učitelům. Kvůli přísnějším odkladům také do škol nastupuje víc dětí, které by jinak šly o rok později kvůli nezralosti. Školy ale upozorňují, že není snadné sehnat kvalitní asistenty pedagoga. Vysvětluje to prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
5: Já říkám, že dobrý asistent je k nezaplacení, špatný asistent je další dítě do třídy, takže jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch první tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro to učitele a hlavně pro ty děti podporou.
4: Ministerstvo školství nedostatek asistentů neeviduje. Problémy mohou mít podle úřadů některé regiony s nedostatkem pedagogů, ale i Praha, kde je kvůli nízkému platu obtížné někoho získat. Ještě dnes můžou někteří ovocnáři hlásit škody na úrodě po letošních jarních mrazech. Jde o pěstitele peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Tradičně jsou nejvíc poškozené broskvoně a meruňky. Výrazně ale letos mrazy zasáhly taky jabloně. Po nahlášení škod zmapuje situaci Státní zemědělský intervenční fond. Nárok na dotaci ale není automatický. Ve francouzském Evianu pokračuje třídenní summit skupiny G7. Lídři sedmi ekonomicky nejvyspělejších zemí světa jednají o ukončení války Spojených států a Izraele proti Iránu a o válce Ruska proti Ukrajině. Evropští členové skupiny už včera ve společném prohlášení uvedli, že jsou připraveni se podílet na odminování Hormuzského průlivu. V německé postupy mi dnes pyrotechnici plánují zneškodnit 250-kilovou bombu z druhé světové války. Z centra se kvůli tomu muselo evakuovat na 6,5 tisíce lidí. V bezpečnostní zóně kolem místa nálezu je i hlavní vlakové nádraží. To bude proto na čas úplně mimo provoz. Omezené budou i některé tramvajové a autobusové linky. Likvidace leteckých pum je v německých městech i víc než 80 let po konci druhé světové války relativně běžnou záležitostí. Přesně 10 let funguje vědecké biomedicínské centrum BioCEF ve středočeském Vesci. Odborníci z Akademie věd a Univerzity Karlovy tu společně pomáhají odhalovat například příčiny nemocí, funkci genů nebo vývoj virů, včetně covidu.
6: Nám se podařilo predikovat velkou část mutací v té variantě Omikron dávno předtím, než vznikla.
7: Říká Jiří Zahradník, jeden z vědců působících v BioCEFu. Další vědecké týmy tam například sestavují encyklopedii genů nebo pátrají po tajemstvích rakoviny, jako Jiří Neužil.
8: Nádorové buňky mají schopnost si krást mitochondrie z okolí a tím získávají jakousi výhodu a jsou agresivnější.
7: V BioCEFu dnes působí přes 600 odborníků z Česka i zahraničí. Dosud vydali přes 1000 vědeckých publikací. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
4: V Čechách bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku ještě jasno až polojasno. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách kolem 16.
3: Doprava.
4: Na příjezdu do Prahy po dálnici D10 se za sjezdem na Radonice na 3. kilometru srazilo 5 aut v levém pruhu. Kolona začíná před sjezdem na Brandýs a zdrží vás víc než půl hodiny. Problémy jsou i na příjezdu do Prahy od dálnice D8, kde začíná fronta před sjezdem na Zdiby. Pomalu se jede do Cínovecké ke sjezdu na Kbelskou, kde vyšetřují nehodu 2 aut přímo ve sjezdu. Zdržení je víc než 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už to jsou 2 na 2.
9: Tedy Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, kteří vám 4 a 3/4 minuty po 9. v úterý 16. června přejí hezké dopoledne. Dnes to bude o lásce, tak trochu.
10: Tak trochu o lásce, tak trochu o čekání a tak trochu o nalézání. O tom všem si budeme povídat. Samozřejmě i dnes nás k tomu povídání přivedl jeden konkrétní příběh, který je roztomilý, jak tím, jaká vášeň, koníček, záliba nebo až posedlost stojí na pozadí jednoho láskyplného příběhu.
9: Řekl jsi to krásně a romanticky, samozřejmě i dnes prostor pro splnění vašeho přání a podíváme se na jednu dobrou zprávu v podobě digitálního detoxu.
10: Je to tak, to všechno v příštích minutách, pochopitelně i dnes také s vámi. Těšíme se na vaši společnost a přejeme krásný den.
3: Český rozhlas 2.
11: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: Možná právě na Karlově mostě někdo někdy potkal toho pravého nebo tu pravou. O tom budeme tak trošku mluvit. Náhoda, pracovní prostředí, koníček, posedlost něčím, samozřejmě známí kamarádi, to všechno nás může dovést do chvíle, do okamžiku, kdy potkáme životního partnera. Většinou tak, aniž bychom to očekávali.
3: Což se tady stalo i muži, který se v médiích objevuje relativně často díky svému neutuchajícímu přání najít a zdokumentovat bájnou příšeru skotského jezera Loch Ness. Jeho jméno je Steve Feldham.
2: Loch Nessku hledá už 35 let, zatím bez úspěchu. Podařilo se mu ale něco jiného. Nenašel příšeru, našel manželku.
3: A to přímo na pláži, která je proslulá nádherným výhledem na zmíněné jezero Loch Ness, takže tam jistě trávil hodně času. A někdy kolem roku 2000 se právě tam seznámil se svou budoucí manželkou Hillary, která žije v nedalekém městečku.
2: Je to už dlouho, ale vzali se vlastně až nedávno, proto se o tom zase píše. Oni nežijí pohromadě, ten vztah přesto funguje bezvadně, on jezdí za ní, ona za ním. Je to dáno především tím, že ta Steveova základna u jezera Loch Ness není úplně uspůsobena pro život dvou lidí, ale jak vidno, funguje to, lásce to nepřekáží.
3: Nás tedy zaujala víc ta romantika nalezení vztahu než hledání bájného tvora, no a tak se vás samozřejmě i dnes budeme ptát. Kdy a kde jste potkali svou vyvolenou nebo svého vyvoleného?
2: Co vás svedlo dohromady? A když jsme u toho dlouhého čekání na Loch Nessku, tak samozřejmě můžete přidat i to, jestli jste na setkání s tím pravým nebo s tou pravou čekali dlouho, anebo jestli to bylo hotovo a jasno na celý život v 17, 20, 21 letech a vyřízeno.
3: Myslím si, že tvůj životní příběh tvé životní lásky se hodí k tomu dnešnímu tématu. Připrav se, za chvíli se tě zeptám.
2: Ve stručnosti ano. To vemu.
3: 722-222-220 číslo pro SMS-kové příběhy, vaše životní i dnes a ještě dvojka @rozhlas.cz sem nám můžete psát. Těšíme se na všechno.

0: Dnes si s vámi chceme povídat a povídáme o tom, kdy jste potkali tu pravou, toho pravého. A jestli to bylo dlouhé čekání, anebo vůbec ne, na romantickou notu dnes v úterý. Jiří, já jsem říkala před chvílí, protože znám životní příběh plný lásky a romantiky Jiřího a Zuzany. Jak to bylo? Protože já vím, že ty jsi na Zuzanu musel počkat.
1: Já to zestručním, ano. Protože my tuším, že v těch průběhu let, kdy tady spolu vysíláme, už jsem o tom mluvil, ale prostě se Zuzanou jsme se potkali, když nám bylo 14. Bylo to na chatě u naší kamarádky, kam Zuzka přijela jako na léto na pár dní. Tak tam jsme se potkali poprvé a potom, ale v těch, že jo, dokážeš si představit, jak vypadalo to chození ve 14, obzvláště když se to stalo, tuším někdy v červenci, setkání v červenci.
0: Ano. A taková letní láska.
1: Já jsem především potom nastoupil do školy, na střední školu, na internát, takže to pak byla jako láska na dálku taková.
0: No a potom psal jsi dopisy?
1: A psal jsem dopisy, psal ano. Téměř
0: romantické
1: denně.
0: Dopisy.
1: Psal jsem a dostával.
0: Jiří, ty jsi byl zamilovaný.
1: Ano, byl.
0: Tak moc.
1: Byl. Na rozdíl teda od Zuzky, já potom, když jsme se rozešli asi po 3/4 roce, také nějakým dopisem, tak já po několika letech potom jsem ty dopisy spálil, co jsem dostával. Jo, jsem byl jako rozhořčený prostě. Nechtěl jsem si to připomínat.
0: Takového prostě chlapce nepotká každý.
1: Ano, kdežto Zuzana
0: často
1: si je nechávala. Ty dopisy, nebo nechala. Tak já jsem to jako zlikvidoval celé. No a potom prostě uběhlo pár let a po 28 jsme se vzali, no. Tak to je jako...
0: No počkej, tak to si to vzal hopem, jak jste se zase teda potkali?
1: Já myslím, že jsem Zuzku pozval na nějaký koncert náš. Nebo
0: jen tak? Ty jsi na ní myslel celou tu dobu?
1: No pochopitelně.
0: Jiří.
1: Ale nevěděl jsem, jak to dopadne, že jo, ale tak zkusil jsem to, že jo. Jsme se trošku vybouřili na těchhle pár let, co jsme se neviděli.
0: Ano. Dobře to dopadlo, tak to je romantický příběh životní ano. lásky Jiřího Holoubka, prosím vás pěkně, na vlnách Českého rozhlasu.
1: No tak dvojka. Ze mě už si to vytáhla, ano. Tak já doufám, že něco vytáhneš také z našich posluchačů.
0: No tak to pevně věřím, tak vy nám samozřejmě také pište o těch svých láskách, jak to celé bylo, jestli jste na toho pravého, pravou čekali dlouho, nebo jestli pořád ještě čekáte a víte, že někde ta vaše druhá polovička je. Dnes jsme velmi zvědaví, kam se dostaneme v rámci těch vašich příběhů a možná se dostaneme i do seznamek, protože je pravda, že lidé se v současné době seznamují i přes seznamky, jak je to úspěšné a jak na to jít, tak o tom si budeme povídat i za chvíli.
1: No a my se dostaneme například i na zámek, protože ano. Ty vaše příběhy už chodí a Petra napsala, mé setkání s mým manželem bylo jako z pohádky a to na zámku, kde já jsem pracovala jako stálá průvodkyně a on brigádně taky jako průvodce. No a už to bude skoro 30 let, co se provázíme společně životem, napsala Petra.
0: Mně se to bude dneska líbit, já miluju tyhle ty dojáky.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma jsem.

0: jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: O vašich životních láskách si dnes povídáme i o tom, kde jste se potkali, jak dlouho to trvalo, jestli jste na sebe museli čekat nebo vůbec ne. Přidala se mimo jiné i Markéta. Dobrý den, Šárko a Jirko, s manželem jsme se brali po 3měsíční známosti, museli, dítě na cestě, země se prostě zachvěla. S manželem jsme byli spolu 45 let, bohužel před 2 roky zemřel. Předtím jsem měla vždycky dlouhodobé známosti, úplně k ničemu, napsala Markéta.
2: My už máme na telefonu našeho hosta, ale ještě předtím stručně od Ireny. Potkali jsme se v zaměstnání, nebyl to žádný velký vzor, měl ale to, co není k mání, obrovský smysl pro humor.
1: Důležitá položka pro život. Ale s námi už po telefonních linkách další z hostů, majitelka seznamovací a rozvojové agentury Náhoda Veronika Winterová. Hezké dopoledne a vítejte u nás na Dvojce.
3: Dobrý den.
2: Veroniko, povězte nám na úvod, jací jsou lidé, kteří využívají vaši seznamku, co to znamená, že se rozhodnou právě využít takových služeb, jsou příliš zaměstnaní nebo nesmělí nebo párkrát se spálili, co je prostě přivede až k volbě seznamky?
3: Tak platí vlastně všechno to, co jste řekl, to znamená, jsou to lidé, kteří nemají příliš času a nechtějí svůj čas trávit na sociálních sítích, nebo si to z různýho důvodu třeba nemůžou dovolit, protože jsou veřejně známí a nebo podnikají, jsou to majitelé firem. A především to jsou lidé, kteří hledají opravdu dlouhodobý, seriózní, vážný partnerský vztah.
1: Mm-hmm. Jednu z vašich služeb, a možná ta odpověď na moji otázku teď trochu zazněla, je i elitní seznamování. Veroniko, co to znamená?
3: Je to vlastně o tom, že my hledáme podle představ a požadavků toho daného klienta, jeho partnera na míru. To znamená, nejdřív s ním vedeme takový strukturovaný rozhovor, koučovací, kde se ptáme, co vlastně očekává od partnera, jaká jsou taková ta no-go, to znamená, co opravdu u svého partnera nechtějí, jak si představují partnera.

0: partnerství, jestli chtějí založit rodinu, jestli chtějí partnera jenom pro volný čas. To znamená, všechny jeho představy si my sepíšeme a pak vlastně na základě těchto požadavků hledáme. Buď to v naší databázi klientů, kteří chtějí vážný vztah, a nebo se i obracíme i my na sociální sítě.
1: Já to vůbec nechci zlehčovat a chápu, že pro mnoho lidí je to důležité, tak se předem omlouvám za ten dotaz, ale ono to zní, Veroniko, jako kalkul. Najde se tam někde i láska?
0: No, láska je vždycky spojená i s tím, že se potřebujete podívat na to, o čem pro vás ten vztah vlastně má být, protože ve chvíli, kdy vy chcete založit rodinu a ten druhý chce cestovat, tak to úplně dohromady nejde. To znamená, že láska a city, emoce a chemie, to je něco, co samozřejmě my nemůžeme vědět dopředu, ale to, jestli ty lidé si sedí z hlediska životního cyklu, z hlediska svých představ o partnerství, to už se nějakým způsobem rozumem a, jak vy říkáte, kalkulem vymyslet a vyřešit dá. Mm-hmm.
2: Říká majitelka seznamovací a rozvojové agentury Náhoda Veronika Winterová, která si s námi povídá. Možná otázka poslední, Veroniko. Co byste vzkázala těm, kteří už v této oblasti hodili flintu do žita s pocitem, že toho pravého či pravou už stejně nikdy nenajdou, že se to zkrátka nepovede? Jaká by byla vaše odpověď? Něco naděje plného, prosím pěkně.
0: Tak pro mě je to o tom, že bez lásky to není ono a že ta láska kvete v každém věku a kdo to nevzdá, tak většinou uspěje.
1: Stručné a jasné. Veronika Winterová, majitelka seznamovací a rozvojové agentury Náhoda. Moc děkujeme za váš čas, přejeme, ať se daří, hezké dny, naslyšenou.
0: Já děkuji, naschledanou.

0: Děkujeme za to, že jste s námi a píšete nám o svých životních láskách. I dneska přidává se posluchačka Šárka. Dobrý den, s manželem jsme se seznámili na mojí první návštěvě rokové zábavy. Bylo mi 15 let a legrační bylo, že většina kluků u stolu, kam mě pozval, měli stejné příjmení. Byli to sourozenci, bratranci. Myslela jsem si, že si ze mě dělají legraci. Čekat jsme museli, protože manžel byl na vojně 2 roky a letos máme 40 let manželského života. 2 dcery a 4 vnoučata. Hezký den všem, podepsaná Šárka.
1: Lada z Varů píše o daleko delším čekání, protože to čekání jsme také dali do spojitosti s tím potkáním toho pravého nebo té pravé. A Lada píše, s manželem jsme se potkali poprvé v lese na Vandrech, když nám bylo zhruba kolem 20, nějakou dobu jsme se scházeli. Vzdálenost mezi naším obydlím byla ale asi 200 kilometrů, tak to tenkrát nešlo spolu dál chodit. Mezitím jsme na sebe vzpomínali. A já obzvlášť, když hráli v rádiu některou písničku, kterou mi v lese hrával na kytaru. No a po zhruba 20 letech mi můj nastávající napsal na Facebook zprávu, že si vzpomněl, když byl na výletě právě v onom lese, sešli jsme se po těch 20 letech a už jsme spolu 13 let. V roce 2024 jsme měli krásnou svatbu.
0: To je nádhera. Tak je dobře, že láska prostě na světě je. Oni ještě v té další půlhodince, ale samozřejmě ani dnes nezapomeneme splnit jedno vaše přání. Je naprosto
2: nezbytné. Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80. Rybičko zlatá,
2: přeji si. Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kek-Kubařové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
4: 2 výročí, 1 festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru 2. nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
5: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Vaše přání na naši hlavu.
2: Je to tak, na chviličku se teď odkloníme od toho našeho povídání a vašich zpráv o tom, kde jste potkali tu pravou nebo toho pravého a jak dlouho jste čekali, dlouze nebo krátce, protože je čas na přání.
3: Je to tak, a to dnešní nám napsala naše posluchačka Hana z Plzně, které samozřejmě taky náleží ponožky dvou na dvojce, se jmény Šárka a Jirka. Gratulujeme, no a samozřejmě se pokusíme splnit k vaší spokojenosti tohle přání. Hezký den na dvojku. Moje přání vychází tak trochu z nouze. Mám doma manžela a tři potomky, 7, 12 a 14 let a pomalu mi docházejí nápady na vaření.
2: Takže bych si přála, mimochodem, Hano, u nás to známe taky, když docházejí nápady. Přála bych si, abyste mi pověděli, jaká jsou vaše nejoblíbenější jídla, a já to vezmu jako inspiraci na vaření v tomto týdnu. A pokud se vám podaří pozbírat oblíbené pokrmy i třeba od zprávařů nebo dalších vašich kolegů, budu ráda, aspoň toho bude víc. Moc děkuji a už mám přichystanou tušku a papír, napsala Hana z Plzně.
3: Tak samozřejmě to není vůbec žádná potíž. Začneme tady. Jirko, tvoje nejoblíbenější jídlo?
2: Dlouho se nic nemění na tom žebříčku. Mám rád italská jídla, mám rád vietnamskou kuchyni, ale když bych si měl volit, tak to bude ten španělský ptáček.
3: Tak já nikdy neporhodnu, když je to řízek s bramborovou kaší. To může být pořád.
2: A ten řízek se objevuje několikrát, protože my jsme vyslyšeli to Hanino přání i v tom ohledu, že jsme opravdu obešli několik našich kolegů a zeptali jsme se jich. Takže například Marek Němec, ano, pište si, má rád halušky, ale bez brinzy, hodně omaštěné a se slaninou.
3: Náš kolega Honza Kovařík, ten má rád svíčkovou, ale pozor, od manželky je tady napsáno.
2: Takže nikde jinde. Iva Bendová si dá ráda jakékoliv kuřecí s rýží. Naďa Procházková, která má dnes na starosti zprávy, tak ta preferuje zkrátka a dobře jednoduchý smažák.
3: Dalibor Gondík, tak to je řízek. Vašek Žmolík, řecký salát. Martin Benda, bumbo nambo. A nebo Petr Šakal, tady náš kolega mistr zvuku, steak s kroketami.
2: Řízek jmenuje například kolegyně Mirka Grossmanová, Tomáš Vacek, Eva Kličková, ta má ráda brambory na loupačku s tvarohovou pomazánkou a pažitkou, a Tereza Kostková štrůdl.
3: Ten bych si taky dala.
2: Když budete chtít potěšit Teresku, tak štrůdl. Pro vás je stále k dispozici adresa RNP, tedy rádio na přání zavináč rozhlas.cz. Tak doufáme, milá Hano, a zdravíme vás do Plzně, že jsme vám trošku pomohli s tímhletím seznamem.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Kdy a kde jste narazili na toho pravého či tu pravou a jak dlouho jste museli čekat, anebo to bylo rychle a byla ruka v rukávě? Lucka píše, můj muž Jirka si mě našel před 36 lety v lese. Strašila jsem v prázdninovém lese. Byla to stezka pro děti, nakonec prázdnin a byl to borec. Měl krásnou motorku a ploché břicho. Za tím plochým břichem je tady teď velký smajlík. Tak nevím, jak to je dnes. Ale pokračuje to. Bylo nám oběma 14 let, máme 3 syny, 3 vnoučata a pořád nás to na motorce baví. I když je to silnější kubatura, píše Lucka.
1: A připojila se také Marie, zdravím všechny v rozhlasu k tématu. Na tanečním večeru pro mne chodil voják základní služby. Dobře se nám tančilo, ale voják tehdy při odchodu mi řekl, naschledanou slečno, však my se ještě setkáme. Jo, svatba a dvě děti.
0: Čili se asi potkali.
1: Asi ano, s největší pravděpodobností.
0: No a ještě jedna stručná zpráva, která přišla z Chebu a která si zaslouží, abychom, Šárko, drželi palce, poslouchej. Ať mi bylo 80, chci požádat o ruku svoji lásku, o kterou usiluji 22 roků, napsal Ivan.
1: Tak to držíme nejenom palce, ale i pěsti.
0: A dejte vědět, co jste se dozvěděl.

0: O láskách a čekání na ně by se dalo povídat dlouho. Těch vašich příběhů je velká spousta, děkujeme za ně. Vybírám ještě ten od Jany. Dobrý den, já se s manželem potkala na seznamce štěstí.cz. Říkala jsem si, to je tak blbý název pro seznamku, ale kamarádka si tam našla partnera a taky mě ukecala, ať to zkusím. V úterý mi manžel napsal odpověď na můj inzerát. V neděli jsme měli rande naživo a příští úterý přijel s taškou a už jsme zůstali spolu. Je to 12 let a pokračujeme dál, tak asi to tak blbý název pro tu seznamku nebyl.
1: Aby vztah vydržel, je třeba také někdy pochválit, sdělit nějaký kompliment. A právě o tom budeme mluvit v dnešní poradně po 10. hodině. Naším hostem bude psycholožka Šárka Kučerová. Umíme pochválit, právě složit kompliment, podpořit sebedůvěru. O tom všem bude řeč a pokud budete chtít, můžete se ptát i vy. Ale ještě předtím přesně v 10 aktuální zprávy.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude fyzioterapeutka a pohybová lektorka Adriana Pecinová. Proč je pro fyzioterapii tak důležité skloubit složky jako tělo, mysl a emoce? Jak jiné jsou reakce těla a postupy léčení u žen? A co pro sebe může udělat v rámci zdravého pohybu úplně každý? Nejen na to se zeptám fyzioterapeutky Adriany Pecinové.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Irán by mohl získat v přepočtu asi 7,5 bilionu korun na rekonstrukci, potvrdil americký viceprezident Vance. Bytová kauza na radnici Brno-Střed míří k soudu. Počasí bude polojasno až oblačno, postupně zataženo, od západu místy déšť, později i bouřky a teploty většinou do 24 stupňů. Máme pro vás zprávy. Dobré dopoledne. Americký viceprezident J.D. Vance připustil, že Irán by mohl v rámci mírové dohody získat v přepočtu asi 7,5 bilionu korun na rekonstrukci. Fond by podle něj financovala koalice států Perského zálivu.
5: J.D. Vance v rozhovoru pro televizi CBS podmínil přístup Iránu k fondu splněním závazků z dohody. Zároveň ale přiznal, že řada klíčových bodů, včetně otázky Hormuzského průlivu, ještě není vyjednána a teprve o ní budou američtí vyjednavači diskutovat. Ke 300 miliardám by se navíc mohlo přidat ještě uvolnění dalších 24 miliard dolarů, a to ze zmrazených iránských aktiv. Celý balík dohody tak výrazně přesahuje to, co Irán obdržel na základě jaderné dohody z roku 2015. Tehdy Teherán dostal necelé 2 miliardy. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Další kauzou exposlance Dominika Feriho se bude zabývat odvolací soud, jak zjistil server i rozhlas. Podle obžaloby jde o další případ údajného znásilnění. Obvodní soud pro Prahu 3 už květnu Feriho osvobodil, proti verdiktu se ale odvolala státní zástupkyně. Bývalý politik TOP 09 je podmíněně na svobodě. V případu údajně zmanipulovaného přidělování městských bytů radnice Brno-Střed podala státní zástupkyně Petra Lastovecká 4 obžaloby. U dalších 4 obviněných lidí soudu navrhla uzavřít dohodu o vině a trestu. Policie všech 8 lidí stíhá pro účast v organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku.
6: Mezi 4 obžalovanými je i někdejší vlivný politik brněnské ODS Otakar Bradáč, který předsedal bytové komisi. Policisté v případu zasahovali na začátku října 2022. Dohromady udělali 28 bytových prohlídek a vyslechli 30 lidí. Soud tehdy poslal Bradáče do vazby, spolu s ním i dalšího obviněného jednatele realitní kanceláře Zdeňka Červinku. Z vazby se dostali za několik měsíců. Zbylých 6 obviněných zůstalo na svobodě, šlo především o lidi spjaté s brněnským realitním trhem. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Nové autobusové linky posílí dopravu v Beskydech. Moravskoslezský kraj přidal 5 párů spojů mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Starými Hamry a další 2 linky do Bílé. Jezdit budou o víkendech a svátcích do konce září. O posílení hromadné dopravy před turistickou sezónou požádali tamní obce, dodává náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstavka z Hnutí ANO.
7: Ty obce v minulých letech provozovaly linku Tubus, ale samozřejmě obce nejsou úplně určené k tomu a nedařilo se jim, tak nás oslovili a tak jsme to vzali. Chceme posílit tam tu dopravu kolem Ostravice, aby tam cestující nejezdili auty, ale aby jezdili autobusy a odlehčili vlastně Beskydům od zátěže osobními auty.
3: V Krkonoších žije podle aktuálního šetření správy Národního parku nejméně 11 vlků. Vyskytují se ve 2 teritoriích, kde už přivedli na svět mláďata. Při jejich mapování pomáhají studenti z brněnské Mendelovy univerzity.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku ještě jasno až polojasno. Teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 26, na horách kolem 16.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 směrem z Ostravy na Přerov se za sjezdem na Bělotín na kilometru 310 v omezení jezdí jedním pruhem. Kolona z kilometru 315 vás zdrží až 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D10 za sjezdem na Radonice na třetím kilometru stále vyšetřují nehodu 5 aut v levém pruhu. Kolona od sjezdu na Brandýs z 10. kilometru je navíc než půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Šárka Volemanová, Jirka Hloubek.
4: A to byla slíbená Naďa Procházková a další aktuální zprávy. My nabízíme poradnu. Často se nám stává, že kritika nám jde z úst mnohem snadněji než upřímné uznání nebo slova podpory. Přitom schopnost pochválit a přijmout kompliment je klíčová pro udržení zdravých vztahů a vlastní vyrovnanosti. Umíte ostatní pochválit?
8: A jak se naučit vidět to dobré na druhých i na sobě, aniž bychom sklouzávali k prázdnému lichocení anebo falešné skromnosti? O tom všem bude dnešní porad. Na už za chvíli s psycholožkou Šárkou Kučerovou.
4: A my samozřejmě nabízíme i prostor pro vaše dotazy ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Teď je 5:30 po 10. a 2 na dvojce vám přejí. Hezký den.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Hostem dnešní poradny je psycholožka Šárka Kučerová a já, Šárko, kromě toho, že vám přeji krásný den za oba, musím říct, že vypadáte bezvadně, moc vám to sluší, rádi vás vidíme a každá poradna s vámi je mimořádně zajímavá a obohacující. Dobrý den.
3: Děkuji, dobrý den.
4: To, co tady teď proběhlo, milá Šárko, je schopnost dát druhému kompliment, pochválit ho a to, co jste předvedla vy, je schopnost ho přijmout.
3: Takže můžu zase jít.
2: To ještě není celé.
4: To byla otázka, prosím pěkně, jestli takhle to bylo správně.
3: No pojďme si o tom popovídat. Děkuji za ukázku. A to téma komplimentů, to je velice zajímavé a já myslím, že se možná dneska dostaneme k tomu, že my si někdy pleteme komplimenty a chválení s tím, že druhé začneme hodnotit a soudit a že se možná tady od toho můžeme trošku osvobodit a vlastně naučit si ty komplimenty a tu chválu dávat nějak přirozeněji. Takže pojďme do toho, vy máte určitě připravený nějaký.
4: Určitě ano, na začátek možná pojďte tedy rozdělit, co to je kompliment a co to je pochvala.
2: Jestli je v tom rozdíl.
3: Tak nad tím jsem se upřímně nikdy nezamýšlela, ale já tam spíš vnímám to, že asi bych spíš viděla rozdíl mezi nějakou pochvalou, komplimentem a oceněním, uznáním. A my právě někdy máme tu tendenci dávat komplimenty, pochvaly, ale ve smyslu toho soudu. Říkáme, tohle se ti povedlo, nebo ty jsi krásný, ty seš dobrý, ty jsi chytrý, ty jsi chytrá. A myslíme si, že tohle to je ta pochvala, tady to je ten kompliment a že potom vlastně ten druhý člověk touží, že mu tím můžeme udělat tu radost, nebo že mu tím zvedneme to sebevědomí. A ono jo, ono to častokrát je příjemné něco takového slyšet. Ale na druhou stranu, ten člověk, který takováhle slova pronese, si vlastně dává do rukou moc toho druhého člověka soudit. A je v tu chvíli úplně jedno, jestli takhle pozitivně, nebo jestli ho v tu chvíli vlastně skritizuje. On se vlastně dostal do té pozice, já jsem někdo, kdo tady má právo říct, jaký ty jsi nebo nejsi. Ale ve chvíli, kdyby ten dotyčný řekl, podívej se, mně se moc líbí, jak jsi se tady v téhleté situaci zachoval. Já si moc vážím toho, co jsi pro mě udělal, pro mě to hodně znamená. Tak je to v tu chvíli taky kompliment nebo pochvala, ale víc tou formou oceňuji, co jsi pro mě udělal, znamená to pro mě hodně. Děkuji ti za to, mluvím já o sobě a nedávám si do ruky tu zbraň, že mám právo tě soudit, hodnotit.
2: Já jsem teď znejistil, jestli ten můj úvod byť měl být samozřejmě návodný.
3: Moc to neřešme, moc to nemusíme analyzovat.
2: Ano, nebudeme se v tom jaksi babrat, ale je to určitě zajímavé a ještě se k tomu možná různými cestičkami vrátíme, ale ještě by mě zajímalo, proč je pro mnoho z nás daleko jednodušší a ono to platí i ve veřejném prostoru, nejen jaksi ve vztazích a v kolegiálních vztazích nebo domácích, proč je daleko jednodušší kritizovat, než pochválit a složit ten kompliment. Nebo proč víc stíhneme k tomu říct, tenhle vypadá strašně, co to zase jako promet a tak dále.
3: Ono to vždycky odráží náš vztah k sobě. Takže ve skutečnosti ono to není pravidlo.
2: Já se omlouvám, že vás přerušuju, ale ono to vypadá jako, že to je jako fenomén obecný. Jo? Že s tím souvisí i to, proč prostě víc stáhnou špatné zprávy než ty dobré.
3: Tak jedna věc je ta, ano, že náš mozek je obecně naprogramovaný, evolučně naprogramovaný k tomu, aby jsme viděli nebezpečí, hrozby, spíš něco, co je špatného, co je problém, aby jsme se na to připravili, aby jsme byli ve střehu. Takže z toho důvodu my máme tendenci k tomu nějak inklinovat. Ale druhá věc je, jestli ve vztazích máme my osobně právě tu tendenci spíš kritizovat, spíš soudit a hodnotit negativně, než třeba ocenit a vidět to pozitivní. A to častokrát odráží, tedy kromě toho, že se můžeme cítit nejistí a je to pro nás přirozenější teda vidět, co je problém, co je chyba, i to, že my máme tu tendenci ty chyby a problémy a nedostatky vidět i sami na sobě, tím vnitřním hlasem se vlastně kritizovat a srážet, schazovat se a pak máme tu potřebu to dělat i druhým. Protože my vlastně všichni toužíme po tom ujištění, že máme nějakou hodnotu, že máme nějakou cenu. A pokud já si uvnitř nadávám, pokud se schazuju, nikdy se za nic neocením, tak já budu mít tu potřebu si tu cenu, hodnotu dokázat tím, že i ostatní lidi schodím. Že je vlastně srazím. A řeknu si, tak já na tom nejsem tak hrozně, oni jsou taky špatný. Takže ono to vychází trošku z toho, jaký my máme vlastně vztah sami k sobě.
4: Zajímavé téma, budeme si o něm povídat ještě ve druhé části poradny, to už s prostorem třeba pro vaši otázku. Připomenu kontakty k nám do studia, pokud se chcete zeptat, 702 222 220 číslo pro SMS-kové dotazy, dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa a ještě telefonní číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Umíme pochválit, sdělit kompliment a podpořit sebedůvěru, téma naší dnešní poradny velmi zajímavé. S námi ve studiu zůstává psycholožka Šárka Kučerová.
3: Protože jsme, Šárko, v poradně, poraďte tedy, jak to udělat, abychom dovedli ten kompliment složit, tu pochvalu, upřímně, uvěřitelně, aby to neznělo jako ta prázdná lichotka. Co pro to můžeme udělat, jak s tím začít?
4: Já věřím, že klíč k tomu je právě upřímnost, to je jedna věc. A druhá, co největší konkrétnost. Ono je snadné říct obecně, je, ty jsi šikulka, je, ty jsi dobrý. Ale právě v tu chvíli my vlastně jenom něco řekneme a říkáme si, a tak já dám teda tu pochvalu, aby se ten druhý cítil líp, já mu tím zvednu to sebevědomí. Ale my tím vlastně tomu druhému nedáváme najevo, že jsme si konkrétně všimli, co udělal. Ten člověk si řekne, no to může říkat jenom tak. Ale ve chvíli, kdy my opravdu dáme tu pozornost tomu druhému člověku, všimneme si, co konkrétně udělal a popíšeme to. Mně se líbilo, že si takhle zareagoval. Mně se líbilo, že si se takhle zachoval. Tohle pro mě hodně znamenalo, tak my tím právě nedáváme nějaká prázdná slova, ale my mu dáváme najevo, já tě vidím. Já tě vidím a já jsem si všiml, co jsi udělal a pro mě osobně to hodně znamená. A v tu chvíli já toho člověka nehodnotím, nesoudím. Já mluvím o sobě, že to pro mě hodně znamenalo a ten druhý člověk se v tom může cítit svobodný. Já ho v tu chvíli nemanipuluju, že bych mu dávala to uznání, ocenění ve smyslu, ty jsi někdo, pokud tohle děláš, ale nikdo, pokud ne. Ale já říkám, tohle pro mě hodně znamenalo a děkuju ti za to. Já jsem si toho všiml. A to pro toho člověka bude znamenat daleko víc, než kdyby jsme měli nějakou tendenci ho tady vynášet do nebes a pět na něj ódy.
2: Šárko, určitě se shodneme na tom, že je důležité umět pochválit i sebe sama. A že to málo kdy umíme, ale když to dokážeme, tak nějaká sebedůvěra, sebehodnocení určitě vzrůstají v tom žebříčku potřebností věcí, které k životu máme mít. Jak to udělat? Jak se to naučit pochválit sebe sama?
4: Já věřím, že to vychází zaprvé z toho, že my potřebujeme uvěřit a přijmout tomu faktu, že každý člověk má stejnou hodnotu. Protože my jsme v té společnosti nastaveni na neustále porovnávání, souzení, kdo je lepší, kdo je horší. A vnitřně možná tu soutěživost a takový ten, tu soutěž o tom, kdo tedy za něco stojí a kdo ne, a kdy tu hodnotu budu mít a kdy ne, tak to tak nějak cítíme a pořád tady ten závod nějak běžíme, hrajeme. Ale my ve chvíli, kdy přijmeme ten fakt, každý člověk, já stejně jako druhý člověk vedle mě, má úplně stejnou hodnotu, bez ohledu na to, jak je schopný, neschopný, co dokázal, nedokázal, jestli dělá chyby nebo ne, ale že ta vnitřní hodnota a jedinečnost je opravdu každého člověka stejná, tak já začnu laskavěji přistupovat i sám k sobě. A možná, když mám tu tendenci se srovnávat, porovnávat s ostatníma, tak se v tuhletu chvíli zastavit a říct si, ne, ale já jsem opravdu jedinečný člověk a není možnost se ani srovnávat s někým jiným. Já jediný, s kým se můžu porovnávat, srovnávat, jsem já sám, jaký jsem byl včera a jaký jsem dnes. A v tu chvíli my můžeme vidět, jestli se třeba někam posouváme, jestli rosteme nebo ne. A jestli se za to ocenit a stejně jako se to snažíme vidět u ostatních, právě nevidět jenom ty negativní věci, ale vidět, já jsem si všiml, že jsi dal nějaké úsilí, že se ti něco povedlo, že tohle se mi líbilo, tak tu všímavost dát vlastně i vůči sobě. A tady jsem se třeba opravdu snažil, i když to tak nevyšlo, ale vím, že jsem do toho dal to úsilí.
3: Ono z toho vyplývá, že na jedné straně bychom měli umět opravdu upřímně ten kompliment složit a pochválit a myslet to vážně a být konkrétní, ale na druhé straně, aby to jaksi fungovalo vzájemně, je potřeba umět ho také přijmout. A my se velmi často setkáváme s tím, že mnoho lidí, a tedy je to i můj problém, musím říct, takový kompliment jako schazuje, nedává tomu tu váhu nebo ho nebere vážně. Čím to je?
4: Těch důvodů může být více. Někdo

0: takovém tom přesvědčení, měl bys být skromný, když přijmeš kompliment, když o sobě řekneš něco pozitivního, tak to znamená, že jsi nafoukaný. A vlastně druzí lidé tě můžou odmítat, nebudou tě tak přijímat. Jo, může to být tady to nastavení, ve kterém se třeba někdy vychovává. Druhá věc je, že ono, a to je zajímavý pohled nebo zajímavý pojetí, že ve chvíli, kdy my vlastně přijmeme kompliment, nás to postaví do takové zranitelné pozice. My vlastně v tu chvíli se staneme viditelnými. My vlastně v tu chvíli jsme vidět a přijímáme, ano, já souhlasím, že třeba tady to se mi povedlo, ale najednou už nejsme tak v bezpečí té ulity někde stranou v růžku a najednou je to vidět. A to opravdu nás činí v tu chvíli zranitelnými a není jednoduché se do toho postavit. Protože ve chvíli, kdy já se stanu zranitelným a přijmu kompliment, tak v tu samou chvíli to může někdo i srazit. Mm-hmm.
1: Děkujeme. To byla druhá část naší dnešní poradny. My si povídáme o pochvalách, komplimentech, podpoře a sebedůvěře. Před námi ještě třetí část poradny, pořád s prostorem třeba právě pro vaši otázku na telefonním čísle 22 155 25 25.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: O umění pochválit druhé i sebe, sdělit kompliment, podpořit sebe důvěru, o tom všem v dnešní poradně s psycholožkou Šárkou Kučerovou i ve třetí části.
3: Je to tak, Šárko, máme tady velmi stručnou zprávu od naší posluchačky Lucie. Poprosím vás o reakci. Dobrý den, můj syn mi řekl, ať se na sebe podívám, jak vypadám. V tom kritickém smyslu slova je mi z toho na nic.
4: To se nedivím. Upřímně, tady se možná dostáváme spíš k tématu hranic a toho, že jakože opravdu nemáte zapotřebí si něco takového nechat líbit, kor od vlastního syna, a věřím, že i tady v tom směru tam můžete nastavit nějakou hranici a říct, tohle to ale není v pořádku se mnou takhle mluvit a já jsem pořád tvoje matka. Takže,
2: Není to jednoduchá situace. Těm pochvalám a komplimentům možná o to obtížnější to může být, pokud jsme s někým ve vztahu dlouhou dobu, už se známe, už každý ví, co od sebe můžeme očekávat a tak dále. Ale ty komplimenty a pochvaly by asi neměly zmizet. Ale jak s nimi pracovat, aby zněli opravdově? Opět jsme u té upřímnosti a někdo řekne, prosím tě, to už jsi mi říkal před 10 lety a tak dále. Jak to udělat?
4: Jsme u té upřímnosti, ale zároveň všímavosti. A možná, že právě v těch dlouhodobých vztazích a tak je potřeba o to více se zaměřit na takové ty každodenní běžné věci, které už můžeme brát jako samozřejmost. A opravdu jakákoliv maličkost, kterou ten druhý člověk udělá, tak já... Bude rozdíl, když vám teďkon řeknu, je, ty jsi šikulka, že jsi vynesl koš, tak nevím, jak se budete v tu chvilku cítit, ale mně to přijde, že to spíš schodí to, co ten člověk udělá, než když řeknu, děkuju, že jsi ten koš vynesl. Je to obrovský rozdíl a takováhle vlastně maličkost.
2: No tak maličkost. To zní tak, jako že tam je děkuju, že jsi vynesl, jako že konečně.
4: No tak ono asi záleží, jaký tón.
3: Ano, přesně, děkuju, jak to ten druhý vnímá, ano.
4: Děkuju, vážím si toho, že si ten koš vynesl. Ano, samozřejmě, i ten tón je důležitý. A tak jestli je pro vás lepší slyšet slovo šikulka, tak to řekněte manželce, já věřím, že vám to ráda bude říkat. Ale tím jsem chtěla říct, že ono někdy my tím, že jako jenom budeme říkat, je, ty jsi skvělej, je, ty jsi šikulka, a že jako budeme obecně používat takovéhle fráze, a tak tím vlastně neříkáme nic o tom, že vidíme, co ten druhý člověk říká. Ale samozřejmě, když s tou láskou a všímavostí poděkuju, ocením, říkám, je, tohle pro mě opravdu moc znamená. Tady tím si mi opravdu pomohl, protože jsem byla unavená, vyčerpaná a ty jsi to udělal třeba místo mě. Vážím si toho. Tak v tu chvíli to ten vztah posílí, než aby se právě ti dva vzdalovali.
3: Povídat by o těch pochvalách a komplimentech se dalo ještě dlouho, jenomže čas dnešní poradny vypršel. Bylo to zajímavé setkání. Loučíme se tedy s vámi, Šárko, zase se těšíme na příště a loučí se samozřejmě i šikulka Jiří Holoubek, když mu nikdo neodpáře. Pokaždé, když se na něj podívám, tak mě to napadne.
2: Tak já se vždycky snažím dát Šárce nějaký jako materiál prostě k těm konkrétním ukázkám. Šárko, děkujeme.
4: Mějte
2: a mějte se krásně.
4: Naschledanou.

0: Káva o čtvrté a pozvánka na ni pro dnešní odpoledne. Košíčky a tartaletky patří v poslední době mezi nejoblíbenější drobné dezerty, čím se od sebe liší, jak připravit křehký korpus, který se nerozpadá ani nerozmočí, jaké náplně a ozdoby se k ním hodí nejlépe. No tak bude to útok na naše chutě dnes odpoledne. Hostem bude cukrářka, blogerka, lektorka kurzu pečení Míša Landová a moderovat kávu o čtvrté bude Tereza Stýblová.
1: Pro naše pravidelné posluchače nebude žádným překvapením, že za chvíli nás čeká procházka po červeném koberci s Alešem Cibulkou. Mimo jiné o tom, na co se chodí do kin.
2: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme v sobotu 20. června v Sedlčanech.
4: Konají se tam totiž městské slavnosti Rosa.
5: Uvidíme se v areálu Luční. Přijďte třeba na kávu.
3: A nebo se můžeme slyšet ve vysílání. Od 14.00. Protože ranní dvojka nikdy nespí.
5: Celý rok jsme s vámi.
3: A někdy i u vás. Dalibor.
5: Regina.
4: Jakub.
6: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: A jak jsme prozradili, ani dnes se nevynecháme procházku po červeném koberci. Aleš Cibulka už s námi ve spojení. Aleš, hezké dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, zdravím vás oba a musím tedy říct upřímně, poslouchám vás od začátku vašeho vysílání a takhle dobří jako dneska jste už dlouho nebyli. Já nevím, co se to s vámi stalo, jako kdyby na vás chrstli živou vodu, ale jste opravdu dokonalí, výjimeční a jsem šťastný, že mohu být v téhle společnosti.
4: Očividně si poslouchal i naší poradnu, ano. Což nás samozřejmě těší.
3: Byla z toho znáta upřímnost,
2: ale právě.
3: Takové šroubované stroje, ne?
4: No, jako skoro se to povedlo, ale my jsme takhle...
3: Věřili.
4: Jsme takhle dobří vždycky. Tak, Aleš, teď už ale...
3: Chtěl jsem vidět, jak umíte přijímat komplimenty, upřímné.
4: Bezvadně, jak vidíš. Dobře.
3: Šikulky.
4: Teď už ale červen koberec. Ty jsi na dnešek slíbil nikoli nedělní, ale úterní chvilku poezie, ano. Na kterou si ovšem musíme chviličku počkat. Nejdříve tady tradiční pohled do českých biografů.
2: Předpokládáme, že nový Spielberg, je to tak?
3: Je to tak a stalo se něco, co už se dlouho nestalo. 41 tisíc diváků během jednoho víkendu, opravdu den odhalení nové sci-fi drama Stevena Spielberga. Místo první, a vezmeme to rovnou tady od první příčky, místo druhé vlastně téměř velmi těsně 36 tisíc diváků Scary Movie, americký komediální horor, ten má na svém kontě už 112 tisíc diváků a horor i na místě třetím, to je Posedlost, přišlo na ní ještě dalších 20 tisíc diváků, ale Steven Spielberg neohrožené první místo nejenom u nás, ale věřím tomu, že i všude ve světě.
4: Teď už ta slíbená poezie. Budeš veršovat osobně? Připravil jsi pro nás nějakou krásnou báseň? Možná si pod dojmem toho našeho vysílání zrovna napsal?
3: Ne, takhle daleko nepůjdu, to si nechám na příště, ale budou to opravdu verše. Mně totiž došlo, a možná vás to taky napadlo, kdybych se zeptal, kdy jste si naposled přečetli nebo poslechli básničku, že ta současná technická doba, které vládnou Facebooky, Instagramy, umělá inteligence, přináší poezie tak málo. Takže, milí posluchači, trocha poezie nikoho nezabije, říká klasik, a té poezie bude jenom minuta. Jak jsem na to přišel? Dneska je to totiž 8 let, kdy navždy odešla herečka, úžasná dáma a vlastně i naše dvojková kolegyně Gabriela Vránová, milovnice a neúnavná propagátorka poezie. A já jsem včera poprosil jejího syna Ondřeje Kepku, aby mi poslal maminčiny nejoblíbenější verše. Tak tedy ukázka je z CDčka Gabriela, kde najdete i mnohé další ukázky a mám pro vás kouzelný úryvek Cesty k nám Jana Skácela. Na kytaru hraje Miloslav Klaus a recituje vám Gabriela Vránová.
5: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hůčícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit. Tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sténat ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Aleši, a my děkujeme za tu připomínku, nezaměnitelná Gabriela Vránová na dvojice. No tak trochu netradiční, abychom v tom pokračovali, bude i následující píseň, i interpretka. Zase tak často u nás na dvojice ke slyšení není.
3: Ano, a to je úkol červeného koberce, připomínat takové interprety. A zase to bude vzpomínka. Přesně před 20 lety odešla jazzová zpěvačka Vlasta Průchová, držitelka státní medaile za zásluhy. To zní hrdě, ale určitě zpěvačka, která se zapsala do našich srdcí. Mám tady jednu vzpomínku, možná vás překvapí, že ta píseň, která teď zazní, je už z roku 1958. Autorem textu je taky básník, protože jsou to vlastně verše Jaromír Hořec, no a hudbu napsal zpěvačin manžel Jan Hamr starší, takže Vlasta Průchová a Docela všední obyčejný den.
4: Krásná písnička na závěr dnešního Červeného koberce, za který Aleši děkujeme. Měj se krásně a ať ty ta poetická nálada vydrží i do zítřka.
3: Doufám, že i vám všem hezký den.
4: I tobě.

0: Vzpomínka na skvělou Vlastu Průchovou na závěr Červeného koberce, docela všední obyčejný den, tak my doufáme, ať už prožíváte den všední a obyčejný, anebo den neobyčejný, že v obou případech je to příjemné a že k tomu přispívá i naše vysílání Českého rozhlasu Dvojka. My pro vás teď dopoledne máme samozřejmě jednu nezbytnou pozvánku, vždy je pro ní čas pár minut před 11. hodinou.
1: A možná další moment, který by stálo za to si nenechat ujít ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Dnes v podvečer, to vám na Dvojce nabídneme další díl našeho cyklu Úžasné životy. A tentokrát připomeneme osud a hlavně obrovský přínos pana profesora Václava Vojty. Ano, toho pana profesora, kterého známe velmi správně, spojeného s takzvanou Vojtovou metodou. Celý svůj život totiž zasvětil dětské neurologii.
0: No, škoda, že už je to nějaký pátek, jinak by si pana profesora mohla pozvat do pořadu Moci bez
1: nemoci. Moc ráda bych to udělala.
0: Ale zase na druhou stranu je dobře, že Vojtova metoda už je tak dlouho na světě. Václav Vojta je autorem unikátní rehabilitační techniky, která aktivuje vrozené pohybové vzorce v mozku a dodnes se hojně využívá nejen u nás, ale i v zahraničí. Své práci se profesor Vojta věnoval i přes nepřízeň režimu, kvůli které musel emigrovat.
1: Právě v emigraci se s ním setkal profesor Vladimír Komárek a bude to právě on, kdo na profesora Václava Vojtu zavzpomíná. Úžasné životy, jak jsme říkali, nenechte si je ujít, začínají na Dvojce, krátce po 18. hodině a my věříme, že budete i dnes u toho.
0: Tolik pozvánka k podvečernímu poslechu Dvojky k úžasným životům. Za chvíli vás pozveme také k dnešním blízkým setkáním, ale ještě předtím budou hrát Beatles Hey Jude, což mi připomíná, že ty, kteří by to nevěděli, musím upozornit na to, že před několika dny, možná už dvěma, třemi týdny, vyšla nová deska Paula McCartneyho a je fantastická.
1: Všímáš?
0: Už jsem si ji poslechl a je neuvěřitelné, jak i po té 80. mu to pořád jde a jaké písně píše. No ale teď hlouběji do historie. Hey Jude! Hey!

0: Beatles, Hey Jude a blížící se 11. hodina, od nás pozvánka k blízkým setkáním. V první hodině dnešního vysílání jsme se mimo jiné na základě přání naší posluchačky dozvěděli, že Tereza Kostková ráda štrůdl. Co ráda? Nejraději. No a když si člověk dopřeje více štrůdlu, pak je třeba nějakého pohybu.
1: To se to krásně spojilo. Původně jsem myslela, že tvoje myšlenky povedou k tomu dát si k blízkým setkáním štrůdl, takovou siestičku odpolední. Samozřejmě taky můžete. Kam to vede? K hostovi našich dnešních blízkých setkání. Lektorka pohybu, fyzioterapeutka Adriana Pecinová bude hostem Terezy Kostkové, tak si to určitě nenechte ujít po 11. hodině.
0: Mějte se krásně, naslyšenou zítra se těší
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Léto na dvojce bude tentokrát mrazivé.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Chybět nebude historie českého zločinu nebo oblíbená kriminálka.
1: Začínáme už 21. června četbou z knihy Stephena Kinga Noční můra Dannyho Coughlina.
0: Mrazivé léto.
1: To budou napínavé prázdniny na dvojce.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Po změně financování by měla přijít i nová definice služby veřejných médií, řekl poslanec Nerušil z SPD. Ukrajina v noci zasáhla rafinérii v Moskvě a ropný sklad na jihu Ruska. Počasí zpočátku bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo od západu místy déšť. Později se ojediněle objeví i bouřky. Teploty většinou do 24 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla přijít kontrola obsahu. Řekl to v pořadu Pro a proti na Českém rozhlase Plus. Podle něj je potřeba přesněji definovat veřejnou službu, aby vysílání nebylo vyosené. Vláda včera schválila převod financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Víc než 400 ovocnářů letos žádá stát o náhradu škod způsobených jarními mrazy. Ovocnářská unie ztráty vyčíslila na 1,5 miliardy korun. Vláda jedná o finanční podpoře z unijních fondů.
3: Nejsou třešně, švestky ani jablka, tam jsme ztratili úrodu na některých pozemcích až 100%.
4: Říká farmářka Irena Štajnochrová z Třebanic na Prachaticku. Tato rodinná farma sklidí méně než 50% běžné úrody ovoce. Proto si požádala o náhrady. Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nahlásilo škody celkem 411 pěstitelů, doplňuje mluvčí Eva Češpiva.
5: Nejvíc žádostí, téměř 30%, se týká jablek, dále švestek, hrušek, meruněk a třešní.
4: Vláda jedná o finanční pomoci pro zemědělce od Evropské unie, a to minimálně ve výši 1/4 škod. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
2: Spory o památkovou ochranu pastvin u Hřebčína v Napajedlích na Zlínsku se vrací na začátek. Ministerstvo kultury bude totiž na základě podnětu spolku za záchranu Hřebčína Napajedla znovu rozhodovat o tom, zda si lokalita ochranu zaslouží. Jako první o tom informoval server jezdci.cz. Minulý rok přitom ministerstvo přiznalo památkovou ochranu jen budovám v areálu, pastvinám ne. Toto rozhodnutí letos v lednu potvrdil i soud. Ukrajinské drony v noci zasáhly ropnou rafinerii v Moskvě, uvedl to starosta města Sergej Sobjanin. Informaci potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj bezpilotní letouny překonaly vzdálenost 500 kilometrů. Zelenský taky dodal, že zbraně dlouhého doletu výrazně zvyšují tlak na to, aby Rusko ukončilo válku proti Ukrajině. Ukrajinské drony podle ruských úřadů mířily taky na další oblasti v centrálním a jižním Rusku i na anektovaný Krym. Masarykův okruh v Brně čekají do čtvrtka poslední přípravy před víkendovými závody MotoGP. Organizátorům zbývá natřít obrubníky na dráze typickou trikolorou nebo nachystat bezpečnostní bariéry. Vysvětluje mluvčí autodromu Brno Petr Boháč.
6: Ta největší část těch prací už je za námi. Máme nainstalované sedadlové tribuny, které montujeme pouze na tu dobu trvání Grand Prix. Stojí všechny food zóny, stánky s občerstvením, sociální zařízení a podobně. A teď už skutečně dotahujeme ty přípravy, které nebylo možné dělat dříve kvůli provozu na závodní dráze.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: V Čechách bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy přehánky, ojediněle bouřky, na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku ještě slunečno. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách kolem 16.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 směrem z Ostravy na Přerov se za sjezdem na Bělotín na 310. kilometru jezdí v omezení jedním pruhem. Je tam kolona asi na 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D10 za sjezdem na Radonice už se podařilo dát havarovaná auta stranou. Projíždí se bez omezení. Kolona z 10. kilometru od Brandýsa se postupně dává do pohybu. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už blízká setkání. A Tereza Kostková.
7: Na mého dnešního hosta jsem se velice těšila. Adriana Pecinová je žena, která rozumí tělu, ale já si tak myslím, že skrze tělo rozumí duši, nebo se o toto propojení pokouší. Také naše první setkání bylo hned terapeutické a hned nám tady v rozhlase srovnávala záda. Teď to budeme dělat ústně, ale věřím, že i tak vám pomůžeme, milí posluchači. Říká, že když najde odpověď na hádanku, je ráda, že ji může předat dál. Já ty odpovědi samozřejmě budu chtít, ale Adrieno, máš teď nějakou zatím nevyřešenou hádanku, na co odpověď nemáš? Máš jenom tu otázku?
8: Myslím si, že se vedu hodně otázkama. Myslím, že ta největší je taková ta nejhlubší, ale nechci s ní úplně začínat.
7: Rozumím.
8: Ať už je to porozumění sám sobě a tomu, co vlastně tady děláme. Což si myslím, že je něco, co mě provázelo od malička, protože jsem se hodně hledala a hodně různými způsoby a dneska si myslím, že mám trošičku víc jasno, jakým směrem se v tomhle tom ohledu vydat, ale pořád mě ty hádanky baví.
7: Rozumím, vlastně si odpovídáš na otázky života jako každý, možná skrze to tělo a porozumění tělu a mysli. A proč třeba jsi vybrala zrovna to naše vlastní tělo, ten hudební nástroj, to nám možná Adriana Pecinová také řekne dnes na dvojce s fyzioterapeutkou, pohybovou lektorkou a člověkem, to si řeknu za chvíličku na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové na Dvojce.
1: Mým dnešním hostem je fyzioterapeutka, lektorka pohybu Adriana Pecinová, která se dlouhodobě věnuje propojení fyzioterapie, vědomého pohybu, nějaké osobní skutečné praxe. Já jsem to tady taky zažila, hned tu realitu. A jak jsme pochopili z úvodní odpovědi, tím vším možná hledá, co je člověk, kdo jsme my, co tu děláme. Myslím, že odpověď na otázku, kterou si klademe více či méně všichni. A je zajímavé, že to tak pevně našla tu odpověď právě přes to tělesno, i když nejenom. Krásné dobré dopoledne, Adriano.
2: Dobré dopoledne, moc děkuji za pozvání.
1: Já jsem si tu ještě s tebou ujasňovala jednu věc a také ji k tomu dodám, protože patří do úvodu. Ptala jsem se tě, zda jsi zakladatelkou a je pravda, zda jsi hlavní lektorkou Cora Movement School. Ty jsi mi k tomu něco dořekla, tak to prosím tě řekni všem. Patří k tobě tenhle terminus technicus?
2: Myslím si, že ano, jsem součástí Cory a jím zakladatelem je můj učitel Juan Rueda. A že Cora vznikla v tu dobu v Austrálii jako myšlenka nebo určitý koncept nebo percepční model, model vnímání. A já jsem toto přivezla k nám do Čech a udělala takovou základnu pro evropskou odnož. Takže možná no, tento termín bych si asi bych ho nezapřela.
1: To je dobře a mohla bys nám ho i vysvětlit, protože určitě ne každý se věnuje pohybu anebo takhle konkrétní nějaké odnoži a odnoži něčeho. Tak co přesně to v sobě jako skrývá, co si pod tím mám úplně laicky představit? Kdyby byla dítě, tak to je nejlepší to vysvětlit dítěti.
2: Já si myslím, že my často potřebujeme jména, potřebujeme kategorie, takže bylo nevyhnutelné najít nějaký název. Movement School, protože oba s mým učitelem máme dominantní sféru té komunikace skrze pohyb jako takový. Můj učitel byl bývalý profesionální akrobat, gymnasta, celý život je v podstatě martial artist, což je jedinec, který se jmenuje bojovým uměním a ne pouze bojovým sportům, což je dneska rozdíl, kterému rozumím, dřív jsem tomu nerozuměla. Takže myslím si, že k tomu patří ten pohyb jako nástroj, skrze který se snažíme předávat určité univerzální principy. Cora jako taková, ta definice je místo bytí. Je to prostor. A myslím si, že právě ten prostor je to, co se dneska snažím skrze to fyzično, skrze to mé kung fu nebo gong fu, ty mé znalosti, které jsou dominantně dneska v té fyzické sféře, ať už kvůli mé historii a kvůli tomu, co mi vyhovuje, co mě baví. Kdybych od malička hrála na housle, tak to učím skrze housle a Cora by byla skrze housle stejně jako můj kolega Paul z Austrálie, který je profesionální clown a předává stejné principy pod Corou, ale skrze jeho clownství, což je krásný taková příměra. Že vlastně ten prostor není vázaný na to, že musím umět jenom pohyb nebo že musím rozumět tomuto a tomuto, ale je to, my tomu říkáme v angličtině principle-based teaching, což je učení postavené na principech. A ty principy jsou univerzální, stejně jako můžeme najít stejné principy ve studiu čehokoliv. A ty univerzální principy si myslím, že se dají najít opravdu v čemkoliv.
1: Ano, jenom my je tu v té fyzické realitě, vlastně někudy je vedeme a můžeme si vybrat housle, klauniádu nebo lidské tělo. Ty si, to znamená, je to v podstatě i nějaký způsob asi života, nějaké filozofie, nějakého myšlení. Si to obsahuje víc věcí, než jenom nějaké konkrétní fyzioterapeutické pohyby. Znamená to asi všechno, vypadá nějak. Mohl by jako tvůj den vypadat o hodně jinak než můj? Nebo jako myslím v té filozofii, v tom myšlení? Nebo ten způsob života? Nemyslím ani den, způsob života?
2: Já bych úplně nevázala na Coru jako způsob života, nebo jako, že tak to vypadá člověk, který studuje v Cora Movement School, protože jestli něco existuje, tak je to, že my máme tak širokou škálu jedinců, kteří s námi studují, nebo které já mám v rámci své dálkové výuky, nebo které se kterými se setkávám na seminářích. Takže univerzální člověk korový neexistuje.
1: Ano, hezký,
2: a že všichni jsme člověkem, máme určité atributy. A myslím si, že to, co dneska sdílíme, tak je určitý model vnímání, percepční model. A můj učitel často zmiňuje, a já dneska taky v podstatě velmi brzo a i v rámci posledního svého semináře, slovo trichotomie. A je to určitý způsob, jak nahlížet na nás, na tu komplexitu, kterou člověk představuje skrze možná tři vrstvy.
1: Máme nějaké emoce.
2: Přesně tak, máme nějaké tělo, máme to hmatatelno, ty kosti, které po nás zůstanou, i když ty jiné části možná odejdou a ty svaly taky. A máme nějaký mentální prostor a můžeme se přesvědčit a posluchač také, že stačí jedna zpráva a máte úplně jiný den. Zpráva, že vám někdo zaslal 10 000 korun versus zpráva, že někdo z vašich blízkých leží v nemocnici. A ten je to v mžiku, je to informace, která dokáže změnit kvalitu mého mentálního prostoru. Na to bude navázán můj emoční prostor, který má určitou kvalitu a zároveň není stejný jako ten mentální prostor. Myšlenka není stejná jako emoce. A to, co je nejhmatatelnější a co se dá nejlépe kontrolovat, tak je to fyzično, proto začínáme tam. Protože já můžu ověřit, jestli udělám dřep nebo neudělám dřep. Můžu ověřit, jestli dokážu sedět bez pohybu, ano nebo ne. Není tam zas tak velký prostor pro interpretaci. Když to s těmi emocemi a s tou myslí, už je to trošku jemnější, není to tak hmatatelné. I přesto, že každý z nás si dokáže vybavit ten projev té emoce v těle, ať už je to vztek a zvýšená teplota, nebo je to úzkost a smutek, který se také nějak v tom těle projevuje. Že to tělo jako médium a ta konstanta je něco, co mě dává obrovský smysl na prozkoumávání těch dalších vrstev, které jsou možná jemnější. A pokud já neznám sama sebe fyzicky, ve smyslu nerozumím své struktuře, tak je možná, nemyslím si, že to je nemožné, ale je těžší všimnout si těch jemnějších věcí. Pokud si nevšimnu, že mi kolabuje koleno, když stojím 5 minut bez pohybu, jak si můžu všimnout toho, že se mi změnil mentální prostor, nebo že mě ovládá afekt, nebo myšlenka, nebo emoce. Proto začínáme tím fyzičnem a já jsem tuhle z ty odpovědi hledala dlouho u svých učitelů a v podstatě poslední 3 roky trávím nemalý čas se svým učitelem Juanem Ruedou, protože to byl vlastně první učitel, který to zrcadlo otočil na mě a dal mi praktické nástroje na to, jak hledat odpovědi a jak zároveň se utišit. Protože já jsem skrze ten pohyb dlouhý čas utíkala právě od těchto 2 složek, které jsem předstírala, že neexistují.
1: Teď o nich tak krásně umí mluvit Adriana Pecinová, fyzioterapeutka, můj dnešní host.

0: Můj dnešní host, fyzioterapeutka, pohybová lektorka Adriana Pecinová, dobře ví, že je tělo důležité a mnohé umí říct, ale že u něj to nekončí, že jsme jakožto bytosti složeny z mnohem více rovin, kam patří i mysl a emoce, tedy se zabývá něčím jako trichotomie, tak jste to nazvala, tak jako spojením jednotou. Mě to taky připomíná onu starořeckou kalikagáty a spojení vlastně tady toho, nebo myslet na všechny složky člověka, jenom ne na ty, na které se díváme. Jenom mě k tomu napadá, Adriano, a posluchačům slibuju, že mi dojde opravdu i fyzickým radám. Já to mám potom opravdu jako otázek na to tělo. Ale je dobré to pochopit z té hlouby duše a mysli, jak to myslíte. Zkoušela jste někdy v životě tu opačnou cestu, to znamená jako propsat to do toho těla od té mysli, jako nezačít tělem?
1: Já si myslím, že každý z nás máme určitou tendenci, nebo máme silnější nějaký aspekt. Jsou děti, které jsou extrémně fyzické, já jsem byla jedno z nich, které se chtějí hýbat, nevydrží u knížky. A potom máte děti, které od začátku inklinují například více kognitivním aktivitám. Takže si rádi čtou, nebo rádi trafí čas sami, nebo bez kamarádů. Že každý z nás máme, myslím si, určité vrozené tendence, se kterými můžeme v průběhu života pracovat. A znovu říkám, ta moje byla dominantně skrze fyzično a zároveň myslím si, že ta druhá složka tak bylo více to mentálno, protože mě spousta věcí zajímá a do dneška studuju, respektive si myslím, že budu studovat celý život. Takže myslím si, že to, že máme určité tendence nebo to, že máme určité predispozice k některým věcem, které nám jdou snadněji nebo které jsou pro nás rozumitelnější, je stejné jako můžeme mít stejnou myšlenku, ale je vysvětlená někým jiným. A možná ten člověk nám není sympatický, možná naopak je nám ten člověk sympatický a určitě si každý z posluchačů může vybavit, že ve škole měl svého oblíbeného učitele a zrovna třeba učil matiku a ta matika ho třeba na začátku úplně nebavila o ročník níže, ale vlastně ten další ročník, kdy měl toho svého oblíbeného učitele, ať už ta historie, například v mém případě to byla historie a na střední škole matika a potom na jiné škole, když jsem přecházela z Prahy do Plzně, tak no tenkrát ještě v Praze, tak biologie a somatologie, protože jsme měli fenomenální učitelku z Moravy a ona nás tak dokázala nadchnout pro tu látku, že vlastně i něco, co vám není úplně blízké, tak ten učitel vás vlastně může k tomu přivést. Takže nemusí vždycky být ten vstup fyzický, nemusí být emoční, ale zároveň zase zamyslí se posluchač, že má ve svém okolí jedince, kteří jsou více senzitivní, že tak jako vnímají, jakou máte náladu, nebo více se soustředí na ten cit a spíš vstupují přes to emočno. Pak jsou jedinci, kteří na každý problém jdou více přes to kognitivno a potom určitě ve svém okolí každý posluchač má někoho blízkého, kdo prostě rovnou jde k věci a mám problém, vyřeším ho, pokud nemá řešení, tak to zahodím a neřeším to dál. Že každý z nás máme určité tendence a myslím si, že pro každého z nás bude ten jeden komunikační kanál možná silnější a v průběhu života můžeme balancovat i ty ostatní, což nám třeba otevře možná i trošku jiné dveře.
0: A to je to, co děláte vlastně i vy, o čem jste sama mluvila, přesto to začalo a co vlastně rozvíjíte. Kdybychom úplně prakticky si měli říct a posluchače to třeba zaujme, řeknu, hele, jo, patřím do té či oné skupiny,

0: hezky a moc děkuju za hezký, no, nejenom za pozvání, ale za skvělý projekt, že setkávají se tam různé skupiny. A řešili jsme s kolegy nebo s budoucími fyzioterapeuty, a co dělat s jedincem, který vlastně přijde například do ambulantní péče, ale vlastně není ochoten změnit svoje chování. Ve smyslu očekává, že ten terapeut mu dá odpověď, ale není ochoten podstoupit změnu. Já vzhledem k tomu, že se pohybuji v nějakém privátním sektoru, to znamená, že nejsem hrazená pojišťovnou, tak si za moje služby jedinec musí zaplatit, což se rovná je ochoten investovat do svého vzdělání, což většinou znamená, že je ochoten také zahodit něco, co mu neslouží. Ne každý to tak má. Někteří jedinci si myslí, že jsou ochotní se změnit, anebo si myslí, že chtějí žít například, myslím si, že každý si může představit, chci zupnout pár kilo a pak zjistíte, jakou to má cenu.
1: Jako to opravdu musím udělat.
0: Co opravdu musím udělat, přesně tak.
1: To není
0: a proto myslím si, že například v té fyzioterapii často bývá, že spousta jedinců skončí, že můj nejlepší kamarád, a tím toho zdravím, ortopeda doktora Houtka, který vlastně se mnou nějaký studuje už dlouhé roky, myslím si, že to je jeden z mála doktorů, co udělá přítah na jedné ruce, takže klobouček. Každopádně ten se věnuje holistickému přístupu a spoustu těch věcí spolu diskutujeme a často ten jedinec, který podstoupí ortopedický zákrok, ať už je to například nějaká operace kolene nebo někdy nějaká fúze zad ve smyslu fúze obratlů, kdy máme například po výřezu a tak dál. A já si myslím, že vždycky je potřeba nejprve vyčerpat ten konzervativní postup. Ale co je na tom to zarážející, je, že ne vždycky je ten člověk ochoten podstoupit ten proces, co to znamená. No to totiž možná znamená změnit svůj životní styl. A ne každý je ochoten tohle udělat. Ale v ten moment, kdy člověk například vyhledá mé služby nebo ten soukromý sektor, tak ta investice finanční, protože vás to stálo hodně času získat ty finance. Moje povinnost je dát vám všechno, co mám a pokusit se vám být dobrý průvodce. A zároveň jsme si tady povídali chviličku, že ten terapeut nebo ten učitel nebo rodič může ty dveře jako ukázat, ale potom ten svěřenec s těmi dveřmi musí projít sám. A já se vždycky nebo snažím se říkat těm svým svěřencům, že jim budu stát pevně po boku, ale že nebudu krvit na zlaté lžičce, že si to musí trošku vzít sami. Protože a v ten moment, kdy si to beru sám, procházím procesem a ten proces se opět projeví na všech těch třech rovinách. Takže dneska bych řekla, že mám širokou škálu jedinců. Od studentů, po lékaře, po profesionální ajťáky, v podstatě si myslím, že dáme kategorie. Teď nejstarší naše studentky, si myslím, že 65 let u nás v dálkové výuce, je to skvělý. Jsou extrémně inspirativní a zvlášť vždycky říkají, jak no to já už to nezvládnu. A pak jsou úplně fenomenální, protože vždycky existuje progres a regrese. Čiže to nejzásadnější je, že si myslím, že pracuji s jedinci, kteří jsou ochotní podstoupit změnu a zároveň rozumí tomu, že nemůžu očekávat výsledky za práci, kterou jsem neudělal nebo neudělala. Což spousta lidí v tento moment stále má.
1: Zlatá slova fyzioterapeutky Adriany Pecinové dnes na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Přijde mi zajímavé poznávat do hloubky mého dnešního hosta Adriánu Pecinovou, pohybovou lektorku, fyzioterapeutku. Takže ještě chvilinku dílem o vás, ale ono se to pořád kolem toho tématu bude točit. Pak půjdeme k těm mým fyzickým otázkám, které tu zvládneme třeba zodpovědět i našim posluchačům, možná na dálku. Vy jste několikrát řekla, že vás to provází přes pohyb od dětství, že ten tam měl jako tu stopu, že to je ta vaše hlavní linka, ze které jste začala pokračovat do těch dalších rovin. Jaký tedy pohyb si máme představit, nejen jako pohybové děvče, ale dělala jste teda i nějaký sport, nějaké věci. Kudy vás to vedlo, než jste to začala otvírat do těch, řekněme, vyšších a jiných lidských sfér?
3: Já jsem měla štěstí na to, že jsme žili kousíček od lesa, že jsem s klukama hrála fotbal a hrála spoustu her. Myslím si, že dneska doufám, že to děti ještě dělají, že tráví čas více venku a lezou po kamenech a po stromech.
2: Ale lezla jste po stromech? Byla jste ta holčina, co fakt jste vylezla?
3: Absolutně. A na kameny. Já jsem si hodně bavili kluci, protože s nima byla větší sranda. A potom jsem objevila brusle, protože mi soused přenechal svoje kanady, takže jsem místo holčičích bruslí, který mi táta koupil, tak jsem je měla jednou a dostala jsem ty kanady a měla jsem z nich radost, protože vždycky, když jsme šli už se školkou, když jsme šli brusli, tak mě vadilo, že ty holky to mají hrozně nudný a ty kluci tam objížděli kužely, protože měli ty klučičí brusle. Takže já jsem chtěla ty klučičí brusle, protože jsem chtěla dělat ty zábavné věci. Takže to bylo takové první setkání s bruslením. A potom já mám moje maminka nebo moje rodina celá se věnuje jízdě na koních a péči o koně, takže a já jsem vyrůstala u koní, což je extrémně fyzický. A tam jsem se naučila jako je to pravidlo, že dokud se o celou stáj nepostaráme, tak se nejezdí. Dokud se o to zvíře člověk nepostará, dokud ho nenakrmí, dokud ho nevyčistí, tak nemůže jezdit. A to bylo od mých 3 let. Ať už to bylo, že jsem měla svoje vlastní košťátko a trávila jsem spoustu času venku okolo zvířat, kočiček, koťátek, takže to je mi extrémně blízké. A myslím, že mě to hodně formovalo i ta jízda na koni jako taková.
2: A vůbec vztah k té přírodě, k tomu odvést něco, než mám odměnu.
3: A zároveň to člověku dává smysl, protože ty zvířata se o sebe nepostarají, takže ta láska ke zvířatům, to mi předala maminka. A v podstatě myslím si, že tam začal nějaký pohybový rozvoj specificky, protože člověk se musí naučit jezdit a hlavně padat a vstávat. To si myslím, že zase principiálně už je to, že nejdřív ta práce a postarat se o ty důležité věci, o ty, které se sami o sebe postarat neumí. A potom ta zábava, to, že se člověk sveze. Já jsem měla ještě na starost takovýho poníka a to byla profesorka moje první, ta mě naučila, ta mě vyškolila takovým způsobem, byla hrozně chytrá. Když už jsem konečně potom celým dní se mohla jít zajezdit, tak mě vždycky sundala někde venku, schodila mě, utekla mi domů, musela jsem šlapat sama domů, tak to bylo výborný. A potom já jsem zkoušela spoustu sportů, fotbal, nějaký asi rok, a myslím si, že bikros asi rok, tam jsem narazila na jednu paní se synem, tam mi doporučila, jestli nechci zkusit hokej, že mají nábor. Takže jsem si rozbila prasátko, šla jsem na zima. Sama jsem se tam upsala Tomášovi Marzimu, to si pamatuju, to bylo asi 12, vyplnila jsem to tam, ještě jsem nevěděla, kde bydlím, že jsme se stěhovali. A tak jsem to tam svým krasopisem vyplnila tu přihlášku a mamče jsem na gauči oznámila, že začínám hrát hokej. S rozbitým prasátkem si se tam ve sportu jsem si koupila první hokejku, takovou červenou, levnou, na kterou jsem měla. No a šla jsem na první trénink na nábor. A mamča teda potom dorazila druhý den a zjistila, že hraju hokej. Sehrala mi výstroj a začala jsem hrát hokej, kterému jsem se věnovala do 17 let. A řekla bych, že to byl fakt můj život do těch 17. A ten sport jako takový mě vlastně provázel skrze asi nejtěžší období, ať už v rodinném životě, ať moje sestra měla nějaký zdravotní problémy docela dlouho. A takže ten sport byl vždycky taková... Taková záchrana místo usebrání. A myslím si, že ono to má taky svoje problémy, že člověk, jsem teda místo alkoholu a různých takových těch radostí, co člověk v té pubertě dělá, tak já jsem to nikdy neměla, protože já jsem brala ten sport fakt seriózně, mě to hrozně bavilo.
2: Vás držel vlastně možná i v tom obtížném období, kde by to možná třeba i to tělo hledalo ten únik třeba jinudy, chápu?
3: Absolutně. Já si myslím, že ten na mě měli vliv vždycky, já jsem si našla nějakého mentora, já jsem tenkrát Petra Neče, který mě během jednoho roku vlastně naučil to, že když chci být lepší než ostatní, tak musím pracovat na technice, když chci mít lepší kondici, tak předtím, než přijdu na trénink, musím udělat 100 kliků, 100 dřepů, 100 sklapovaček a tohle všechno věci, které já jsem si v těch 12 vzala k srdci a pak jsem si netroufla přijít na trénink pozdě, nebo jsem si netroufla přijít na trénink bez těch kliků nebo naběháno a všechno, co on mi vlastně řekl, tak já jsem si fakt těch 12 vzala jako mantru a poslouchala jsem ho, vlastně jsem mu věřila. Chodila jsem vždycky o hodinku a půl dřív. Doma jsem měla na ponožku na hokejce a dělala jsem radost sestře i mamince. A vlastně jsem trénovala na trénink, protože jsem se hrozně těšila, že jo, na ten let a byl to celý můj vesmír.
2: Myslím, že z té odpovědi je hodně znát a cítit k těm všem předchozím, že to je jako do mozaiky moc důležité a mě to v něčem mužsko-ženský svět nahazuje otázku pro Adrénu Pecinovou, který nás vrátí k soudobé fyzioterapii a pohybu. Dozvíte se to za chviličku na Dvojce.
0: Úžasné životy na Dvojce.
1: Dobrý den, já se jmenuji Vladimír Komárek, dělám dětskou neurologii a epileptologii. 25 let jsem vedl kliniku dětské neurologie v Motole a dneska bych rád zaspomínal na pana profesora Václava Vojtu. Byl jednou z mimořádných českých osobností, který je znám prakticky po celém světě zásluhou jeho takzvaného Vojtova principu. Diagnostický a léčebný metody, která pomohla tisícům dětí s nejrůznějšími motorickými a jinými problémy po celém světě.
0: Úžasné životy.
4: V úterý po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
0: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
5: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
0: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
6: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
0: Dej mi pokoj.
7: Tohle neskončí dobře.
0: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
8: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Jakkoliv věřím, že je pro vás vyprávění Adriany Pecinové, mého dnešního hosta, pohybové lektorky, fyzioterapeutky, zajímavé i z jeho osobního života, pohledu, a stále máme tu paralelu s tím tělem a pohybem, tak já se vrátím k té vaší profesi, ale možná i k soudobému jako i trendu nebo něčemu podobnému, protože mě zaujalo, a neříkáte to jenom vy, zaznívá to z více oborů, že se všechna nastavení, měření, porovnávání, posuzování těla, vlastně, že se to vždycky nastavovalo na mužích. Mm-hmm. A proto, protože jste mluvila o hokeji, žena v hokeji, a prostě jsme dvě různá těla, různé bytosti, samozřejmě s mnoha odnožemi a variantami, ale ta těla reagují trochu jinak. Že pořád to ještě platí, že ty studie se dělají na mužích, tam měření na mužích, a my ženy si to musíme upravit, nebo už se tenhle ten trend mění? A co znamená tato myšlenka, tahle věc?
1: Já si myslím, že průkopnicí, abych zmínila autorku, jmenuje se doktorka Stacy Sims, která napsala dvě knížky, ať už pro ženy obecně, nebo pro ženy v průběhu nebo před menopauzou, nebo po menopauze, což si myslím, že jsou věcné knížky, ale bohužel v angličtině.
0: A to jsou ta důležitá témata, ano.
1: Obrovsky důležitá témata. A to je vlastně první, myslím si, že, nebo doufám, že nekřivdím, ale myslím si, že jedna z prvních průkopnic, která začala ty studie dělat na ženách, protože je sama atletka, sama je to maminka, a samu jí vlastně zajímalo, proč některé ty výsledky, které měly z těch dvou skupin, tak se měnily u atletek, přestože se nezměnila žádná proměna, ale změnila se fáze cyklu. Že my dneska víme, že je to v jaké fázi cyklu a zároveň v jaké fázi se ta žena nachází, jestli je to před menopauzou, v průběhu menopauzy nebo po menopauze, tak to bude mít obrovský vliv.
0: Jako na výkon nebo na stav na toho
1: všechno.
0: Těla?
1: Na všechno. Na všechny prostě, tři roviny.
0: Na všechno.
1: Já si myslím, že ano. Každá z nás má určitě zmapovaný svůj průběh ve smyslu toho, jak vypadá naše nálada první týden, druhý týden a třetí týden. Že žena je cyklická, myslím si, že i muži jsou cykličtí, a my jako bytost jako taková, stačí se podívat na vliv měsíce. A zároveň je taková zajímavá studie, když se podíváte na kriminalitu a obecný výskyt příjmu například poraněných jedinců v průběhu úplňku, tak to jsou dneska data, to nejsou ezoterické povídačky, kdy my opravdu jsme bytost země ve smyslu spousta faktorů na nás má vliv. A stejné je to, jak jsem říkala na začátku, s tou informací, která může změnit celou moji náladu. Mohla jsem se probudit, mít perfektní den, svoji kávičku, všechno bylo v pořádku, ale pak získám informaci, která může toto všechno změnit, a změní se i to fyzično. Že ty cykly jako takové a to poznání sebe sama, ať už u té ženy nebo u toho muže, tak je velice důležité, je to ten hlavní faktor. Vrátím se zpátky k té otázce. Myslím si, že ten trend dneska začínáme mít více a více žen, ať už je to doktorka Rhonda Patrick, to je takové druhé jméno, takové badatelky, která dělá více a více studií na ženách. A tak je potřeba ověřit si, na kom vlastně ta studie vždycky byla dělaná. Či pokud je to děláno na 20-letém jedinci, mladém atletovi, tak to nebude validní informace pro širokou škálu, že je potřeba být určitým skeptikem, člověkem, který je zvídavý, který se snaží ověřit informace a zjistit, jestli jsou pro něj validní. A znova se dostáváme k tomu slovu praxe, protože já si můžu přečíst informace, že toto je pro mě dobrý cvik, nebo toto je pro mě dobrý suplement, ale v té praxi to vůbec nemusí být pravda, protože možná geneticky nemám úplně vhodné podmínky pro to. Nebo mám možná trošku jinou morfologii, že mám delší stehenní kost než trup. Možná procházím těžkým psychickým obdobím a tato daná věc pro mě není validní. A to, co já, a zase jsem ukradla trošku tu otázku, k čemu já se vždycky vracím zpátky s těmi svými studenty, tak je být zvídavý, což je být tím skeptikem v pravém slova smyslu, a zároveň kultivovat informace sám o sobě. To, že někomu funguje tento suplement, to, že někomu funguje tento tréninkový protokol, vůbec nic nevypovídá o tom, že to bude fungovat mně, nebo mi to bude vyhovovat. A to si myslím, že je velice zásadní pro naše posluchače dneska, a respektive pro kohokoliv, i mé blízké, tak je mít vlastně prostor nebo mít dostatečný nebo vytvořit nástroj, který mi umožní tyto informace o sobě kultivovat. Ať už je to nějaký zápis do deníčku, tomu říkáme journaling nebo proces journalingu, kde já vlastně kultivuji ty informace. Pro ženy by to mohlo být například trakování si toho cyklu a například míry fyzické energie v průběhu 28 dnů a zároveň pozorovat i ty ostatní vlivy. A tohle je proces, který není jednoduchý. Je jednodušší přečíst si tu knížku a říct si, že to takto je. A zároveň nemyslím si, že to, že žena má cyklus, tak je nějakým způsobem něco, co nás brzdí, nebo něco, co člověk vyloženě musí brát v potaz. Já jsem vždycky svůj cyklus měla na mistrovství světa, to bylo takovou už jako zásadní věc, že vždycky, když bylo něco důležitého, tak to vyšlo, tak jako, kdybych se na to vyblouvala, jak říkám, tak bych si nikdy nezahrála, že člověk s tím musí fungovat, že jo. A zároveň to, že se člověk zná a rozumí tomu, v jaké fázi se nachází fyzicky, co se odehrává v mém těle fyziologicky, jakým procesem procházím. nebo jakým způsobem funguje stresová reakce v mém systému, jestli procházím chronickým stresem nebo akutním stresem. Takže tohle všechno je potřeba vzít v potaz.
0: Tohle všechno se v zásadě dozvíte, když přijdete na fyzioterapii nebo pohybovou lekci k vám, tak to je věc, kterou vy vemete v potaz a třeba i ta cvičení asi tím směrem prostě aplikujete, jestli chápu dobře. Povídáme si s Adrianou Pecinovou, ještě budeme dnes na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Přestože Adriana Pecinová v zásadě a nejraději šije na míru vlastně každé jedinečné bytosti podle jejího těla, mysli i emocí, tak určitě jsou věci, které možná můžeme aspoň trochu zobecnit. Když už jsme tu měli cyklus ženy a ty nás také poslouchají, i pro muže je to důležité, pak tu máme menopauzu, o které jsi se zmínila. Opravdu je pravda to, co se teď hodně zdůrazňuje, jak důležitý je v tomto období silový trénink?
3: Já bych opět nechtěla generalizovat, ale zároveň, když se podíváme na ty studie, které jsou opravdu dělané na ženách a na vliv hormonů, na to, jakým způsobem tvoříme svalovou hmotu, o jakou hmotu přicházíme, my víme, že to nejcennější, co si můžeme před tou menopauzou vytvořit, tak je svalová hmota. A nemyslím tím, že každý bude vypadat jako Schwarzenegger nebo nějaký bodybuilding, ale myslíme nějakou základní, nějakou schopnost odnést něco těžkého, dřepnout, nějaký základní výpad, základní pohybové vzorce.
2: Že myslím, co nám to pak pomůže ten sval, když ho teda budu před menopauzou, to teda jako na ženu, co on mi pak udělá za službu?
3: Já si myslím, že dominantně pro ženy po menopauze, tak je to prevence osteoporózy. Že ty dlouhé běhy, nebo když se podíváme na ženy, které hodně běhají, ale nemají k tomu dostatek svalové hmoty, tak si myslím, že je tam trošku větší riziko a riziko nějaké nedostatečné, jak bychom to nazvali, síly kostí, ať nemluvíme odborně, nebo nějaké řídnutí kostí, že ta svalová hmota jako taková, tak je v podstatě jedna, nebo silový trénink a ta zátěž, kterou to tělo podstupuje, tak v podstatě vede k zesílení tahů těch svalů za tu kostru jako takovou. Takže ta celá ta struktura je robustnější. Samozřejmě obrovský faktor je strava, obrovský faktor je stress management
2: a tak dále. To úplně rozumím. Já bych se chtěla dostat ke spoustě věcí. Měla jsem tu spoustu opravdu technických otázek na různé části těla, ale pojďme posluchačkám i posluchačům, vím, že nerada zobecňuješ, ale aspoň trochu poradit nějaký bazál, když ráno vstanem a už jsme třeba i starší než ty, jo? Takže už tam je třeba to opotřebení větší a ledacos někde bolí. Já jsem s tím taky dneska přišla, tu auto, tu rameno, to koleno. Je něco, čím tak to tělo můžu jako bazálně třeba ráno srovnat? Co bys doporučila opravdu každému, nebo na co dát pozor? Takovou jako promiň všeobecnější radu.
3: Já se pokusím. Zazní slovo propriocepce, neboli schopnost vnímání těla v prostoru. My jsme spolu tady dneska cvičili nějaké lehké pohyby pánve, že když se posadíme na židli a zkusíme si tu pánev předsadit a podsadit, jenom si s ní zahýbat, tak ucítíme, že to má nějaký vliv na postavení bederní páteře nebo krční páteře. Obecně ta schopnost vnímání těla v prostoru je velice důležitá. To, co, kde máme nejvíce receptorů, tak jsou naše dlaně a jsou naše nohy. Proto ta noha, obzvlášť se nad tím zamyslíme, co děláme každý den, i když nikoho žádné cvičení nezajímá, je, že chodíme. I když je to minimálně, tak je chůze jako taková. Že já často zmiňuji, že to je právě ta obecná jednohubka, ta komplexita té nohy, těch 26 kostí, že jo, a nad tím jsou ty dvě a nad tím je ta jedna stehení, tak je takový nepoměr, že je to velice komplexní technologie, která má spoustu senzorických vstupů, které nás informují o tom, kde v prostoru jsme. Takže to rozhýbání toho chodidla nebo to propletení a spoustu těch drillů a těch možností sdílím u sebe na sociálních
2: máš na Instagram, tak jak si proplítáš prsty mezi
3: nožky. V podstatě to je jedna z věcí. Druhá obecně ta mobilizace té pánve, to, co jsme dělali spolu dneska. V té předozadní rovině, když se zamyslíme, když chodíme, tak často nebo dominantně, myslím si, 80% chodíme vpřed nebo vzad, respektive říká se tomu sagitální předozadní rovina. Že ten pohyb té pánve do předsazení podsazení a dominantně a pohyb po té stehenní kosti jako takové do kyčelní extenze, což je zase něco, o čem hodně mluvím, tak je něco, co potřebujeme všichni. K tomu bychom vůbec byli schopni fungovat. Potom nějaký základní předklon a naučit se dobře zvedat té váhy nebo trávit čas v hlubokém dřepu je něco, co nám určitě neuškodí. I přesto, že člověk třeba nemá dobrou mobilitu, může si vypodložit paty. A co bych zmínila u té plosky, tak je...
2: Dám v slovečku, jenom abych porozuměla, já ta videa viděla, kdyby někdo ne... Je to ta alternativa, že hodně nesedět, ale být třeba i v dřepu, pracovat si chvilku v dřepu, je to tohle? Do toho dne zařazovat takový jako sezení na bobku, rozumím tomu dobře?
3: Já jsem to nedávno zmiňovala v nějakém vstupu, že vlastně, kdyby jsem si dala počítač, nebo kdyby jsem s těmi dětmi trávila více času na zemi a měnila různě ty pozice a snažila se vnímat a řídila si linii tahu, cítit dobrý stretch, cítit dobré protažení, cítit, že máte něco stuhlého, a když sedím na zemi, tak už nějaké konfiguraci ty mé dolní končetiny jsou, což povede k tomu, že já vystavím ten kloub jiným vektorům síly, než na které jsem zvyklá jenom v tom sedě nebo v tom stoji. Pro tělo je velice důležitá diverzita, neboli pestrost pohybu jako takového a v průběhu dne navštívit všechny ty rozsahy. Poslední, co mě k tomu ještě napadá, a já mám doma hrazdu, zase není to úplně pro každého, někdo, kdo má extrémní hypermobilitu nebo velké rozsahy, tak to rameno, nebo kdo má tomu říkáme luxované rameno, že má hodně uvolněné ty vazy, tak ten vis nebude úplně vhodný, tam byla vhodnější aktivní forma, kdy používá lopatky, ale vis jako takový je takové hezké vyrovnání se s gravitací, kdy vlastně všechno působí směrem dolů, jako ta košile na ramínku, takže to je něco, co je formou trakce neboli prodloužení a vytvoření délky v tom kloubním pouzdře nebo v té pojové tkáni a většině jedinců to hodně uleví, protože to tělo má rádo prostorovost. Tím sedem, jak nás konzistentně působí zhora gravitace a ze spoda opačná síla, tam se říká ground reaction force, tak my jsme mezi tím jako takový, jak bych to nazvala, prostředník a učíme se aktivně té gravitaci vzdorovat.
2: Ano, tudíž nejít jí naproti, však my jsme, a tím to může dnešní povídání docela zábavně ukončit, ty jsi mi říkala, že to působí na nás ženy samozřejmě i v oblasti hrudníku a jsme více předkloněné, některé ty vybavenější, víc než muži, takže možná se i hezky narovnat, tako ramena dozadu, tak hezky si sednout a být proti té gravitaci, nejít tolik k zemi. Rozumím tomu dobře?
3: Být vytažena za svou korunou.
2: Ano.
3: Si představím tu korunu a že jsem zavěšená ze stropu za tu korunu a má páteř jako harmonika se rozkládá dolů a vytváří v té páteři prostor a zároveň znova zmíním jenom ten vis, kde vlastně tam máme možnost tuto trakci a to prodloužení dělat v rámci cvičení.
2: Andrejko, já ti nesmírně děkuji, dámy, vytáhněme se i vy muži všechny za svou korunou vzhůru ke slunci, ať máte krásný den. Děkuji, že jsi byla naším hostem.
3: Děkuji za pozvání.
2: Adriana Pecinová, fyzioterapeutka, dnes na dvojce.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Byla to největší bitva na našem území.
2: Jako vždy ve válce se po prvním výstřelu stanou věci, jež se nedaly předjímat.
1: Střet, který změnil běh evropských dějin.
3: Mělo to fatální důsledky, jež později vedly k první světové válce.
4: Je to teď nebo nikdy.
1: Osudy přímých účastníků.
5: Už to začalo.
6: Nemůžeme střílet na vlastního bratra.
1: V dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. Dnes večer na ČT2 a v iVysílání.
7: Bylo 12 hodin.
8: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
9: SPD chce podle poslance Nerušila posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Školy mají mít od září v prvních třídách s více než 15 žáky asistenta pedagoga, mají ale problém sehnat kvalifikované pracovníky. Bude oblačno až zataženo, místy polojasno až skoro jasno, v Čechách místy občasný déšť nebo přeháňky a teploty do 23 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. Dalším krokem po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by mělo být posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. Na Českém rozhlase Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Podle něj je potřeba taky diskutovat o tom, jak by měla vypadat veřejná služba.
10: My samozřejmě se chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskuzi a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu.
11: Řekl Nerušil. Předsedu ODS Martina Kupku taková slova nepřekvapila. Podle něj si chce kabinet veřejnoprávní média ochočit.
12: Vládní koalice dává od první chvíle najevo, že prostřednictvím ekonomického tlaku chce prostě dosáhnout toho, aby veřejnoprávní média přestala kritizovat jejich kroky.
11: Vláda včera rozhodla o zrušení poplatků. Od příštího roku chce financovat Český rozhlas a Českou televizi ze státního rozpočtu. Obě média by tak přišla o stovky milionů korun. Rozhlas i televize dlouhodobě kroky vlády kritizují. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
9: Od září bude povinně v každé první třídě základní školy s více než 15 žáky asistent pedagoga. Školy ale upozorňují, že se jim nedaří kvalitní asistenty sehnat.
13: Některé školy se obávají, že do září neseženou do prvních tříd dost asistentů pedagoga, pokračuje prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
14: Jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro to učitele a hlavně pro ty děti podporou.
13: Ministerstvo školství nedostatek neeviduje, problémy ale mohou mít některé regiony i Praha kvůli nižším platům. Mluvčí Ondřej Macura zároveň upozorňuje i na další změnu pro všechny ročníky.
15: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň dva asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek.
13: Podle ministerstva změna souvisí i se zpřísněním odkladů a má pomoct dětem i učitelům při nástupu do školy. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
9: Ukrajina potvrdila útok na největší moskevskou rafinerii, která patří koncernu Gazprom Neft. Podnik zásobuje Moskvu ze 40% benzínem a naftou. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina ruská protivzdušná obrana zničila 60 ukrajinských nepilotovaných letadel. Většina moskevských letišť kvůli úderům přerušila na čas provoz.
16: Zásah rafinérie sledovali obyvatelé moskevské části Kapotny a z oken svých domů a záběry zveřejnili na sociálních sítích prakticky v přímém přenosu. Z videí je patrné, že na rafinérii nedopadly trosky sestřelených dronů, ale šlo o přímé zásahy zařízení na prvotní zpracování ropy, které začalo hořet. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že je to spravedlivá odpověď na ruské útoky a protahování války, kterou je nutno ukončit. Ukrajinské drony zaútočily také na ropné sklady v Krasnodarském kraji na jihu evropské části Ruska. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
9: Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. Menší plavidlo, na kterém plula osmičlenná česká posádka, se po kolizi potopilo. Čtyři Češi nehodu nepřežili, další tři vyvázli s lehkými zraněními. Jedna žena zůstává v nemocnici, ale zotavuje se. Podle médií jde o nejtragičtější nehodu na Jadranu v novodobé historii. Vyšetřování může trvat měsíce.
17: Nežili mu dalje podgrávat, to nebude.
4: Nechceme podporovat řeči o tom, čí je to vina. Těmito slovy vysvětlil šéf přístavní zprávy ve Splitu Željko Kuštera médiím, proč jsou úřady zatím tak skoupé na jakékoliv informace ohledně toho, co se mezi ostrovy Brač a Šolta stalo. Vyšetřovatelé teď čekají na vyzvednutí vraku plachetnice z mořského dna. Leží 52 metrů pod hladinou a na její vytažení je potřeba sehnat specializovanou firmu. Podle Kuštera to může trvat i týdny. Mezitím se objevuje otázka, zda se srážce lodí dalo předejít a jaká opatření přijmout, aby se podobně tragická nehoda neopakovala. Ze Splitu Tea Veseláková, Český rozhlas.
9: Letní scéna Muzea Kampa dnes představí svůj první muzikál Klan Baťa. Připomene 150 let od narození nejznámějšího českého obuvníka Tomáše Bati.
5: Přemýšlel nad tím, jak se sám o sebe starat, aby byl lepším člověkem, nebo aby jeho zaměstnanci byli lepším člověkem, protože si byl moc dobře vědom toho, že když člověk bude šťastný, tak bude radši chodit do práce.
17: Popisuje svou postavu Marek Lambora, který se v roli Tomáše Bati střídá s Oskarem Hesem. Muzikál ale nebude jen o významném podnikateli. Divákům představí rovnou celý Klan Baťa. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
18: Pro nás bylo důležité, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
17: A tradiční muzikál doplní třeba rap nebo beatbox. Valeria Oros, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
9: Bude oblačno až zataženo, místy i polojasno až skoro jasno v Čechách. Od západu místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku čekejte srážky až večer. Teploty mezi 18 a 23 stupni, na jižní Moravě 25, na horách 15 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky a večer by mělo srážek ubývat. Teploty budou mezi 20 a 25 stupňů. Na jižní Moravě 27, na horách kolem 17, na Šumavě až 19 stupňů.
8: Doprava.
9: Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpomalte za sjezdem na Čechtice. Na 72. kilometru zabrali silničáři jeden pruh, zdržíte se 10 minut. Na D2 je kolona na příjezdu do Brna z Bratislavy, dojíždí se do ní zhruba na 9. kilometru. A v Praze je ucpaný okruh směrem z Brna na Ústí nad Labem. Kamiony brzdí ve Spořilovské, v pravém pruhu popojíždějí přes jižní Štěrboholskou spojku Novopatskou až do Kbelské ulice. To byly hlavní zprávy, teď je u mikrofonu Jitka Asterová.
19: Ano, jsem zde a přeji vám krásné úterní poledne. Startuje naše hra Byl jednou jeden rok. Dnes máme krásné datum 16.6. Tudíž dám samozřejmě numerickou nápovědu. Dnes si budeme připomínat rok, kdy po sečtení všech čísel nám vychází liché číslo. Dnes jsem tady místo Honzy, to jste si jistě všimli, ale on je tady vlastně také se mnou, protože všechny dnešní nápovědy pro vás připravil on. Takže pokud vám to dneska nepůjde, tak to není moje vina. Samozřejmě. Moje vzpomínka, dám jenom obecnou, tento rok, který si dnes budeme připomínat, nepatří k mým oblíbeným. Nechtěla bych si ho tudíž zopakovat. Za to Enrique Iglesias, který teď bude zpívat, by si ten rok určitě rád zopakoval, protože byl šťastný jak po pracovní, tak po osobní stránce, protože už čtvrtým rokem, což je další nápověda, byl šťastně zamilovaný do Anny Kurnikovové. No, takže my si ho teď pustíme a vy během písničky můžete tipovat. SMSky posílat na 702 222 220 a e-maily na známou adresu dvojka@rozhlas.cz.
8: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
0: na Dvojce.

0: Tak e-mailů mi přišlo hodně, SMSka zatím žádná, takže radši posílejte e-maily, protože obávám se, že tam bude zase nějaký problém. Zdravím nejrychlejší Janu, která se omlouvá za včerejšek, to bajajároval Honza, já u toho nebyla. A ona píše, byla jsem na srazu po 57 letech po maturitě, je to bída. Z živých přišla každá 3,5, ovšem naší třídní paní profesorka Podlahová dorazila jako vždycky. Poznáte, která z nás, tak já jsem si opravdu dala tu práci. A rozklikla jsem si to a opravdu nepoznám, jestli je to ta vepředu nebo ta vzadu uprostřed, jako ta úplně jako vypadá stejně skvěle jako vy. Typujete Jano rok 69, Renča, moje věrná, ta typuje rok 87, sama píše, že se zatím moc nechytá a věrný posluchač Michal píše, nebojte, snůžka nadávek poputuje na Honzovu hlavu, tak to jsem ráda, to jste dobře pochopil. Výstřel do roku 2005, lichý součet. Takže dávám první nápovědu, která je samozřejmě od Honzy. Petr Kellner se v hledaném roce dohodl s největší italskou pojišťovnou Generali na vytvoření nového společného podniku. Jehož klíčovým prvkem se stala česká pojišťovna ze skupiny PPF. V nově vzniklé společnosti získala Generali většinový, tudíž 51% podíl, za který české finanční skupině zaplatila více než miliardu eur. A tehdy nejbohatší Čech se následně stal členem představenstva Generali. Transakce ocenila českou pojišťovnu největší tuzemský pojišťovací ústav na 3,6 miliardy eur a aktiva Generali v regionu na 1,5 miliardy eur. Podnikatel Kellner se ovšem o pojišťovací biznis, jak víme, začal zajímat mnohem a mnohem dříve, někdy v polovině, já nevím, 90. let. Tak to na to vzpomíná jeden z respondentů naší podcastové série Kellner, kterou pro Český rozhlas Plus připravili Vojtěch Koval, Lucie Korcová a Jana Klímová.
1: Zřejmě už v té době se ukázala určitá vizionářská myšlenka Petra Kellnera nebo tehdejších vlastníků PPF. V té době myslím, že byly ještě tři. A uvědomili si, že pojišťovnictví má budoucnost.
2: Roman Češka, tehdejší šéf Fondu národního majetku.
1: Z dnešního pohledu se to může zdát jako rozhodování o nějakém rodinném stříbře, ale tehdy česká pojišťovna žádné rodinné stříbro nebyla.
0: My tedy dnes hledáme rok, kdy Petr Kellner dokázal českou pojišťovnu obchodně propojit se značkou Generali. Pamatujete se, kdy se o tom psalo třeba v novinách, tak já se budu moc těšit, že mě napíšete. No a teď vám posílám Michala Hrůzu, Bílou velrybu, veliký hit z našeho roku.

0: Michal Hrůza, kam vás navedl, tak třeba Petra navedl do roku 2007, píše. Protože tuhle písničku mám moc rád, proto vím, že byla vydána právě v tomto roce. Jinak Jana, která původně typovala úplný úlet rok 1969, tak to trošku zvedla na rok 2003. Hodně to zvedla. No a to jsem ještě nedala druhou nápovědu. Od Honzy. 4. ledna hledaného roku se předsedkyní sněmovny reprezentantů amerického kongresu poprvé v historii Spojených států, tedy od založení federace, stala žena. Představitelka demokratické strany Nancy Pelosiová a při uvedení do funkce tehdy řekla.
1: It's an historic moment for the Congress. It's an historic moment for the women of America. It is a moment for which we have waited over 200 years.
0: Pokud jste nerozuměli, já také ne, ale přesto vám poskytnu překlad. Je to historický moment pro kongres, je to historický moment pro ženy v Americe. Je to moment, na který jsme čekali více než 200 let. To řekla první žena v této důležité politické funkci při svém uvedení do úřadu a ještě dodala také, cituji, pro naše dcery a vnučky jsme dnes prolomili mramorový strop. Teď již pro ně neexistují limity, všecko je možné. A já ještě dodám, že o 12 let později, když demokraté znovu ovládli sněmovnu reprezentantů, tedy po 8 letech, byla navíc Nancy Pelosiová do čela sněmovny zvolena dokonce po druhé. Takže teď už je jenom na vás, abyste si tipli, ve kterém roce to bylo. A napoví jistě srbská zpěvačka Marija Šerifovič. A teď je ten moment, kdy vy můžete nejenom psát e-maily, SMSky, ale také zatelefonovat mi svůj tip rovnou do studia. Tak pokud se mnou budete chtít mluvit, já budu moc ráda. Číslo se mi 22 155 25 a 25.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Michal mě rozesmál, který posílá vzkaz Honzovi, který nás možná poslouchá. Teda Honzo, dneska jsou ty nápovědy na draka. No, hodně byl přísnej dneska Honza. Tak jsem zvědavá, do kolikátého roku jeho nápovědy.

0: nehráli, to jsem nějak zrovna byla u našich nějak, to jsem tak jako bočekem, ale
1: ano.
0: Ty nápovědy to hudební mě tak nějak, to jsem poslouchala rádio digitální, který jsem dostala narozeninám. A tak si mě to dneska sedlo.
1: Takže
0: já jsem aj po té nápovědě s tím lichým číslem, to jsem tak jako...
1: Ano.
0: Aj
1: Takže to by se dělo, jasně.
0: Uzavřela, jo.
1: No ale vámi ten 1993, jestli píši, jestli teda dobře, jsem to pochopila, je to tak?
0: Ano, 93. No Sebastianovi je 33, tak to je...
1: Aha. Tak je to tak. Dobře, takže v každém případě Sebastianka moc pozdravujte. Já mávám do Německa, mějte se moc hezky a píši si rok 1993. Mějte se krásně.
0: Mějte se krásně, bude pohoda a bude ještě lepší.
1: Ano, a teď bude Aneta Langerová, jo?
0: Naschledanou.
1: Naschledanou, která teda vyhrála soutěž Superstara trochu později, takže teda rovnou, já jsem jí to nechtěla říct, takhle přímo do očí, ano, ale prostě je vám jasné, že Martina teda pravdu neměla. No, takže teď si dáme malou mořskou vílu.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

0: Tak naštěstí už SMSky chodí, takže můžete posílat. Já zdravím moc Hanku do Prahy, která mě pobavila. Mořské potvory, bílá velryba a malá mořská víla mě navádí k roku 2007. Tehdy se tuším Michal Hruza obklopen novými muzikanty a obklopil novými muzikanty a vyšla Dotyk. Poslouchám je pořád, no tak snad si neutrhnu ostudu. To vám samozřejmě potvrdím nebo vyvrátím až ke konci, teď si to klidně shrňme. My si dnes připomínáme rok, kdy Petr Kellner uzavřel historický obchod, kdy Nancy Pelosiová se stala první ženou v čele sněmovny reprezentantů amerického kongresu, no a také moje další, nebo respektive Honzova nápověda, bude tak trochu americká, ale půjde ovšem o jinou vrcholnou funkci americké politiky. Počkejte si na to. Teď budete mít čas tipovat, psát SMSky nebo e-maily, protože budou dvě písničky. A teď Sugar Babes.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce.

0: Takže Daniel Landa svým hitem Touha, který je z našeho roku, také napověděl. Lenku z Hrušovan u Chomutova dovedly tyto nápovědy, no stěžuje si, dneska žádná sláva. Píše, sedím u rádia, poslouchám nápovědy, písničky a pořád nic, až když začala zpívat Aneta Langerová, tak si říkám, že by to mohlo být rok 2007. Tápu v paměti, co zvláštního se v tomto roce událo v mém životě, ale nic. Takže asi bylo vše OK. Ano, když nemáme žádnou vzpomínku, tak je to možná taky dobře. Zdravím moc Naděnku, která si myslí, že je to rok 2006. No tak uvidíme. Nikdo z vás není teď v tento moment tak moc daleko. Americká zpěvačka v našem roce, Pink, moje oblíbená, poslala vzkaz tehdejšímu prezidentovi Georgeovi Bushovi písní Dear Mr. President. My si tu píseň samozřejmě teďko zahrajeme, jenom ještě upřesním, co je vlastně v textu tohoto velmi úspěšného singlu. Dotýká se hned několika témat. Války v Íránu, odporu k manželství osob stejného pohlaví, právům LGBT obecně a také nedostatku empatie vůči chudým občanům a občanům střední třídy. Sama zpěvačka považuje tuto píseň za jednu z nejdůležitějších písní, kterou vůbec kdy napsala. Vystoupala také na první místa hitparád v Rakousku, Belgii a umístila se také mezi nejlepšími pěti v Austrálii, u nás, v Německu a také ve Švýcarsku. V Americe tedy tolik ne. Takže zkuste si tipnout, ještě máte jednu z posledních šancí mi buď napsat, anebo úplně poslední šanci dnes mi zatelefonovat sem přímo do studia během zpěvačky Pink. Takže zkuste vytočit číslo 22 155 25 25 a nebo mi svůj tip napsat.
1: Už víte, který rok dnes hledáme?
2: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: No, velmi silná písnička, tak do kolikátého roku zavedla pana Jiřího z Brna, kterého mám na telefonu, to jsem teda moc zvědavá. Já vás moc zdravím, Jiří, dobrý den.
1: Dobrý den, Jitko. Já si myslím, že je to rok 2005, protože Aneta Langerová oslavila, nebo 20 let činnosti jako pěvecké oslavila.
0: Aha, takže podle té Anety Langerové si to myslíte.
1: Ano.
0: Jinak ostatní nápovědy vám s tím také jako konvenují, tak no, jako, že by to mohlo být?
1: Jo, některý ne, takže takhle to beru jako.
0: Dobře, 2005 je pravda, že jsem v úvodu řekla, že když se čteme ta čísla, že nám vychází liché číslo, takže takhle by to mohlo fungovat možná.
1: Dobře.
0: Dobře, tak já vám držím palce, ať tomu tak doopravdy je, i když já to tady mám teď jasně černé na bílém, ale nemohu vám to samozřejmě prozradit. Tak jo.
1: Dobře, dobře.
0: Mějte se moc hezky.
1: Mějte se pěkně, naschledanou.
0: Také naslyšenou. No a teď si pustíme písničku, která je nejen známý hledaného roku, ale také z filmu, který si za chvilinku připomeneme. Ani nebudu říkat autora písně a nikdo ji zpívá, to poznáte sami.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Před námi poslední nápověda. Naše hra byl jednou jeden rok. Pomalu, ale jistě směřuje do finále. Já tady mám posluchačku přímo naživo, Ivu Bendovou. Dneska si nepřipravovala nápovědy, takže jsou strašný. Je to strašně těžký. Ne, ale opravdu. Michal prosí dokonce. Jitko, prosím, prosím, prosím, hoďte do éteru aspoň malinkou nápovědu, ale tu vaší. Nejsem schopen se rozhodnout, jestli 2-5 nebo 2-7. Bodli by třeba vratné lahve, a to je tutovka. No představte si, Michale, vy úplně tady čtete tentokrát teda i Honzovi myšlenky, protože další nápověda, ano, opravdu připomene film Vratné lahve. K tomu mám taky takovou vzpomínku. Mě onehdy, tedy o rok dřív, než je nám hledaný rok, zavolal Svěrák, Jan Svěrák, že má pro mě roli ve filmu. No já jsem úplně jako, mě to položilo úplně, já jsem říká opravdu. No a pak jsem zjistila, on říká, víte, nebudete tam sice vy, ale jenom váš hlas. Ano, to jsem tehdy vysílala na jiném rádiu a Táborský tam má ty nohy nahoře a já jsem něco říkala, že na velikosti nezáleží a on dá dolů, že se to pozná podle bota, on dá dolů ty nohy, takže jsem se na tom filmu také malinko podílela, ale já ten film úplně zbožňuji a samozřejmě Zdeněk Svirák a Daniela Kolářová předvedli před kamerou opravdu skvěle spolufungovali a skvělý zábavný manželský pár. My si je teď připomeneme.
1: No to snad není pravda. Jak můžeš dát elektrickou konvici na plynovej sporák?
2: To jsem idiot.
3: Papi, kde je idiot?
1: To je náš dědeček, Tomíku.
0: Tkaloun, s Tkalounovou se rádi škádlili, například, když on odsuzoval úroveň televizních seriálů, na které se ona dívala. Přižehlej.
1: Ano, volal.
2: Právě, že nikdo.
1: A co chtěl?
4: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
2: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
1: Žehlil jsi někdy?
5: Ví o kakaových bobech všechno.
1: Nežehlil.
5: Diego, miluješ mě?
0: Jenom musím říct, já jsem byla v pátek na premiéře Divadle na zábradlí, konec jara, skvělý představení a byla tam paní Kolářová, ona vypadá pořád teda jako úplně neuvěřitelně úžasně. Je to moje velice oblíbená herečka. Teď napoví naposledy hudebně Helena Zeťová, takže máte poslední možnost mě poslat váš tip.
6: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.

Tak a máme tady finále naší hry, byl jednou jeden rok, tak a teď do éteru přečtu SMS-ku pana Karla z Prahy, který mě evidentně moc nemusí, ale to nevadí, ale pořád mě poslouchá a pořád tipuje a většinou tipuje správně. No, píše mi třeba dneska, to ještě je mírný, jo, zkuste to příště bez nápovědy, bude to stejně jedno. Tipuji rok 2007, nevím, co tím chtěl říct a vlastně mě to ani nezajímá. Můj pozdrav teď putuje do Liberce panu Jaroslavovi, který tipuje rok 2006, podle Anety Langerové. No, tak jsme se na Nancy Pelosiové dočkali až po 200 letech. Já osobně bych teda radši čekal ještě dál. Já Nancy naštěstí neznal, s manželkou a malým synem jsme se v tomto roce přestěhovali do Liberce, takže typ 2006. Teď zdraví moc Monču, která typuje rok 2007. V tomto roce píše, byl synovi Davčovi jeden rok a já byla částečně na mateřské a částečně jsem pracovala jako ostatně většina žen. No a teď je otázka, že jo, ve finále vždycky dávám ty správné odpovědi. A teď jsem dala rok 2006 a rok 2007. Tak kolikátý rok si myslíte, že to bude? Já vám to teď řeknu. Ano. Ten druhý tip, Monči, byl správný a všech těch, kteří tipovali rok 2007, vy se teď máte na co těšit, protože tady máte moji oblíbenou. Je to tak, já se prostě s tím nemážu. Ivu Bendovou, já si tě poslechnu z auta, protože odjíždím a budu se na vás těšit zase v pondělí. A teď si dáme Miku.

0: Vojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáhá.cz.
2: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Poslanec SPD Nerušil chce po změně financování veřejnoprávních médií otevřít debatu o jejich fungování a kontrole obsahu. Policie rozkryla 10milionový podvod s evropskými dotacemi na neuskutečněná školení. Počasí oblačno až zataženo, místy polojasno až skoro jasno, v Čechách občasný déšť nebo přehánky. Teploty do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Zrušení koncesionářských poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla následovat širší debata o fungování veřejnoprávních médií. Řekl to v pořadu Pro a proti na Českém rozhlase Plus. A podle něj by se měla mimo jiné posílit kontrola obsahu vysílání.
4: Pokud se tu bavíme o tom, co by veřejnoprávní média měly vysílat, tak my samozřejmě se chceme v dalším kroku přesně definovat, jak by měla veřejná služba vypadat a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu, takže aby vysílání nebylo vyosené.
3: A vláda včera schválila převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Česká televize by touto změnou měla příští rok přijít oproti letošku asi o miliardu korun. Český rozhlas by si měl pohoršit zhruba o 400 milionů. Obě média zrušení poplatků dlouhodobě odmítají. Kriminalisté z Moravskoslezského kraje obvinili 18 lidí kvůli podvodům s evropskými dotacemi na fiktivní školení. Skupina papírově vykazovala semináře, které ve skutečnosti vůbec nebyly. Policisté na případu pracovali zhruba rok společně s evropským žalobcem a stíhají i 15 právnických osob. Kriminalisté při razii provedli víc než 30 domovních prohlídek po celé republice a zajistili peníze na bankovních účtech i nemovitost v Praze. Škoda přesahuje 10 milionů korun, uvedla krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská.
5: Měli v dotačních materiálech uvádět nepravdivé informace o realizaci vzdělávacích aktivit formou školení, konkrétně v oblasti informačních technologií. V mnoha případech měli vykazovat fiktivní školení, která se ale ve skutečnosti nikdy neuskutečnila, anebo byl vykazován vyšší počet proškolených zaměstnanců, než kterých se ve skutečnosti zúčastnil.
3: Státy Evropské unie můžou nově chtít po uživatelích pornografických stránek ověření věku. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku. Podle něj jednotlivé země můžou věk ověřovat i u webů, které mají sídlo v jiných unijních státech. Povinnosti uložené provozovatelům napadly dvě české pornografické firmy, kterým se nelíbila francouzská pravidla. Správa Národního parku Podyjí podpoří návrat kriticky ohroženého sysla obecného do stepní krajiny v okolí Havraníků a Hnanice na Znojemsku. Připravuje obnovu vhodných lokalit tak, aby hlodavci mohli přirozeně migrovat mezi jednotlivými koloniemi. Spolupracovat přitom bude i s vlastníky pozemků a zemědělci, říká ředitel správy Národního parku Pavel Miller.
6: Projekt bude teďka probíhat 3 roky. Součástí toho projektu je i reintrodukce sysla, to znamená, že my se budeme snažit tady tu populaci obnovit po té, co tady připravíme ty podmínky, aby tady mohla ta populace zase fungovat.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, místy polojasno až skoro jasno, v Čechách od západu místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně bouřky, na Moravě a ve Slezsku se srážky objeví až večer. Teploty mezi 18 a 23 stupni, na jižní Moravě 25, na horách kolem 15 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte kolonu za sjezdem na Čechtice. Na 72. kilometru je zúžení, zdržíte se 10 minut. Na D10 z Turnova do Prahy zpomalte za sjezdem na Bezděčín. Na 36. kilometru blokuje jeden pruh nehoda, je tam krátká fronta. A na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště je silný provoz. Kolona kamionů jede od sjezdu na Jesenici, osobní od sjezdu na Vestec a regulují vjezdy do tunelu. Tolik zprávy, teď má slovo Iva Bendová.
2: Krásný den, no v tradičním čase 4 minuty po 13. startujeme odpolední dvojku. No a hned na úvod udělám radost někomu z vás, kdo nechce chybět na další zastávce Roadshow Rozhlas jede za vámi. Přesně za týden proběhne v kulturním domě v Čelakovicích a já pro vás budu mít po úvodní písničce od Honzy Kalouska dva lístky.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Přesně za týden, tedy v úterý 23. června, přijede opět rozhlas za vámi, konkrétně tedy do kulturního domu Čelákovice. Pokud máte 23. čas od 19 hodin a Čelákovice nemáte daleko, anebo se tam rádi vypravíte, tak stačí, když v tuto chvíli, i když možná ještě vás malinko více nalákám, pojďme se nejprve představit, kdo bude tentokrát hosty. Tak pozvání přijala moderátorka Světlana Vitovská, také hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a chybět samozřejmě nebude ani generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. To všechno spojí, nebo ty všechny spojí a propojí dvojice Aleš Cibulka a také Michal Jagelka. Ani tentokrát nebudou chybět, nebo nebude chybět soutěž o Daprádia, autogramiáda a možnost získat dárkové předměty budete mít taktéž. Tak, já myslím, že teď už to lákání nemohlo být větší. Takže pokud chcete získat dva vstupy na roadshow Jede za vámi do Čelákovic, tak stačí, když napíšete SMSku ve tvaru Čelákovice, pošlete ji na 702 222 220, nezapomeňte se prosím podepsat a ty dva vstupy zdarma získá první, kdo nám SMSku ve tvá správném tvaru pošle.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: Zapojili jste se do soutěže o dva vstupy na roadshow Rozhlas jede za vámi, která se uskuteční příští týden, tedy 23. června od 19 hodin v kulturním domě Čelákovice. Tak teď netrpělivě čekáte, jestli právě ta vaše SMS-ka ve tvaru Čelákovice přišla na naše telefonní číslo jako první. No, jmenujete-li se Bronislav Kuba? Pak ano, já vám gratuluji a užijte si to.
1: Odpolední dvojka.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den. Včera jsme si Jeste, ať vám to sluší, libovali, jak nám technika v kuchyni pomáhá, ale dneska budeme muset trochu varovně zdvihnout prst. Ono je totiž hrozně snadné podlehnout iluzi, že když máme doma moderní fritézu nebo třeba domácí udírnu, tak je všechno v nejlepším pořádku. Jenže i se skvělým pomocníkem se dá jídlo docela slušně pokazit a místo vitamínů si pak servírujeme věci, které našemu tělu zrovna dvakrát neprospívají. Na co si dát při používání těchto přístrojů pozor, nám dnes vysvětlí nutriční terapeutka Veronika Pourová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Veroniko, jsou nějaké spotřebiče, které jsou mezi lidmi hrozně populární, ale z pohledu zdravého jídelníčku nám tu naši snahu spíš nevědomky komplikují?
3: Tak mě napadají takové přístroje, jako je třeba domácí fritéza, zmrzlinovač, nebo stroj na domácí cukrovou vatu, nebo domácí udírna. Jsou to takové ty přístroje, které nám pomůžou vlastně vytvořit takové ty méně zdravé potraviny. A my když to máme doma, tak já si myslím, že to trošku podporuje to, jak často si takové potraviny budeme chystat. A vzhledem k tomu, že jde o něco, co bychom měli zařadit spíš nad rámec vyváženého jídelníčku občas, příležitostně, tak bych si opravdu věci, jako je cukrová vata, schovala na nějakou návštěvu pouti jednou za rok.
2: A ještě mi řekněte, na co bychom se měli zaměřit, i když používáme moderní technologie. Já bych řekla třeba na to, abychom jídlo zbytečně nepřepálili, když nepoužíváme moc tuku.
3: Přesně tak. Spoustu těch přístrojů nám třeba umožní připravovat jídlo s nižším obsahem tuku, ale musíme myslet na to, že ten tuk, to má i tu funkci, třeba ta fritéza, nám umožní vlastně nepřešvihnout tu nastavenou teplotu. Takže my třeba, když smažíme, tak smažíme v oleji, který má 180 stupňů Celsia, protože jsme to tak nastavili. Ve chvíli, kdy tam ten tuk nedáme, tak vlastně ta teplota není nějak koordinovaná, takže pokud ten přístroj třeba neumožňuje hlídat tu teplotu, třeba takový grill, tak opravdu musíme dát pozor, aby to jídlo nebylo spálené. Ono to může chutnat dobře, může to křupat, ale spálené jídlo je zdravotně závadné.
2: A co jídlo v páře, Veroniko? Spousta lidí ho automaticky odmítá, protože jim přijde mdlé a bez chuti. Jak zajistit, aby to bylo zdravé a přitom nám to ale opravdu chutnalo?
3: Já jsem zrovna včera chystala lososa v páře a byl výborný, protože to byl kvalitní losos. Použila jsem, teď mám oblíbené koření, dostala jsem k narozeninám sadu pepřů, takže používám různé zajímavé pepře, které to jídlo krásně dochutí. Můžeme použít třeba čerstvé bylinky. Já mám pocit, že lidé mají to jídlo v páře často spojené s nějakou třeba dietou po nemoci, kdy jsme museli kromě toho, že vaříme bez tuku, i šetřit s tím kořením. Ale my se toho koření v podstatě nemusíme bát, takže jde spíš o to použít ty jako výrazné chutě a kvalitní potraviny, které tu chuť mají sami o sobě.
2: Moc krát děkuji, Veroniko. A zítra se, milí posluchači, podíváme na konkrétní recepty, které v těchto chytrých hrncích snadno vykouzlíte. Poslouchejte nás opět po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Už teď se na vás těší Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: 13 hodin a 27 minut v rámci odpolední dvojky dohrává kapela Kamufláž. No a my se teď podíváme na prkna, co znamenají svět. Boty od bati zná celý svět, málo kdo si ale při vyslovení jeho jména představí muzikál. Právě dnes ale bude mít na letní scéně Muzea Kampa premiéru Klan Baťa. První muzikál věnovaný rodině, která změnila české podnikání i život ve Zlíně. Diváci se seznámí nejenom s Tomášem Baťou, od jehož narození letos uplyne 150 let, ale i s dalšími členy slavného rodu.
1: Přemýšlel nad tím, jak se sám o sebe starat, aby byl lepším člověkem, nebo aby jeho zaměstnanci byli lepším člověkem, protože si byl moc dobře vědom toho, že když člověk bude šťastný, tak bude radši chodit do práce.
2: Popisuje svou postavu Marek Lambora, který se v roli Tomáše Bati střídá s Oskarem Hesem.
1: On prostě přišel na to, na co přicházíme my teď, nebo podle čeho se staráme o sebe my teď, jako o naše duševní zdraví, o to, jak cvičit, kdy spát, co dělat pro to, abyste měli co nejlepší spánek.
2: Zlínský rodák postavil svým zaměstnancům školy, nemocnice, dostupné bydlení a zajistil, aby měli kde trávit svůj volný čas. Muzikál ale nebude jen o významném podnikateli. Divákům představí rovnou celý Klan Baťa. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
3: Nevěnujeme se tam žádným sporům, ale spíš vlastně představíme celý ten Klan Bati a jejich jednotlivý příběhy. Pro nás bylo důležitý, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
2: Jednoho z bratrů nejznámějšího českého obuvníka stvární třeba Tomáš Klus.
4: Já hraju Jana Antonína Baťu, což je o 22 let mladší bratr Tomáše Bati, který ho vychovával spíš jako syna a vložil do něj podle mě to nejlepší, co v něm bylo, a on to v tím nejlepším smyslu zužitkoval. A on byl na rozdíl od Tomáše docela bohem. To si myslím, že tuhletu životní proměnu máme taky společnou, že jsme potřebovali silnou ženu, aby zkrotila naši živočišnou sílu.
2: Jan Antonín Baťa se po bratrově smrti postaral o růst firmy i rozvoj samotného Zlína. Po druhé světové válce ho ale československé úřady neprávem označily za zrádce národa. Proto utekl do zahraničí a do rodné země se už nevrátil.
4: Já mám takový leitmotiv toho představení pro mě samotného, je očištění jména Jana Antonína Bati. Ten jeho konec byl velmi jako tragický a z mýho úhlu pohledu velmi nezasloužený.
2: Tomas Sean Pšenička si zahraje vnuka Tomáše Bati, George. Ten se rozhodl, že dá firmě úplně jiný směr.
5: V nějakých očích by mohl působit jako takovej skoro jako antagonista nebo někdo jako záporná postava, protože to člověk, který když převezme tu firmu, tak chce přesunout tu výrobu do Číny, zvýšit ten profit, hlavně bude o ten profit, o to, aby ta firma byla konkurenceschopná, a je mu vyčítáno, že nemá dost smyslu pro tradici.
2: I samotné představení půjde trochu proti proudu a tradiční muzikál doplní třeba rap nebo

beatbox. A kromě klanu Baťa ožili na letní scéně Muzea Kampa také příběhy Marty Kubišové, Jana Vericha, Medy Mládkové nebo Miloše Formana. Valeria Oros, Český rozhlas.

0: keď budeš stáť s inou pri oltári. Je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Odpolední Dvojka

Košičky a tartaletky patří v poslední době mezi nejoblíbenější drobné dezerty. Možná si právě teď dáváte ke své odpolední kávě, ale víte, jak se od sebe liší, jak připravit křehký korpus, který se nerozpadá a nerozmočí, jaké náplně a ozdoby se k něm nejlépe hodí a proč si získávají oblibu i jejich slavné varianty, tedy slané varianty, možná i slavné. Tak to jsou otázky, na které odpoví dnešní káva o čtvrté, konkrétně cukrářka, blogerka a lektorka kurzu pečení Míša Landová. No a ptát se bude kolegyně Tereza Stýblová. Jestli vás něco zajímá na toto téma, tak nám pošlete svůj dotaz na dvojka@rozhlas.cz a já na oplátku posílám Michaela Jacksona.

0: Dnes je poslední den, kdy můžou ovocnáři nahlásit škody kvůli letošním jarním mrazům. Oznamují je Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a jeho pravomocí pak přijdou místo zmapovat. Podle úřadu to zatím vypadá, že letošní škody nebudou tak výrazné jako v roce 2024, kdy mráz škodil zemědělcům ve větším rozsahu naposledy. Víc už nám poví Věra Fajfrová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak kolik letos toho mráze zničil?
1: No, nám třeba meruňku, třešeň a ořech, ale co se týče obecně zemědělské plochy, tak podle Státního zemědělského intervenčního fondu mráz letos poškodil 7200 hektarů půdy. Škody zatím nahlásil 411 pěstitelů ovoce. Tato čísla jsou platná k neděli, takže ta konečná budou zřejmě vyšší. Mluvčí fondu Eva Češpiva popisuje, kde a jaké plodiny jsou mrazem zasažené zřejmě nejvíc.
2: Nejvíce žádostí o šetření, to znamená necelá čtvrtina, byla na jablkách. Dále jsou to švestky, hrušky, meruňky a třeště. Stejně jako před dvěma lety, nejvíce tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje a nejméně z Opavského regionu.
1: Naposled mráz poškodil plodiny v roce 2024. Letošní zasažená plocha je podle Evy Češpivy o 2200 hektarů menší. Oproti roku 2024 je nižší i letošní počet dotčených pěstitelů, a to o 219. Ta letošní data ale nejsou ještě kompletní. Zemědělský fond zároveň vyzval pěstitele, aby hlásili jen situace, kdy to poškození přesahuje 30% celkové odhadované produkce daného ovocného druhu. A nahlášení škod neznamená automaticky nárok na dotaci.
0: To je tady pohled úřadů. Jak ty letošní škody hodnotí sami pěstitele?
1: Podle ovocnářů byly nejhorší mrazy na konci dubna. Už dřív odhadli, že letošní škody budou kolem 1 miliardy korun. V roce 2024 to byla skoro 1,5 miliardy. Tajemník ovocnářské unie Roman Chaloupka říká, že kvůli mrazu utrpěli tradičně broskvoně a meruňky. Co ho ale překvapilo, je velké poškození jabloní.
3: Velké škody budou u jabloní, které počítáme botanicky k druhu poměrně odolnému těm mrazům. Samozřejmě my usuzujeme, že to poškození u těch jabloní bylo umocněné i tím dlouhotrvajícím suchým počasím, kde pravděpodobně ty rostliny byly v nějakém stresu oslabené.
1: Roman Chaloupka ještě dodal, že v některých lokalitách hlásí pěstitelé u jabloní propad úrody až o 80%. Největší škody budou letos bez ohledu na druh plodiny v oblasti středních, východních a jižních Čech a střední Moravy.
0: Zastavme se ještě u těch zmiňovaných jablek. Znamená to tedy, že jich letos bude málo a podraží, nebo český trh vykrývají také jablka ze zahraničí?
1: Na hodnocení celého trhu je ještě asi brzy, ale jak nám popsal Ivo Pokorný, předseda ovocnářské unie Moravy a Slezska, mrazy letos zasáhly i okolní země a může se to podle něj projevit třeba na cenách jablek, ale i dalšího ovoce z Polska. Právě odtud se totiž do Česka ovoce ve velkém dováží, pokračuje Ivo Pokorný.
4: Jelikož tyhle ty škody měly taky nezanedbatelný, tak si myslím, že to zvýší cenu těch komodit, jako jsou jabka nebo ovoce vůbec. I z toho dovozu, protože my nejsme sobě, nebo nebudeme soběstační v rámci těch škod zásobit náš trh a Poláci taky ne.
1: A ještě dodám, že ještě dnes tedy mohou ovocnáři hlásit škody po jarních mrazech, a to Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu prostřednictvím takzvaného portálu Farmáře.
0: Škodu po jarních mrazech odhadují ovocnáři na 1 miliardu korun a ne všichni, kteří škodu nahlásí, budou mít nárok na dotaci. Je to nám přišla do studia Dvojky povědět. Věra Fajfrová, díky a zítra naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Odpolední Dvojka.
6: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Takhle tleskali posluchači v Radio Cafe Vinohradská 12 Petru Fialovi, když byl hostem dvojky u Piana. No, ale my se v tuto chvíli, v dnešní odpolední dvojce, vzhledem k tomu, že je 13 hodin a 55 minut, dostáváme k závěru a ten patří už nějaký čas koláčku štěstí, ve kterém se Halina Pavlovská nebo Milan Steindler zamýšlejí nad daným dnem. Vzhledem k tomu, že se v odpolední střídám s Mirkem, tak na mě vychází Halina. A i dnes nás potěší historkou ze svého života a také dobrou radou na závěr. Tak si to nenechte ujít a poslouchejte dobře.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Afričtí Masajové jsou moc krásní lidé. Do mě se ovšem při mé první africké návštěvě zamiloval nejošklivější Masaj na světě. Do obličeje mu asi v dětství šlápl slon. Před důvěrným vyznáváním masajské lásky jsem se ukryla v autě a zamkla jsem ho. A ten Masaj si lehl dopředu na kapotu a ten svůj, už tak dost široký obličej, rozplácl na přední sklo. A tak na mě zíral asi 2 hodiny. Často na něj myslím, protože od té doby po mně už nikdo tak mocně netoužil. A tak vzdychám. Miluj, něžně, vroucně, dlouze. Časem poznáš, co je nouze. A propo, dnes je mezinárodně významný den afrického dítěte.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Úžasné životy na dvojce.
1: Dobrý den, já se jmenuji Vladimír Komárek, dělám dětskou neurologii a epileptologii. 25 let jsem vedl kliniku dětské neurologie v Motole a dneska bych rád zaspomínal na pana profesora Václava Vojtu. Byl jednou z mimořádných českých osobností, který je znám prakticky po celém světě zásluhou jeho takzvaného Vojtova principu. Diagnostický a léčebný metody, která pomohla tisícům dětí s nejrůznějšími motorickými a jinými problémy po celém světě.
0: Úžasné životy.
2: V úterý po 18. hodině na dvojce.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ještě dnes můžou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Resort zahraničí v letní sezóně znovu rozšířil konzulární služby v Evropě. Čekejte oblačno až zataženo, místy polojasno až skoro jasno. V Čechách občasný déšť nebo přehánky a teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Už jen dnes mohou pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin hlásit škody na úrodě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontaktují a rozsah škod zmapují. Ovocnáři už dřív odhadli, že letošní škody budou v rozmezí 1 až 1,5 miliardy korun. Tajemník Ovocnářské unie Roman Chaloupka říká, že kvůli mrazu utrpěli tradičně broskvoně a meruňky. Překvapilo ho ale velké poškození jabloní.
3: Velké škody budou u jabloní, které počítáme botanicky k druhu poměrně odolnému těm mrazům. Samozřejmě my usuzujeme, že to poškození u těch jabloní bylo umocněné i tím dlouhotrvajícím suchým počasím, kde pravděpodobně ty rostliny byly v nějakém stresu oslabené.
2: Zemědělský fond vyzval pěstitele, aby hlásili jen situace, kde poškození přesahuje 30% celkové odhadované produkce daného ovocného druhu. Nahlášení škod neznamená automatický nárok na dotaci. Škody už nemůžou hlásit pěstitelé jahod, ti měli čas do 2. června. Ministerstvo zahraničí na léto opět posílilo konzulární služby v některých zemích Evropy. Podle šéfa rezortu Petra Macinky z motoristů se Češi můžou obracet třeba na sezónní konzuláty v chorvatské Rijece, Splitu nebo v bulharském Burgasu a řeckých Aténách.
4: Teď jsme proškolili delegáty těch nejnavštěvovanějších destinací, tak aby byli lépe připraveni řešit nějaké specifické situace, které se týkají těch míst.
2: Macinka taky apeloval na cestující, aby se na dovolenou v zahraničí zaregistrovali do systému Drost. Zároveň doporučil, aby si předem uložili číslo na non-stop linku ministerstva zahraničí 222 420 222, kam se můžou obrátit v případě, že se dostanou do krizové situace. Dohoda o míru na Blízkém východě podle amerického prezidenta stanovuje, že Írán nebude mít jadernou zbraň. Donald Trump to řekl na summitu zemí G7 ve Francii s tím, že jen na tom mu opravdu záleží. Trump taky kritizoval nedávné izraelské útoky na libanonský Bejrút. Podle něj postup Izraele v regionu vrhá špatné světlo na celou mírovou dohodu a premiér Benjamin Netanyahu by měl jednat odpovědněji. Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV otevřel na letišti u Písku středisko profesionálních pilotů dronů. Podle ředitele společnosti Ladislava Semetovského se tam budou primárně vzdělávat armádní piloti, ale i policejní a civilní složky. Výcvik potrvá zhruba 3 měsíce.
5: To, co je unikátní, tak že jsme získali takzvaný ATO, to znamená, jsme osvědčená organizace pro výcvik vojenských pilotů bezpilotních letounů a jsme vlastně první v rámci členského státu NATO.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, místy polojasno až skoro jasno. V Čechách od západu místy občasný déšť nebo přehánky a na západě Čech večer výjimečně bouřky. Na Moravě a ve Slezsku se srážky objeví až večer. Teploty čekejte mezi 18 a 23 stupni, na jižní Moravě až 25, na horách kolem 15 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Prahy na Brno je kolona za sjezdem na Čechtice. Začíná na 66,5 kilometru. Asi 20 minut pojedete do omezení na 72. a hned za omezením na kilometru 73,5 stojí 2 auta po nehodě vlevo u svodidel. Zasahují do levého pruhu. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště hned za exitem 82 Jesenice se po nehodě 2 nákladních a jednoho osobního auta jede pravým pruhem. Kolona kamionů je už od sjezdu na dálnici D1, ten je ucpaný tak, že neprojedou ani osobní auta. Tolik zprávy, teď pokračuje Iva Bendová.
7: A také úterní odpolední Dvojka je 14 hodin a 4,5 minuty. Já už vám za chvíli prozradím, kdo bude naším dnešním odpoledním hostem. Nejprve ale posílám pro dobrou náladu Katy Perry.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Jsou místa, kde člověk na chvíli zapomene na čas a nechá se unášet fantazií. No a právě takové se v těchto dnech zabydlelo na pražské Štvanici. Festival Arena, který pořádá divadlo Bratří Formanů, zve do světa divadla, nového cirkusu, hudby i obrazotvornosti, kde se potkávají umělci z různých koutů světa a kde se mohou stejně dobře ztratit děti, ale i dospělí. No a my si o něm budeme po půl třetí povídat s uměleckým ředitelem Petrem Formanem. A jestli jste fanoušky audiovizuální techniky a rádi sledujete, co dokážou různé partičky nadšenců, anebo máte slabost pro slavné značky, pak pro vás bude mít zajímavou pozvánku kolega Vašek Žmolík v dnešní rubrice Po Česku. Pozve nás totiž do muzea Tesla v Třešti na Vysočině.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.
3: Už asi nie si

0: úžasy něsi.
1: Po Česku s Václavem Žmolíkem
2: na Dvojce.
3: Ano, i dnes se vydáme na cesty a jak už jsem prozradila, bude to do Třešti na Vysočině. Vašku, hezké odpoledne, vítám tě.
4: Děkuji, dobré odpoledne.
3: Kde přesně se to muzeum nachází?
4: Je to hned vedle tamnějšího nádraží v bývalé Sýpce a tak na tenhle výlet se dá jet autem, u nádraží pěkně zaparkovat anebo rovnou jet vlakem a o parkování vůbec nepřemýšlet. Muzeum se jmenuje Muzeum Tesla a to naznačuje, že schraňuje právě výrobky téhle firmy, výrobce elektrotechniky, ale taky techniky zabezpečovací anebo radiokomunikační.
3: Značku Tesla u nás zná, myslím, dodnes každý, já jsem třeba jako dítě za Teslu Pardubice závodila v lyžování. Určitě tedy alespoň z té starší generace si Teslu pamatujeme. Přidáš o ní nějaké zajímavosti?
4: Tak tahle značka vznikla v roce 1946, tedy po válce jako národní podnik z 16 různých předtím soukromých firm, jak to tak tehdy bývalo. A nějaký výrobek Tesla měl svého času doma snad každý Čechoslovák, jak to za socialismu taky bývalo. Firma měla domácí monopol na tyhle výrobky.
3: No a co v muzeu Tesla uvidíme?
4: Já začnu v přízemí, kde je technika, kterou jsme vesměs doma nemývali. Mají tam rozhlasový mixážní pult, ku příkladu, který máme, nebo měli jsme u nás v Českém rozhlasu, anebo studio bývalých televizních hlasatelů i s fotografiemi známých tváří z obrazovky. Je tam i první barevná televizní kamera československé výroby DKP 305. Takové sloužily od 70. let ve studiích na Kavčích horách. Připomenou tam, že teprve od května 79 se třeba televizní zpravodajství vysílá barevně. A co dál? Nadšenci z celé republiky tam svážejí dlouhovlné i krátkovlné vysílače a mají tam i kuriozitu v podobě bývalé rušičky Svobodné Evropy, tedy stanice, kterou nesměli občané někdejšího socialistického Československa poslouchat. A u všech exponátů jsou podrobné informace, co to je za přístroj a kde a kdy sloužil.
3: Vašku, a uvidíme tam také nějaké retro exponáty, které pamatujeme právě z našich domácností.
4: No tak těch tam mají desítky. Za nimi je třeba ale vystoupat do prvního patra muzea v Sýpce a tam mohou teprve návštěvníci vzpomínat. Jsou tam rádia Beseda, Signál, Junior, Gavota nebo Maj. Je tam cívkový magnetofon Sonet Duo, transistorová rádia T58 Mír a Minor, televizory Marina, Lotus, Color anebo Mini Tesla.
3: Docela by mě zajímalo, jestli si tam našel i něco, co jste měli u vás, tedy už Žmolíku.
4: Samozřejmě. V expozici jsem našel i krásné a elegantní gramorádio Tesla Viola, které jsme měli doma, když jsem byl malý kluk. A to prý v té expozici říká skoro každý. To jsme měli doma.
3: No a návštěvníci muzeí to mají samozřejmě moc rádi, předpokládám.
4: Ano, ano, ano, mají a nejen návštěvníci muzeí, ale taky návštěvníci zámků anebo slavných vil. A mimochodem přidám ještě zajímavost. Rádia a televize se právě v Třešti na Vysočině svého času oblékali.
3: Počkej, oblékali, co tím myslíš?
4: V dobách, kdy rádia a televizory měly dřevěné skříňky, což ty nepamatuješ, v 50. a 60. letech, tak ty skříňky se vyráběly právě v tomto městě na Vysočině.
3: A kdo se o všechny tyhle ty exponáty teď stará?
4: Je to partička šikovných chlapů z historického radioklubu československého se sídlem v Třešti. Muzeum jako nestátní neziskovou expozici budují postupně už od roku 1995 a v současné době se opravdu mají čím chlubit. Říkají, že se jedná o největší sbírku exponátů s podobným zaměřením v Evropě, tak jedna z největších je určitě. Už před víc než 20 lety se jim povedlo do vlastnictví radioklubu získat právě budovu bývalé Sýpky u nádraží, kde už v roce 2012 slavnostně otevřeli první veřejně přístupnou expozici s názvem Tesla. A ještě jedna zajímavost, když dovolíš.
3: Ano, prozrať, jaká?
4: Mnohé exponáty jsou funkční, členové historického radioklubu československého v Třešti je občas spustí a natáčí se tam a nahrává se na plné pecky, jak se říká. Člověk se tam může natočit nejen v hlasatelském studiu při té příležitosti, ale třeba i na mechanickou televizi profesora Šafránka z 30. let, tedy ještě z doby předválečné.
3: Nedovedu si to představit, tak mi nezbyde, než do muzea Tesla v Třešti na Vysočině vyrazit, kam nás pozval, dodám, kolega Vašek Žmolík. Moc děkujeme a naslyšenou v odpolední dvojce a po Česku zítra.
4: Naslyšenou, těším se.

0: V odpolední dvojce dozněla kapela Olympic, no a teď nadešel čas, kdy vás budu zvát na další pořad dvojky. Brazílie a Praha, dvě místa vzdálená tisíce kilometrů, která v románu Markéty Pilátové spojují lidské osudy, vzpomínky i hledání domova. Dnes večer uslyšíte už osmý díl četby na pokračování Žluté oči vedou domů. Autorka v něm čerpá ze svých zkušeností z Brazílie a také z vyprávění českých emigrantů i jejich potomků, kteří se po letech vracejí ke svým kořenům. Jedním z těchto příběhů nás právě teď provede v ukázce Marta.
1: Jakoby mi otec Modroočka četl myšlenky. A co ty? Nepřipadáš si tady v Praze tak trochu vykořeněná? Sama? Daleko od všeho, co znáš? Ne. To ne. Tak jsem si nepřipadala. Protože jsem zrovna objevovala vlákna své minulosti, co mne spojovala s mámou. Tak tenká a jemná, že jsem se skoro bála dýchat, aby nepopraskala. Věděla jsem, že nic z toho, co jsem se o těch 40 letech tmy dozvěděla, jí vyprávět nemůžu. Pořád by mě přerušovala, sprostě by nadávala, občas by na mne ječela, že si to vymýšlím, že se přece Češi, Čechoslováci její milovaní, nemohli nikdy takhle ponižovat. Pro mne bylo to pražské teď důležité. Našla jsem stopu a mohla jsem se po ní vydat.
0: Četbu na pokračování z románu Markéty Pilátové Žluté oči vedou domů vysíláme na dvojce v pravidelném čase po 22. hodině. Samozřejmě vy víte, že už odvysílané díly najdete na webu dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas. Teď kapela Rag'n'Bone Man, poté také Víťa Vávra a pak už náš dnešní odpolední host. Budeme si povídat o festivalu Arena s jeho uměleckým ředitelem Petrem Formanem.
2: Český rozhlas dvojka.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude herec, ale také režisér Roman Zach. Jaké to je vrátit se po mnoha letech do seriálu Ordinace v růžové zahradě? Co všechno se může dozvědět v prádelně v Brooklynu? A radí se s ním jeho syn o herectví? I na to mi odpoví můj milý kolega Roman Zach.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Zítra po 11. hodině
0: na Dvojce.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
4: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
3: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
5: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
3: Dej mi pokoj.
6: Tohle neskončí dobře.
3: Nová audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
0: Odpolední Dvojka.

0: Když se řekne bratři Formanové, člověka napadne divadlo, nový cirkus, spousta nápadů a také kouzelný svět, ze kterého vznikají krásné věci. A právě jedna taková se v těchto dnech zabydlela na pražské Štvanici. Festival Arena láká na divadelní představení, koncerty, nový cirkus i imaginárium, ve kterém se často zapomenou dospělí víc než děti. Jak se takový festival rodí, co letos rozhodně nevynechat a jestli si ho dokáže užít i sám pořadatel, to nám prozradí umělecký ředitel festivalu Petr Forman. Dobré odpoledne, vítám vás.
1: Dobré odpoledne, dobrý den.
0: Tak festival Arena odstartoval už 9. června. Jaká je doposud jeho atmosféra?
1: No, jako ono se to hodně mění s počasím, jo, protože my jsme samozřejmě na Štvanici, na krásném místě na ostrově, to je velký posun pro arénu, pro festival, protože tím, že vznikla ta lávka, tak samozřejmě se stal ostrov dostupným ze obou stran a je to znát. Ale samozřejmě, když prší, když není hezký počasí, tak prostě lidi chodí míň, protože vědí, že my jsme vlastně na půl venku, i když většina představení se odehrává ve stanech nebo v nějakým prostě prostoru uzavřeným. Ale teď jsme měli třeba představení, které už odjelo, tak to bylo vyloženě závislé na počasí, to bylo takový venkovní show a tam, kdyby třeba pršelo, tak se to zkrátka nedá odehrát. Hmm. Takže lidi jsou opatrní, což úplně chápu, ale jakmile vysvětne sluníčko, tak je to vidět, protože takhle na tu Štvanici. Já vás samozřejmě rád, strašně chci vás pozvat na tu arénu, ale i kdybyste tam přišli a jenom si tam prostě sedli, tak to, taky to mnoho lidí dělá, jo. To je tak veliký ten ostrov a krásný a za pěknýho počasí jste prostě obejmutý tou vodou, kolem jezdí ty lodě a tam si lidi grillujou a do toho můžete jenom třeba i poslouchat, co se děje z těch stanů na vás, lítají prostě ty atmosféry, nálady, písničky, skladby a máme tam i nějaký pohoštění i my, ale vedle nás je Báden a tak dále. Prostě je to krásné místo a já doufám, že bude otevřený kultuře, takovýhle aktivitám pro lidi, prostě do budoucna.
0: Mám pro vás dobrou zprávu. Meteorologové hlásí, že počasí se začne značně vylepšovat. Dokonce mají být opravdu jako vysoké teploty.
1: No tak,
0: což je super pro vás.
1: Jako super to je. My většina těch představení začínají večer. Když hrajete přes den, tak samozřejmě ten stan zase naakumuluje nějaký teplo, ale i na to.
0: To neříkej, to vůbec neříkej.
1: I na to jsme připravení. My ho umíme skropit, umíme ho schladit. Lidem prostě poskytneme nějaký vějíře a tak dále. Ale ty poslední představení, které ještě pořád běží, což je náš Ptačí sněm a ten Boris Žibé, to je Francouz s krásným představením Anatomie touhy, velmi velice originálním, tak ty všechny obě dvě začínají večer a to už jako to počasí, i kdyby bylo hezky, tak naopak se to schladí a je to příjemné.
0: Ono se říká, že vlastně není špatného počasí, jenom špatného oblečení.
1: To taky.
0: Když se to tak vezme.
1: To taky. Ale jak říkám, to kouzlo toho ostrova je o tom, že jste prostě venku, že jste v přírodě a dojdete si na hodinku na něco podívat a zase si venku přijdete na pivko nebo něco si tam jen tak sednout. To všecko funguje a myslím, že my se snažíme vlastně vytvořit spíš to prostředí, než vyloženě zvát lidi jenom na ty konkrétní představení, protože ty by se mohli samozřejmě postavit do nějakého divadla a hrát to někde v divadle.
0: Ale... A to by byla škoda.
1: A to by byla škoda.
0: Vy už jste zmiňoval Ptačí sněm, který se vlastně vrátil po turné ze zahraničí, poměrně velká událost. Kdybyste ho měl popsat někomu, kdo o něm v životě neslyšel, jaké to je představení?
1: No, je to představení opřený o veliký obraz. To, co my děláme a s bráchou jsme dělali ty naše věci, kdo zná to naše jako společnou práci, tak ví, že ty naše představení jsou hodně výtvarný, jsou, často se tam ani moc nemluví, ale spíš člověka vtáhneme do nějakého světa, do nějaké atmosféry. A já jsem na tomhle představení pracoval s jiným výtvarníkem, s Josefem Lepšou, který...
0: Proč?
1: No, protože, no, to je dobrá otázka.
0: Jste se rozkmotřili?
1: Protože, no, helejte, tak kolik máme času? My jsme se nerozkmotřili s bráchou, ale my jsme dvojčata, my jsme se narodili ve stejný den.
0: Já myslím, že to jako tak nějak všichni vědí.
1: No, dobře, ale já to musím říct, protože my spolu žijeme od narození, jo.
0: Pořád.
1: V jednom baráku, děláme spolu divadlo a v nějakou chvíli před pár lety, už jsme toho dělali tolik a všechny ty problémy, všechny ty starosti, protože člověk divák, který tam přijde, tak já si myslím, že když je jako naladěný na tu naši politiku nebo ty naše světy, tak odejde spokojený. Jenomže zatím je strašný práce, zatím je strašného množství debat, diskuzí a ta dáň za tu blízkost obrovskou, kterou my z bráchu jako dvojčata máme danou, je ztráta trpělivosti. Mm-hmm. Takže my třeba vy byste mě dokázala rozčílit třeba možná za 5 let, jo, kdyby náhodou.
0: Myslíte?
1: Můj brácha za 5 minut. Ne, vy ne, ale já to říkám jenom, aby si to ten posluchač dokázal představit. Prostě člověk, kterým nejste tak v kontaktu, tak máte tu trpělivost a pak někde možná někdy jednou najednou vám to jako ulítne a začnete trošku říkat, ale s bráchou my jsme dospěli v jednu chvíli, tak my jsme spolu všechno řešili, všechny ty problémy jsme nesli spolu, pracovali jsme spolu a pak jsme si jednou řekli, hele, tohle prostě nám o to nestojí, aby jsme si jako osobní život ničili prací. Takže jsme si rozdělili ty aktivity a funguje to perfektně, furt žijeme v tom baráku, furt se domlouváme, kdo bude sekat zahradu, kdo bude dělat to a to a furt se taky domlouváme, jak vlastně dál táhnout prostě ten náš kočovný svět, ale máme to, myslím, teďka krásně nastavený, takže já jsem, neznamená to, že spolu nemůžeme dělat, ale tyhle ty velký projekty, musím říct, že nám to strašně pomohlo, že jsme si vlastně jakoby to rozdělili, ty velký aktivity. Takže tady já jsem přizval výtvarníka, mladýho kluka, který má mimochodem stejnou školu jako brácha, ale je to už tahle ta novější, modernější generace, která třeba to nedělá tak oldschoolově a tradičně jako brácha.
0: Doufám, že Matěj poslouchá.
1: No, ne, on to ví, on to jsou věci, které nejsou tajný. Ale prostě brácha vystudoval tu umprumku a v televizní filmovou grafiku, vlastně animovaný film v době, kdy se opravdu dělal klasický animovaný film a tenhle ten Josef v době, kdy už se začalo třeba pracovat na počítači, ale je to zdatný výtvarník a já jsem s ním dělal víc projektů a tady on vlastně vytvořil ten veliký obraz, protože to představení je o ptácích, který vyletějí a hledají novýho krále, proletějí nějaký prostředí a teď to říkám velmi zjednodušeně, ale to mě nabídlo vlastně pracovat s tou imaginací, s fantazií a vytvářet ty prostředí. A to, co když říkám, že to je opřený o velký obraz, tak vznikly takový animace, světy nádherný, který vytvořil tenhle ten kluk a jsou vlastně této kombinace toho pohybu těch herců, tanečníků uvnitř těch animací, toho prostředí, toho světa. A samozřejmě je tam i nějaká jakoby kulisy, dekorace a tak dále, ale ta hlavní, jakoby ten hlavní velký obraz, to je to nosný v tom představení, kvůli tomu jsme postavili i nový prostor, který nám dovolil vlastně vytvořit ten obraz, to znamená, že tam nejsou žádný sloupy, nic, je to obrovský prostor, tak jste v takovém IMAXu divadelním, ale pořád samozřejmě v nějaký poetice, která myslím si, že jako prezentuje divadlo bratří Formanů, to znamená jak mojej, tak bráchovou práci a ten náš svět.
0: Říká Petr Forman, který je naším dnešním hostem. My si povídáme o festivalu Arena, který právě teď probíhá na Pražské Štvanici a povídat se budeme i po písničce.

0: Posloucháte Odpolední dvojku. Naším dnešním hostem je Petr Forman. My si povídáme o festivalu Arena, který aktuálně probíhá na Pražské Štvanici. Festival divadelní, nový cirkus, koncerty a já už jsem zmiňovala vlastně v úvodu, že je tam také Imaginárium, výstava, v které se často víc ztratí dospělí než děti. Já jsem na jednom Imagináriu byla a musím říct, že je to něco naprosto neuvěřitelného. Tak pojďme představit, co to je.
1: No, Imaginárium je, když to zjednoduším, tak vlastně je to taková recyklace těch našich jakoby loutek, kulis, dekorací. Tím to začalo, že jsme najednou měli spoustu krásných věcí, materiálů, kusy scén a teď jsme jako nevěděli, co s tím a bylo nám líto to vyhodit. Tak jsme začali, to brácha to začal vozit a když to někdo chtěl, tak jsme postavili takzvaný Imaginárium někde tamhle a tamhle a postupně ty výtvarníci, který s náma pracujou, tak přidělávali, to je opravdu jako množství lidí, jo, to je třeba 10 lidí, s který brácha různě přizve vždycky k těm pracem, který děláme nebo k těm představením. Tak ty na každý to místo často vznikají nový a nový věci, objekty, loutky, celý takový zákoutí a prostě světy těchto výtvarníků. Takže to Imaginárium není jenom, řekněme, bráchově výtvarno nebo bráchův svět výtvarnej, ale pod jeho, jako v rámci jeho nějaký koncepce, tam jsou takový zákoutí, je to takový labirint, jo, vy ty děcka nebo vy, dospělí, prostě tam ztratíte, to procházejí a musím říct, že to je nádherný, jo, protože vy objevujete opravdu na každém metru, řekněme, můžete se podívat úplně do miniaturních krabiček.
0: To chci říct, to zaujalo mě úplně nejvíc, přesně jako... Jak to nazvat?
1: Takový jako kinečko, kam se kino, podíváte, ale ještě si sám zatočíte kličko a to je, o tom to je, že všechny ty věci a ty loutky, nebo jestli se mu někde visej loutky, tak to není, že se na ně máte dívat, ale jdete, můžete je vzít a můžete s děcka si s ním můžou hrát, jestli tam je někde prostě, já nevím, visej nějaký ptáci ve vzduchu, tak zatáhnete za šnůrku a oni letí a tak dále a tak dále.
0: Já jenom pro ty, kteří nás nesledují na webkameře, Petr Forman to všechno provází samozřejmě také fyzickým pohybem, takže když říkal, že létají ptáci, tak létalo rukama, samozřejmě.
1: Ale já chci říct, že to je na tom to krásný, že my a teď teda, já bych rád zmínil tohle konkrétní Imaginárium, protože brácha v tuto chvíli mimochodem má další 3 po republice ty výstavy. Toho materiálu opravdu je strašně moc, jo. Ale tohle vzniklo jako poprvé jako takový kočovný, že my jsme ho postavili do našeho starého stanu, kde jsme hráli dřív Dead Town, takový dřevěný krásný salon, tomu se říkáme, celkem velký prostor. A je to tam zabydlený prostě mezi těma dřevěnýma stěnama a dokonce je tam malý divadýlko pro 70 lidí, takže vo víkendech tam je pohádka a nejkrásnější, že tam ty děcka vidějí tu pohádku a pak se odevřou takhle, jako tam jsou takový dvířka a vejdou do toho světa a teď jako rozdivočelí tím, že vidějí, to jsou většinou loutkový věci, tak to prostě a vyjedou a sami si začnou hrát s tím vším, co tam je. Tam je kolotoč, jako, jo, který samozřejmě si sami musí roztočit, ale je to jako musím říct, že já jsem samozřejmě viděl ty výstavy, co brácha dělá, jich několik, ale tohle je prostě výjimečný, je to otevřený od rána,
0: to chce
1: od 9.
0: Prostě zažít.
1: A chce to tam zajít s dětskama, ne, prostě je to opravdu, často tam ty děti uvíznou, teda některý dospělí taky třeba na hodinu a vůbec nevíte, že jste tam hodinu, jo, protože tam je strašně moc toho, co vidět a s čím si pohrát.
0: Stejně tak jako vlastně na festivalu jako takovém, protože ten program je opravdu velmi bohatý, dneska máme 16. června, festival trvá do 25. Takže jste tak jako v polovině zhruba. Na co se případně mohou návštěvníci a naši posluchači a posluchačky ještě přijít podívat?
1: No, helejte, bohužel takový ten úplný vrchol toho festivalu, ten jakoby je za náma, jo.
0: To neříkejte.
1: Ne, no, protože my jsme měli, ale to není, že bych to tak chtěl, ale některé ty společnosti, které já jsem si strašně přál přivést.
0: Jako třeba
1: Petit Brák, který hráli to venkovní představení, nebo teď je tam takový Grand Theater Mechanic, jo, taková paní prostě hraje nádherný, to 20 minut, je to takový takzvaný entersort, že lidi vejdou, 10 lidí a za 20 minut odejdou a zase za dalších půl hodiny hrajou další představení, takhle to jede 5x denně. A to je pro pár lidí, ale některé ty věci prostě nemohly nám dát ten celý čas, jo, takže já jsem stejně řekl, OK, tak to pojďte sem, protože já bych strašně si přál, abyste tu byli. Takže něco už je pryč, ale pořád je tam ta anatomie touhy, ten Boris Žibe, to je, ale říkám rovnou, opravdu takový jako výjimečný zážitek, ale je to prostě pro lidi, kteří ho vyhledávají. To je, já to říkám na rovinu.
0: Jako pro fančmekry.
1: No tak nemusí to jít úplně fančmekry, jo, ale viděli to lidi z mýho okolí, ale taky vím, že to viděli lidi, kteří vůbec jako, že jako se přimotali se prostě do divadla, byli šokovaní, ale mluvíte o tom druhý den, třetí den a za rok budou vědět, že to viděli. Možná budou pyšní na to, že viděli něco výjimečného, co fakt nevidíte nikde, jako nikde jinde. To můžu říct jako zodpovědně. Ale, no a pak
0: je... A to ještě ke shlédnutí.
1: To je ke shlédnutí, myslím, do konce týdne. Myslím, na tom pro našich stránkách je všecko vidět. Ano. Myslím, že hraje ještě dneska, zítra, pozítří do pátku, možná do soboty. A potom teda je ptačí sněm, který poběží až do toho 25. A to bych řekl, že skoro bych řekl rodinný představení, chodí tam hodně lidi s dětma. A jak říkám, je to obrazový. A teď jsme to vytunili strašně, udělali jsme novej konec, fakt, jako my jsme to loni hráli, jsme cestovali asi na 6-7 místech ve Francii, v Belgii, zahráli jsme to třeba 80krát už a přesto jsme se sebrali a udělali jsme jako novej konec, protože on nebyl špatný, ale některý lidi říkali, že to je smutný, ale to představení nekončí smutně, ono právě končí jako dobře, jenomže ten poslední obraz byl takový jako smutnější, on byl hezký, jo, lidi třeba i plakali, ale no, jako dojetím.
0: Jasně,
1: jo.
0: Tam ale, někdo umřel,
1: ale
0: že
1: já jsem nechtěl, aby...
0: Že tam někdo umřel.
1: No tak ty ptáci se vydají na dlouhou cestu a některý jsou prostě slaboučký, ale umírají tak, že to není jako smutný, prostě zmizej z té scény,
0: tak,
1: zmizej.
0: Tak jste to změnili, jako...
1: Ne,
0: že to
1: ne, to oni umřou to, ty umřou i během toho představení, ale ty, co doletěli... tak potom projdou 7 údolí. Já to nechci moc napovídat, aby chtěla, aby lidi přišli.
0: Ano. Já myslím, že po té, co už jste to tady takhle jako převyprávil, tak to lidi tak chytlo, že jako to musíme vidět. To je jasný.
1: Vy chcete to tričko, že jo? Takže děláte všecko pro to, abyste vám dal zadarmo to tričko.
0: Já vás tady jako slíkat nebudu samozřejmě. No, jenom pro posluchače, aby jsme to zase vysvětlili. Petr Forman přišel v krásném tričku. Arena.
1: To se teda mimochodem dá koupit tam u nás, jo?
0: Dobře. Já to chápu.
1: Ne, vy ho dostanete.
0: Ne,
1: já si to samozřejmě
0: koupím. A takže jenom abychom to vysvětlili, ale pojďme to rozříct.
1: No tak jenom, že ten konec byl, prostě bylo mi to vlastně, jsem si to uvědomil, že ten příběh nemá být jako na konci, že odcházíte s tím, že to skončí jako smutně. To je v pořádku, jako ten konec byl v pořádku, ale vy musíte, já jsem si uvědomil, že je potřeba vytvořit obraz, který v těch lidech vyvolá
0: naději.
1: Pochopějíc, ano, nestratí se ten smysl, ale ta naděje tam musí být vidět.
0: Vidíte, já vám napovídám, ani jsem to neviděla ještě.
1: No, teď já to taky tak popisuju, že vy teda mimochodem na sebe máte krásnou...
0: Děkuji.
1: Nevím, jak se tomu říká, bluzu.
0: Bundu.
1: A tam je plná těch ptáčků a to je krásný. A to ještě, pardon, z garáže mě vezla tady paní.
0: A tam měla
1: taky. A tam měla tři takový kolibříka. Já jsem si říkal, vy jste na mě připravený, ale to je náhoda, ale to nejsou náhody, to je právě krásný.
0: To je osud. Petře Formane.
1: Jako stejně tak, jako už mám to ještě říct, anebo nemám...
0: No už trošku tečeme časově, ale povídejte.
1: No ne, tak ten hlavní líder, ten tahoun těch ptáků, který je veme na tu cestu, strhne je, tak to je Dudek. Jo, to je vzácný pták, Dudek. Aha. Asi z toho, ne, to málo...
0: Ne, vy to říkáte tak, že bych měla jako na to reagovat, ale nejsem ornitolog.
1: Ne, Dudek je opravdu vzácný líder. Pták, který ho nevidíte, já jsem ho neviděl nikdy v životě. Do té doby, než jsem přijel poprvé na jih Francie, pro ten stán, který nám tam postavili, v kamionem, spal jsem v té kabině, odevřu ráno oči, odevřu si takhle tu tam jsou takový, že si zatáhnete záclonky. Tam jediný strom na tom místě prázdným, kde jsme to měli stavět od toho dne, a na něm seděl Dudek.
0: A vyfotil jste si to?
1: Vyfotil, natočil.
0: Tak to je skvělé, ale.
1: No, já bych vám to ukázal, ale jsem v rádiu, tady to neuvidíte.
0: Děkuju moc, že jste přišel. Bylo to naprosto neuvěřitelné. Popřeji, ať se festival líbí, ještě dodáme, že trvá tedy do 25. června. Všechny podrobnosti na
1: www.festivalarena.cz.
0: Říká Petr Forman. A já se budu těšit zase někdy příště na slyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
2: Odpolední dvojka. Dnes s Ivou Bendovou.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Marta se vrací na místo, ze kterého kdysi odešla její matka.
2: Můj život nijak nedrží pohromadě, protože z neustálého přemítání, jestli jsem doma tady nebo tam, nějak vyklouzl jeho smysl.
1: Co všechno odhalí pohled do minulosti?
2: Máma místo vděku zahodila svářeckou kuklu a udělala se pro sebe. Chlapi se jí báli, protože sice pořád byla blondýna s malým zadkem, ale taky se z ní stala jejich šéfová, co jim dává na chleba pro jejich ženské, co jsou jim vděčné.
1: Žluté oči vedou domů.
0: Román Markéty Pilátové jako četba na pokračování.
1: Každý den po 22. hodině
0: na dvojce.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Policie stíhá 10 lidí kvůli rozsáhlému krácení daní při provozování taxislužeb. Škoda má dosahovat asi 300 milionů korun. Evropská unie zrušila cla na většinu amerického průmyslového a zemědělského zboží. Naplnila tak obchodní dohodu mezi Bruselem a Washingtonem. Je oblačno až zataženo místy i polojasno až skoro jasno a v Čechách občasný déšť nebo přeháňky, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Pěkné odpoledne. Policie stíhá 8 cizinců a 2 Čechy kvůli rozsáhlému krácení DPH při provozování taxislužeb. Podle kriminalistů způsobili škodu zhruba 300 milionů korun. Stíhaní jsou obvinění z účasti na organizované zločinecké skupině a zkrácení daní. Podle Jiřího Žežulky z Generálního finančního ředitelství jde o jeden z největších daňových případů v této oblasti.
2: Průměrná výška tržeb dosahuje zhruba 48 milionů českých korun, s tím, že z hlediska objemu provozovaných vozidel průměrná hodnota byla 94 vozidel a maximální velikost flotily byla až 400 motorových vozidel.
0: 7 obviněných poslal soud do vazby. Všem hrozí v případě prokázání viny až 13 let vězení. Europoslanci schválili zrušení cel na většinu zemědělského a průmyslového zboží ze Spojených států. Jde o součást dohody, kterou loni s Washingtonem uzavřela Evropská komise. Reagovala tím na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chtěl zavést vysoká cla na evropské zboží. Europoslanci schválili taky mechanismus, který zaručuje cla zvýšit v případě zaplavení evropského trhu americkým zbožím. Evropa tak bude moct rychle reagovat v případě, že by Spojené státy neplnily svou část dohody. Pacientek s rakovinou dělohy v Česku přibývá. Za posledních víc než 20 let vzrostl podle údajů České onkologické společnosti výskyt tohoto onemocnění zhruba o čtvrtinu. Několikanásobně vyšší riziko mají podle primáře gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze Michaela Halašky ženy s obezitou.
3: Nejedná se jenom o nádor dělohy, hraje to roli i u karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu, karcinomu ledvin. Tam jsou ty vztahy jasně prokázané, že ta souvislost je velmi silná. A silná znamená, že tedy relativní rizika jsou třeba 3, 4, 5násobná. Tady to máme dokonce 10násobné.
0: V Chrudimi archeologové odkryli stovky let staré hroby. Zkoumají prostor Michalského parku, kde radnice plánuje výrazné stavební zásahy. Místo přitom několik století sloužilo jako pohřebiště. Kromě kosterních pozůstatků se v zemi našly také třeba historické hračky, dodává archeolog Jan Musil.
4: Z takových zajímavých nálezů, jako které jsme úplně jako nepředpokládali, tak zmiňme dětské hračky, tedy v podobě kuliček a hracího žetonu, se kterým se dala hrát ať už dáma nebo mlýnek nebo jiná desková hra. To je takový, jako řekněme, méně obvyklý nález.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, místy polojasno až skoro jasno, v Čechách od západu místy občasný déšť nebo přeháňky. Na západě Čech večer výjimečně bouřky, na Moravě a ve Slezsku se srážky objeví až večer. Teploty jsou mezi 18 a 23 stupni, na jižní Moravě až 25, na horách kolem 15 stupňů.
1: Doprava.
0: Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se hned za sjezdem na Jesenici na 0. kilometru jede po nehodě jen pravým pruhem. Kolony kamionů v pravém pruhu jedou už od sjezdu z D1. Osobní auta jedou levým pruhem skoro k místu nehody plynule. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice počítejte s kolonou. Kamiony v pravém pruhu jedou ze 71. kilometru, osobní auta až ze 72. a 5 minut po pojíždějí k nehodě na 73.5. kilometru v levém pruhu. Tolik zprávy, s vámi je dál Iva Bendová.
6: A také úterní odpolední dvojka, před námi kapela Miraj a jejich píseň Vedle tebe usínám a pak už standardně Soutěž máte vteřinku.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Pokud jste v neděli dopoledne poslouchali dvojku třeba na chalupě a nebo na zahradě, možná jste si spolu s Vaškem Žmolíkem zavzpomínali na doby, kdy chatové osady teprve vznikaly a vaše chata stála v osadě jen s několika dalšími. Vašek se tentokrát vydal s pořadem Jak se vám tu žije, aneb jak se bydlí za Prahou, do osady Colorado u Račího potoka, kde ho přivítal muzikant Vítek Sázavský. No a tady je krátká ukázka, samozřejmě pozorněji by měl poslouchat ti, kteří se chtějí zapojit do soutěže.
2: Tohle malebné údolí učarovalo už tehdy v 30. letech minulého století trampům, kteří jezdili někam po lesích tady po okolí Prahy a na této krásné louce si už snad v roce 1937 začali stavět nějaké první příbytky pro to víkendové chataření a tady dokonce vidíme totemy, které občas někdo ještě trošku jako zrekonstruuje, možná všechny nejsou původní, byly tři, koukám, že už jsou jenom dva, možná tam byl někde i ten letopočet, není už to moc dobře vidět, no.
3: Ohniště tady máte, to pochopitelně také nemůže chybět s lavičkami kolem a máte tady také osadní vlajku.
2: No, taky koukám.
1: Jestli chcete získat balíček kloubní výživy Artivit pro vaše domácí mazlíčky od české firmy Vitar Veterinae, tak jako pátí v pořadí správně odpovězte na otázku, kolik totemů bylo původně v osadě Colorado. Svoje tipy posílejte na známé SMS-kové číslo 702 222 220. No a vyhrává pátá správná odpověď v pořadí.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: Kapela PH a jejich píseň Zpomal, to byla písnička, která právě teď dozněla, během které jste mohli posílat svoje tipy na správnou odpověď na otázku, kolik totemů bylo původně v osadě Colorado.
1: Tady dokonce vidíme totemy, které občas někdo ještě trošku jako zrekonstruuje. Možná všechny nejsou původní, byly tři, koukám, že už jsou jenom dva.
0: Byly tři, no a pátou správnou odpověď a balíček kloubní výživy Artivit pro vaše domácí mazlíčky od české firmy Vitar Veteriné získává Zdeněk Paul, protože nám poslal svou odpověď tu správnou, co by pátý v pořadí. Gratuluji. Pořad Jak se vám tu žije, aneb jak se bydlí za Prahou, vysíláme na Dvojce každou třetí neděli v měsíci po 11. hodině. Po odvysílání ho samozřejmě najdete také na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na Dvojce.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Do Mariánských Lázní se lidé po generace jezdí léčit minerálními prameny. Od čtvrtka tam ale budou posilovat i něco jiného, a to svou čtenářskou kondici. Začínají totiž knižní lázně. Festival, který propojuje literaturu, veřejnou debatu a jedinečnou atmosféru lázeňského města. Co letos návštěvníky čeká, na která jména se mohou těšit, to už nám prozradí zakladatelka festivalu Klára Kain. Dobrý den, vítám vás.
3: Dobrý den, já vás zdravím už přímo z místa dění z krásných Mariánských Lázní.
2: Knižní lázně letos vstupují do 7. ročníku. Jak vlastně vznikl nápad spojit literaturu právě s Mariánskými Lázněmi?
3: Tak ten nápad tady vzniknul za covidu, kdy jsme hledali různé možnosti, jak se setkat, jak kulturně žít a zároveň dodržet všechno ta hygienická opatření, která tenkrát byla poměrně přísná.
2: Osvědčilo se to, festival pokračuje dál, tak když se podíváte na ten letošní program, která místa a jména byste vyzdvihla, na co byste pozvala?
3: Tak já zaprvé nejdřív bych pozvala všechny vaše posluchače do Mariánských Lázní. Asi bych řekla, že klidně sem přijeďte po celý rok, protože tady to místo je nádherný právě kvůli svému klidu pro to čtení. A přímo na festival bych ráda pozvala, především na hlavní kolonádu, kde se bude odehrávat hlavní program na dvou stagech, na stage Edward a na stage Magnesia Litera. A v rámci toho programu nabídneme nejen laureáty letošních cen Magnesia Litera, ale nabídneme setkání ještě i třeba například s našimi ambasadorkami Dorou Kaprálovou, také ověnčenou mnoha cenami, nedávno získala i cenu Evropské unie za literaturu, ale i herečkou Vitou Krekeš.
2: Festival už dávno ale není jenom o autorských čteních. Letos se hodně věnujete také mediální gramotnosti, umělé inteligenci nebo dokonce dezinformacím. Proč jste se rozhodli otevřít právě tato témata a proč podle vás patří na literární festival?
3: Tak vlastně knižní lázně se zaměřují nejen teda na literaturu, ale celkově i díky tomu umístění na duševní zdraví. Pro nás je to vlastně poměrně dost úzký vztah mezi duševním zdravím a literaturou a mezi lázeňským prostředím. A v rámci nějakých průzkumů a nějakých anket, které máme k projektu Čtenářský pobyt, jsme si uvědomili, že mediální prostor na to duševní zdraví a na tu kondici společnosti má neskutečně významný vliv, mediální, ale i digitální. A proto jsme se rozhodli vlastně tady tomu tématu dál věnovat. Jde nám také o kulturu jazyka, a to teda nejen toho uměleckého, spisovatelského, ale právě celkově společenského.
2: Tak pojďte ještě na závěr říci, od kdy do kdy se festival, tedy knižní festival, koná v Mariánských Lázní?
3: Takže festival začíná ve čtvrtek 18. června. Začínáme ta program pro školy odpoledne už, ale máme i bohatý program pro veřejnost. A končíme v neděli 21. června. Koná se to všechno víceméně na té hlavní kolonádě v Mariánských Lázních, ale pak ještě na dalších asi 6-7 lokacích v tom centru krásného města.
2: Tak případně pojďme ještě říct si webové stránky, kde najdou zájemci o tento festival podrobnosti.
3: Děkuju. Všechny podrobnosti a celý kompletní program vždy aktuální najdete na www.knižnilázně.cz.
2: Říká zakladatelka festivalu Knižní lázně Klára Kain, která nás pozvala na letošní ročník. Díky moc, mějte se hezky a naslyšenou.
3: Díky vy taky.
0: Pozvěte nás k vám.
1: Od pondělí do čtvrtka
0: na dvojce.

0: Dvojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 20. června v Sedlčanech.
3: Konají se tam totiž městské slavnosti Rosa.
4: Uvidíme se v areálu Luční. Přijďte třeba na kávu.
2: A nebo se můžeme slyšet ve vysílání. Od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor,
0: Regina,
5: Jakub.
0: Radioservis představuje
6: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Petrem Horkým
1: na Dvojce.
2: Posloucháte Dvojku, no a samozřejmě v pravidelném čase vítám ve vysílání Petra Horkého. Hezké odpoledne, Petře.
3: Krásný den, děkuji.
2: My se budeme malinko vracet v čase, ale opravdu jenom malinko, protože na konci dubna měl v České republice svoje poslední přednášky Reinhold Messner. Jaké to bylo?
3: Tohleto téma jsem si vybral, protože mi přijde, že si to fakt zaslouží svoji speciální pozornost. Nejenom protože pro mě osobně to byl obrovský zážitek být u toho, ale že to je fakt událost. První horolezec světa, který vystoupal na všech 14 vrcholů všech 8000 na planetě. První, kdo šel bez kyslíku na vrchol Everestu. První, kdo šel solo na vrchol Everestu. Takhle bych mohl těch superlativů vyjmenovat celou řadu. Tak letos v září mu bude 82 let a on odstartoval projekt, který se jmenuje The Final Expedition, poslední expedice, kdy říká, že to je jeho vlastně finální cesta kolem světa a že v zemích, kam ho pozvou, aby jel přednášet, přijede naposledy odpřednášet, na co přišel a už se tam nikdy nevrátí. A takhle byl v České republice, měl tady 3 přednášky, každá byla jiná. Jedna byla ve Zlíně při příležitosti 30. ročníku festivalu Neznámá země pro 750 lidí. Druhá byla úplně taková komorní pro 200 lidí tady v Praze na Pražské křižovatce. A ta poslední byla obrovská, honosná v O2 Univerzu, kde prostě bylo bezmála 4000 lidí. A tam bylo nádherný, když jsem viděl, jak i sám Messner, když uviděl ten sál. A to, když jsme to chystali, tak jsem mu říkal, jak velký ten sál může být. Říkal, mě to je jedno, klidně hokejová hala. Říkal, to ne,
2: to
3: je moc, to jako to nechci. Ale netušil, jaká stavidla tím zvedle, jaké dveře otevřel. Tak jsme si s Honzou Trávou, se kterým jsme to pořádali, řekli, hele, zkusme to. A fakt se stalo to, že fanoušci a obdivovatelé horolezectví a dobrodružství to vyprodali. A Messner zažil to, že když uzavíral svoji definitivně poslední přednášku v České republice, tak celý ten obrovský sál stál na nohou a standing ovation a potlesk ho vyprovázel vlastně z České republiky. Tak to bylo krásný.
2: Jak se tvářil u toho?
3: I takovej drsňák, jako on, si myslím, že byl dojatý. Byl tam na pódiu se svojí současnou manželkou, s Dianou Messner. A víš, tam je úžasné, že jedna z věcí, co se line celým životem Reinholda Messnera, alespoň tak, jak on sám komentuje své úspěchy, že on netrpí sentimentem. On ty věci pojmenovává tak, jak jsou. Takže i oni dva, manželé Diana a Reinhold Messnerovi, mezi kterými je vlastně skoro 40 let věkový rozdíl, tak jsou schopni úplně technicky hovořit o tom, že prostě ví, že jejich společný čas bude krátký. Že je velmi pravděpodobné, že Reinhold brzy zemře a že Diana zůstane sama. A mluví o tom, že se mají strašně rádi a protože ví, že toho času bude málo, tak tráví veškerý čas spolu. Jsou spolu na cestách, na přednáškách, mnohdy společně přednášejí, společně podepisují knihy, píší společně knihy.
2: No dobře, ale na druhou stranu jsou i století lidé a je možné, že to nepřijde tak brzy, jak si Reinhold a Diana Messnerovi myslí.
3: Jo,
2: a on
3: jo.
2: Tady může klidně být dalších 10, 12 i 15.
3: Jasně. A je to taky výborné, že x lidí v Čechách říkali, že mrzí, že se nedostali na tu přednášku, že ho neviděli. A protože Messner Reinhold i Diana Messnerová žijí s tím, že to fakt může klidně trvat dlouho, tak ty přednášky plánují pořád dál, takže se chystá Slovensko.
2: Aha.
3: A je to opravdu s tím,
2: Do Česka už nepřijede.
3: Jednou to řekl, tak je to uzavřené.
2: Dobře.
3: Jo, a pracuje s časem a se svým zdravím, zase bez sentimentu. Jo, Slovensko, pojedeme na Slovensko, to je skvělá myšlenka, to by bylo výborný, tam jsem ještě poslední přednášky nedělal.
2: Mrknu na Lomnický štít u toho.
3: No oni jezdí spolu, byli spolu v Pákistánu, lezli jako do podhůří Nanga Parbat, to jsou treky, které pro spoustu dospělých lidí, kteří by mohli být v plné kondici, je nedosažitelné. A on tam šlape ve svých 82.
2: Můžeme si z toho vzít inspiraci, žít každý den, jako by byl ten poslední, třeba.
3: Úplně klidně, jo.
2: Prožívat ho naplno. A zároveň možná nemít tolik sentimentu.
3: Tohle mě přijde výborný.
2: Če?
3: Já si myslím o sobě, že jsem docela romantik a že umím někdy utéct do nějakých světů plných různých myšlenek a velkých pravd a tohle to umět se občas chytit za nohy a opřít se o zem a opřít se o ten konkrétní svět bez sentimentu, to je medicína, kterou chci od Messnera užívat já.
2: Mám to stejně úplně. Tak to je předsevzetí pro další povídání i tady u nás na Dvojce.
3: Mějte se krásně, ahoj.
2: Zdraví, Petr Horký.

0: Minutu před 3:15 je nejenom jasné, že se odpolední dvojka s úterním datem 16. června chýlí ke konci, ale že také nadešel čas, kdy se spojujeme s Českým hydrometeorologickým ústavem. Nejinak tomu je i dnes a já ve vysílání vítám Štefana Hančáka. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak pojďme se podívat nejprve na stávající situaci. Jak to v Česku aktuálně teď s počasím vypadá?
1: Tak většinou máme oblačno až zataženo, jenom na východě ještě i polojasnou oblohu a vyskytují se nám zejména v západní polovině Čech i místy přehánky nebo déšť. Teploty jsou poměrně vysoké, většinou od 18 do 23 stupňů a dokonce na jižní Moravě máme i letní den, kde teploty jsou kolem 25 stupňů Celsia.
0: Tak to už je opravdu totální léto. Jak to bude vypadat dnes večer?
1: Tak počítáme s tím, že ty přehánky nebo občasný déšť se budou objevovat i v těch večerních hodinách, dokonce i v noci na zítra by měla převažovat oblačná až zatažená obloha, s tím, že přechodně může být zmenšená oblačnost a také i v noci počítáme místy občasný déšť nebo přehánky, teploty v noci poklesnou na 15 až 11 stupňů a zítra zpočátku ještě oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasná obloha, opět se vyskytnou místy přehánky s tím, že které budou spíš v těch odpoledních hodinách, ale všeobecně zítra by mohlo být těch srážek méně. Teploty o něco vyšší, počítáme od 20 do 25 stupňů, na jižní Moravě může být až 27, na horách v 1000 metrech by mělo být kolem 17, na Šumavě kolem 19 stupňů Celsia.
0: Poprosím vás také o předpověď na čtvrtek.
1: Tak vypadá to tak, že bude polojasno až oblačno, ráno místy a večer na celém území bude i skoro jasná obloha, zejména na horách čekáme ojedinělé přehánky, ráno se můžou objevit i ojedinělé mlhy, noční teploty klesnou na 16 až 12 stupňů a opět maximální teploty budou o něco vyšší, počítáme s teplotami od 25 do 29 stupňů, na jihozápadě ojedinělé může být už i 31, to znamená tropický den.
0: Tropický den nás čeká ve čtvrtek a vzhledem k tomu, že máme ještě chvilku času, tak můžeme se podívat případně na pátek?
1: Tak zatím to vypadá tak, že bude už slunečný, jenom zejména na horách při zvětšené oblačnosti se můžou během dne vyskytnout ojedinělé přehánky. Teploty nejvyšší už čekáme od 29 do 33 stupňů Celsia a zvažujeme už i výstrahu na vysoké teploty, která se bude vlastně buď zítra nebo ve čtvrtek vydávat pravděpodobně.
0: Říká tady o nadcházejícím počasí meteorolog Štefan Hančák. Děkujeme za předpověď, mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Děkuji také, naslyšenou.
0: A teď už Michal Šindelář a hořeli, padaly hvězdy.

0: Kdybychom to měli popsat, co bude následovat po 16., tak bych řekla, že studio dvojky se provoní krásnými vůněmi. Možná, že vám povídání kolegyně Terezy Stýblové s jejím hostem bude dělat dokonce i chutě.
1: Já doufám, že bude, protože studio se provoní jednak kávou. Po čtvrté, ano. A k té kávě dneska budeme servírovat pudinkové košíčky a tartaletky. Takové dobroty. A bude připravovat Míša Landová. Ano. Takže
0: skvělá
1: žena,
0: Míša
1: která,
0: Landová.
1: Kterou si... Jinou bych si nevybrala právě pro tohle téma. Takže pudinkové košíčky, ty spíš známe my, třeba z dětství jsou u nás tradičnější, ale tartaletky v poslední době zase vídáme, to je takový spíš asi módní z mé strany, teda z mého pohledu, cukrářský kousek.
0: Důležitá, rozdíly... Počkej, důležitá otázka. Vnímáš rozdíl mezi tartaletkou a košíčkem?
1: No, vnímám, ale nedokážu popsat, jaký to přesně je. No, možná těsto i ten vizuální dojem je jiný, takže tam budou asi rozdíly, ale budou tam určitě i pojítka těchto.
0: Takhle, já myslím, že košíček je vroubkovaný a tartaletka je rovná.
1: Je rovná hladká, to je pravda.
0: A je výborná, třeba citronová.
1: Ale košíčky. To dělala moje babička a dala tam vždycky oříšek navrch. No takže vidíš, možná, že je národ rozdělen na dvě skupiny.
0: Jako vosí a
1: včelí.
0: Doufám,
1: že smířitelné, ale...
0: No, dobře, tak já myslím, že jsme vás dostatečně nalákali na dnešní kávu o čtvrté. Svoje dotazy posílejte na dvojka@rozhlas.cz. Já se s vámi loučím, přeji vám krásné odpoledne, samozřejmě s dvojkou a zítra po 13. budu... Jsem chtěla říct plné polní.
1: Ale to budeš.
0: Na značkách. Naslyšenou.

0: Léto na dvojce bude tentokrát mrazivé.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Chybět nebude historie českého zločinu nebo oblíbená kriminálka.
1: Začínáme už 21. června četbou z knihy Stephena Kinga Noční můra Dannyho Coughlina.
0: Mrazivé léto.
1: To budou napínavé prázdniny na dvojce.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz malířovy 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Trojice Čechů, kteří vyvázli z nedělní nehody na moři u Splitu bez vážnějších zranění, už je zpět v Česku. Od září musí být v každé první třídě základní školy s více než 15 žáky asistent pedagoga. Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno, postupně místy přeháňky a teploty do 25 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Tři Češi zachránění z moře poblíž chorvatského Splitu po nedělní srážce katamaránu s plachetnicí jsou zpět v Česku. Čtvrtá přeživší členka české posádky zůstává v nemocnici. Také ona by se ale brzy měla vrátit domů. Nehodu, která se stala na frekventované trase mezi ostrovy Brač a Šolta, vyšetřuje chorvatská policie. O život při ní přišli čtyři Češi.
6: Vyšetřování je v rukou chorvatské policie a chorvatských orgánů. Plánují oslovit české orgány,
7: Potvrzuje český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček. Případ má na starosti chorvatská státní prokuratura Splitsko-dalmatské župy. Úřad ale vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nechce sdělovat podrobnosti ohledně toho, proč ke srážce katamaránu s plachetnicí mohlo dojít. Menší plavidlo plánují Chorvaté vytáhnout na břeh. Leží ale ve více než 50 metrech pod hladinou a na plánování a realizace celé operace tak může trvat týdny. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas.
5: Školy mají mít od září v prvních třídách s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Narážejí ale na problém sehnat kvalifikované pracovníky. Ministerstvo školství nedostatek asistentů neeviduje. Podle úřadu mohou mít potíže některé regiony s celkovým nedostatkem pedagogů nebo Praha, kde je na nižší plat obtížné někoho nalákat. Mluvčí ministerstva Ondřej Macura zároveň upozorňuje i na další změnu, která se týká všech ročníků.
8: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň dva asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek. Větší úvazek bude možný pouze za určitých okolností, například když budou ve třídě více než 4 žáci s podpůrným opatřením 3. až 5. stupně.
5: To jsou například děti s Aspergerovým syndromem. Na 4 s podobně závažnou, ale i s nejtěžšími diagnózami, tak bude ve třídě jeden asistent pedagoga. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti Romů Lucie Fuková rezignovala. Českému rozhlasu potvrdila, že už rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Fuková nesouhlasí s přesunem romské agendy z úřadu vlády pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Řekla, že výsledné nastavení jí neumožňuje funkci efektivně vykonávat. Dodala, že má taky odlišný pohled na další koordinování záležitostí Romů. Lucie Fuková byla ve funkci necelé 4 roky. Téměř 170 mladých lidí letos v Česku získalo zlatou úroveň mezinárodní ceny vévody z Edinburgu, zkráceně DOFE. Dnes si v pražské Valštejnské zahradě slavnostně převzali. Zlatou úroveň ceny získali za to, že se aspoň 18 měsíců pravidelně věnovali dovednostem, které si sami vybrali. Třeba sportovali nebo se věnovali dobrovolnické činnosti. Jak může certifikát oceněným pomoct, vysvětluje ředitelka DOFE v Česku Gabriela Drastichová.
9: Mezinárodní cena vévody z Edinburgu jako to ocenění může mít hodně praktický přínos pro mladí lidi ve chvíli, kdy prostupují vzdělávacím systémem nebo vstupují na trh práce, protože to je důkaz toho, že se naučili něco nad rámec školy. Je to takový jako validovaný důkaz výsledku neformálního učení.
5: Program je v Česku přes 30 let, zapojili se do něj už desítky tisíc mladých lidí.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno, postupně místy přehánky, výjimečně bouřky a večer by mělo srážek ubývat. Teploty čekejte mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě až 27, na horách kolem 17 stupňů.
0: Doprava.
5: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy jedou kolony od exitu 182 popůvky. Popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu až do Brna k omezení. Dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je plná kamionů už od exitu 11 Židlochovice. Tam se chvílemi tvoří kratší kolona i v levém pruhu a pak se i v levém pruhu popojíždí před Brnem u Olympie od exitu 3. Tolik zprávy, teď má slovo Tereza Stýblová.
10: Přeji vám krásné úterní odpoledne, posloucháte Dvojku. Dnes ke kávě o čtvrté budeme servírovat samé dobroty, pudinkové košíčky a tartaletky. Patří v poslední době oba tyto zákusky mezi nejoblíbenější drobné dezerty. Ptát se budu mého hosta, čím se od sebe liší, jak připravit křehký korpus, který se nerozpadá ani nerozmočí, jaké náplně a ozdoby se k ním nejlépe hodí a proč se získávají oblibu i právě jejich slané varianty. A tím hostem je cukrářka, blogerka a lektorka kurzu pečení Míša Landová. Míšo, hezké odpoledne.
11: Hezké odpoledne vám i všem posluchačům.
10: Otázka na tělo, košičky nebo tartaletky?
11: My jsme to řešili v podstatě i při čtvrtý řadě Peče celá země, taky v podstatě, jaký je rozdíl mezi košičkem, tartaletkou. Já bych řekla, že košičky jsou, ale to je jenom můj názor, jo. Já si myslím, že na to není ani jako nějaký specifikum. Košičky já vnímám přesně jako takový ty naše český, takový ty opravdu v té košičkové formě, která je i menší velikostně, kterou děláme třeba už na Vánoce nebo v létě. Je to takový ten opravdu vyšší košíček s tím blkatým okrajem a samozřejmě nebývá tak honosně nazdoben. Nejčastěji se setkáme, že je uvnitř nějaký pudinkový krém, nazdobený ovoce, na Vánoce je v tom zase nějaká ořechová nádivka, namočený do čokolády, takže takhle já osobně vnímám košíčky. Tartaletky za mě už jsou takovej víc kavárenský, cukrárenský zákusek, který už má několik vrstev, několik textur, bývá honosně nazdoben a určitě má z mýho pohledu větší velikost. I když i tartaletky se dělají v různých velikostech, ale řekla bych, že už je větší a dost často se setkáváme v té moderní podobě, že má rovné, vlastně svislé, kolmé okraje, že tam není ten blnkatý, typicky košíčkový, vlastně skosený, zúžený okraj. Ale to je opravdu čistě jenom můj názor.
10: Tak, ano, Míša nám to tady hezky rozdělala. Citovou náklonost se z ní budu snažit vydolovat po písničce. Čemu fandí více, jestli košíčkům nebo tartaletkám. Nebo je jí to zkrátka jedno, hlavně ať je to dobré a nejenom tedy chuťově, ale i hezké na pohled. Míša Landová je naším hostem. Máte-li otázky, tak je můžete samozřejmě posílat i dnes na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Od purinkových košíčků k tartaletkám. Téma kávy o čtvrté na dvojce s Míšou Landovou, blogerkou, lektorkou cukrářských kurzů. Tak před chvilkou Míša vlastně popsala ty rozdíly, ale teď mě zajímá, jestli máte radši, a teď i jako cukrářka, ale i jako člověk, který si občas dá něco sladkého, košíčky nebo tartaletky.
1: Tak asi chuťově mě víc uspokojí ty tartaletky, protože obvykle mají více vrstev, je tam více komponentů, mají možná, nechci říkat modernější, ale takový jakoby trošičku jiný krémy, protože já si vlastně ty klasické košíčky naše představu přesně s tím purinkovým krémem, který já osobně příliš nevyhledávám už od dětství. Zase na druhou stranu dobře připravený žloutkový krém, kde je opravdu velké množství žloutků, sezónní ovoce, proč ne. Takže myslím si, že když se to udělá dobře, z dobrých surovin, tak jsou oboje. Zase, když to vezmu z té praktické stránky, tak ty košíčky jsou z mýho pohledu určitě jednodušší na přípravu. Právě díky tomu, že je tam méně těch komponentů, jsou méně složitý. Tartaletky jednak takový ty právě ty rovný, jak jsme se bavili, ty už se připravují, že se pečou v rávcích, není na ně formička, takže už musíte mít na to speciální vlastně pomůcky. I ta příprava je mnohem náročnější. A pak, pokud tam máme více komponentů, tak samozřejmě to i prodlužuje tu přípravu jako takovou. Takže když bych porovnala cena výkon, tak košíček vlastně vítězí.
0: Známe historii těchto zákusků?
1: Přiznám se, vůbec netuším. Vůbec netuším, jestli jsou... Jako pečou se určitě dlouho, u nás se dělají typicky právě z lineckého těsta nejčastěji, který se používá. Já to právě vnímám tak jako nejčastější tu variantu, jak už jsem zmiňovala. V létě se žloutkovým krémem s ovocem nebo s pudinkovým, na Vánoce plněný různýma prostě ořechovýma nádivkama, ale nikdy jsem se o tu historii nezajímala, ale nicméně ta tartaletka určitě v té podobě, jaký vydáme dneska, tak je určitě modernější. To je prostě vliv francouzský cukrařiny, která se sem jakoby dostává.
0: Podle toho názvu jsem si taky říkala, že to bude asi z Francie.
1: Tak ono to vlastně je vlastně zmenšení na tartu velkého koláče, protože v podstatě i ta, jak, to, jak vidíme vlastně malou tartaletku, tak vlastně ve stejném složení se dá udělat vlastně velký, my tomu řekneme koláč, jo, ale zase v cizím jazyce se to nazývá jakoby tart a od toho tartlet, tartaletky.
0: To znamená, že třeba ty velké koláče, které jsou z náplní, jsou vlastně ze stejného těsta, akorát mají větší rozměr.
1: Většinou ty těsta jsou hodně podobné, jak jsem říkala, u nás se nejčastěji na ty košíčky používá klasický linecký těsto, dost často vlastně úplně stejný, který se používá na klasický linecký cukrový na Vánoce, takový to 3-2-1, že jo, mouka, cukr, máslo. Ale ty francouzské tartaletky, tam to těsto je spíš takový křehký, bývá tam dost často i část mouky nahrazena mletýma mandlema nebo mandlovou moukou a i ten způsob té výroby toho těsta je trošičku odlišný než třeba u toho lineckého těsta, takže to těsto je za mě potom takový jako křupavější, takový jakoby pevnější a ono je to vlastně u té tartaletky i žádoucí, aby to jako nezvlhlo, aby to prostě křupalo i když už je to jakoby naplněný.
0: Či máte kurzy pečení, tak je třeba od tyto dva dezerty, nebo o typ těchto dezertů zájem, jako chtějí se to lidé naučit připravovat?
1: Já třeba konkrétně na tartaletky kurz nemám, ale ve studiu, kde kurzy vedu, tak je kolegyně cukrářka, která má přímo jakoby kurz na tartaletky, takže určitě zájem je. Myslím si, že je to taková jakoby zajímavá, říkám, musí, pokud je to ta moderní forma, tak už na to jsou prostě potřeba, říkám, ty speciální rávky, perforovaná podložka, aby to opravdu vypadalo tak, jak to vypadat má. Nicméně i klasický tartaletky se dají upéct do formiček klasických s velkatým okrem, akorát jsou právě větší, většinou mají průměr třeba 7-8 cm a jsou právě nízký, ale i to je za mě tartaletka, nemusí být jenom ten rovný jakoby okraj.
0: Takže pokud bych se chtěla naučit tyto dva dezerty, tak byste doporučila začít asi z košíčky.
1: Je to určitě je to jednodušší, protože vy si vlastně to těsto jenom vyválíte, vlastně vyložíte tu formičku, to je vlastně celá formička, vytlačíte jako klasický košíček, seřízne se to a když je to vlastně ty tartaletky pečený v rávcích, tak vy vlastně máte perforovaný ráfek, dírkatej, ten je obvykle buď nerezovej nebo z nějakého prostě materiálu, který se dá jakoby péct a vy si vlastně musíte vykrojit to dno vlastně tím rávkem, to v tom nechat usazený, pak si vykrojit proužek těsta a ten vlastně vložit do toho rávku a vytvořit vlastně ty boky, jakoby. Jo, a teď už, jo, aby to nebylo moc tuhlý, aby to nebylo zase moc měkký, aby se vám potom nestalo, že to dno vám odpadne vlastně od toho rantu, takže už je to určitě jakoby náročnější.
0: Ale tam spousta nástrah, která nás mohou odradit od toho, že se
1: jako pro
0: takový
1: to běžný domácí pečení, když si chcete jako fakt prostě pro radost na nějakou oslavu nebo udělat prostě dobrý zákusek s minimum nějakého toho, tak prostě ta forma semíčko je určitě jednodušší. Mm-hmm.
0: A teď v létě, když bude hodně ovoce, tak na to jsou asi ty košíšky tartaletky vlastně jako dělané.
1: Určitě, tam opravdu říkám, když je dobrý žloutkový krém, nemusí to být žádná složitost, tak v podstatě na to jenom prostě spousta ovoce, potřít to třeba želatinou nebo nějakým dortovým želé a je to prostě dobrá věc.
0: Blogerka, lektorka cukrářských kurzů Míša Landová je hostem Kávy o čtvrté. Dnes připravujeme pudinkové košíčky, tartaletky, tak se klidně přidejte s vašimi dotazy na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.

0: čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Terezou Stýblovou.
2: A hlavně Míšou Landovou, blogerkou a lektorkou cukrářských kurzů, se kterou dnes připravujeme pudinkové košíčky a tartaletky. Já tady říkám pudinkové košíčky, protože je asi zvykem tam dávat právě tu pudinkovou náplň, ale Míša už sama říkala, že tam můžou být úplně jiné druhy náplní.
3: To už je tak, ten pudink je takový asi nejrozšířenější, to je v podstatě i nejjednodušší na přípravu, mlíko, pudinkový prášek, ať už klasický vanilkový, nebo v podstatě i jakákoliv jiná příchuť, která se dneska vyrábí, a pak se do toho zašlehá malý množství másla. Já osobně dávám přednost, když už tak žloutkovýmu krému, nebo takovýmu tomu vlastně základnímu cukrářskému krému, který teda taky buď stojí na pudinkovém prášku nebo na kukuřičném škrobu, ale i třeba na mouce, ale je tam právě přídavek žloutku a čím více žloutku tam dá, tak ten krém je chuťově samozřejmě příjemnější, je takový plnější, výraznější, a pokud ho potom ovoníme pravou vanilkou, ať už v podobě vanilkovýho cukru, vanilkovýho lusku, pasty, a přistrouhneme třeba trošku citronový kůry, tak takovýhle drobnosti nám ten krém potom posunou o level až dvě víc.
2: Ale už je to složitější příprava než ten.
3: Myslím si,
2: krém,
3: že je to v podstatě úplně stejný, protože rozdíl je vlastně akorát v těch žloutcích. Jinak ta příprava je stejná, takže akorát člověk použije žloutky, takže samozřejmě je to o ten krok jakoby náročnější, ale jinak se to vaří vlastně úplně stejně a pak se tam stejně zašlehá jakoby malý množství másla. Tady do těch typů se toho másla nedává příliš, aby ty krémy právě příliš nestuhly, aby nám zároveň trošku zvláčnili ten košíček. Takže příprava určitě není příliš složitá a jak jsem zmínila, dají se ty krémy různě ochutit. Ať už teda jednoduše tou vanilkou, citronovou kůrou, ale můžeme do toho vmíchat třeba rozpuštěnou čokoládu, tím si udělat vlastně čokoládový krém, kdo má třeba rád, což se zase příliš nehodí třeba k tomu ovoci z mýho pohledu, ale i různý třeba ořechový pasty, pistáciová, oříšková. Takže ten základní cukrářský krém je fajn v tom, že se dá potom právě takhle obměňovat.
2: Ty krémy můžou být shodné jak pro a košičky, tartaletky, já teď jsem měla třeba pistáciovou.
3: Určitě, určitě.
2: Představit i v košičku.
3: Za mě jako i ten buď žloutkový krém, anebo potom nějaká jakoby ganáž čokoládová, jsou za mě ideální krémy tady do toho pevného lineckého těsta. Z mýho pohledu se tam příliš nehodí nějaký lehký šlehačkový krémy. Jo, nebo třeba tvarok, který vám ten košiček velmi rychle rozmáčí. Jo, takže za mě určitě takový nějaký jakoby, nechci říkat hutnější, ale určitě pevnější, což právě ten je chuťově výrazný tím, že ten košíček je tvrdý. Jo, a v podstatě, pokud bychom tam dali jenom třeba samotnou našlehanou šlehačku do tvrdého košíčku, není to za mě prostě ideální kombinace. Ano, pokud dáme třeba žloutkový krém dovnitř, pak třeba ovoce a navrch bychom dali třeba ještě takovou čepici šlehačky, tak ano, ale neměl by to za mě být takový ten primární krém, který přijde do toho lineckého těsta. Mm-hmm. Ale to je můj názor zase.
2: Vy jste říkala, aby se to těsto nerozmáčelo, a tady píše posluchačka Alena, že naopak jí přijdou ty korpusy hodně suché a že by ráda nějaký krém, který to těsto zvláční, například mascarpone nebo tvarohovou náplň, jestli doporučujete, tak teď jste jí vlastně
3: mascarpone, mascarpone nebudu komentovat. Tam bude podle mě teda problém v přípravě buď toho těsta nebo košíčku, protože i ze zkušenosti vím, když prostě jeden den naplním košíčky žloutkovým krémem nebo nějakým třeba lemon cardem, což je vlastně taky citronový krém na bázi jenom vajec nebo žloutků a citronový šťávy s cukrem, tak ty košičky jako krásně zvláštně změknou a v žádném případě nejsou tvrdý. Mm-hmm. Takže na vině může být buď teda špatné těsto, anebo příliš silné těsto. Tam je potřeba taky, zvlášť když jsou to právě potom ty maličkatatý košičky, tak aby ta vrstva toho těsta nebyla půl centimetru. Pak je samozřejmě může být tvrdá, může být potom špatně. Tý tvarohový náplně, není to za mě úplně značka ideál, ale zase netvrdím, že to nejde. Pokud to někomu chutná, tak ať si to tam dá.
2: Mascarpone jste říkala, že nebudete komentovat.
3: No, mascarpone nebudu komentovat. Protože se využívá prostě nadměrně to mascarpone, no. Mm-hmm. A ne, v podstatě už. Myslím si, že pak ani do tiramisu si ho nikdo nedá.
2: Že mascarpone patří do tiramisu.
3: No tak je to takový, základně. Je to taková prostě základní surovina, kterou máme spojenou, jakoby, nebo patří originál do tiramisu. A pak prostě je velká škoda, když vidíme, že tiramisu se dělá z pomazánkového másla a mascarpone cpeme vlastně všude, kdekoliv, jakoby jinde, no.
2: Takže do košičku zkusíme
3: jako
2: rád.
3: Jako za mě opravdu, ten fakt, jako když se připraví dobrý žloutkový krém, tak je za mě, jako do těch typicky českých košíčků je za mě prostě jako mnohem lepší.
2: Aby to těsto zvláčnilo, tak je dobré je tedy připravit den předem.
3: Já teda obecně vždycky plním tartaletky, protože mám taky ráda takový ty trošičku vláčnější, určitě ne, aby se mi rozpadaly, aby byly právě rozmáčený, ale mám radši taky, když už to těsto je trošičku takový jako natáhlý tou vlhkostí, takže já třeba tím žloutkovým krémem je plním vždycky den před konzumací nebo před tím jakoby servírováním.
2: A pak je dozdobíte.
3: A pak je většinou jenom dozdobuju, přesně tak.
2: S Míšou Landovou dnes připravujeme košičky, tartaletky s různými druhy náplně, samozřejmě i zdobením. Stále se můžete ptát na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz.

0: Michal David dospíval na dvojce a my se vracíme k povídání s Míšou Landovou, lektorkou cukrářských kurzů, blogerkou. Dneska servírujeme pudinky, pudinkové košičky a tartaletky. Je to už spoustu dotazů i na e-mailu na přesný postup nebo přesnější postup těsta. Jste říkala, Míšu, že na košičky to bývá to klasické linecké. Ale je problém v tom, že se nám někdy rozpadá, drolí a ještě, když máme vytvarovat do toho košíčku, tak to někdy musí být asi náročné to ustát, i psychicky.
1: No to v podstatě je stejný, jako když se dělá přesně to linecký cukroví na Vánoce, na vánoční takový to klasický slepovaný. Oni v podstatě jsou dvě možnosti, jak to klasický linecký připravit. Já třeba preferuju tu variantu, že si lehce změklý máslo nejdřív utřu s moučkovým cukrem, s vajíčkem, nakonec do toho vsypu mouku. A promíchám. To těsto je takový hodně vláčný, nedá se s ním samozřejmě hned pracovat, ale obecně veškerý, ať už linecký nebo tyhle ty pevný těsta, je dobrý nechat 24 hodin odležet. A nebo je potom druhá příprava, taková ta studenější, kdy naopak máte máslo z lednice, vajíčka a vlastně vsypete všechno do jednoho kotlíku a ideálně pomocí robota nebo takový ty plastový karty, aby jsme příliš jakoby rukama nezasahovali tím teplem do toho těsta, ho zpracujeme. Důležitý je právě u těch těst je zpracovávat rychle, příliš je nehníst a nemít právě to máslo příliš povolený, aby se nám nespařilo takzvaně smoukou, protože pak způsobuje přesně to, že se nám trhá, ať už při vyvalování, nebo v případě těch košíčků, on se může potom smrsknout v tom košíčku.
0: Čili tady ingredience v pokojové teplotě neplatí, jak u některých jiných.
1: Tak, je lepší, je častější určitě ta varianta toho studeného. Jo, a je právě nehníst to dlouho. Jo, že někdo má tendenci, samozřejmě v dnešní době, kdy používáme roboty, tak je to nejjednodušší, protože tam vlastně nedáváte ty teploty rukou a vlastně ta metla vám to během krátké doby krásně zpracuje. Když to potom někdo zadělává ručně a přesně obuje se do toho, nevím, jako když zadělává třeba kynutý těsto nebo když prostě propracovává, tak tam potom může dojít k tomu takzvanému spaření a to těsto potom se právě takhle jako stahuje, trhá se a
0: to
1: je
0: poznám
1: i na
0: ještě předtím, než ho třeba dám do ledničky zachladit.
1: To si přiznám, já musím říct, že mi se to teda asi nikdy nestalo, nevybavím si, ale stalo se nám to právě třeba i v soutěži v nějaký předchozí řadě, už právě u těch upečených kousků. Ono to poznáte jednak na vzhledu, to těsto je takový fakt jako sražený, bych řekla, a není ani chuťově jako příliš dobrý. A pozná se to právě při tom rozvalování. Pokud se vám pořád stahuje nebo se vám trhá drolí, tak je na vině většinou tohleto takzvané spaření.
0: Dá se to nějak zachránit potom, když už s tím těstem pracujeme?
1: Jako do těch košíčků možná, kdybychom to naředili nějakým jako správně udělaným těstem a tak nějak to jako nakombinovali, tak ano, ale určitě bych takovýhle těsto už nerozvalovala klasicky na vykrajovaný třeba.
0: Na ty tartaletky, jaké těsto?
1: Na ty tartaletky buď teda se může i použít tohleto linecký, ale ono je z mýho pohledu takový víc měkčí, takže je rychlejš jakoby měkne a hůř se s ním pracuje, takže na ty tartaletky se pak používá vlastně křehké těsto a to se právě zpracovává hodně za studena. Takže obvykle se začíná tím,

0: že se mouka s máslem, studeným máslem, opravdu studeným, zpracuje do drobenky, na to už je vždycky lepší opravdu ten robot, a pak se tam právě přidává třeba cukr a přilejvají se potom buď vajíčka, někde se přidává třeba i studená voda, aby to těsto prostě si zachovalo tu studenou jakoby konzistenci a taky se nechává určitě odležet. Mm-hmm. Na té tartaletky je právě, pokud jsou to ty připravované v rávcích, tak se někde to těsto vlastně po zapracování rovnou rozválí na tu sílu těch 4 až 5 mm a nechává se to zachlazovat v téhletý už rozválený podobě a potom se vám i snáz z toho vykrajovou, jak jsem tady zmiňovala, ty pásky nebo vykrajují se ty kolečka. Je určitě pracnější než to naše typicky český německý.
1: Je důležité myslet i na materiál těch rávků. Třeba, aby se nám to potom dobře...
0: Oni v podstatě ty perforovaný, ty děrovaný rávky se dělají buď právě ty nerezový, kovový, anebo se pak dělají z takového černého, ono to vypadá trošku jako plast, ale je to přímo materiál, který je určený vhodný do trouby a má v podstatě taky ty maličkatatý otvory, takže s jiným materiálem jsem se nesetkala. Buď tyhle ty vyloženě kovový na pohled, anebo pak černý, který sice vypadají trošku jako plastový, ale jsou prostě standardně na pečení. A co je ještě důležitý, myslím si, že je to asi u většiny receptů, většinou ty rávky se nechávají, nebo to těsto v těch rávcích se ještě jako částečně mrazí, než ho dáváte jakoby vůbec do trouby, takže ten proces je tam opravdu i díky tomuhle jakoby zdlouhavější.
1: Uh-huh. Práce s tím těstem a vytvarování doporučujete formičky?
0: Je to jednodušší. Je to jednodušší.
1: Takže to tam pěkně hezky vytvarujeme. Upečeme.
0: Já třeba jsem zvyklá a mám lepší zkušenost, pokud jsou to právě tyhle ty větší tartaletky, tak peču obvykle, buď teda je to dobrý dát zamrazit i v té formičce, anebo se to dá péct zatížený luštěninama, takzvaně naslepo. Kdy vy si, jako se to dělá vlastně u velkých koláčů, že vy si vyložíte velký koláč, prostě třeba tím lineckým nebo nějakým křehkým těstem, dáte na to pečící papír a zasypete to buď fazolema, hráchem, rejží, je to takzvaný naslepo pečení, a kdy vlastně vy tím, jak to zatížíte ten pečící papír, tak vlastně se nestane, že by vám to těsto buď sklouzlo, nebo že by se vám jakoby vyboulilo. Takže to se někdy dělá tady i u těch malých tartaletek. Pak máte jistotu, že budou opravdu jako krásně upečený.
1: Suché luštěniny tam
0: jo, vysypu. Ano, potom už je neuvaříte, může to být jakýkoliv. Vím, že někdo používá i rýži, anebo pak se přímo používají jako skleněný třeba kuličky, které koupíte přímo v cukrářských potřebách nebo keramický, ale není jednodušší koupit prostě pytlíček hrachu, který vlastně si schováváte vlastně opakovaně. Já mám doma taky takhle dvě dozičky prostě s, myslím, že i s hrachem nebo s cizrnou, s něčím, který takhle prostě používám opakovaně, když chci péct třeba právě velký koláč.
1: Rady a tipy na košičky a tartaletky od Míši Landové. Dnes v kávě o čtvrté, pokračujeme za chvilku, to už bude prostor pro vaše otázky i na telefonu 22 155 25 25.
2: Káva o čtvrté, vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.
2: Toulky první republikou na dvojce.
3: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
4: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
5: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
3: To všechno je první republika.
4: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
5: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
3: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
5: K poslechu vás zvou
4: Jaroslav Plesl,
3: Jana Striková
5: a Jiří Vyhorál.
2: Toulky první republikou.
3: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
2: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
6: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Od pudinkových košíčků k tartaletkám. Tak na této cestě jsme dnes v kávě o čtvrté s Míšou Landovou, blogerkou, lektorkou cukrářských kurzů. Píše nám tady Martina, že se jí vždycky to těsto poté drobí, ať už jsou to tartaletky nebo košíčky. Tak kde dělá chybu? Asi říkala, že to může být vykvasení.
1: No,
0: už na začátku, když to moc hněteme.
1: Zkus přesně tak, nebo zkusit prostě jiný recept. Tam, no to se, ono se těžko jako takhle na dálku radí, když to za prvý člověk nevidí, kde je ten problém, ale určitě bych zkusila prostě třeba jiný recept.
0: Čím zdobit košíčky?
1: Tak my už jsme tady zmínili to ovoce, to je za mě ideální varianta teď přes léto, sezónní nebo i pak v průběhu. Pak se dá zdobit třeba i krémem, to, že jsme zmiňovali, že vlastně dolů dáme třeba nějaký ten žloutkový krém, nahoru můžeme dát potom nějakou třeba šlehanou ganáš. Já osobně jsem zastánce jednoduchých ozdob, který si vyrobím jednoduše, relativně krátkým čase doma, který třeba nemusím kupovat. Ořechy různé, karamel si můžeme připravit, dneska jsou hodně oblíbené, jedlé, květy. Ať už ze zahrádky, ať už si vypěstujete nějakou bylinku, dají se udělat třeba ozdoby z čokolády, potom v podstatě se dneska i prodávají kombinace, že si koupíte právě ty rávky a k tomu mají zároveň už ze silikonových forem si vlastně odlejete tu dekoraci, která se potom posadí nahoru, takže to je taky jedna z možností. Sáček, zdobící špička, jako těch možností je tam opravdu hodně.
0: Mm-hmm. Zdobíme, i ten krém tam dáváme, když je těsto už vychladlé, anebo
1: určitě.
0: Aby se neroz... Padlo.
1: Určitě. Vždycky ty tartaletky nechá dostatečně jakoby vychladnout, nebo to těsto. Úplně ideální si je třeba předpec i dopředu. Pro mě je to třeba takový nepříliš atraktivní proces, takže já obvykle, když jsem se do toho vždycky pustila, tak jsem si třeba těch tartaletek udělala i víc. Oni vám jednak nějakou dobu vydrží, stejně jako vánoční cukroví, třeba týden, dva, anebo se to dá i zamrazit dlouhodobě. Takže určitě, pokud se do toho pustíte, tak klidně si je můžete nadělat dopředu a přesně neplnit teplým, takže buď teda po vychladnutí, nebo klidně si je úplně den předem a potom jakoby naplnit. A samozřejmě, pokud je tam více vrstev, tak většinou se ty jednotlivé vrstvy mezi sebou chladí, takže ať už je tam třeba nějaká křupavá vrstva, se hodně dává. Pak je varianta, že se třeba i zapéká ještě něco v těch tartaletkách, ať už je to třeba nějaký mandlový krém, nebo je i vlastně žloutkový, i cheesecake se dá v podstatě zapéct jakoby do té tartaletky. Mm-hmm. Takže těch možností je opravdu...
0: A to tomu těsto neublíží, když ho ještě znovu dáme.
1: Oni se, záleží, co to je. Některý se vlastně zapékají už rovnou s tím třeba syrovým těstem. Pak v některých případech se ta tartaletka upeče třeba na takových 80%. A pak se do toho něco dá, aby se to dopeklo. A třeba konkrétně cheesecake, ten se peče při nižší teplotě a velmi krátce, takže tam třeba to té tartaletce jakoby nevadí. Hmm. Takže těch možností je opravdu bezpočet.
0: Větší varianty tartaletek, to jsou koláče.
1: Asi to už jsou potom, když se budeme bavit, jakoby přesně, my tomu řekneme český koláč, ale u nás jako koláč, já když řeknu koláč, tak si představím spíš třeba kynutej koláč. Hmm. Jo, to je u nás je to takový univerzální slovo, ale v zahraničí je to prostě tart. Nebo já bych to u nás spíš specifikovala asi jako křehký koláč. Asi bych tam dodala to křehký. A pak je to samozřejmě varianta, když vezmu od nějakého průměru 20 cm v průměru a veš, to už já vnímám velkou tartaletku.
0: Dají se připravit i slané varianty?
1: Tak určitě tak, když jsme u těch velkých koláčů, tak vlastně takovou trošku slanou variantou je kiš. Slaný koláč. Dají se asi, já se přiznám, že jsem dělávala malé kyše, že vlastně do formiček na tartaletky jsem pekla malé kyše, malé slané koláče, ale nikdy jsem asi nedělala tu variantu jako třeba slaných košíčků, že bych do toho, že bych vlastně, pak je potřeba teda udělat vlastně těsto bez cukru, takže klasické to křehké, které se právě používá třeba na ty kyše. A pak se do toho našlehávají podle mě nějaké jakoby třeba slané pomazánky, něco podobného, jako když vlastně plníme třeba odpalované těsto na slano, crème roule na slano, tak to je taková alternativa. Ale osobně jsem to nikdy nedělala, přiznávám.
0: Je tu dotaz na těsto. Na kyš píše nám muž, píše nám Petr, že má moc kyš rád, takže by si ho rád připravil, jestli může použít to stejné těsto, o kterém dnes mluvíme.
1: Ne, určitě ne. O těstech, o kterých mluvíme, tak je to buď to klasický linecký, který je přirozeně poměrně sladký, a i křehký těsto, který se používá na tartaletky, obsahuje cukr, takže je samo o sobě jako dobrý, dají se z něj dělat třeba i sušenky. takže určitě ne. Nicméně v podstatě nejde jenom o vynechání toho cukru, ten poměr tam bude trošičku jiný, ale jinak ta příprava je tam stejná. Uh-huh. Taky je to spíš tou studenou formou, dost často se tam přidává ještě třeba studená voda.
0: Takže to se máslo s moukou, jste říkala.
1: Tak, přesně tak, přesně tak, studený a někde se používají celý vejce, někde se můžete setkat s variantou jenom žloutek a dost často se právě přidává třeba ještě studená voda. Takže to těsto je potom v podstatě jenom a sůl. Tady se přidává docela, zatímco třeba do lineckého můžeme dát tu špetku soli, ale nemusíme, tak většinou tady do toho těsta na to slaný se přidává i jakoby sůl, aby to těsto samo o sobě bylo chutný.
0: Takže tartaletky ano, ale košíčky na slano asi s tím těstem lineckým.
1: S lineckým ne, to by muselo být taky křehký těsto a muselo by se vlastně jako vytvarovat do těch košíčků. Jako určitě by to šlo, ale museli bychom tomu uspůsobit prostě, nebo vybrat vhodný těsto.
0: Košíčky, tartaletky dnes v kávě o čtvrté. Míša Landová je naším hostem a bude ještě po písničce. Stále se můžete ptát 22 155 25 25.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Na dvojce.

0: Káva o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Terezou Stýblovou.
2: Míša Landová nám dnes radí, jak připravit košičky, tartaletky. Jsou tu dotazy i na kombinace chutí, jak fungují nejlépe, jaké typy krémů, třeba s ovocem, aby to bylo takové výraznější a ne moc fádní, Míšo, tak jak byste doporučila kombinovat?
3: Tak já už jsem tady zmiňovala několikrát ten žloutkový krém a ty jednoduchý jakoby obměny, takže ten je za mě určitě fajn. Skvělá k ovoci, ať už jsou to právě třeba jahody, maliny, rybíz, tak je právě ta pistácie, která se hodně kombinuje, ať už teda formou teda taky toho žloutkového krému, anebo v tomhle případě by se dala dát třeba pistáciová ganáš, která se právě hodně do tartaletek používá jako alternativa. Šel by do toho i nějaký krém na bázi třeba vajec, čokolády, taky určitě. K tomu ovoci, čokoláda, maliny, taky osvědčená kombinace. K vanilce, kromě teda základního ovoce, tak třeba i trošku exotiky, mango, marakuja, kdo má rád. Je to asi o chuťových preferencích každého z nás. Dneska ta nabídka je prostě jako nekonečná. Asi ovoce ke všemu by se dalo říct.
2: Mluvíte o ganáži a krému pro úplné začátečníky.
3: Ganáž je vlastně kombinace, čokolády a smetany. Dneska už máme vlastně několik druhů čokolád, máme vlastně třeba i ovocný čokolády, čokolády různě ochucený, nebo se dá do té ganáže zakomponovat i třeba pyréčko. Ty ganáže jsou na opak jako jednoduchý na přípravu. To se v podstatě jenom rozpustí čokoláda, zahřeje smetana, spojí se to, obvykle se to promixovává tyčovým mixérem, aby nám to krásně vytvořilo takovou hladkou emulzi. A v podstatě se to nalije jenom do té tartaletky. Ono to tím chladnutím vlastně ta čokoláda stuhne a udělá to takovou krémovou konzistenci. Takže ganáž je za mě určitě fajn taky tady do těch, šla by i do košíčků, ale i do tartaletek. Nahoře se potom dá přizdobit právě třeba nějakým lehčím krémem, šlehačkou. Takže třeba úplně jednoduchý čokoládová ganáž z hořké čokolády se smetany. Vylít do tartaletek, nechat zatuhnout a nahoru nazdobit šlehačkou. Třeba nějakým ovocem, malinou, jahodou a je to jednoduché. Je to zase alternativa k tomu žloutkovému krému, kdo třeba nemá rád.
2: Už jste na začátku říkala, že ty lehčí krémy šláčkové moc s tím těstem nejdou dohromady. Ale tady se ptá zase posluchačka, že má raději právě ty lehčí a svěžejší krémy, že nemá ráda ty žloutkové ani moc pudinkové, tak jestli byste přeci jenom něco doporučila.
3: Tak bych zkusila bych tu ganáš, anebo bych zkusila ten lemon curd. To je vlastně citronový krém, který je připravený jenom buď z vajec, nebo se žloutků, z cukru, z citronové šťávy nebo jakékoliv citrusové. Ten citronový lemon curd je asi nejrozšířenější, ale dá se připravit i samozřejmě z limetky, z grepu. A je v tom podíl másla a ten krém je v podstatě svěží. Skvěle se hodí jak k ovoci, tak se na to dá třeba nastříkat i sníh. Takže to je za mě určitě skvělá alternativa a do tartaletek se taky dost často právě používá.
2: Jak dlouho ty tartaletky a košičky vlastně vydrží? Víme, že už je dobré je nechat rozležet, ale pak asi...
3: Tady bude záviset na typu té náplně. Jo, třeba ten lemon curd, mám zkušenost, že ten, čím ta tartaletka bude starší, tak ono nejde o to, že by se zkazila, ale samozřejmě to těsto bude natahovat tu vlhkost toho krému a bude rozmáčená, bude nám jakoby měknout. Takže to závisí na tom přesně, jaký druh toho krému tam bude. Pokud bychom chtěli prodloužit tu křehkost, tu pevnost té tartaletce nebo toho košíčku, tak se dost často setkáme s tím, že můžeme předtím, než ten košíček naplníme, vymazat buď čokoládou, anebo třeba kakaovým máslem, které je lepší, protože nemá vlastně žádnou chuť, žádnou barvu, v podstatě není ani vidět a hlavně nám to uchutí ty čokolády, nenaruší jakoby tu tartaletku nebo ten košíček, takže to je taky alternativa.
2: Na jaké příležitosti, když už ovládáme obojí, ať už košíček nebo tartaletku, byste je doporučila? Přece jenom se liší ve velikosti, ty tartaletky jsou větší.
3: Ve většině případů ty tartaletky začínají na nějakým průměru 6, ale spíš až tak 7 nebo 8 cm, takže z toho už to za mě dělá takovej ten kavárenský nebo cukrárenský zákusek, zvlášť, když má potom více těch vrstev, je třeba i trošku vyhnanej do vejšky, takže to je za mě určitě zákusek, který vás poměrně docela dost zasytí. Pokud by to měla být ta podoba na nějaký raut nebo na forma sladkého baru, na nějakou oslavu, svatbu, kde se ty zákusky dělají opravdu malinkatatý, aby člověk mohl ochutnat více druhů, tak tam bych potom volila raději opravdu ty klasické malé košíčky, nějaký průměr třeba 4 nebo maximálně 5 cm.
2: Dotaz od Martiny, nakupované košíčky na polotovary, co na ně říkáte?
3: Já se přiznám, že si je pamatuju pouze z dětství, že se prodávaly, ani netuším, jestli se dneska v běžném obchodě dají koupit. Vím, že určitě mají rakvičky, ty jsem viděla. Ale košíčky si nejsem jistá, ale určitě na cukrářských e-shopech, které jsou dneska běžně dostupný pro všechny hobby pekaře, určitě jsou a dají se koupit jak košíčky, tak i tartaletky. I v různých velikostech. A zkušenost teda s nimi nemám osobní, ale takhle od kolegů slýchávám, že pokud jsou i čistě jako z másla, takže jsou i chuťově velmi dobrý. A pak třeba pro nějakou větší akci, nebo když přesně potřebujeme na nějakou tu svatbu a nemáme třeba, nechtěli bychom kvůli tomu kupovat ty rávky nebo formičky, tak si myslím, že je to určitě cesta, kterou jako jít.
2: Je tu poslední otázka od Moniky, která včera zadělala domácí pivní těsto a chtěla se zeptat, jestli je vhodné třeba i na ten zmíněný kyš.
3: Já se přiznám, pivní těsto, já znám pivní těsto akorát na závin.
2: Na závin taky, to píše ano, jestli je vhodné nejenom na závin, ale i na kyš, jestli to může
3: tak
2: zkusit.
3: Tak to se, jako zkusit to určitě může. Tak. Zkusit to určitě může, doporučovala bych ho předpec možná s tím zatížením, ale nemám vyzkoušeno, takže je to bez záruky.
2: Tak Moniko, vyzkoušíte a pak nám dejte vědět, jak to dopadlo. Míše Landové, která byla dnešním hostem, moc děkuji a těším se někdy příště v Kávě o čtvrté. Naschledanou.
3: Já děkuju za pozvání.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Noční mikrofórum.
2: Hostem Moniky Valentové bude krajinářský architekt Přemysl Krejčiřík. Jaká překvapení a dobrodružství zažil při obnovách historických zahrad? Je těžké vytvořit zahradu, která léčí? A má potřebu vyvracet představu, že zahradní architekt jen kreslí a sází kytičky?
0: Noční mikrofórum.
1: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Poslanec SPD Nerušil chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání České televize a Českého rozhlasu. Komise složená z bývalých státníků varuje premiéra před změnami v protidrogové politice. Zítra bude oblačno a že zataženo, místy přechodně polojasno, postupně přehánky, teploty do 25 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Po zrušení koncesionářských poplatků je podle poslance SPD Josefa Nerušila potřeba posílit i kontrolní mechanismy obsahu vysílání. Řekl to v pořadu pro a proti Českého rozhlasu. Chce také diskutovat o tom, jak by měla vypadat veřejná služba. Poslanec TOP 09 a člen mediálního výboru sněmovny Jan Jakob ale namítá, že vládní kroky ohrožují nezávislost České televize a Českého rozhlasu.
4: Koalici jde o to, aby oslabila nezávislost České televize a Českého rozhlasu, aby postupnými kroky tato média začala ovládat. Teď je ten tlak finanční, opravdu je to návrat k roku 2008.
3: Vládní návrh zákona počítá s převedením financování obou médií pod státní rozpočet od příštího roku. V roce 2027 by zároveň měl jejich počet klesnout o zhruba 1 miliardu 400 milionů korun. Dosavadní přístup Česka k řešení závislostí je podle Globální komise pro protidrogovou politiku úspěšný. Komise složená z bývalých prezidentů a premiérů to napsala v dopise adresovaném premiéru Andreji Babišovi z hnutí ANO. Varují ho před dopady změn, které česká vláda nedávno oznámila. Kromě přesunu protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví plánuje česká vláda taky zpřísnit postupy. Komise ale kabinetu doporučuje jednat s odborníky a zvolit jiné řešení. Europarlament schválil zákaz nazývat bezmasé alternativy slovy typickými pro maso, tedy například steak, játra nebo kuře. Poslanci opatření přijali jako součást nových pravidel, která mají posílit smluvní postavení zemědělců a přispět ke stabilizaci jejich příjmů. Zákaz se týká taky masa vypěstovaného v laboratoři z buněk zvířat, pro které jiné označení než maso neexistuje. Nová legislativa maso definuje jako jedlé části zvířat. Pokutu 4 miliony 800 tisíc korun za zneužití významné tržní síly musí zaplatit Hobby Market Oby. Dostal ji od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí je pravomocné. Zákon firma porušila tím, že po dodavatelích potravinářských nebo zemědělských výrobků požadovala delší lhůty splatnosti než zákonem stanovených 30 dní. Firma pochybení přiznala. V areálu garáží na sídlišti Slovanka v České Lípě je nově umístěná informační cedule připomínající události po druhé světové válce. Původně šlo o základnu Wehrmachtu. Po válce byli v takzvaném V-lágru před odsunem internováni sudetští Němci. Do konce roku 1946 táborem prošlo přes 20 000 lidí.
5: Informuje dnešní mladou současnou generaci Českolipanů o tom, co se v této lokalitě stalo, nejenom za války, ale hlavně v těch 19 měsících po válce.
6: Říká českolipský historik Michal Rádl, který loni vydal knihu, která se V-lágru podrobně věnuje. Jako šestiletý tudy prošel také Franz Lenard.
7: Střílelo se a ženy volaly o pomoc. Do dneška mě to provází. Když tady projíždím, pořád na to musím myslet.
6: Informační ceduly umístil vlastivědný spolek Českolipska společně s automotoklubem, který zdejší areál spravuje. Z České Lípy Jiří Línek, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: počasí.
3: Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno, postupně místy přehánky, výjimečně bouřky. Večer by mělo srážek ubývat, teploty čekejte mezi 20 a 25 stupni. Na jižní Moravě 27, na horách 17 stupňů.
8: Doprava.
3: Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 je kolona po pojíždí od nájezdu z plzeňské D5 k exitu 19 Ořech zhruba 20 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je kolona za Ostrovačicemi, jede z kilometru 178, nesouvisle jede až do Brna do omezení u D2. Osobním autem se zdržíte 3/4 hodiny. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře.
2: Vítáme vás, dámy a pánové, u dalšího příběhu z kalendáře. Za mikrofony jsou Monika Valentová
9: a Jan Kovařík. Dobrý den. Pokud se o svůj kalendář pečlivě staráte, platí pro ty s papírovým kalendářem, nebo pokud ho máte správně z dálky synchronizovaný, ten elektronický, tak na něm musíte vidět datum 16. června. Zdali pak tušíš, Moniko, čím by mohl být ten den významný?
2: Tak tím, že se blíží prázdniny.
9: Třeba. No tak já jsem myslel spíš, jestli se někdo slavný nenarodil nebo tak.
2: Ty máš narozeniny.
9: Ano, tak teoreticky bych to mohl být já, ale nejsem, protože...
2: Ty nejsi slavný?
9: Protože jsem se nenarodil 16. června.
2: A kdo to tedy je?
9: No konečně se dostáváme k věci. Jeden slavný komik.
2: A první indicie pro posluchače nějaká bude?
9: Dobře, jestli nestačí komik, tak komik, jehož proslavilo účinkování v amerických groteskách.
2: Dobře, tak to byla první. A ta druhá?
9: Druhá indicie, vystupoval v komické dvojici.
2: Tak a do třetice všeho dobrého?
9: Ty nedáš pokoj, ženská. V této dvojici to byl ten menší a subtilnější.
2: Tak já myslím, že hádanka je více než jednoduchá. Máme se na co těšit.
8: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Pevně doufám, vážení posluchači příběhů z kalendáře, že už jste nejspíš uhodli správnou odpověď na náš dnešní kvíz. Řeč bude o muži jménem Arthur Stanley Jefferson.
1: Kdo?
0: Moniko, Arthur Stanley Jefferson.
1: No počkej, ale to přece není ten...
0: Kdybys mě nepřerušovala a nechala bys mě domluvit, tak by se spolu s posluchači dvojky dozvěděla, že správnou odpovědí na náš kvíz je Stanley Arthur Jefferson, známější spíše jako Stan Laurel. Jinak též polovina světoznámé komické dvojice Laurel a Hardy.
1: Ach tak, tak už jsem doma.
0: To je dobře. Stan Laurel přišel na svět právě 16. června a stalo se tak, což tě možná taky překvapí, v Anglii.
1: To mě náhodou vůbec nepřekvapuje, protože vždycky jsem měla dojem, že měl anglický přízvuk.
0: To si tedy bystré děvče. Spousta lidí má totiž dodnes za to, že Laurel nebo jeho neméně slavný kolega Chaplin byli Američané.
1: Zřejmě proto, že oba v Americe žili a oba se proslavili v amerických groteskách.
0: Málo kdo také ví, že tito dva budou velikáni filmového humoru přišli do Ameriky společně.
1: No, spíš připluli, ne?
0: Ale ano, dobrá, připluli. Ale společně, to je důležité. Laurel i Chaplin totiž účinkovali u téže herecké společnosti, kde Laurel působil jako Chaplinův náhradník.
1: Na turné po Spojených státech ale Chaplin ansámbl opustil a společnost se rozpadla.
0: A Stan Laurel v Americe už zůstal. Nejdřív tam působil jako komik ve varieté, ale poměrně rychle se dostal k filmu.
1: V té době mu také jeho někdejší partnerka, tanečnice May Dalbergová, vysvětlila, že Arthur Stanley Jefferson by bylo dobré jméno, kdyby se rozhodl stát americkým prezidentem. Ale pro filmového komika to úplně výhra není.
0: Arthur Stanley Jefferson uznal, že na tom něco je a rozhodl se, že si napříště bude říkat Stan Laurel.
1: A zanedlouho potkává jistého Olivera Hardyho.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.
4: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž.

0: 16. června roku 1890 se v Anglii narodil muž, který se proslavil pod uměleckým pseudonymem Stan Laurel. Právě jemu věnujeme dnešní příběhy z kalendáře na dvojce. Ovšem, řeknete-li Laurel, nezbývá než říct taky Hardy.
1: Určitě. Obě poloviny této slavné komické dvojice sice natočily úctyhodnou řádku filmů každý zvlášť, ale ty nejslavnější filmy vznikly až poté, co se tihle dva dali dohromady.
0: Malý hubený Stan měl nepochybně potíž s tím, že na plátně působil poněkud nevýrazně, což pro představitele komické figury v němé grotesce nebyla právě deviza.
1: Snažil se sice tento nedostatek vykompenzovat výrazným líčením, ale nijak zvlášť to nepomohlo.
0: Ale protože, řečeno slovy filozofa, věci nikdy nejsou dobré ani špatné a záleží jen, jak se na ně díváte, tak ve chvíli, kdy se vedle neduživého třasořitky Laurela objevil korpulentní tlouštík Hardy, stali se obratem tyto zdánlivé nedostatky doslova darem z nebes.
1: Ti dva byli totiž k smíchu už od pohledu. Bylo by potřeba hodně fantazie, aby si člověk dokázal představit víc nesourodou dvojici.
0: Je to fakt, stačilo prý jen, aby se ve filmu objevil titulek třeba Pošlete mi sem dva nejschopnější detektivy a celé kino se rozesmálo ještě dřív, než se vůbec objevili na plátně.
1: Nebylo tedy divu, že tato dvě nemehla k pohledání, což tedy samozřejmě myslím v kontextu grotesky, našla cestu k srdcím, nebo přesněji řečeno k bránicím diváků velmi rychle.
0: Ve vytváření nemožných situací a šlamastik si utápnutý Laurel i bodrý Hardy mohli podat ruce.
1: Jejich okřídlené fráze jako další pěkný malé do kterého si mě dostal, anebo mohl bys udělat něco, abys mi pomohl, rozesmávali diváky po celém světě.
0: Laurel a Hardy svými střeštěnostmi bavili diváky po více jak dvě dekády. Po Hardyho smrti Stan Laurel už nechtěl bez svého druha vystupovat. Všechny nabídky k filmování odmítal a už nikdy v žádném filmu nehrál. Svého kumpána Ollieho přežil o 8 let. Vy se ale nedejte zmást, příběhy z kalendáře v tuto chvíli nekončí. Ještě máme hodně co říct. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Příběhy z kalendáře z časů černobílé grotesky vás dnes provází Jan Kovařík a Monika Valentová.
1: V oněch dřevních časech kinematografie byly filmové technologie doslova v plenkách. O dnešních trikových technikách se tehdejším filmařům nesnilo ani v těch nejodvážnějších snech.
0: Sledujeme-li dnes klasické grotesky se všemi těmi údery do hlavy a krkolomnými pády, tak si většinou vůbec neuvědomíme, že všechny tyhle artistické výkony museli herci před kamerou opravdu předvést.
1: Pochopitelně zdaleka ne vždy tyto střeštěnosti prováděli samotní herci. Většina z nich už tehdy měla své dublery, tedy dvojníky, kteří se v nebezpečných scénách otloukali místo nich. Ale byli i tací, kteří se nikdy zastupovat nenechali.
0: Jedním z nich byl Buster Keaton alias Frigo. Ten se narodil dvěma artistům, kteří si nemohli dovolit chůvu a tak mrňou se jednoduše brali sebou na jeviště, kde se prostě chtě nechtě stal součástí programu.
1: Už co by tříleté mrně účinkoval v akrobatickém skeči, kde létal z jednoho konce jeviště na druhý. Otec na něho padal, šlapal po něm a kdo ví co ještě. Takže se jeho artistické vlohy začaly rozvíjet opravdu velmi záhy.
0: A s takovou průpravou nebylo divu, že pro něho kaskadérské kousky v groteskách nepředstavovaly žádný problém a služeb dublérů nejenže nevyužíval, ale kaskadéry dokonce sám zaučoval.
1: Jednou při natáčení scény, ve které Frigo běží po střeše vagónu, z níž ho smete proud vody, ovšem Buster Keaton spadl na trať a udeřil se hlavou přímo do kolejnice.
0: Protože ho bolelo za krkem, odešel domů, dal si prý pár koňaků, prospal se a druhý den zase vesele pokračoval v natáčení.
1: Když se o 15 let později ocitl v nemocnici, lékař se ho zeptal, kdy měl zlomenou páteř. Nikdy, odpověděl Keaton. Lékař mu ukázal rentgenový snímek, kde byl na krčním obratli viditelný srůst. Poslyšte, kdy se to asi tak mohlo stát, zeptal se Keaton. Tak před 10-15 lety, odvětil lékař.

0: 16. června roku 1890 se narodil Arthur Stanley Jefferson, známý jako Stan Laurel, hvězda nejdříve němé a později i ozvučené grotesky. Říkali jsme, že připlul do Ameriky s Chaplinem, nicméně poté se jejich cesty rozešly. Stan točil nějakou dobu sám, ale teprve, když potkal Olivera Hardyho, proslavil se.
1: Budeme vám ještě vyprávět o světě černobílé grotesky, který trval nečekaně krátce. Vznikl zhruba v prvním desetiletí hektického 20. století a koncem 20. let se němá groteska ocitla pod palbou zvukového filmu. Laurel a Hardy tenhle útok přestáli ve zdraví, což se ovšem nedá říct o jiných hvězdách němé éry. I o nich se zmíníme a také o návratu grotesky, o který se v 60. letech zasloužil střihový film Když groteska byla králem. Má to jen jednu podmínku. Musíte s námi zůstat na dvojce v druhé polovině příběhu z kalendáře.
2: Četba na pokračování na dvojce.
3: Marta se vrací na místo, ze kterého kdysi odešla její matka.
4: Můj život nijak nedrží pohromadě, protože z neustálého přemítání, jestli jsem doma tady nebo tam, nějak vyklouzl jeho smysl.
3: Co všechno odhalí pohled do minulosti?
4: Máma místo vděku zahodila svářeckou kuklu a udělala se pro sebe. Chlapi se jí báli, protože sice pořád byla blondýna s malým zadkem, ale taky se z ní stala jejich šéfová, co jim dává na chleba pro jejich ženské, co jsou jim vděčné.
3: Žluté oči vedou domů.
2: Román Markéty Pilátové jako četba na pokračování.
3: Každý den po 22. hodině
2: na dvojce. Radioservis představuje
5: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
6: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
5: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
7: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
5: Dej mi pokoj.
8: Tohle neskončí dobře.
5: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas dvojka.

0: Rádio, které vás baví.
1: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
0: Každý den po 17. hodině
1: na Dvojce.

0: Stan Laurel, jedna z hvězd hollywoodské němé filmové éry, je protagonistou dnešních příběhů z kalendáře, které posloucháte na Dvojce.
1: Život hollywoodských hvězd si zejména dříve většina lidí představovala jako nekonečné prázdniny, během nichž se tu a tam natočí nějaký ten kasovní trhák.
0: Takové představy ovšem s realitou měly společného pramálo. Konečně nenadarmo se Hollywoodu odjakživa přezdívalo továrna na iluze.
1: Být hollywoodskou star se podobalo spíše tvrdé řeholi a zábavné to zejména v první polovině 20. století bylo pramálo.
0: Ve filmových studiích vládla takřka vojenská disciplína a ani ty největší hvězdy si například nedovolili přijít na natáčení pozdě.
1: Na place pak do úmoru přetáčeli scény, dokud nebyly dokonalé, anebo naopak čekali na další záběr během technických příprav, které často trvaly i několik hodin.
0: Protože bylo nanejvýš žádoucí, aby hlavní hvězdy vypadaly k světu, byly ve věcech, jako je nastavování světel nebo zkouška kostýmů, zastupovány dvojníky.
1: A těm se říkalo stand-in a byli to lidé, kteří byli svému originálu, pokud možno co nejpodobnější. O jejich práci se pak říkalo, že je to nejsmutnější povolání v Hollywoodu.
0: Nedivím se tomu tvrzení, protože na rozdíl od dublérů, kteří herce zastupovali v nebezpečných scénách a jejich práce se, i když inkognito nakonec objevila na plátně, trávili stand-in na place úmorné hodiny pod rozpálenými reflektory, aby ve chvíli, kdy je vše připraveno, jejich místo zaujala příslušná hvězda, která si pod ty reflektory prostě přišla zazářit.
1: Smutné. I obyčejný statista byl nakonec ve filmu vidět, stand-in nikdy.
0: Ovšem Oliver Hardy, herecký partner našeho dnešního protagonisty, měl jednoho stand-ina, který se rozhodl s touhle frustrací zatočit svérázným způsobem.
1: Využil své podoby s Hardym a zašel si do kanceláře, kde si nechal vystavit šek na $5,000. Svou předlohu napodobil tak věrně, že mu šek bez mrknutí oka vystavili. Poté zmizel a ve studiu už ho nikdy nikdo neviděl.
0: Zajímavá historka, jen bych rád věděl, zda to strhli z honoráře panu Hardymu, nebo to uhradilo studio ze svého rezervního fondu.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Zlatý věk hollywoodské filmové grotesky. I o něm vám vyprávíme v dnešních příbězích z kalendáře. Nejdůležitějším datem je pro nás 16. červen roku 1890, kdy se jedna z hvězd této zlaté éry, tedy Stan Laurel, narodila překvapivě v Anglii, nikoli v Americe.
1: Bez nadsázky zlomovou událostí v dějinách kinematografie se stal koncem 20. let minulého století nástup zvukového filmu.
0: Tato převratná změna obrátila celý dosavadní filmový svět doslova vzhůru nohama.
1: V celém Hollywoodu nastal poprask. Producenti, které do té doby zajímali pouze herci se zajímavou tváří a pohybovým nadáním, začali ze dne na den horečnatě schánět hudební skladatele, zpěváky a scénáristy, o které do té doby ani nezajímali.
0: Tenhle náhlý a neočekávaný konec starých časů ukončil nejen éru němé grotesky, ale v mnoha případech i hvězdnou kariéru mnohých jejich představitelů, kterým se zkrátka v nových podmínkách už na své předchozí úspěchy nepodařilo navázat.
1: Stan Laurel a pochopitelně i jeho objemnější polovička Oliver Hardy patřili k těm šťastnějším. Nástup zvukového filmu nejen, že jejich komice neublížil, ale spíš naopak.
0: Laurelův kňouravý ublížený hlas s anglickým přízvukem se s Hardyho žoviálním typicky americkým projevem výborně doplňovali a komiku téhle dvojice ještě dokázali umocnit.
1: K těm méně šťastným patřil například už zmiňovaný Buster Keaton. Jehož smutná kamenná tvář jakoby předjímala i jeho smutný osud.
0: I když byl jedním z nejvýraznějších komiků němé éry, se svým chraplavým hlasem se ve zvukovém filmu neprosadil.
1: Jeho kariéra vzala velmi rychle za své a nebýt celuloidových pásů, které nám jeho umění uchovaly dodnes, kdo ví, jestli by dnes jeho jméno někdo znal?
0: Paní Ruth Laurelová, vdova po Stanu Laurelovi, jednou poznamenala.
1: Buster Keaton, Frigo, byl zcela výjimečný zjev. Když se jednou týdně vydám ke Stanovu hrobu, vždycky položím rudou růži i na Bustrův hrob. O místo jeho posledního odpočinku se nikdo nestará a přitom rozdal lidem tolik radosti.

0: Ten Laurel je klíčovou postavou dnešního příběhu z kalendáře s datem 16. června. Stále jsme s vámi my dva, Monika Valentová a Jan Kovařík.
1: Němá groteska, tedy žánr, ve kterém se Ten Laurel proslavil, je také žánrem, jemuž nebylo v dějinách kinematografie dopřáno mnoho času. Uvědomme si, že se zrodila během prvního desetiletí 20. století a velmi rychle vzala za své koncem let 20., tedy krátce potom, co se ve filmu začalo mluvit.
0: Dnes je až neuvěřitelné, kolik filmů bylo za ten krátký čas natočeno, jak moc byli jejich představitelé slavní a jak rychle se na mnohé z nich zase zapomnělo.
1: Jen málo komu už dnes něco říká například jméno Max Linder.
0: No ano, tento francouzský elegán za svou krátkou kariéru přitom natočil několik set filmů a jeho popularita byla tak velká, že při zájezdech ho všude vítali nadšené davy a v Petrohradě mu dokonce jeho obdivovatelé vypřáhli z kočáru koně a dotáhli ho k hotelu vlastními silami.
1: Rostomile, když se Oldřicha Nového už jako starého pána ptali, který představitel němé grotesky byl jeho nejoblíbenější, nostalgicky odpověděl Max Linder.
0: Poté, co se film rozmluvil, se na němé grotesky na dlouhá desetiletí zapomnělo.
1: Když už se zdálo, že ty legračně zrychlené obrázky i ti, kdo na nich byli zvěčněni, definitivně zmizeli v propadlišti dějin, objevila se nečekaně nová vlna zájmu o tento kus filmové historie.
0: A ta započala v 60. letech poté, co byl do kin uveden střihový film Když groteska byla králem, což bylo jakési The Best of němá groteska, ve kterém se objevili všichni, kdo v tomhle žánru něco znamenali.
1: Grotesku tak objevili další generace diváků, kteří v časech, kdy královala biografům celého světa, ještě většinou ani na světě nebyli.
0: Tento revival zkrátka vrátil grotesku opět do povědomí filmových diváků i tvůrců. Mnozí se k jejímu vlivu rádi hlásí a v jejich díle je inspirace starými groteskami jasně patrná, jako je tomu například v komediích Woodyho Allena.
2: Mám prostě

0: dnes jsme si povídali o Stenu Laurelovi, jenž spolu se svým parťákem do deště Olím tvořil proslulou komickou dvojici Laurel a Hardy. A vůbec o těch dřevních dobách kinematografie, kdy byl film ještě nemluvnětem a jeho postavy hovořily jen skrze titulky.
1: A protože scénárista těchto příběhů Petr Váně vzal svou práci poctivě, tak zkrátka nepřišli ani Laurelovi současníci, kteří stejně jako Sten zazářili ve světlech reflektorů v časech, kdy groteska královala stříbrnému plátnu.
0: My se s vámi rozloučíme slovy jednoho z nich, francouzského elegána Maxe Lindera, který se stal jednou z prvních filmových hvězd.
1: Ale pozor, vůbec nečekejte myšlenku k popukání. Cituji. Máte tušení o bolesti, kterou trpíme, abychom rozesmáli své bližní? A nejste nespravedliví k nám, zahrnujíce nás pohrdáním, zatímco se snažíme na okamžik pobavit nesčíslné obecenstvo, které navštěvuje biografy? Není smích jednou z nejlepších věcí, které se mohou člověku přihodit?
0: Konec citátu a já odpovídám je, samozřejmě. A my věříme, přátelé, že u dalších příběhů z kalendáře bude zase někdy důvod se zasmát.
1: Ano, a nezapomeňte na to, že smích údajně prodlužuje život. Tak tedy mějte se a smějte se.
0: Naschledanou.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude herec, ale také režisér Roman Zach. Jaké to je vrátit se po mnoha letech do seriálu Ordinace v růžové zahradě? Co všechno se může dozvědět v prádelně v Brooklynu? A radí se s ním jeho syn o herectví? I na to mi odpoví můj milý kolega Roman Zach.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Zítra po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Česko bude mít v hlavní turistické sezóně posílené konzulární služby. Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. A zítra bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, postupně místy přehánky, teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Ministerstvo zahraničí i letos posílí konzulární služby v oblíbených turistických destinacích. Týká se to hlavně Chorvatska, Bulharska nebo Řecka. Zástupci rezortu o tom informovali spolu s asociacemi cestovních kanceláří.
5: Lidé by se při cestách do zahraničí měli registrovat v systému DROST. Po zkušenostech s letošními náročnými repatriacemi po vypuknutí krize na Blízkém východě, kdy si někteří turisté stěžovali, že systém nefunguje, do něj přibyly některé nové funkce. Informace by třeba měli automaticky dostávat všichni, kteří se v destinaci zdrží déle, než původně plánovali, popisuje Pavel Pešek, ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničí.
6: To by měla opravdu řešit již vytvořená mimořádná sekce, která se bude živovat pro ty lidi v tom regionu v případě mimořádné krize. Nebudou tam jenom informace o repatriačních letech, můžou tam mít samozřejmě i další a další informace, které jsou užitečné.
5: Do turistických lokalit se i letos chystají taky čeští policisté. Budou sloužit ve společných hlídkách se svými kolegy v Chorvatsku a Bulharsku. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
4: Maximální cena benzínu zítra klesne na 41 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči zaplatí maximálně 38 korun a 35 haléřů. Oproti dnešku je to o 57 haléřů méně. Opatření proti vysokým cenám a pohonných hmot platí zatím do konce června. Slovák podezřelý z otravy sklenice s dětskou výživou a vydírání výrobce HIP zůstává v Rakousku ve vazbě. Soud v Einstatu ji prodloužil do poloviny srpna. Úřady muže zadrželi na začátku května. Policie u něj našla jed na krysy, který byl podle rozboru podobný tomu, jaký byl použit v otravě sklenice s výživou zajištěné v Rakousku. Množství toxinu ve výživě by podle znalců život neohrozilo, mohlo by ale způsobit zdravotní potíže. Sklenice se kromě Rakouska objevili taky na Slovensku a v Česku. Muž všechna obvinění odmítá. Letadla na vodík jsou blíže realitě. V Ústavu jaderného výzkumu začíná testování systému vodíkového pohonu letadel o výkonu 1 MW. Cílem evropského projektu Newborn, který koordinují čeští odborníci, je vyvinout prototyp vodíkového motoru pro letadla.
7: Tady například sledujeme vstupy vodíku do palivového článku a řídíme tlak, teplotu, koncentraci vodíku a dusíku.
8: Ukazuje mi ve Velíně testovací laboratoře Pavel Trnka z výzkumné společnosti Honeywell Aerospace. Vodíkový článek jako základ leteckého pohonu se tady v Řeži bude testovat celé léto, jak doplňuje vedoucí mezinárodního konzorcia Ondřej Kotaba.
9: Se jedná o koordinaci toho komplikovaného systému, který má asi 200 individuálních funkcí. My už jsme ověřili, že většina věcí se chová tak, jak má.
8: Pokud všechno půjde hladce, mohlo by evropské vodíkové letadlo vzlétnout zhruba za 4 roky. Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno, postupně přehánky, výjimečně bouřky, večer by mělo ubývat srážek, teploty mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě 27, na horách kolem 17 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 za Brnem směrem na Vyškov, opatrně za Rohlenkou. Před sjezdem na Slavkov na exitu 210 se tvoří kolona v odbočovacím pruhu na silnici 50. Tam pod sjezdem z dálnice u Holubic se převrátilo auto. Silnice 11 z Hradce Králové na Žamberk je na obchvatu Vamberka uzavřená. Havarovala tam dvě osobní auta. Jede se přes město přes Vamberk mezi kruhovým objezdem a odbočkou před Sebranicemi. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
10: A teď už tu, přátelé, pro vás máme premiérové vydání pořadu Úžasné životy. Václav Vojta podle Vladimíra Komárka. Profesor Václav Vojta zasvětil svůj celý život dětské neurologii. Je autorem unikátní metody, která se dodnes hojně využívá nejen u nás, ale i v zahraničí. Své práci se věnoval i přes nepřízeň režimu, kvůli kterému musel emigrovat. Právě v emigraci se s ním potkal profesor Vladimír Komárek. Jak na Václava Vojtu vzpomíná, uslyšíte právě teď.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
2: Václav Vojta podle Vladimíra Komárka.
11: Dobrý den, já se jmenuji Vladimír Komárek, jsem absolventem lékařské fakulty, dříve dětské lékařské fakulty. Dělám dětskou neurologii a epileptologii. 25 let jsem vedl kliniku dětské neurologie v Motole a taky jsem byl 8 let děkanem na této lékařské fakultě. A dneska bych rád zavzpomínal na pana profesora Václava Vojtu. Václav Vojta byl jednou z mimořádných českých osobností, který je znám prakticky po celém světě zásluhou jeho takzvaného Vojtova principu. Diagnostický a léčebný metody, která pomohla tisícům dětí s nejrůznějšími motorickými a jinými problémy po celém světě, což je teda fantastický, to se málo komu povede.
12: Já jsem ji nevynalezl, tu metodiku. Já jenom našel. Ty modely byly už přede mnou a budou i po mně.
11: No. Když jsem ho pak viděl, tak jsem na něj koukal s velkým obdivem a strašně jsem si vážil toho, co umí. Moje setkávání s ním vlastně by se dalo rozdělit na tři etapy. To první je vlastně setkávání s tím jeho principem. A dětskou neurologii jsem začal dělat někdy v polovině 70. let. Když Václav Vojta tady už nežil, tak vlastně ta jeho metoda zásluhou jeho žačky paní Marcely Klemové, která vlastně tady v době normalizace tajně provozovala léčení dětí Vojtovou metodou, která vlastně, protože byl emigrant, tak oficiální nebyla. A pak jsem se s ním měl možnost setkat koncem 80. let v Mnichově, kde jsem navštívil Helbrigeho kindercentrum a tam jsem se s ním mohl povídat a klást mu otázky, protože mě v té době hodně zajímalo, jak vlastně přišel na ten svůj princip. On říkával rád, že ho nevynalezl, ale že ho našel. Vojta byl hluboce věřící člověk a takže v podstatě, tak jako říkají velcí muzikanti, že mají dar od Pána Boha, tak vlastně tohle byl dar, který on skutečně velmi inteligentně a bohatě využil.
12: Já jenom našel, já říkám, je bin kein Erfinder. No a tamhle slepý kuře našlo zrno, zlatý, jo?
11: Václav Vojta se narodil vlastně v Rakousku-Uhersku v Mokrosukách 12. července roku 1917. Mokrosuky jsou nedaleko Klatov, shodou okolností. Jsou tak zhruba 30 kilometrů od Trhanova, kde se narodil jeden z nejslavnějších českých lékařů Thomayer, podle něj se jmenuje Thomayerova nemocnice v Praze. A myslím, že taková ta svérázná, tvrdošíná povaha, zarputilá jíci za svým cílem, tohleto jak Thomayer, tak Vojta měli společnost. A Václav Vojta se dožil 83 let a zemřel v Německu v roce 2000. To bylo takovýto číselný vlastně seznámení s daty, ale nejdůležitější asi pro Václava Vojtu bylo to, že nastoupil po válce, on začal dělat v roce 37 lékařskou fakultu, válka samozřejmě v rámci uzavření všech fakult byla přerušena jeho studium a dokončil to v roce 47 a nastoupil do Kateřinské na slavnou Hennerovu kliniku. Kamil Henner byl vlastně největší náš neurolog a vychoval celou řadu skvělých neurologů a mezi jeho žáky patřil jak profesor Lesný, který založil kliniku dětské neurologie v Motole, kterou jsem já později vedl, tak také Miroslava Bejšovce, který mě v Ústí naučil dětskou neurologii, tak zejména Václava Vojtu. Trošičku tam bylo i takové soupeření mezi dvěma velikány, a sice profesorem Lesným a Václavem Vojtou. Václav Vojta, jako taky hluboce věřící člověk, nebyl komunista, komunisty nesnášel. Profesor Lesný taky nebyl komunista, ale nějak tak jako tím systémem trošku proplouval a byl takovej slavnější a dostával trošku větší šance než Václav Vojta, takže mezi nima byla trošičku taková mírná řevnivost. Já si vzpomínám, když jsem se s ním v tom Mnichově setkal, tak to bylo svým způsobem velmi zajímavé. On se začátku jako věděl, že jsem od profesora Lesného, tak tam jako bylo takový jako neúplná jako důvěra, ale pak jsme se, myslím, velice dobře ještě přes pana profesora Papouška, což byl taky slavný český emigrant, který se věnoval psychologii novorozenců a malých dětí a pracoval v tom Helbrigeho centru. Takže jsme se celkem dobře domluvili a on ukazoval tam studentům a lékařům, kteří tam byli, vlastně na školení, jak poznávat pomocí Vojtova principu, nejenom jestli to dítě je postižené nebo není, ale vlastně i vývojový věk. Novorozenec a kojenec je nesmírně zajímavý tím, že se vlastně rodí nehotový, ten mozek má obrovské množství 86 až 100 miliard neuronů a je obrovsky plastický. U novorozence se každou minutu objeví asi 200 nových synapsí, propojení mezi neuronama. A to je to, čemu se říká mozkový konektom, a ten se vyvíjí velmi bouřlivě v prvních 3 letech, potom dál ještě v dospívání se proměňuje. A tam je prostě potřeba vědět, co se kdy, v kterém období děje, a podle toho, jak ten mozek, když je to zdravý mozek, je vyvinutý, tak to dítě se chová. Nejdřív samozřejmě se třeba zdravé dítě v těch zhruba 3 měsících na bříšku zvedá tu hlavičku, pase ty koníčky. Kolem 5 roku se to dítě překulí a to už je vlastně zárodek toho, že se později začne plazit, les po 4, nejdřív po kolenou, pak jako medvěd, pak se zpřímí s oporou a kolem 12. 13. měsíce začíná chodit. A druhá věc je, jak reagují v různých polohách. A to, co je hlavním principem té diagnostické části vyšetřovací Vojtovy metody, je, že ty děti vystavíme různým jako vyvolaným polohám a sledujeme, co dělá hlavička, co dělá horní končetiny, dolní končetiny, a dokonce jedna ta poloha z těch poloh, který vyšetřujeme, se jmenuje Vojtova poloha, kdy vlastně Vojta, když zezadu přistoupí k dítěti a mám nějaký velikánský ruce, takový podsaditej mužský, ale hrozně dobrotivej, takový jako, dal se říct, správnej prýma chlap. No a on to těch obrovských rukou vzal teda to miminko. V tom Mnichově právě říkal, noste mi ty děti, ale neříkejte mi, kolik jim je. A vzal, a to byly zdraví děti, takhle je otočil, z té vertikální polohy přetočil na levou stranu, na pravou stranu, takže bylo vidět, co hlava a ruce dělají. A pak jako to byla trošku taková show, říkal, tomuhle je 6 měsíců a 4 dny, tak ty dny si tak trošku vymýšlel a dokázal se v podstatě trefit odhadem, jak je to dítě staré. Většina dětských neurologů se to vlastně naučí taky.
12: Tak to děvčátko říká, já jsem starší 10 týdnů a jsem mladší než 20 týdnů. No? Vy? To nemůže, jo? Protože tady je nějaká porucha, jo?
11: Samozřejmě, je-li to dítě nějakým způsobem postižené, třeba je hypotonické, má snížený svalový tonus, tak potom se opožďuje a ty reakce jsou jiné, třeba ta hlavička přepadá, neudrží. A nebo ten tonus může být zvýšený, tomu se říká hypertonie, a když je to maximálně zvýšený, jak už je to spasticita. A to je to, co se pozoruje u takzvané dětské mozkové obrny. A ta má vlastně 2 až 3 hlavní formy. Jedna z hlavních a nejtěžších forem je forma spastická. Ty děti mají zvýšený tonus, zkroucené často ty ruce prostě v té takové maximální flexe a nožičky třeba natažený do maximální extenze. A tahle ta spasticita, tenhle ten vysoký tonus jim znemožňuje vlastně normální lezení, plazení, postavování se. A pak je otázka, co s nima. A ta genialita vlastně té Vojtové metody je v tom, že zaprvé musíte co nejdřív přijít na to, že s tím dítětem je něco v nepořádku. A k tomu právě pomáhá ten vyšetřovací systém, na kterým se podílel jak Václav Vojta, tak třeba Kolisová, ještě další. A já bych se vrátil teda do toho Mnichova, kde jsem sledoval, jak Václav Vojta vyšetřuje nejdřív zdravé děti a potom vyšetřoval děti s postižením. No a já jsem mu tenkrát položil otázku, že už mě začaly zajímat ty takzvané mozkové konektomy, protože mozek je uspořádán jako sítě malého světa. To je takový jako vlastně matematický princip, že mozkové sítě a chytré sítě, třeba sociální sítě nebo letecké sítě, mají huby, rozbočovače, které jsou jako důležitý, jako třeba, když se podíváte na mapu všech letišť, tak někde to je prostě tak málo hustý a třeba Philadelphia, Frankfurt, Heathrow, to jsou ty letiště, kde se přestupuje a tak. A podobně je to vlastně i v mozku, že ty informace se střetávají v takových klíčových hlavních hubech a pak to běží zase dál v tom mozku podle toho, co je potřeba udělat. No a to, co je fascinující a to, co vlastně umožňuje to, že Václav Vojta objevil nebo našel tu metodu, když pečlivě pozoroval ty děti, je, že tam už vlastně v tom mozku je naprogramováno geneticky, co to dítě v kterých obdobích udělá. Já někdy říkám studentům a ukazujem střemhlavý reflex, kdy vemete dítě vlastně takhle jako pod bříškem a pouštíte ho opatrně hlavou dolů k podložce. A to dítě už tam v 6 měsících natáhne ruce. Přestože začne chodit až za 3 měsíce, kdy se mu to náramně hodí, když zakopne a nepadne na pusu a ty ruce dá před sebe. A je tam celá řada právě vlastně skrytých těch primitivních, myslím, že ani Vojta a nikdo neměl moc rád to slovo primitivní, že v dítěti není nic primitivní, všechno je dokonalý vlastně, takže jednoduchých základních reflexů vlastně, který když určitým způsobem vyvoláme a Vojta našel 9 bodů, který má prostě můžeme vystimulovat dva základní principy, reflexní otáčení a reflexní plazení. Takže zkrátka dobře, musíte přesně vědět, na který body tlačit a vlastně, když určitou dobu správně jako tlačíte, tak to dítě se začne otáčet a přetáčet se třeba z bříška na záda. Stejně tak je to tak, že můžete vyvolat to reflexní plazení. Dítě se prostě začne jak ještěrka v podstatě takhle jako plazit.

0: A já jsem se ho ptal, co se tam vlastně v tom mozku stane. A on říkal tenkrát památnou větu pro mě, tohle způsobem uniká, že to můžu předat dál, když jsem o tom vyprávěl, když měl z té výročí od narození v Olomouci byla výroční konference, tak jsem to tam zmiňoval. Říkal, no já prostě tam přehodíme tím výhybku. A já jsem si vzpomněl s tou výhybkou, jak jedna moje doktorantka, když jsme se zabývali vývojem vlastně sluchových drah v mozku, a já jsem nějak jako tohleto zmiňoval, říkal, no to je vlastně pravda. Tam je v tom mozku, tak jako kdybyste třeba u nás v České republice na začátku propojili všechny města a městečka železnicí, kolejnicema, a časem ty, kde se nebude jezdit, kdy to nebude nikdo potřebovat, tak zarostou travou, zřeznou a zmizej. A vlastně v podstatě něco podobného je v tom novorozeneckém kojeneckém mozku. Ale právě Vojtová metoda vlastně umožnila to, že ty dráhy, které to dítě potřebovalo, byly poškozený třeba tím nedostatkem kyslíku kolem porodu, ale tím vyvoláním toho reflexního otáčení a plazení se jakoby nastartuje nejdřív ten primitivní pohyb, ale pak vlastně může už přejít do plynulého pohybu a to velmi pomáhá k tomu, aby se zmírnila ta spasticita a aby zejména třeba u těch hypotonických dětí taky se to dítě rozpohybovalo, ale musí se to dělat pravidelně, každodenně, a to, co je fascinující právě na Vojtově metodě, že se maminky nebo tatínkové stávají vlastně fyzioterapeuty. To znamená, není to tak, že jednou za týden nebo za měsíc někam přijdete, něco s váma udělají. Rodiče musí každodenně, dvakrát, třikrát denně. Nelze slibovat zázračně, že prostě, když máte dítě s těžší kvadru spastickou, že všechny čtyři končetiny jsou spastické, to znamená v té křeči, že to úplně vyléčíte. Ale v řadě případů to hodně pomůže tomu dítěti, aby prostě se ta motorika zlepšila. A když se zlepšuje motorika, zlepšuje se i psychika, protože jako je to vzájemně propojený.
1: Tady je můj poklad. Jo? Tady je přes 500 diapozitivů, který budou tvořit výukový program. To si můžete udělat asi takových 1000 přednášek, jo? Tak to je to děťátko, se jmenuje Kadlecová a je ještě z Prahy.
2: Aha, aha. A z jakého roku to je?
1: A to je tak z roku nějakého 3 a... Ne, počkej, to nebude, to je asi 58. Mm-hmm. No, a je jí 9 měsíc. A tu jen to je děvčátko novorozenec, jo? No a tím to začalo. Celá ta záležitost, víte? Začalo to tadyhle tím pozorováním na držení tady ty nožičky.
0: Když si vzpomenu vlastně na to naše setkání v Mnichově a ptal jsem se ho jako na ten princip a odpověděl mi, že to vlastně takový přehození výhybky, tak to nebylo čistá jasná, že jo, tam samozřejmě obrovskou roli hrálo zaprvé jeho vzdělání na Hennerově klinice, protože profesor Kamil Henner byl proslulý tím, že dokázal tu neurologii, která jako je strašně složitá, pochopit všechny reflexy a vyšetřovat v dobách, kdy v těch 50. 60. letech neexistovalo to, co dneska máme k dispozici. Magnetická rezonance nám ukáže, co se v tom mozku děje. Neurologie zhruba začínala před 100 lety. Heveroch a Henner se o to zasloužili. Zvyklí hodně pozorovat a sledovat se všech těch nejdřív vypozorovaných a pak vyprovokovaných reakcí, co se asi v tom mozku odehrává. A to právě Václav Vojta tím, že byl na klinice u profesora Hennera a že mu profesor Henner umožnil vlastně mít svoji vlastní dětskou neurologickou jak ambulanci na Karlově náměstí, na poliklinice, tak na Karlově tam měl i lůžka. Takže on nejdřív se naučil rozpoznávat jenom tím pozorováním a provokováním, zkoušel, ty děti otáčely je, že jo, a viděl najednou, že tam jsou prostě tendence k tomu reflexnímu chování. Nebyl jsem u toho, v podstatě v 50. letech jsem byl sám kojenec, takže můžu říct, jak to bylo, kdy to bylo takový to heureka, aha, teď jsem najednou třeba něco zmáčkl a něco se stalo. A mohlo to tak být, že prostě jak ty děti vyšetřoval a tak dále, tak se dotknul prostě toho místa a najednou viděl, že to dítě takhle reagovalo. Tak to zkusil znova, znova a znova. A když si to ověříte na několika desítkách nebo stovkách dětí a jeho rukama rozhodně prošly tisíce dětí, jak tady u nás v Čechách, tak potom ve světě v Mnichově, tak samozřejmě to dostanete do hlavy. Vojta pak z toho udělal ucelený koncept, princip vyšetřovací a rehabilitační.
3: V budově Československého rozhlasu se v Povinohradské třídě blíží tanky.
0: Jako rozhodně jeho život jako vlastence vlastně člověka, který se narodil v Pošumaví a který miloval českou zemi a Hennerovu kliniku a tu dětskou neurologii, tak jako pro něj, když přišli okupanti, nejenom teda Sověti, ale i z dalších zemích v tom 68. Já si to jako tenkrát 19-letý moc dobře pamatuju, tak to byl pro nás pro všechny strašný šok a pro lidi, kteří byli takhle silně orientovaný jako věřící katolík a jako člověk, který ten režim komunistický nesnášel, tak neměl šanci, aby udělal docenturu, profesuru a dál vlastně působil. Bylo mu jasný, že tady prostě v tom roce 68 pokračovat v tom, co chtěl a co uměl, jako nemůže a nebyl sám. Stejně tak odešel profesor Papoušek, stejně tak odešly stovky, tisíce nadaných lidí teda před tím, co se tady potom těch 20 let dělo. A myslím, že to pro něj bylo hodně těžký. On nešel rovnou do Mnichova, nejdřív chvilku působil na ortopedické klinice, kde měl možnost se věnovat výzkumu a potom teda si myslím, že se našel a našel dobrý místo v Mnichově, nakonec i Mnichov a Bavorsko je nám poměrně jako tak, jako bych řekl, kulturně docela blízko a profesor Helbrige byl poměrně velkorysý člověk, který prostě tam umožňoval v tom centru rozvíjet těm třeba emigrantům, jako byl profesor Papoušek nebo profesor Vojta, dál jako Báda a profesor Vojta tam měl prostě volný pole působnosti a měl možnost cestovat, přednášet po celém světě, napsal ty svoje knihy, ale myslím si, že těch 20 let v osamění a v emigraci nebylo lehkých. Já vím sám, že jsem o emigraci taky uvažoval, protože jsem taky nebyl jako persona nějak zvlášť rád a působil jsem v severních Čechách, na kliniku jsem se dostal až koncem 80. let a mohl jsem pak dělat docenturu a profesuru až v 90. letech. A vím, že jsem o té emigraci uvažoval, tak můj velký učitel, který byl primář Bejšové, říkal, no ale ty seš tady doma, jako ne ty červený mravenci. Takže pro nás to bylo takový těžký rozhodování, že jako člověk věděl, že tady je temno, který jako snad jednou skončí a nevěděli jsme a pro ty, co emigrovali, tak to bez té možnosti se vracet a vrátit se, tak ten heimbech, ta touha po domově, ta tesknota v každém z nich byla. Vojta byl takový hrozně srdečný, takový opravdový člověk, upřímný, otevřený, takže neměl jsem možnost s ním ale o tom mluvit. Já jsem si s ním povídal jenom o těch, jako bych řekl, odborných aspektech jeho principu.
1: Já jsem z malé vesnice, z Mokrosu, Sušice. A ona se říká, ne u Vojtu, to bylo a já jsem zůstal, já se říká, ještě po staré chalupě dávno, dávno, Vena Kouklojc. Jo. Já jsem Vena Kouklojc Mokrosuk, jo. A tuhle v tom jsem zůstal vnitřně, jo. Až do Nička, jo. A teď si představte, že s tuhle s ním emigrujete, jo. Nebo příšerný, jo. Nebo příšerný. Já jsem se utekl prostě do práce, jo, a během 2 měsíce ručně jsem napsal knížku o patologické motorice. Tak jsem to nechal přeložit. Německy jsem uměl asi tak guten morgen, guten tag a takovýhle něco, jo. No něco jsem dovedl kok, tak já jsem měl výborný slovník, ale jsem čet, jo. Já jsem čet i literaturu vysokou, jo, Hölderlina, Bloga, jo, Schillera, takovýhle Goetheho, to klasickou literaturu, to jsem četl, to nebyl žádný problém, ale mluvit,
0: bezvadný bylo, že když profesor Vojta byl v Mnichově a byl vlastně jakoby za komunistů na indexu jako emigrant, tak tady vlastně paní Marcela Klemová, to už jsem zmínil, cvičila a tu Vojtovu metodu udržovala. No a když se Vojta potom po sametové revoluci v 90. letech vrátil, tak to byl hlavně tehdejší ministr a kolega můj a kamarád Martin Bojar, který vlastně se zasloužil o to, že byl Václav Vojta vlastně rehabilitován, byl jmenován docentem, profesorem, nakonec dostal i cenu za zásluhy, bohužel to už bylo vlastně na konci jeho života a vlastně existují sdružení Vojtovy děti, podílí se na tom i, myslím, dcera Vojtova. Já jsem měl možnost se s nima právě v Olomouci při těch vzpomínkách na stole Václava Vojty setkat a povídat si. Je to hrozně prýmá rodina a shodou okolností nedávno jsem byl pozván k přednášce k 110. výročí narození Václava Vojty, což bude v Olomouci.

0: neurologii, o dětském mozku. Ale přímě řečeno, asi ti dva, profesor Lesný i docent Vach mi to odpustí, by se dalo říct, že Václav Vojta zanechal jako nesmazatelnou stopu tím, že skutečně ten jeho princip nebyl jenom jako vědeckou konstrukcí, ale skutečně se uplatnil a fungoval a funguje do dneška a bude fungovat možná i dalších 100 let. A za to Václavovi Vojtovi patří obrovský dík a myslím si, že ho všichni máme v paměti, nejenom teda jako objevitele, nebo jak on říká, nálezce této fantastické metody či principu, ale jako taky obrovský srdečnýho, milýho, otevřenýho člověka, který tu svoji práci a ty děti nesmírně miloval a skutečně pro ně hrozně moc vykonal svým uměním a dovedností a tvrdošíností, kterou slyšel za svým navzdory všem překážkám, který mu tehdejší doba kladla a dokázal to překonat a zvítězit.
1: Tak to bylo další vydání pořadu Úžasné životy, Václav Vojta podle Vladimíra Komárka. Autorsky připravila Kateřina Kubalová.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
3: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
2: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
3: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Propracovaný systém korupce v českých nemocnicích.
6: A je to dlouhodobá záležitost, která se táhne celá desetiletí.
5: Proč stát rezignoval na kontrolu a audity?
7: Kdyby přišli do jakékoliv nemocnice, tak tam nějakou korupci najdou.
5: Publicistický pořad Rozpleteno. Premiéra dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Radioservis představuje knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Srdcovky od Dvojky.
9: Dobrý večer, milí posluchači, je právě zhruba tak 2 minutky po 6:30 a to je čas, kdy začínají srdcovky od Dvojky s datem 16.6.2026. Máme před sebou další večer, ve kterém necháme na chvíli zpomalit svět kolem nás. Večer, ve kterém dostane prostor hudba, vzpomínky, dobrá nálada, nějaké ty informace a také písničky, které se člověku někdy připomenou úplně sami. Třeba cestou autem, při pohledu z okna, nebo ve chvíli, kdy zaslechnete pár prvních tónů a najednou jste v myšlenkách prostě někde jinde. Je to vaše pravidelná dávka pozitivní energie, podávaná skrze skvělou hudbu z domova i ze zahraničí. Jsou tu písničky, které umějí rozsvítit večer, vrátit nás do různých období našich životů a připomenout, že některé melodie prostě nestárnou. A dneska to bude ještě o něco zajímavější. Já jsem si totiž pro vás připravil hned 2 srdcovkové resuscitace. No a protože jsme včera rozjeli krásnou anketu, budu v ní dneska pokračovat a tak se máte na co těšit. Jistě bude i ta první písnička pro vás tak trochu nej. Nebo možná bude nej-nej. A nebo bude nej-nej-nej. Dobrý poslech přeje od mikrofonu z rozhlasového studia v Praze na Královských Vinohradech Pepa Melen.

Srdcovky jsme otevřeli rokem 1963 a jak mi velmi hbitě a rychle stačil napsat pan Jiří, byla to Pavlína Filipovská a Pepa Zíma. Ano, máte pravdu, vyhráváte malého blugišťáka. Ano, to byl rok 1963 a nej. Včera jsme měli anketu, ve které dnes musíme pokračovat, už jste si o to psali včera, když končili srdcovky, a hlavně proto, abyste to zaslechli vy i ostatní, kteří jste třeba včera neměli tu možnost napsat nebo jste neposlouchali. Otázka zněla a zní, kdybyste mohli poslat jednu písničku svému mladšímu já, která by to byla? A rovnou naváži jedním e-mailem, který včera dorazil už skoro na konci srdcovek. Píše ho paní Kristýna z Vysočiny. Bylo mi 16, byla jsem zamilovaná a byla to La Paloma. Nyní mám jiné favority, třeba Barcelonu, kterou rádia málo hrají, to píše Kristýna z Vysočiny. No a já jsem si dovolil pro dnešní srdcovky připravit Mireille Mathieu, rodačku z Avignonu, která patří k velkým hlasům francouzského šanzonu a v jejím repertoáru hraje právě La Paloma a Die významnou roli. Vyšla v roce 1973 a musím říci, že francouzská verze navazuje na slavnou melodii La Paloma, kterou napsal španělsko-baskický skladatel Sebastián Iradier. A bylo to kolem roku 1860. Takže, když se dneska podíváme na to, co si hrajeme, tak hrajeme tu verzi po více než 52 letech od vydání a zhruba 166 let po vzniku původní La Palomy. A víte, co je fajn? Že pořád funguje.

Krásná to vzpomínka, my jsme tuhle písničku hrávali také se strýcem, s tatínkem, dokonce i s dalším strýčkem. Zkrátka byla to jedna z těch písní, nebo jeden z evergreenů, který prostě nechyběl při žádném muzicírování. Máme dnes 16.6. a to slaví narozeniny Martin Němec, kapelník, skladatel, textař, výtvarník a také hlavní tvůrčí síla skupiny Precedence. Narodil se 16. června roku 1957 v Praze a dneska teda slaví 69. narozeniny. Já jsem vybral písničku s názvem Nemůžu zapomenout, kterou se skupinou Precedence naspívala Bára Basiková. Tak tedy, Martine, přeji ti všechno nejlepší k narozeninám. Hlavně hodně zdraví.

Martin Němec dneska slaví 69. narozeniny. Pojďme teď na první dnešní srdcovkovou resuscitace. Slíbil se vám dvě, tak ta první je právě teď. Chuck Berry a jeho úžasná záležitost You Never Can Tell. Písnička z roku 1964, které se říká několika způsoby, například svatba teenagerů, teenage wedding, nebo se laví krásný život. Je to vlastně takový malý, dá se říct, písničkový film, nebo film, který si můžete promítnout v hlavě, když tuhle tu písničku posloucháte. Je to film o mladé dvojici, která se vezme, zařizuje si byt, kupuje gramofon, poslouchá desky, vyráží životu naproti. No a tahle ta písnička z roku 64 dostala nový život, ale nikoli jako předělávka, ale jako originál. Ovšem ten nový život nastal v roce 1994 ve filmu Pulp Fiction, John Travolta, Uma Thurman, slavná taneční scéna u mazaného králíčka. Jistě si to pamatujete. Ale ta pravá hudební resuscitace nastane, až si dáme originál. Ten je z roku 1964, Chuck Berry.

Všimněte si, že právě tady Chuck Berry upustil od toho kytarového základu, ale spíš se věnoval orchestru a hlavně klavíru. A You Never Can Tell od Chucka Berryho je samozřejmě velká klasika. Ale teď přichází ta slíbená srdcovková resuscitace, protože tuhle písničku si vzali, jak se říká, do parády hudebníci z kapely Status Quo a dali jí takový opravdu trošičku jiný význam. No, takhle, dali jí jiný kabát a písničku byste tak úplně možná v tom nehledali, kdybychom si je nedali za sebou. You Never Can Tell, Status Quo.

Tak v téhle verzi Status Quo dali samozřejmě zkreslený kytary, ale taky tam dali akordeon a to je něco, co se mnohým samozřejmě líbí a co také zaujalo. Máme anketu a vy v té anketě už píšete, psali jste včera, píšete už i dnes, jenom jsem se o tom zmínil, tak pojďme to tedy opět rozjet. Kdybyste dnes večer mohli poslat jednu písničku svému mladšímu já, která by to byla a kolik vám tehdy bylo? A vzkázali byste sami sobě do minulosti něco? Zamyslete se, zavzpomínejte, napište mi. Píšete mi na e-mail josef.melen@rozhlas.cz. Píšete mi také na SMS bránu 702-222-220. Já se rovnou podívám na to, co mi píšete. Nej, bylo mi 13 a doma už začínalo být řečnění. Mladšímu já bych poslala Orion s Juditou Čeřovskou. Zdraví Jana, ročník 50. PS, včera jsem neposlouchala, měla jsem sraz po 57 letech od maturity. Výborně. I vy mi pište, jak to máte, jestli byste si dali nějakou písničku, lépe řečeno, jakou písničku byste poslali svému mladšímu já a do jaké doby, kolik vám tehdy bylo tam, kam tedy hypoteticky můžete poslat tuhle písničku. Já mám pro vás teď vzpomínání, které není tak dávné. Je to v podstatě současná hudební věc a kariéra jednoho z vynikajících zpěváků a hudebníků slovenské scény. Richard Miller, Milovaně v daždi.

Richard Miller, nechal jsem to doznít až do posledního tónu. Ta písnička je taková, že si to prostě zaslouží. Máme srdcovky, což je hudební pořad krátce před 19. hodinou. Připomínám, že máme anketku, která je o tom, co byste si poslali, nebo co byste poslali svému mladšímu já za písničku a možná, co byste si tehdy vzkázali, nebo co byste vzkázali do té doby, do té minulosti a kolik by vám bylo, píšete na josef.melen@rozhlas.cz, píšete také na 702 222 220. Teď tady mám jednu písničku, která je srdcovková, je od Bangles a není to Manic Monday, tu jsme si nedávno jednak hráli a navíc dneska není pondělí, ale sáhneme po skladbě, která je úplně z jiného světa, je taková jemnější, křehčí, romantická a přitom nesmírně silná. Tahle písnička vznikla v 80. letech a stala se jednou z největších balad té doby a samozřejmě také skupiny The Bangles. Hlas Susanny Hoffs v ní zní skoro jako takové šeptané přiznání a celá píseň má v sobě zvláštní klid. Je to takové světýlko, které nezhasne ani po letech.

Vrátíme se teď do roku 1987. Tehdy se totiž po několika letem, no dá se říci snad i uhánění, protože tak to říkali tehdejší manažeři, kteří spolupracovali s kapelou Pet Shop Boys. Tehdy se podařilo po několika letech přesvědčit úžasnou ženu, jednu z největších britských zpěvaček 60. let, Dusty Springfield, aby přistoupila na spolupráci s kapelou Pet Shop Boys. Ano, je to tak. Neil Tennant, Chris Love tehdy udělali společně s Dusty Springfield písničku, která má název What have I done to deserve this? Co jsem udělal pro to, abych si to zasloužil. Dá se to tak možná přeložit. Ta písnička je od americké skladatelky Ellie Willis, mimochodem je to spoluautorka takových hitů jako třeba September od Earth, Wind and Fire a další velké písně, nebo dokonce napsala ústřední melodii k Přátelům, k seriálu Friends. Tam bychom toho našli samozřejmě hodně, ale já chci říci, že v tom roce 1987 se tahle spolupráce Pet Shop Boys a Dusty Springfield opravdu vydařila, zasáhla doslova celou Evropu a jediný důvod, proč se tehdy nedostala na první místo britské hitparády, byl Rick Astley a jeho Never Gonna Give You Up, protože to byl prostě takový hit, že to nepřekonalo vůbec nic. My se ale pojďme teď dát onen rok 1987 Pet Shop Boys a Dusty Springfield a jejich What Have I Done to Deserve This?

Naše anketa může i trochu souviset s tím, co si tady hrajeme, protože některé písně vás prostě vrátí do určité doby vašeho života. Možná ani nechcete, možná na to ani nepomyslíte teprve, když je slyšíte, ale ta anketa je o tom, abyste si zamysleli. Abyste zamysleli se nad tím, co byste vzkázali a jakou píseň byste poslali svému mladšímu já. A kolik by vám bylo? Píše mi paní Soňa. Dobrý večer. Milý pane Josefe, včera jsem neměla možnost poslouchat, ale dneska poslouchám. Písnička, kterou bych poslala mému mladšímu já, no tak těch by bylo moc. Ale vzpomněla jsem si na nejoblíbenější písničku mojí babičky, ta naše písnička česká. Tu bych si teď poslala a nejen mě, ale nám všem. Tenkrát v pubertě jsem kroutila očima, jakože je to děsný. Asi ne jako děsný, ale prostě dneska už vím, že to je nadčasový. Zkusila jsem to, i když se nehodí do tohoto pořadu. Díky za hezké písničky a mějte se hezky, píše paní Soňa. Nemáme písničky na přání, to v žádném případě, ale už jenom tahle vzpomínka je nádherná, ta naše písnička česká. Karel Hašler, byla to písnička, se kterou já osobně jsem se seznámil už asi ve svých 5 letech, když jsem hrál s tátou v kapele a zůstala v mém srdíčku, to jednoznačně měla obrovský význam pro mě v roce 89 a přiznám se, že čím dál víc má větší význam i každý den současnosti. Dobrý večer do srdcovek, já bych se vrátila do svých 5-6 let a dala bych si jakoukoliv písničku, kterou mi zpívala moje milovaná babička Františka. Zdravím vás, pane Melene, i všechny kolegy a také posluchače, píše paní Marika. Děkuju moc. Co tady mám dál? Dobrý večer. Poslala bych si Borůvková od Čárky Deskové. Bylo mi už víc, měla jsem 2 děti, ale tahle písnička mě zasáhla. Jela jsem nakupovat jako zásobovač na tábor v autě, kde bylo teplo a sucho. A Borůvková hrála na plný pecky. Na táboře totiž pořád pršelo a byla zima. Tak to bylo skvělý, 3 vykřičníky. A co bych si vzkázala? Všímej si víc svých rodičů. Hezký večer, to píše paní Eva. I vy mi samozřejmě můžete napsat, co byste vzkázali a jakou píseň byste si poslali, kdybyste mohli poslat nějakou píseň svému mladšímu já, kolik by vám bylo. Píšete na josef.melen@rozhlas.cz a také píšete na 702-222-220. Teď mám tady pro vás druhou hudební resuscitaci. My si to dáme v podstatě v kuse, takže vám řeknu nejprve rok 1933. Kdy vznikla písnička Voskovce, Vericha a Ježka, která je spojena s hrou Osel a stín, Klobouk vekřový. Je to písnička, která byla samozřejmě, je to satyra, je jedna z těch nejostřejších osvobozeného divadla, která byla tehdy namířena proti byrokracii, davové manipulaci a hlavně proti nastupujícím diktátorům své doby. Co mi to jenom připomíná?

vítr vane pouští, po písku žene klobou. Zahnal ho do houští starý a černý klobouk. Kde pak je ta hlava, která klobouk nosila?

kdo to v poušti zemizel, odkud šel a kam, jaký to měl svízel, že byl v poušti sám. Jen závaha bez stopy, starý klobouk vexový, nikdo nic nepochopí.

Tak to je opravdová hudební resuscitace, protože ta první nahrávka vznikla v roce 1934 a o 62 let později skupina Lucie zařadila Klobouk vekřový na album Pohyby, tedy rok 1996. A to už máme dalších 30 let, přátelé, které jsou k tomu, je to neuvěřitelný, jak tohle století. Máme nějakých 92 let od té první nahrávky. Já mám tady několik dalších zpráv od vás, které píšete, jejich celá řada, kde například píšete, zkuste, jak se říká, zahloubat v archivu desítky let zpátky k nějakým nahrávkám. Já myslím, že takováhle nahrávka z roku 34, ta se opravdu málo slyší. Je to tak. Hezký večer, je mi 63, jsem vyrostlý v rock'n'rollu, podle Chucka Berryho, ale i Status Quo byl super výběr. U nás Karel Zich nebo Classic Rock'n'Roll Band byli skvělí propagátoři tohoto stylu. Osobně bych si poslal zpět zase ten rock nebo rock'n'roll od kohokoliv z rock'n'rollových hvězd, kromě asi Presleyho. Tu dobu a styl vystihuje film V zajetí rytmu, anglicky American Hot Wax. Přeji hezký večer, píše Michal. Já mám teď pro vás věc, která se udála a udála se, přátelé, před 29 lety, přesně 16. června. Tehdy totiž vyšlo album, nebo vyšel vlastně single, písnička, která změnila svět a změnila život mnoha lidem. Má název Bittersweet Symphony a je to ta nádherná skladba od The Verve. Tehdy v roce 1997 se z toho stal obrovský hit. Ta písnička byla dokonce nominována na cenu Grammy za nejlepší rockovou písničku. Ovšem, stala se taková věc, ten příběh je opravdu hořkosladký. Verve použili smyčcový motiv z orchestrální verze písně The Last Time od Rolling Stones, kterou v 60. letech natočil The Andrew Oldham Orchestra. Práva ke zvukové nahrávce měla kapela vyřešená. Jenže přišel spor o autorská práva, totiž v té době v 60. letech byl jeden jistý muž, Alan Klein, bývalý manažer Rolling Stones, a byl to tak šílený člověk, že sami Stouni se tehdy, aby se ho zbavili, vlastně podepsali a upsali k tomu, že veškerá práva na písně do té doby, dokud on tam byl, přenechávají jemu. A pozor, tady se stala ta věc, že Alan Klein je dal k soudu a řekl, že pokud chtějí, aby ta písnička se hrála dál, chce 100% autorských honorářů. Slyšíte správně, 100%. Kapela měla na výběr, buď stáhne kompletní desku, kompletní vlastně písničku, a nebo to nechá být, nebude z toho nic mít a následně tedy bude pokračovat v tom tažení v čelních místech hitparád a podobně. No, víte, stala se taková věc, Richard Ashcroft o autorské honoráře z písně přišel na dlouhá léta, ale zase je tady to ale. V roce 2019 Mick Jagger a Keith Richards souhlasili, že se vzdávají svých autorských podílů a že budoucí honoráře, které by připadly jim, budou nově náležet autorovi, tedy Richardu Ashcroftovi. Takže po 22 letech se tedy tahle písnička opravdu stala znovu jeho. Hořkosladké, co říkáte? Je to písnička o muži, který jde městem, naráží do lidí, jde pořád dál a dál, jde si prostě tou svojí cestou. Hořko sladké symfonie The Verve.

Hořko sladké, já jsem tu věc miloval od prvního poslechu, bylo to opravdu v druhé polovině 90. let, měl jsem to ve Walkmanu na kazetě snad 10krát za sebou a přetáčel tuškou, abych si v autobuse neplýtval baterky. Ale je dobře, že už je to dneska narovnané a Richard Ashcroft může ve svých 55 letech říct OK, tak moje nejslavnější písnička už mi dokonce přináší i nějaké peníze. Mám tady jednu vzpomínku na 16. června roku 1972. Mimochodem Richardu Ashcroftovi bylo v té době pouze jeden jediný rok, ale tehdy se totiž dostalo na pulty album a je to album Davida Bowieho, které opravdu změnilo život spoustu lidem. Dokonce mnozí, kteří se narodili v 60. letech, tak poté, co jako teenageři spatřili Davida Bowieho v roce 1972 v televizi, tak vyslyšeli jeho vzkaz a vzali kytaru a začali hrát a je to řada známých muzikantů celého světa. Tehdy totiž vyšlo album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Je to samozřejmě onen Starman, který promlouval od někud z vesmíru přes rádio. A právě rádio se stalo klíčové, protože tuhle písničku si lidi prostě mohli i zaspívat. 54 let, přátelé, je to 16. června 72.

Pojďme se podívat, co nám píšete. Zdravím vás, píseň 18 od Jiřího Helekala mě vrací do mých asi 15 let a vzkaz do té doby nenechat se nikým zadupat. To píše paní Lidie, děkuji moc za tuhlenstu zprávu, co tady máme dál za zprávy. Vážený pane Pepo, je mi 85. Udělal jste mi obrovskou radost, jak jste pohodově zařadil Lapalomu, jste i s vaším kolegou úžasný, děkuji za krásný pořad, hrajete i písničky, což jsem ani neslyšela a čtete SMSky i od starých babiček, vaše věrná posluchačka Kristýna z Vysočiny. No já jsem jí tak úplně nezařadil, ona byla na mém playlistu a vy jste mi do toho napsala tuhle zprávu. To tak prostě je, takže ty souhry jsou, moje maminka říkala, že náhody nejsou, je to prostě všechno, jak má být. Máme tady další zprávu, píše paní Alena. Byla jsem na gymplu cirka rok 73. Kamarádka měla rodiče v Japonsku, kde její tatínek klavírní virtuos učil na klavír. Své dceři posílal desky a já je k ní chodila poslouchat. Žádné zpěváky jsem neznala, ale tu píseň jsem si zamilovala. Po 30 letech jsem svou matku učila na YouTube a náhodou na tuto píseň narazila. Celé roky jsem po ní pátrala. Byl to Dylan a Cash, Girl from the North Country. Tak tu bych si poslala. Zdraví paní Alena, 70 let. Děkuji moc za tuhle zprávu. Já bych si dal znovu The Wall, bylo mi 10 na Vranově v létě, když jsem ji slyšel poprvé a doteď je to pro mě jen něco výjimečného, pokaždé si ji vychutnám. Děkuju za tuhle zprávu. Dobrý večer, podvečer, jsem ročník 63, co se týče hudby, mám celkem široký záběr, nejraději poslouchám tvrdou muziku, všechny odnože rocku a metalu, ale pokud bych si měl do minulosti poslat nějakou hudbu, tak vzpomínám na to, jak jsem si jako pětiletý pouštěl desky mých rodičů. A mezi velmi oblíbené, nezapomenutelné kousky patřilo album Caravelliho Kouzelné housle. Zdraví Richard. Neuvěřitelný. Teď tady máme další ještě. Hezký večer, Pepo. Svému mladšímu já bych poslala Pink Floyd písničku Wish You Were Here. A co bych mladšímu já vzkázala? Objímej svého dědu a svou babičku častěji a říkej jim, jak jsou tady pro tebe důležití a jak je máš ráda. Ptej se hned a na vše, co tě zajímá. Zdá se, že tu pro tebe budou věčně, ale jednou to tak nebude a zůstane tu jen jejich láska a tobě slzy v očích. Píše Míla, ještě PS, díky za Chucka Berryho. Děkuju moc, Mílo. Jsou to nádherná slova a máte obrovskou pravdu. Pojďme si dát hodně starou muziku. Pavel Šváb, Bohumír Stárka, Hvězda na vrbě.

Je nádherné, co vy píšete a jak se to někdy tak nějak míjí s tím, co říkám jako anketní otázku. Jakou písničku byste poslali svému mladšímu já a co byste vzkázali? A mě teď píše Anička 10 let. Já bych si poslala písničku z pohádky Ledové království. Jen nevím, co by si Anička vzkázala a jak daleko by to tedy bylo, ale je to krásné. Děkuju za tuhle zprávu. Ahoj Pepo, co se týče tématu, je to hudba skupiny Bee Gees a také děkujeme za klobouk od Lucie. Všechno jsou to výborní mistři hudby a pěkný večer, Pepo, je to perfektní. Zdraví tě Mirek a Martina ze Sokolova. Jen tak dále. Ahoj, děkuju moc za tuhle zprávu. Paní Naďa z České Lipy píše: dobrý večer, pane Pepo, psal se rok 1965. Marta Kubišová zpívala Loudáse půl měsíc, krásná píseň, a já měla sladkých 17 let. Přátelé, vy to jistě víte, pokud posloucháte už nějaký ten pátek, protože už máme za sebou opravdu skoro téměř 2000 srdcovek, které si vysíláme napůl s mým kolegou Milošem Skalkou. Já miluju živé vysílání, miluju tu komunikaci s vámi a teď jsem měl pár minut s mým kolegou docela žhavé prsty a ruce, abychom něco zvládli. Ale navazuje to na následující zprávu. Vážený pane Melene, je mi 91 let a miluji orchestrálku z filmu Moulin Rouge od George Origa z 50. let. Je přímo spojená s mým prvním okouzlujícím osudovým mužem. Bylo mě krásných 18. Zdravím a děkuji Blaženka z Malešic. Tak nejen vy, milá Blaženko, posaďte se, zavřete oči, protože právě teď přichází Percy Fate, the song from Moulin Rouge.

Moji milí, úžasní posluchači srdcovek, věřím, že jste si dnes mnozí přišli na své. Já tedy rozhodně a tady s mým kolegou Jiřím jsme tomu dneska dali úplně všechno. Víc příběhů ani písniček už se do dnešních srdcovek nevejde, tedy až na tu jednu závěrečnou píseň. A tak tedy užijte si, milí přátelé, příjemný úterní večer. Mějte se dobře a mějte se rádi, to vám ze srdce přeje váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme příjemný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Nedáš, dostaneš. No a ve 20 hodin se budeme toulat českou minulostí. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Že nejsou sportovní pravidla pro legraci a musí se dodržovat, to každý ví. Bez nich by zápasy nebyly spravedlivé a bezpečné. Proto je docela potíž, když si nějaký hokejista přinese na led hůl, která ráda fauluje. Jako v dnešní sportovní pohádce z knížky Nedáš, dostaneš, která se jmenuje O hokejce, která tuze ráda faulovala.

0: Dobrý večer, děti.
1: Jo, hokej, to je sport pro tvrďáky. Hokejisti nejsou žádní měkouši. V jednom kuse do sebe narážej, sem tam dostanou ránu pukem a občas se i poperou. Tvrdí jsme samo sebou i my, hokejky. Bez nás jsou i sebelepší hráči nahraný. Hokej je strašně rychlá hra. Útoky se valí ze strany na stranu a puk přitom lítá ohromným fofrem. Stejně jako v ostatních sportech, i tady je potřeba dodržovat pravidla a nesmí se faulovat. Jenže to mě zrovna nejvíc baví. No jo, přiznávám se vám rovnou bez mučení, že nehraju zrovna férově. Nemůžu si pomoct, takovou mě prostě vyrobili. Jak mám příležitost porušit pravidla, neváhám ani vteřinu. Smůla je, že se fauly samozřejmě trestají. Když hráč poruší pravidla, musí si svůj prohřešek odpikat na trestné lavici. Podle tvrdosti faulu tam pak tvrdne obvykle 2 minuty, ovšem může tam taky dřepět 5 minut anebo 10. A když se hokejista proviní jo hodně, je vyloučen do konce utkání. To pak nejde na trestnou lavici, ale rovnou do šatny a domů. Tým vyloučeného hráče musí hrát v oslabení, což je v hokeji velká nepříjemnost, poněvadž každá chybějící hokejka je po čertech znát. Když dostane oslabené družstvo gól, potrestaný hráč se vrací na led ještě než mu trest vyprší. Jenže moc velkou radost z toho nemá. Určitě by si to radši odseděl celé, ale bez soupeřova gólu. Tím chci říct, že byste měli faulovat pokud možno nenápadně, aby si toho rozhodčí nevšiml. V hokeji můžete porušit pravidla mnoha různými způsoby. Proti hráče nesmíte držet, ani na něj být přes příliš hrubý. Zakázáno je surové naražení, nahrazení, rány loktem a podražení. To všechno můžete udělat i bez hokejky. Nejlepší jsou ovšem fauly, ke kterým potřebujete hůl. Jo, hůl se taky někdy říká nám, hokejkám. S námi můžete proti hráče hákovat, píchat, sekat nebo krasčekovat. Krasčekovat? Nevíte, co to je? Tak já vám to ukážu. Při krosčeku zvednete hokejku oběma rukama a majznete s ní soupeře třeba do zad. Asi takhle. Ajaj, povídám, musíte nenápadně. Tohle teda rozhodčímu neušlo, takže nás vykázal na trestnou lavici. Tentokrát jsme měli kliku, chci říct štěstí. Obešlo se to bez gólu, takže dobrý, jsme zpátky na ledě. Svištíme po ledové ploše jako namydlenej blesk. Ale kde jsem to... Jo, nebo takový hákování. To nás hokejista prostě použije k zastavení protihráče jako takový hák. Hokejka se skládá z rukojeti, za tu se drží. A to zahnutý dole, čím se hraje, to je čepel. A tou se právě protivník zahákuje. Vidíte? Už padá jak zralá hruška.
2: Ale pane rozhodčí, on upadl úplně sám, no fakt?
1: Tenhle sudie nějak cimprlich, už zase sedíme na trestné lavici.
2: Moje vyloučení, tentokrát soupeř potrestal gólem, takže prohráváme.
1: Ale já zas alespoň můžu rychleji zpátky na kluziště. Zvlášť vypečený faul je to píchání holí, tedy správně se říká bodnutí holí. Proti hráče můžete píchnout buď koncem nebo špičkou hokejky. To se dělá asi takhle. Šup. A jeden z protihráčů se zase kácí. A já zase putuju na trestnou lavici. Co se dá dělat? Soupeř tuhle přesilovku znova využil a dal nám další gól. Spoluhráči už nespokojeně remcají, že jsme na trestné lavici víc jak na ledě a kvůli nám, že prý prohrávají. A ten můj hokejista, který se mnou hraje, je už taky pěkně nazlobený. On je to přitom takový starý dobrák, který by mouše neublížil. Takže si neumí vysvětlit, jak to, že pořád vysedává na trestné lavici. No jo, no, má smůlu, že vyfasoval zrovna mě. Ale to už jsme se mezi tím opět pustili do hry. Takže, abych pokračovala, častým faulem je taky sekání. To prostě chytnete hokejku a proti hráče s ní jednoduše takhle seknete. Někdy se tomu říká prostě jenom sekera.
2: Co? Pane rozhodčí, já vážně nic, já se ho ani nedotkla.
1: Ale co, tak si odsedíme další trest. Aspoň si odpočineme a budeme mít chvilku klid. Na rozdíl od našich spoluhráčů na ledě, kteří v oslabení dostali další gól. Ten můj hokejista je z toho úplně na nervy. Když už po několikáté musel usednout na trestnou lavici, zřetelně jsem slyšela, jak naprosto bez legrace říká, že se už se mnou zlobit nebude a až přijdeme domů, že mě hodí do kamen a spálí. No ne, to ne, to přece nejde, to je hrůza. Já už budu hodná, čestný slovo. Nebudu už nikdy krosčekovat, bodat ani hákovat. Co to na mě pokřikovali při tom posledním faulu? Sekera? Tak já vám ukážu, jak se z téhle šlamastiky vysekám. Od teďka budu sekat dobrotu. A aby všichni viděli, že to myslím vážně, okamžitě jsem nasekala té dobroty rovných 5 kilo. Ale přišlo mi to málo, tak jsem přisekala ještě 3 kila navrch. A nakonec ještě kilíčko. Když to viděli ostatní hokejky, koukali jako blázen. Ale ta dobrota jim přišla tak dobrá, že ji hned začali sekat taky. Najednou bylo kluziště samá fér hra, že se hokejisti ani diváci nestačili divit. A hlavně nestačili žasnout rozhodčí. Ti vám byli najednou úplně bez práce. Hned nám vysekli poklonu. To je tedy vážně dobré tohleto, vážené hokejky, vážení hráči, velice si ceníme toho, že jste na dobro sekli s nečistou hrou. Buďte od té dobroty a hrajte takhle pokaždé, žádali nás. Do konce zápasu byla naše hra radost pohledět a na konci utkání nám všichni provolávali slávu. A když jsme se loučili, tak mi dokonce ostatní hokejky říkali, že mi to dneska náramně seklo. Dobrou noc.
0: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
3: Noční mikroforum.
4: Hostem Moniky Valentové bude krajinářský architekt Přemysl Krejčiřík. Jaká překvapení a dobrodružství zažil při obnovách historických zahrad? Je těžké vytvořit zahradu, která léčí? A má potřebu vyvracet představu, že zahradní architekt jen kreslí a sází kytičky?
3: Noční mikroforum.
5: Dnes večer po 10:30.
3: Na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemný úterní večer z Dvojky. Neli velký, tedy malý blázen. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20:30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí Martin Hrdinka a hitparáda Dvojky v 21 hodin a ve 22 hodin další část četby z knížky Markéty Pilátové Žluté oči vedou domů. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je úterní večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Od prvního dílu Toulek českou minulostí jsme zatím odvysílali 638 schůzek. Tahleta je 639. Věnujeme ji opět našemu školství, které začalo zasahovat do každodenního života městských i venkovských lidí vlastně až s tereziánskými reformami, tedy od konce 70. let 18. století. Do školních škamen, která sloužila před více než 200 let, usednou, pokud se tedy do nich vůbec vtěsnají,
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý, jenž tyto rozhlasové půlhodinky připravuje, jsa přitom průběžně inspirován knížkami Petra Hory Hořejše, jakož i četnými dalšími prameny a literaturou. Díky režisérovi Jaromíru Ostrému dostává veškeré snažení všech přítomných vysílatelný tvar. Naše dnešní schůzka se jmenuje?
2: Ne-li velký blázen, tedy malý blázen.
1: Hnedle se dozvíte, proč jsme tento titul zvolili.

0: Nechť se učí dítě jen to, kolik potřebuje pro svůj budoucí stav. Všechno, co jde nad to, od zlého jest, slouží pouze tomu, aby dítě ti zamotalo hlavu a aby se z něj udělal ne-li velký, tedy malý blázen, jenž pak už nikdy nevěnuje svoji pozornost záležitostem, které má před očima, ale zabývá se naproti tomu spekulacemi, čímž je vymýcena pohoda a láska k povolání a práci.
1: Praví se v příspěvcích k podpoře lidového vzdělání z roku 1778.
2: Změna, kterou prošla škola ještě za Marie Terezie, byla závažná.
3: Přitom nešlo jen o děti, ale taky o dospělé.
2: Dětem škola zasahovala přímo do rytmu života a režimu dne.
3: Ale pro většinu rodičů znamenala škola nový cizorodý prvek v jejich obci.
2: Prostřednictvím školní docházky svých dětí se do styku se školou dostávali také venkované, kteří školou neprošli a často také oni nikdy ani neslyšeli.
1: No tak z doslechu ji znát mohli.
2: Ale z hodně dalekého doslechu.
1: Zopakujme si, neboť opakování, jak se tvrdí ve školách všech dob, jest matkou moudrosti. Zopakujme si, v čem tereziánská školská reforma spočívala.
2: Především v tom, že zavedla pevnou školskou soustavu.
3: A dále v tom, že do této soustavy, aspoň teoreticky, vnesla ducha osvícenského racionalismu a účelovosti.
2: Tomuto duchu odpovídala zásada, že úkolem státních úřadů je nutit poddaného, aby dělal to, co je v jeho životním zájmu.
3: Odtud pramení princip povinné školní docházky pro chlapce i dívky i snaha o likvidaci jazykové bariéry, která působila v neprospěch všech, kdo díky svému nadání mohli usilovat o společenský vzestup.
1: Což znamenalo zejména
3: stát se užitečnými služebníky státu.
0: První krok k opravám školství, a to středního, učinila panovnice tím, že poslala v roce 1752 rektorovi a konzistoriu Pražské univerzity studijní řád, podle kterého učili v Litoměřicích piaristé. Za 12 let na to byla z nařízení Marie Terezie vydána nová učební osnova pro gymnázia, která měla opravit obsah vzdělání na latinských školách. Novotou této osnovy bylo zařazení přírodopisu a fyziky, kromě němčiny, řečtiny, dějepisu, zeměpisu a matematiky. Vládnímu nařízení hleděli vyhovět jen piaristé. Jezuité, kteří si vydržovali školy sami a nebyli na vládě finančně závislí, se podřídit odmítali. Státní finance byly velmi bídné, odčerpávaly je války, takže nebylo možno pomýšlet na zřizování státních gymnazií a proto stav školství v tomto období nedoznal prakticky žádných změn.
2: Významným předělem ve vývoji školství se pak stal rok 1773.
1: To byl rok, kdy došlo ke zrušení jezuitského řádu.
2: Reformy, které následovaly po tomto datu, byly počátkem vzniku moderní školské soustavy a moderního obsahu vzdělání.
3: Znamenaly také počátek energických zásahů státu do školských otázek.
2: Stát začíná rozšiřovat svou kompetenci, podřizuje školy veřejné správě a začíná naplňovat císařovnino heslo:
3: školství je a zůstane politikum.
0: Základním stupněm veškerého školního vzdělání byly jedno- a dvojtřídné triviální školy, které se zřizovaly ve všech městečkách, farnostech a případně i střediscích panství.
1: Píše se v knize historika profesora Miroslava Hrocha Na prahu národní existence.
2: Byl vytvořen školský fond, jehož základ tvořilo rozsáhlé jmění zrušeného jezuitského řádu.
3: Roku 1774 byl vydán všeobecný řád pro normální, hlavní a triviální školy v císařsko-královských dědičných zemích.
2: V něm se mluví o doporučené,
1: nikoli povinné,
2: školní docházce v trvání 6 až 7 let, která se týkala všech dětí, jimž bylo v den vydání řádu 6 až 12 let.
1: Těmto školám se říkalo německé, což se dnes špatně vykládá.
2: Ve skutečnosti se běžně užívaly slabikáře a čítanky v mateřském, to znamená i v českém jazyce.
3: V mateřštině se vyučovalo i triviu.
1: Tedy čtení, psaní a počtům.
3: Ale i náboženství, základům občanské nauky, přírodopisu, řemeslné zručnosti a zemědělských prací.
2: Péče o triviální školy byla poměrně brzy svěřena obcím, proto se pro ně vžilo označení obecné.
3: Roku 1789 vyšlo nařízení, že tyto školy mají být zřízeny všude, kde se nachází 90 až 100 dětí ve školním věku a docházka se stala povinnou.
1: Na hlavních školách ve městech to ovšem vypadalo jinak.
0: Městské hlavní školy měly být trojtřídní a jejich vyučovacím jazykem měla být němčina. V hlavním městě každé země měla být čtyřtřídní normální škola, která měla sloužit jednak jako vzor pro hlavní školy, jednak jako ústav pro výchovu učitelů hlavních i triviálních škol. Učitelé hlavních škol měli navštěvovat přípravné kurzy v délce 3 až 10 měsíců, učitelé triviálních škol v délce pouhých 6 týdnů.
2: Teprve úspěšné absolvování německé hlavní školy opravňovalo mladé chlapce k nástupu do 6letého gymnázia, které připravovalo především budoucí vysokoškolské studenty, bohoslovce a případně také drobné podřízené úředníky.
3: Obsah výuky gymnazií, která byla do té doby většinou pod kontrolou církevních řádů, především jezuitů a piaristů, přešel pod státní kontrolu.
2: Změně koncepce gymnazií odpovídala i následující drastická redukce jejich počtu za vlády Josefa II. Zhruba na třetinu.
3: Stát totiž prohlašoval celkový počet gymnazií za zbytečný a jejich vydržování za příliš nákladné a proto velkou část gymnázií zrušil.
2: Byla zrušena především taková gymnázia, kde bylo málo tříd.
1: Kolik jich po této reformě po jedné z našich nesčíslných školských reform zůstalo?
3: Po těchto úpravách zůstalo v Čechách celkem 13 škol.
2: V Praze 3. Jinak v Broumově, v Budějovicích, v Hradci Králové, v Kosmonosích, v Litoměřicích, v Litomyšli, v Plzni, ve Strakonicích, v Trutnově a v Žadci po jednom.
3: Zatímco Morava se musela spokojit se 7 ústavy.
2: V Olomouci, v Brně, ve Znojmě, v Jihlavě, v Mikulově, Kroměříži a ve Žďáře nad Sázavou.
3: Kromě toho, ještě byly na gymnáziích omezeny ročníky. Jejich počet byl snížen ze 6 na 5.
2: Toto opatření bylo považováno za přechodné a zdůvodňovalo se nedostatkem kvalifikovaných učitelů. Náhradou bylo filozofické studium prodlouženo na 3 roky.
3: Negativní důsledky na rozvoj středních škol mělo také zavedení školného.
2: Na gymnáziích se vybíralo 12 zlatých a na filozofických fakultách 18 zlatek. Pouze bohoslovci a stipendisté byli od poplatků osvobozeni.
0: Triviální školy už v 90. letech 18. století pokrývaly většinu území českých zemí. Ale školní docházka pro třetinu až polovinu venkovských dětí se tehdy ještě nestala samozřejmostí. Nicméně můžeme předpokládat, že i tento omezený dopad přinesl dosud nebývalý vzestup úrovně základního vzdělání lidových vrstev. Naproti tomu je třeba se vyvarovat přeceňování šíře působnosti škol hlavních. V 90. letech jimi prošla necelá 2% chlapců daného ročníku. Počet gymnazistů pak ležel pod 1% chlapecké populace. Šance sociálního vzestupu cestou vyššího vzdělání byla tedy pro převážnou většinu obyvatelstva země nepatrná.
1: Kdo té šance využíval?
3: Dá se to přibližně odvodit z počtu studentů filozofické fakulty, protože ti všichni, nebo téměř všichni, museli projít gymnáziem.
2: Z těchto studentů pocházela skoro polovina z rodin řemeslníků a drobných městských kupců.
3: 30% bylo z rodin všech kategorií inteligence, od úředníků po učitele.
2: Pouhá 4% pocházela z rodin rolnických a mlynářských.
1: Pořád tu fungovala sociální bariéra chudoby a také jazyková bariéra.
2: Kdo chtěl studovat, musel povinně ovládat němčinu.
1: Což znamenalo pro synky z rolnických rodin handicap.
2: Zatímco ve městech šli řemeslníci nahoru. Třeba i tím, že si jejich děti mohly dovolit studia.
1: A co se vlastně na středních školách vyučovalo?
0: Už tehdy sledovala škola dvojí cíl. Na jedné straně naučit žáky novým vědomostem a na druhé straně je vychovávat, formovat jejich mravní profil. Obecně platilo, že má zprostředkovat lidem odstupňované znalosti podle jejich sociálního zařazení, popřípadě podle perspektivy, která před nimi ležela. Tomuto principu odpovídala náplň výuky triviálních škol. Vědomosti, které dětem poskytovala, nepřesahovaly rámec předpokládaných potřeb venkovského obyvatele. Přečíst si vyhlášku, kalendář, popřípadě i vzdělávací brožuru, podepsat se, ovládat základní početní úkony.
1: A jinak, co ještě žáčci potřebovali?
2: Jestli potřebovali, to nelze soudit, ale dá se říct, že byli vedeni ku pravosti.
1: Ku pravosti? K jaké pravosti?
2: No, tím se myslilo, aby se z nich stali lidé poslouchající vrchnost a aby byli prospěšní společnosti.
1: Jak se to učilo?
2: O tom se dochovaly jenom nepřímé a dílčí údaje. Kromě povinné výuky náboženství vstupovaly všechny ostatní poznatky.
3: Dnes bychom řekli vlastivědné.
2: Do vyučování spíše nahodile.
3: Záleželo na intelektuální úrovni a na znalostech učitele, jaké informace o dějinách, zeměpisu nebo přírodopisu bude dětem sdělovat.
2: Pokud se vykládal zeměpis, měl vyjít z popisu vlastní vesnice.
3: Žáci se měli pokusit namalovat plánek vesnice a jejího okolí.
2: Dále pokračovat popisem mocnářství a případně i celého světa.
1: Tak to vše se probírá i v dnešních školách, ale jak vypadaly, ku příkladu, takové učební osnovy na konci 18. století?
2: Lecos napovídá tento spisek.
0: Kniha ke čtení pro žáky českých škol.
2: Vyšla v roce 1773 a už názvy kapitol naznačují obsah.
1: Začněme se.
2: První díl byl věnován náboženství.
3: Ve druhém dílu první kapitola zdůvodňovala žákovi obsah učiva a dávala mu poučky o slušném chování ve škole.
2: Druhá kapitola pojednávala o mravopočestnosti.
3: Třetí seznamovala žactvo s různými druhy řemesel.
2: O tom, jak dobře hospodařit a jak zacházet s čeledí, informovala kapitola čtvrtá.
3: A poslední kapitola byla věnována výkladu o selském stavu a jeho místě ve společnosti.
1: A když se učilo ve městě?
3: Tato kniha měla variantu pro městské děti, kde se kromě o řemeslech hovořilo také o povinnostech tovarišských.
2: Další kapitola pojednávala o lásce k vlasti.
3: V pozdějších vydáních pro vesnickou mládež se už také hovořilo o lásce k vlasti.
1: A vlast měla nějakou definici?
3: Jistě, to je přece
0: místo, kde jsme se zrodili, ta zem, to je ta vlast, ve které bydlíme a bezpečnosti a ochrany požíváme.
1: Aha, takže v našem případě české země.
3: Ne, územní rozsah této vlasti je upřesněn jako
0: souhrn zemí, nad kterými jeden císař, král nebo jiná vyšší zemská vrchnost panuje.
1: Aha, což znamená, že naší vlastí
3: byly všechny země Habsburské monarchie.
0: Co rozumíme skrze vlast? Skrze vlast rozumíme to místo, kde jsme se narodili, tu zem, to jest tu vlast, ve které bydlíme a bezpečnosti a ochrany požíváme. Všechny země, nad kterými jeden císař, král nebo jiná vyšší vrchnost panuje, za jednu vlast se držeti mají. Tak tedy nejen Čechy, ale i Morava, Rakousy, Uhry a jiné země, které našemu mocnáři náležejí, jsou naše vlast.
1: Nakolik byl pociťován v habsburské monarchii nedostatek plnoprávných, nezávislých a všestranně se rozvíjejících osobností?
3: Nikterak palčivý problém to nebyl.
2: Rozhodně důležitější bylo, aby společnost netrpěla nedostatkem mravných, poslušných a pracovitých občanů.
3: Erziehung,
1: tedy výchova,
3: měla větší význam než Bildung.
1: Vzdělání, což platilo, myslím, nejenom za Rakouska. V Rakousku to říkal Gottfried van Swieten, syn proslulého rádce a osobního lékaře panovnické rodiny, zcela jasně.
0: Občané dobře uspořádaného společenství nesmějí být vychováváni jako děti soukromých osob, ale jako děti státu. Ne ve shodě se soukromým míněním, nýbrž v souhlase s pravidly obecné moudrosti.
1: Teď jenom, aby do té školy chodilo dost dětí.
2: Za vlády Josefa II. Se rozmanitými prostředky, od propagačních kampaní až po sankce vůči nedbalým rodičům, podařilo ovlivnit veřejné mínění, zejména zlomit odpor venkova, takže povinnou školní docházku na konci josefinské éry respektovalo už asi 80% dětské populace.
3: Zřetelně vzrostly platy učitelů, u městských o 89 až 100 zlatých, u vesnických o 50 zlatých ročně, takže se začaly blížit dvojnásobku platů dřívějších.
1: Dnešní učitelstvo musí mít víc trpělivosti.
3: A právě v josefinské době se zásluhou průkopníka pedagogiky profesora Ferdinanda Kindermana zrodila v evropském měřítku první koncepce takzvaných škol industriálních.
2: V nich byly do výuky zařazeny předměty související se zemědělstvím a průmyslem.
3: Například předměty o zpracování lnu, vlny a bavlny.
2: Nauka o obilných plodinách.
3: Sadařství, včelařství, chov bouřce morušového a podobně.
2: V týchž letech byl vypracován učební plán pro výchovu děvčat.
0: Do roku 1780. nechodili dívky na společné vyučování.
1: Konstatuje Josef Hronek ve svém spisku o České škole národní.
0: Důsledkem povinné školní docházky byl však vznik klasí pro dívky, z nichž vyrůstaly později samostatné dívčí školy.
1: Kdy pak začínal školní rok?
2: Za josefinských dob až v hlubokém podzimu 3. listopadu končil 20. září.
1: Takže hlavní prázdniny netrvaly 2 měsíce.
2: To platilo až do roku 1784, kdy bylo volno přesunuto do letních měsíců na červenec a srpen.
3: Ale prázdniny začínaly přece jenom později, 16. července.
2: Vyučovalo se zpravidla 2 hodiny dopoledne a 2 odpoledne.
3: Čtvrtek byl feriální den.
1: Feriální jako volný?
3: Doslova prázdninový. Neučilo se.
2: O Vánocích bývaly jenom 3 dny volna.
3: Za to o masopustu 4.
2: A o Velikonocích 14 dnů. Ovšem nejméně 3 z velikonočních svátků byly využity k náboženským rozpravám, cvičením a ke zpovědi.
3: Do kostela žáci chodili nejprve 2x denně, dopoledne a odpoledne. Josef II. Však odpolední pobožnosti zrušil.
2: Školní rok byl rozdělen na 2 pololetí. Na konci každého z nich se konaly veřejné zkoušky před zraky místní honorace a rodičů a byly předčítány známky.
3: Premianti?
1: Tento výraz vznikl z premio donati, tedy odměnou obdaření.
3: Tito premianti dostávali na konci roku knihu.
2: Zatímco žáci, kteří propadli, nebyli veřejně čteni.
3: S výjimkou triviálek, totiž čtenářů v první třídě, písařů ve druhé třídě a počtářů ve třetí třídě.
1: Tohle dělení prvních 3 tříd zavedli piaristé.
3: S výjimkou triviálek neexistovalo mezi žáky tykání.
1: A velice osvícensky, ba moderně znějí zásady páně Kindermanovi, totiž, že
0: žádného ze žáků nemá smysl k něčemu nutit, protože každý z nich je, jaký je. Naopak se vyplatí klást si zprvu skromnější cíle a pozitivním příkladem lze dosáhnout nejvíc.
1: Kdybychom si z dnešní schůzky nezapamatovali nic víc než toto, je toho docela

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 639. schůzka s toulkami českou minulostí. 640. s podtitulem Vakcína je po latinsku kravská. Uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Marta se vrací na místo, ze kterého kdysi odešla její matka.
2: Můj život nijak nedrží pohromadě, protože z neustálého přemítání, jestli jsem doma tady nebo tam, nějak vyklouzl jeho smysl.
1: Co všechno odhalí pohled do minulosti?
2: Máma místo vděku zahodila svářeckou kuklu a udělala se pro sebe. Chlapi se jí báli, protože sice pořád byla blondýna s malým zadkem, ale taky se z ní stala jejich šéfová, co jim dává na chleba pro jejich ženské, co jsou jim vděčné.
1: Žluté oči vedou domů.
0: Román Markéty Pilátové jako četba na pokračování.
1: Každý den po 22. hodině
0: na dvojce. Radioservis představuje
3: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
4: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
3: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
5: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
3: Dej mi pokoj.

0: amerického prezidenta Trumpa, že dohoda o ukončení války s Íránem je blízko a je tentokrát opravdu na stole k podpisu. Co se děje na trase Washington-Tel Aviv a kolik na íránské válce vydělalo Rusko? To jsou otázky pro bezpečnostního analytika z Masarykovy univerzity v Brně Josefa Krause. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
0: Je to víc než 3 měsíce, co Irán kvůli válce s USA uzavřel Hormuzský průliv a je to víc než 2 měsíce, co americký prezident Donald Trump poprvé oznámil, že dohoda s Iránem o uzavření konfliktu je blízko. Od té doby to zopakoval ještě nejméně 38krát, jak spočítala televize CNN. Naposledy v neděli oznámil, že dohoda je uzavřená a bude se podepisovat v pátek ve Švýcarsku. Pane Krause, je jasné, co tedy v té dohodě je, co o ní víme?
1: Úplně jasné to není, detaily jsou stále neznámé, ale můžeme vycházet z toho, co zaprvé víme v průběhu toho vyjednávání, informace, které vlastně vypouštěly obě ty strany, tedy téhleté případné dohody, a také vlastně kontext, to znamená, o co komu vlastně jde a co jsou červené linie, které jsou nepřekročitelné pro jednu nebo druhou stranu. To znamená, je tady několik základních bodů, které určitě dohoda bude řešit. Tím prvním bodem je volný průplav Hormuzskou úžinou, což je záležitost, která zajímá celý svět vzhledem k tomu, že její uzavření má opravdu geopolitické a geoekonomické dopady. A potom to bude také oblast nebo otázka iránského jaderného programu a samozřejmě také vůbec americké a iránské regionální angažma, respektive zastavení toho konfliktu, zastavení přímé vojenské konfrontace. A to je důležité zmínit, protože kolem toho se ještě taky asi budeme chvilku motat, se vztahuje na celou oblast z Blízkého středního východu a nikoli pouze na Spojené státy a Irán. To znamená, ten mír by měl být celoregionální, nikoli pouze vymezený na vojenské střety mezi USA a Irán. A tím pádem kontextuálně dodávám, týká se to především války v jižním Libanonu mezi hnutím Hizballáh na straně jedné, podporovaný Iránem, a izraelskou armádou na straně druhé.
0: Tak pojďme to vzít postupně. Hormuzský průliv. Donald Trump řekl, že dal pokyn otevřít Hormuzský průliv a okamžitě ukončit námořní blokádu iránských přístavů. Je to ale v tuhle chvíli Donald Trump, kdo otevírá a uzavírá Hormuzský průliv?
1: Není to pouze Donald Trump, ona ta blokáda je v tuhletu chvíli opravdu dvojí. Za prvé ta 3 měsíce trvající z iránské strany, která fakticky opravdu blokuje veškerý možný pohyb. A který to je blokádě vlastně Spojené státy přihodili ještě další blokádu a blokují iránské přístavy a iránské lodě, které samozřejmě samotnými Iránci blokované nejsou. Takže tady tahleta dvojí blokáda, aby byla odblokovaná, už se do toho trošku zamotáváme, tak musí vycházet z toho, že oba tito aktéři ve stejnou chvíli řeknou, nyní je volno, nyní můžete plout. To vlastně v tuhletu chvíli říkají, že na tohle to opravdu dojde a vypadá to, že by to mělo být nárazově téměř lusknutím prstu, ne úplně postupně, jak se zpočátku třeba také říkalo.
0: A jak to vypadá teď? Víme, proplouvají tedy už průlivem znovu lodě, je už teď otevřený?
1: Otevřený ještě není, většina těch lodí vyčkává. Už tady byly nějaké pokusy, ty lodě propluly, ale zcela upřímně ono to nějakou dobu potrvá. I v momentě, kdy dojde v pátek k podpisu té dohody, ještě několik dní asi potrvá, než se ta doprava skutečně splně zprovozní. Z jednoho prostého důvodu bude tady muset být nějaký průkopník, který to lidově řečeno riskne. To znamená nějaká přepravní společnost, která řekne, dobře, věříme tomu americko-iránskému ujednání, věříme, že naše lodě nebudou napadány a zkusíme proplout. Zároveň to není jenom o těch lodních společnostech, je to také třeba o pojišťovnách celosvětových, které vlastně pojišťují tady tuhletu lodní dopravu. Pokud oni vlastně vyhodnotí, že ten průplav není bezpečný, v takovém případě lodní přepravu nepojistí a žádná přepravní společnost na světě si vlastně jako nelajzne naplno spustit tady tuhletu dopravu. Takže ono v tomhletom je zaangažováno více aktérů a opravdu to potrvá delší dobu, nebude to nárazově okamžitě.
0: Navíc je to vždycky nějaké ale. Před tou válkou byl ten průplav volně průjezdný. Teď Irán tvrdí, že dopravu tam bude regulovat právě on a Omán. A už se začalo mluvit o nějakých poplatcích, tak co si pod tou regulací představit?
1: Vlastně úplně přesně nevíme, protože tady tohle to bude asi součástí detailů té dohody nebo té smlouvy, která by měla být podepsána v pátek. Zatím můžeme pouze spekulovat. On to tady už několikrát Irán vlastně zmínil, že po tom svém napadení z února letošního roku se celá situace dramaticky v regionu mění a že Irán už nebude prostě tolerovat

0: Pad nejenom vlastně napadání, ale zároveň vlastně rozšiřuje hájemství a svoji vlastní kontrolu nad blízkými vodami, včetně Hormuzské úžiny. Jinými slovy, Irán si dělá nárok na kontrolu pohybu v Hormuzské úžině, protože se mu osvědčilo a ví velice dobře, že to je funkční páka na mezinárodní společenství, kdykoliv vlastně bude potřebovat. To, že z toho bude vybírat poplatky, bylo hodně dáno ze začátku argumentem, že iránská infrastruktura a hospodářství je válkou poničena. Takže tyto poplatky by měly v podstatě sloužit jako jakási válečná reparace. Nicméně zatím to vypadá, že podle té dohody válečné reparace Irán dostane trošku jinou formou, takže je otázkou, zda tyto poplatky opravdu budou vymáhány a vybírány. A vymáhány a vybírány jsou tedy v tomhletom případě dvě různá slova a opravdu to může mít různou podobu. Ale na druhou stranu by to znamenalo opravdu jakési omezení té volné plavby, která je zase dána mezinárodním právem, a zároveň by to také vytvořilo velice nebezpečný precedens do budoucna, protože těch úžin na světě, tady těch škrticích bodů je vícero a mohlo by to inspirovat další státy a další aktéry v tom, aby spoplatnili tady tuhletu transitní plavbu.
1: Pokud to tak tedy dopadne, tak fotbalově bychom mohli říct, že to je vlastně v tuhle chvíli ale 1-0 pro Irán. Tak pojďme k té další důležité věci, a to je ten deklarovaný cíl amerických útoků, a to je zničení jaderné infrastruktury Iránu. Tak je jasné, jestli se tenhle ten deklarovaný cíl podařilo splnit USA?
0: Je jasné, že nepodařilo. My nemáme informace o tom, jak moc poničená ta infrastruktura na iránské straně je. Ona nějaké zásahy určitě dostala, ale můžeme opravdu upřímně pochybovat o tom, že by měla být nějak více destruována. Když už pro nic jiného, tak protože dobře 20 let se Iránci na podobný scénář připravovali a připravují. Mají ta jaderná zařízení velice dobře ukrytá, ať už ve vnitrozemí, přece jenom Irán je obrovská země, jenom abychom si to dokázali představit, kdybychom ji projektovali na mapu Evropy, tak by nám sahala od Istanbulu po Londýn, a v této obrovské zemi je spousta možností, jak jaderná zařízení skrývat. Do toho je lze zakopat hluboko pod zem nebo vrýt do skály. Tohle to všechno vlastně Iránci dělali a zároveň systematicky evakuovali a přesunovali ta zařízení v momentě, kdy docházelo k nějakým izraelsko-americkým vojenským úderům na ně. Takže nějaké škody byly napáchány, ale já velice pochybuju o tom, že by iránský jaderný program jako takový byl zničen. Tím pádem ukázalo se, že tady není k dispozici vojenská síla, a to ze strany Izraele ani ze strany Spojených států, která by tento jaderný program dokázala zastavit. Tím pádem přichází na řadu opět diplomacie.
1: Připomeňme, že USA zaútočili na několik iránských jaderných zařízení už v roce 2025, Fordo, Isfahan, Natanz. Pokud teď Trump útočil s tím, že chce znovu zničit jadernou infrastrukturu, udělal něco jinak, a znamená to, že ty údery z roku 2025 v podstatě nebyly příliš úspěšné?
0: Údery z roku 2025 v té takzvané červnové válce 12-denní opravdu úspěšné nebyly. A navzdory tomu, že Donald Trump vlastně na konci toho konfliktu vyhlásil, že iránský jaderný program je zcela zničen, zařízení jsou destruována a tím pádem už neexistuje. Ukázalo se velice rychle, že Iránci své kapacity si dokázali buď to podržet, nebo velice rychle obnovit, a tím pádem mohou dál hrát tu diplomatickou hru s kartou nazvanou iránský jaderný program. A ukazuje se, že jsou toho schopni i nyní, a velice pravděpodobně Spojené státy mají ty informace o tom, jak moc byl zničen nebo nebyl zničen iránský jaderný program, jak moc úspěšné byly ty zásahy. Vypadá to, že příliš úspěšné nebyly. Přece jenom kdyby byly, tak by také to vyjednávání a ta diplomacie v tuhletu chvíli vypadala trošku jiným způsobem.
1: Dalším z cílů Spojených států, i když ten nebyl řečený úplně napřímo, byla změna režimu v Iránu. Tak 4. července se má konat pohřeb Alího Chamenejího, který byl při těch amerických útocích zabit. Je jasné, kdo po něm převzal moc v zemi, kdo za Irán jedná a bude například podepisovat tu mírovou dohodu, jestli se tedy Spojeným státům podařilo tím režimem nějak otřást?
0: Spojeným státům se trošku zatřást podařilo iránským režimem, ale ten systém ukázal, že je hodně odolný vůči tady tomuhle tomu vnějšímu tlaku. Navzdory tomu, že on vždycky byl značně centralizovaný, tak se ukázalo, že není příliš personifikovaný. To znamená, že ani vlastně fyzická likvidace zabití nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího, který bude mít tedy ten pohřeb, jak tady padlo, tak nespůsobil kolaps toho systému. Ten systém zafungoval v rámci svého ústavního pořádku, to znamená zasedlo shromáždění expertů, které zvolilo nového vůdce a tím má být vlastně Močtaba Chameneí, syn toho bývalého nejvyššího duchovního vůdce, a celá ta kárka, lidově řečeno, jede dál. Na druhou stranu je nutné dodat, že Močtaba Chameneí se od té doby neobjevil na veřejnosti ani v televizní vysílání, ani jakoliv jinak, což rozvěřuje spekulace o tom, zda je skutečně živý nebo je mrtvý, zda není nějakém komatu, zda není znetvořený nebo zraněný nebo cokoliv dalšího. To opravdu nevíme, to není prokazatelné, ale formálně je opravdu vůdcem Iránu, vydává rozkazy a stanovuje limity vyjednavačům iránské diplomacie pro to vyjednávání dohody se Spojenými státy. To znamená, nějak ten aparát funguje dál, ale samozřejmě nutno také dodat, že ten systém se hodně transformoval, řekněme, v systém podřízený bezpečnostním složkám, což je logické, ta země se nachází ve stavu války. Otázkou je, co se stane, až bude dohoda podepsána, válka fakticky tedy skončí. Zda ten bezpečnostní aparát, který v tuhle tu chvíli opravdu drží velkou část moci v zemi, se této moci bude chtít vzdát, nebo dojde k tomu, že Irán se postupně bude transformovat v jakési zřízení na úrovni vlády vojenské diktatury nebo něčeho podobného. I tohle je vlastně varianta. Ale v tuhle tu chvíli je to hodně spekulativní. Irán funguje jako černá skřínka, do které vlastně v tuhle chvíli příliš nevidíme. My sledujeme ty vstupy do této černé skřínky, sledujeme ty výstupy, ale co se procesně děje vlastně uvnitř, tohle nám je utajeno.
1: To skoro vypadá jako 3-0 pro Irán, nebo podařilo se dát Spojeným státům taky nějaký gól?
0: No, ono to opravdu je 3-0 pro Irán, Spojeným státům se vlastně příliš gólu nepodařilo. Pokud opravdu identifikujeme ty hlavní strategické cíle jako změna režimu v Iránu nebo otřesením jeho pozice co by regionální mocnosti, by mohl být další cíl, a ani tohle se nepovedlo, vlastně spíše naopak, vzhledem k tomu, že Irán kontroluje Hormuzskou úžinu a má vyděračský potenciál vůči zbytku světa, nepodařilo se vlastně ani demokratizovat tu společnost, o nějakých občanských nebo lidských právech nemluví, protože i tady tyhle ty argumenty zpočátku padaly, které vlastně ostatně Donald Trump již včera veřejně popřel, že mu vlastně nikdy o demokratizaci nebo o svobodu Iránců nešlo, přestože předtím deklaroval opak. Ono se toho vlastně příliš mnoho nestalo. V tuhle tu chvíli ta dohoda, kterou Donald Trump vyhlašuje jako velké vítězství, které si nadělal ke svým 80. narozeninám, vypadá jako návrat do stavu před válkou, plus velký bonus v podobě vyplácení těch válečných reparací, které budou mít velice pravděpodobně podobu rozmražení těch zmražených iránských aktiv v zahraničí a postupné uvolňování ekonomických sankcí právě výměnou za svobodný průplav Hormuzskou úžinou a výměnou za nějakou tu jadernou dohodu. To znamená, že Irán bude transparentní a bude mít stanovené nějaké limity pro obohacování uranu, a bude umožňovat přístup inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii na své území a tak dále.
2: Jak to vidí
3: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
1: A dnes jím bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity v Brně Josef Kraus. Vy sám jste už dodal, že je to ještě další rozměr té dohody, všechno může být totiž jinak. Irán tvrdí, že podle té dohody mají skončit všechny boje, včetně útoků mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballah. Jenže izraelský ministr národní bezpečnosti Ben Gvir včera řekl, že Izrael tou dohodou mezi USA a Iránem není nijak vázaný. Podle něj negarantuje bezpečnost Izraele a v podstatě dodal, že Spojené státy nemají co podepisovat nějaké dohody o příměří, které se týkají Izraele. No a premiér Netanyahu konstatoval, že boj ještě neskončil. Tak co se děje na té trase mezi velkými spojenci Izraelem a USA? Teď to vypadá, jako by se Izrael snažil tu dohodu v podstatě znemožnit.
0: Tohle je naprosto klíčový bod a pokud vezmeme to, že Spojené státy a Irán opravdu našli nějakou linii toho konsenzu a slevili ze svých požadavků tak, aby byly akceptovatelné pro toho druhého, tak je tady právě ten třetí vrchol toho trojúhelníku a tím je stát Izrael, který vlastně v tom konfliktu od začátku byl angažován a vlastně tu první 12-denní válku z června minulého roku fakticky rozpoutal dostal přímo on, než se do ní téměř nuceně Američané dostali také. Není žádným tajemstvím, že posledních 30 let Izrael dělá všechno pro to, aby žádná americko-iránská nebo jakákoliv jaderná dohoda nebyla. Ostatně, když byla skutečně v roce 2015 podepsána, Izrael byl silným kritikem podpisu této dohody a vlastně intenzivně loboval za její vypovězení ze strany Spojených států, což se také ostatně v roce 2018 stalo v momentě, kdy byl Donald Trump poprvé zvolen americkým prezidentem. Takže pod, řekněme, silným také izraelským tlakem došlo k vypovězení té funkční dohody mezi USA, Iránem a dalšími světovými mocnostmi. A lze tedy očekávat, že Izrael se bude snažit tuto dohodu torpédovat i nadále, protože izraelskou optikou tahle ta dohoda znamená fakticky izraelskou prohru v tomhletom všem. Otázkou je, zda na to bude mít opravdu politickou nebo jakoukoliv jinou sílu. Pro Izrael není fakticky vojenský problém nadále pokračovat v těch vojenských operacích na jihu Libanonu, bombardovat Bejrut nebo cokoliv dalšího. Tady tohle to samozřejmě dělat může a tím fakticky celou dohodu torpédovat, protože iránská pozice od mého začátku byla taková, že se jedná o celoregionální válku a nějaká ta mírová dohoda bude muset řešit konflikt v celém regionu. Důležité ale je, že tady je prostě to americko-izraelské spojenectví a také vlastně americká silná páka na Izrael, vzhledem k tomu, že Spojené státy výrazně finančně subvencují tento stát, vzhledem k tomu, že do Izraela posílají velice významnou vojenskou pomoc. Ostatně dobře se to ukázalo právě během tady téhleté války s Iránem, kdy velká část těch systémů protivzdušné obrany byla vlastně americký, která bránila stát Izrael. Izrael vystřelil výrazně méně svých vlastních raket na obranu proti raketám a dronům iránských, mnohem více vlastně využíval ty americké systémy. Takže Američané tady mají určitou páku a dovedu si představit, že si nakonec Donald Trump vynutí na Benjaminu Netanyahuovi akceptaci nějakého toho příměří nebo mírového stavu. To ale neznamená, že se Izrael nutně a okamžitě stáhne z jižního Libanonu, to se velice pravděpodobně nestane. Tady tenhle ten proces, pokud vůbec ke stahování dojde, bude trvat minimálně několik měsíců.
1: No jak se v tuhle chvíli daří Izraeli eliminovat Hezbollah v Libanonu? Oni tedy, jak jste říkal, zatím obsahují jih, podnikají útoky na jižní Bejrut, kde Hezbollah působí, ale pak je tu ještě údolí Bika na východě a to je baštou Hezbollahu, navíc velmi špatně přístupné. Tam vždycky byl Hezbollah ten, kdo tam vládnul.
0: Ono, poslední dva roky to vypadalo, že Hezbollah je téměř na kolenou. Přece jenom ta předchozí konfrontace s Izraelem, likvidace top managementu té organizace a vlastně i také velké části řídící struktury tady téhleté organizace, lomeno politické strany, lomeno sociálního hnutí, lomeno teroristické organizace, byla skutečně poničena například i tím pagerovým slavným útokem, kdy došlo vlastně k výbuchu těch pagerů u 5000, ať už příslušníků Hezbollahu nebo jejich rodinných příslušníků a dalších okolí. Tady tohleto opravdu vypadalo, že Hezbollah je zdecimován, ne zničen, ale výrazně oslaben. V tuhletu chvíli ale vlastně ty vojenské operace Izraele proti Hezbollahu nejsou zdaleka tak přesvědčivé, jak by asi měly být, kdyby opravdu Hezbollah byl zdecimován. Hezbollah jak na jihu Libanonu, tak kdekoliv jinde pořád klade velice tvrdý odpor, je schopen recipročně zasahovat také izraelská území a především opravdu velice dobře natrénoval a rozvinul své schopnosti asymetrického boje, to znamená proti síle, jako je izraelská armáda, hodně postavená na nejnovějších technologiích, amerických zbraních s vysokým rozpočtem, vyvíjí schopnosti jejich zasahování za pomoci velice laciných, ale o to efektivnějších bezpilotních prostředků. Jednoduché drony za $200 ničí izraelské vybavení v řádech $1,000,000 a decimuje vlastně izraelskou pěchotu a opravdu jako nechává Izrael hodně krvácet. Takže ten konflikt není tak jednoduchý, jak se mohlo ještě před pár měsíci zdát, že by mohl být, a to se ještě nebavíme o nějaké jako hlubší případné vojenské izraelské invazi dále do Libanonu. Přece jenom kontrolovat Libanon na jih od řeky Litány je něco jiného, než případně vojensky intervenovat do toho údolí Bika, které se tady vzpomenula, které je naprosto klíčové právě jako opěrný bod pro Hezbollah. Takže on ten konflikt se někam sice posouvá, ale není to úplně průchod nožem máslem.
1: A ještě musí Izrael počítat s tím, že na jihu má pásmo Gazy, tam sice platí od loňského října příměří, to je ale střídavě porušované. Tak co se vlastně v tuhle chvíli děje v Gaze?
0: No, pásmo Gazy je další zajímavý příběh tohohle všeho. Já jsem tady vlastně zmiňoval, že ta iránská pozice v rámci vyjednávání je taková, že Irán tvrdí, že mír má být celoregionální. Ale on to vlastně stahuje primárně v určité válce v Libanonu. Na pásmo Gazy se nějak zapomnělo. Tady od října minulého roku platí jakési příměří, které je ale intenzivně porušováno. Od té doby za těch několik měsíců, ještě to není ani rok, tak zemřelo na 700 Palestinců, 4 Izraelci. Izraelská armáda pořád okupuje přes 2/3 toho území pásma Gazy, vytváří zde velké množství vojenských stanovišť, naopak ještě rozšiřuje vlastně tady tohleto území. Humanitární katastrofa v pásmu Gazy nadále vlastně trvá, ale pásmo Gazy není předmětem tady tohletoho vyjednávání a Iránci je ani neakcentují. To znamená, oni, když podmiňují podepsání dohody s Amerikou tím, že Izrael přestane dělat své bojové operace v Libanonu, tak na pásmo Gazy se jaksi zapomnělo. Je to samozřejmě velká škoda, velké neštěstí pro ty obyčejné Palestince, kteří tam jsou. Ale tenhle konflikt je vlastně upozaděn, nechci říct, že je úplně zamrznutý, protože ta míra toho násilí je tam stále velká a má pořád velký potenciál na reeskalaci, ale hlavně se ten problém vlastně stále neřeší. To znamená, to řešení se posouvá nějak dozadu, ale ten katastrofální stav tam nadále trvá a v podstatě se prohlubuje. Nedostatek potravin, eufemisticky bych řekl, že tam je silný potravinový diskomfort pro místní obyvatelstvo, ale nedostatek základní zdravotní péče, jakýkoliv služeb té státní entity, která v podstatě neexistuje, to je ohromný problém, který se vlastně neřeší a posouvá se někam do budoucna.
2: Jak to vidí
3: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
1: No a ta současná situace na Blízkém východě v podstatě ovlivňuje i rusko-ukrajinskou válku, protože kvůli uzavřenému Hormuzskému průlivu Donald Trump dočasně umožnil nakupovat sankcionovanou ruskou ropu a ropné produkty naložené na tankerech. A ta výjimka trvá už 3 měsíce, mimochodem tuším, že má vypršet někdy koncem týdne. Tak jak velké finance takhle může Rusko získat?
0: Poměrně značné. A já když jsem tady vlastně zmiňoval, že na válku v pásmu Gazy se poněkud zapomnělo, tak ono se jak trošku zapomnělo i na tu válku na Ukrajině, která samozřejmě pořád zuří, pořád je velice intenzivní, ale ta světová pozornost se vlastně přesunula spíše do Perského zálivu. A to je právě to, že došlo k, řekněme, omezení těch sankcí vůči Rusku a exportu jeho petrochemických surovin je přesně dokladem toho, že válka na Ukrajině už teď světovou veřejnost úplně přesně nezajímá, protože ta bolístka je v Perském zálivu. Ono se to zase vrátí v momentě, kdy dojde k ukončení toho konfliktu, k podpisu té americko-iránské dohody, ať už bude jakákoliv, ale otázkou je, zda opravdu zase Rusům někdo vezme to odstranění těch sankcí, to znamená, dojde k jejich reimplementaci a ruská ropa se zase přestane vyvážet, respektive bude se vyvážet za úplně jinou cenu než nyní. Určitě existují nějaké odhady toho, nakolik si tímto Rusové přišli. Důležité ale je, že vůbec jsou schopni vyvážet a jsou schopni vyvážet za násobně vyšší cenu té komodity, než tomu bylo před pár měsíci. Jestli někomu vlastně hraje do karet tady tahle ta válka, tak je to právě Rusko, protože jednak se zapomnělo na jeho účast v tom konfliktu na Ukrajině a jednak došlo tedy k uvolnění těch sankcí a Rusové teďkon prostě vyváží ropu a zemní plyn za mnohem větší peníze, protože ten trh s těmi energetickými surovinami je prostě globální. A přestože my tady v Evropě nedovážíme ve velké míře, až na výjimky některých států, ty petrochemické produkty z Ruska, tak je dováží jihovýchodní Asie a ta cena je ale, nebo ta cenotvorba je globální. To znamená, pokud je žízeň po ropě v Číně, ve Vietnamu, v Indii nebo v Pákistánu, tak to ovlivní ceny i u nás na čerpacích stanicích a profitují z toho vlastně Rusové.
1: Irán byl také jakýmsi spojencem Ruska v této válce. Mluvilo se o tom, že se dováží drony z Iránu nebo součástky pro ně. Tak byla tou válkou Iránu a Spojených států oslabena tahle spolupráce?
0: Do určité míry ano. A ono přece jenom rusko-iránská spolupráce by asi vydala tady na samostatný rozhovor. Je to komplexní záležitost. Ty dva státy, já bych je úplně nenazval spojenecké, jako spíše partnerské. Oni si občas vypomůžou, občas jim vyhovuje tady tohleto spojenectví nebo partnerství, občas ale jejich zájmy jsou protichůdné. Co se týče té rusko-iránské pozice nyní, po té válce se Spojenými státy, tak já bych řekl, že ta ruská pozice je oslabena. A to z toho důvodu, že Irán vlastně očekával od svého partnera mnohem více, mnohem větší angažmá ve svůj vlastní prospěch. A ona asi nějaká malá spolupráce mezi Rusy a Iránci počas toho konfliktu probíhala. A hodně se spekuluje o třeba sdílení zpravodajských informací a dalších záležitostech. Dovedu si představit, že ano, ale to ruské politické, diplomatické a jiné angažmá ve prospěch Iránu tady vlastně bylo nějaké. Mnohem silnější to angažmá bylo ze strany jiné globální mocnosti, a to je Čína. A to je také důvod, proč v posledních několika týdnech můžeme zaznamenat poměrně silné zbližování mezi Íránem a Čínou, která zase velice pravděpodobně v té geopolitické hře, v momentě, kdy Spojené státy začnou mocensky ustupovat z oblasti Blízkého středního východu nebo Perského zálivu, což se fakticky děje a tahle ta dohoda ten ústup potvrdí, vytváří okno příležitosti pro vstup Číny. Číny, která dováží z oblasti ohromné množství petrochemického produktu, která zde má eminentní zájem a která dokáže vybalancovávat tu ztrátu té americké hegemonie.
1: A to je téma, které můžeme probrat třeba příště s bezpečnostním analytikem z Masarykovy univerzity v Brně Josefem Krausem. Díky, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
0: Děkuji moc za pozvání. Pěkný den všem.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Dvojka.

0: Kuchařka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 20. června v Sedlčanech.
3: Konají se tam totiž městské slavnosti Rosa.
4: Uvidíme se v areálu Luční. Přijďte třeba na kávu.
2: A nebo se můžeme slyšet ve vysílání. Od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor,
0: Regina,
5: Jakub.
0: Radioservis představuje
6: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
7: Jste na správné frekvenci ve správném čase, u mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a před námi jsou 3 novinky týdne a 9 největších hitů, tak jak jste je zvolili vy svým hlasováním. A k tomu mám také hosta, už sedí tady naproti mě a jmenuje se Martin Dozrál. Je to zpěvák a také kytarista skupiny Venuše, skupiny, která dostane za malou chvíli ocenění Zlatá česká dvanáctka za písničku Loďky. Novinky dnes budou mít skupina Botox, Pavel Calta a Honza Nedbal. To je na úvod všechno, dobrý den.
0: Host české dvanáctky.
7: Skupina Venuše teď dostane Zlatou českou dvanáctku a to za písničku, která se jmenuje Loďky, a se mnou ve studiu je ten, který za skupinu převezme tu cenu, a to je zpěvák a kytarista Martin Dozrál. Dobrý den.
8: Dobrý den, zdravím, díky za pozvání.
7: Oficialita je tady, je připraven certifikát, je připravena i ta krabička, vždycky krásně tady se s tím hraju a za chvíli se s tím budete hrát vy. Ale máme teď příležitost představit kapelu, to znamená, představme nejprve kapelu Venuše a pak to album, ze kterého je ta píseň.
8: Takže ještě jednou zdravím, já teda zastupuju jako zpěvák a kytarista skupinu Venuše z Olomouce a je nám ctí, že tady můžu teda převzít tu cenu. Jsme skupina, která hraje rockovou hudbu vlastní, českou, a složená vlastně z letitých kamarádů, krom teda juniora, a to je bubeník Tomáš Vejmola. Takže hrajem, jak se dá, a věříme vždycky, že to bude co nejlepší, a hlavně u posluchačů, že?
7: Ta písnička je z alba, které já samozřejmě jsem slyšel, ale teď máme příležitost dopředstavit to album.
8: Album je debutová věc Venuše, které se teda nahrávalo loni ve studiu Shopa, a myslím si, že se nám podařilo zachytit v tom albu tu energii té kapely, tak jak vycházíme prostě z těch starých poctivých rockových žánrů, který nás inspirovali, a prostě můžu se pod to podepsat, že to tam všechno je.
7: A teď ta písnička, jak vznikala?
8: Písnička Loďky vznikala v nějaké melancholii, si myslím, na přechodu nějakého ročního období, kdy já mám většinou nějaké takové zadumání, zachmuřelý, a je to prostě abstraktní píseň, neopředená na žádnou skutečnou událost, ale tak to nějak vyplynulo. Vždycky mi napadne první verš a z toho se mě v hlavě prostě vybaví nějaký příběh, tak o tom to je v podstatě zase holka kluk a nějaká ta láska.
7: Klasika. Klasika. My za chvilku tu písničku samozřejmě uslyšíme. Dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka a ještě také mohla dokonce dostat i platinu, protože tam bylo pár vítězství, že jestli si dobře vzpomínám. Tak tady je nejprve certifikát od družstva Granát a tady je ta krabička, která ukrývá mikrofonek, který je takhle ozdoben těmi českými granáty, je jich tam 12, proto Zlatá česká dvanáctka. Takže gratulace veliká.
8: Krása, moc
7: díky. Pojede vlakem, jo?
8: Ano. Zacestuje si dneska. Jo, moc děkuju. Děkujem.
7: Děkujeme i vám, že posloucháte. Krás. A hodně úspěchů. Mějte se hezky.
8: Moc díky. Ještě jednou díky za pozvání. Mějte se pěkně.

Ocenění Zlatá česká dvanáctka roku 2026 je předáno, přesně řečeno jedno z těch ocenění, protože už jich je více a skupina Venuše už má za písničku Loďky právě Zlatou českou dvanáctku. Já jenom ještě dodám, že v hitparádě ta písnička Loďky byla 16 týdnů a 4x zvítězila. Teď už je tady první dnešní novinka, jmenuje se My dva a tohle je skupina Botox.

Jedna ze tří novinek dnešní hitparády skupina Botox a píseň My dva napsali Jan Kopečný a Petr Ryšavý. Novinka, která zazní teď, se jmenuje Klidně zemřu láskou a napsal si ji sám pro sebe Pavel Calta.

Pavel Celta, Klidně zemřu láskou, druhá dnešní novinka a ta poslední písnička, která nově zazní v hitparádě Česká 12, se jmenuje Léto pod peřinou. Zároveň je to 75. novinka letošního roku, zpívá Honza Nedbal.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Můžeme začít hlasovat pro novinky, protože už všechny tři novinky zazněly. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, tedy jak pro novinky, tak pro největší hity tohoto žebříčku. A pozor, hlasovat pro každou z těch písniček můžeme ale jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka se jmenuje My dva, Botox, hit Mezera 12. Druhá novinka Klidně zemřu láskou, Pavel Calta, hit Mezera 11. A SMSku hit Mezera 10 má třetí novinka Léto pod peřinou, to je ta písnička, která před chvilkou dozněla a zpívá Honza Nedbal. Jdeme na žebříček hitparády Česká 12. Před námi je 9 největších hitů týdne a ten žebříček se sestavili vy svými hlasy a hlasujte i dnes. Na 9. místo se stoupil duet Starší kluk a mladý pán, zpívají Petr Janda a Jan Smigmátor.

Starší kluk a mladý pán, hit, který je už 10 týdnů v této hitparádě, předminule byl 6., minulý týden to bylo 7. místo a dnes pokles na 9. Než zazní písnička z 8. místa, tak vás musím upozornit na to, že máme změnu na nejvyšší příčce, a to skutečně po dlouhých týdnech, a vyhraje písnička, jejíž název vám logicky teď neprozradím, ale prozradím vám, kdo je na tom místě 8. Je to písnička, která už je letitá, složili ji dávno Jiří Šlitr a Jiří Suchý, jmenuje se Toulaví zpěváci, a Jelen s Adélou Orlovou ji teď odprezentují.

Jeden z objevů naší domácí populární hudby v letošním roce, tedy v roce 2026, zpěvačka Adéla Orlová a skupina Jelen Toulaví zpěváci. Předminule 9. místo a ta písnička byla před 3 týdny novinkou, minule také 9. místo a dnes je to místo 8. A právě na 8. místě byl minulý týden hit, který zazní teď z místa 7. Jmenuje se Poločas rozpadu, hraje kapela Genius Loci.

Sedmé místo, poločas rozpadu a skupina Genius Loci, která je v hitparádě už 4 týdny. Pojďme se podívat, které písničky v tom letošním roce zatím zvítězily. Je jich celkem 6. Takže 10krát, a to je zatím rekord, vyhrála píseň Jet Plane, kterou naspíval Ruda Sakala. 4krát zvítězil hit, který jsme dnes slyšeli úplně na začátku, protože dostával zlatou českou 12, Loďky, Venuše. Potom máme tady písničku Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žal. 3 vítězství v letošním roce. 1 vítězství má hit Když léta běží, Josef Wolter. 1 vítězství Příběh, Premiér a Bigo. A Bez ohledu na tvůj věk, to je písnička, kterou naspívali Luboš Muchna a Jiří Bláha, a také má na svém kontě 1 vítězství. A to znamená mimo jiné i to, že tam dnes připíšeme do tohoto seznamu nový název písně a také nové interprety. Teď jsme u místa 6. a tady je tak jako před týdnem hit Maják Jany Vaculíkové.

Už 10 týdnů posloucháme v této hitparádě písničku Maják, kterou si sama pro sebe napsala Jana Vaculíková a dnes je stejně jako před týdnem na místě 6. Zbývá 5 největších hitů týdne a také připomenu, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom dojdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě končí. Příští týden budeme vysílat hitparádu Česká 12 z Přerova, z tenisové akademie Petra Hudky. Už se tam moc těším a také se těším na tu atmosféru toho našeho vysílání a jestli to vyjde, pozvu i pár hostů. Každopádně teď jsme u 5. místa a tady je písnička, kterou společně napsali Adam Pavlík, Heidi Band a Vava Čechová a jmenuje se Milé ženy. Zpívá Heidi Janků.

Heidi Janku a Heidi Band Milé ženy, hit, který byl minulý týden na 5. místě, tak jako dnes a před 14 dny to bylo místo 8. Dnes už jsme slyšeli Botox, Pavla Caltu, Honzu Nedbala, Petra Jandu a Jana Smigmátora, byli tady i Jelen a Adéla Orlová, Genius Loci, Jana Vaculíková, Heidi Janku a Heidi Band a ještě dnes uslyšíme Josefa Voltra, Luďka Minku a Josefa Melena, také Rudu Sakalu a teď skupinu, která se jmenuje Holky Tong. Veronika Doudová napsala písničku Děti jsou taky lidi a my ji teď uslyšíme právě ze 4. místa.

Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk, písnička, která šla z nuly na sedmé místo, minulý týden byla čtvrtá a i dnes je to čtvrté místo. Teď jsme u hitu, který drží rekordy letošního roku a je na místě třetím. Je to písnička, která se jmenuje Jet Plane, český otextovala Hana Sorosová. Je v hitparádě 15 týdnů a během těch 15 týdnů 11krát zvítězila. Je to hit, který dostal zlatou českou dvanáctku a může dostat i tu platinovou, protože má na svém kontě už těch 11 vítězství zbývá ještě jedno, protože ocenění platinová česká dvanáctka se dává za 12 vítězství. A pozor, další rekord, ten hit až do minulého týdne, vyhrál 7krát v řadě. To znamená, že dnes vyhraje píseň, která na prvním místě ještě nikdy nebyla a bude to po těch dlouhých 7 týdnech. Teď jsme ale u toho třetího místa, Jet Plane, Ruda Sakala.

Minulý týden jednička, dnes třetí místo, Jetplane a Ruda Sakala. Před námi jsou dva největší hity týdne, jeden z nich už jednou zvítězil v hitparádě Česká dvanáctka a bude to ten, který my teď budeme poslouchat. Napsal ho a otextoval Roman Šándor a jmenuje se Když léta běží, zpívá Josef Wolter, který je mimochodem už po deváté na stupních vítězů a to během 11 týdnů, co je v hitparádě.

každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět

0: Předminulé druhé místo, minulý týden místo druhé a i dnes je to dvojka. Znamená to, že třikrát za sebou je na druhém místě hit Když léta běží, což je vlastně takový narozeninový dárek. Možná si vzpomínáte, když jsem poprvé představoval tuhletu písničku před těmi 11 týdny, tak jsem říkal, že Roman Šándor jako autor hudby a textu věnoval Josefu Woltrovi tuhletu písničku k narozeninám. A jak je vidět, tak to asi funguje 9x stupně vítězů během 11 týdnů. Hit, který dnes vyhraje, je také zatím jen na stupních vítězů, a to první místo už do toho samozřejmě počítám. A navíc jsou to dva interpreti, kteří už vědí, jaké je to vyhrát hitparádu Česká 12 jako samostatný interpret.
1: Česká 12, rekapitulace.
0: Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. To znamená hit, mezera 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i hit, mezera 1 pro vítěznou písničku tohoto týdne. Představili jsme si tři novinky a máme 9 hitů v žebříčku. Znamená to, že dohromady, protože můžeme hlasovat pro každou z těch písní, ale pro každou jen jednou 12 hlasů a to se dá využít. Hlasujte hned, je to nejlepší a zavolejte i známým, napište kamarádům a příbuzným, ať také hlasují. Čím víc hlasů, tím je to spravedlivější. Mimochodem za minulý týden přišel 5. největší počet hlasů v roce 2026. A teď už hlasování. První novinka, my dva, skupina Botox, tady je SMS-ka hit mezera 12. Druhá novinka, klidně zemřu láskou, Pavel Calta, hit mezera 11. A třetí novinka, léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit mezera 10. Tady je aktuální žebříček hitparády Česká 12. 9. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit mezera 9. 8. místo, skupina Jelen a Adéla Orlová, Toulaví zpěváci, hit mezera 8. 7. Poločas rozpadu a skupina Genius Loci, hit mezera 7. 6. místo, Maják, Jana Vaculíková, hit mezera 6. 5. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit mezera 5. 4. místo, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit mezera 4. 3. místo, Jetplane, Ruda Sakala, hit mezera 3. Místo druhé, Když léta běží, Josef Woltr, hit mezera 2. A vítězný hit bude mít jako vždy SMS-ku hit mezera 1. Novinky minulého týdne se jmenovaly Druhý rande, Martyho Banda, Holka z plakátu, skupina Slza a Jsou dny, Nicole Votrubová. Ani jedna z těch novinek se nedostaly do dnešního žebříčku a na prvním místě je dnes autorská dvojice Josef Melen a Luděk Minka a pěvecká dvojice Luděk Minka a Josef Melen. Jejich hit se jmenuje Pro mámu, byl novinkou před 7 týdny a je zatím i s tím dnešním vítězstvím jen na stupních vítězů. Minulý týden to bylo 3. místo, dnes vítězství. Já gratuluji, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: To byl vítězný hit hitparády Česká 12. Další kolo poslouchejte v neděli po 16. hodině na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude herec, ale také režisér Roman Zach. Jaké to je vrátit se po mnoha letech do seriálu Ordinace v růžové zahradě? Co všechno se může dozvědět v prádelně v Brooklynu? A radí se s ním jeho syn o herectví? I na to mi odpoví můj milý kolega Roman Zach.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Zítra po 11. hodině
0: na Dvojce.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
4: Přijde na kontrolu sociálka.
5: Už zas? A proč jako?
3: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
6: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
3: Dej mi pokoj.
7: Tohle neskončí dobře.
3: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
8: Přeju příjemný červnový večer, přátelé, a zvu vás k poslechu četby na pokračování. V těchto dnech příběh Markéty Pilátové Žluté oči vedou domů. Začíná příběh 4 žen různého věku i původu, odehrávající se mezi Prahou a Brazílií. Jaké jsou pocity emigrantů, kteří se vracejí na místa, odkud odešli? A co prožívají jejich děti? Je to vlastně takový mozaikovitý příběh o životě ve velkoměstě i v divočině, o síle přátelství, vztahu k rodné zemi i hledání pravého domova a smyslu života.

Marta. Chodili jsme s Modrookem každý den do maličkého bufetu vedle blázince. Sedávali jsme u plastikových stolků a Modrooko mi vyprávěl, jaký je to pokrok, že stolky jsou čisté a bufet prý už není nasáklý vůní žluklých párků v rohlíku jako za jeho studentských let. Za to byl nasáklý vůní přepáleného tuku, zesmaženého sýra a květáků. Líbilo se nám tam, protože tam kromě pacientů nikdo nechodil. Lékaři se stravovali naproti v nové restauraci, kde měli obědy za 50 korun i s přílohou a moučníkem, a pacienti se ukazovali jen zřídka, a když nás pozorovali, jak si povídáme, vytratili se brzy ven. Modrooko mi sloužil jako zdroj informací, po nichž jsem prahla před lety v São Paulo. Máma mi vyprávěla jen bajky o první republice a já ji podezírala, že jim stejně nevěří. Byla tenkrát mladá a žádoucí a malovala si tu nejúžasnější budoucnost. Pak přišla válka, komunisti a útěk s účetním. Dál se rozprostíralo velké temno. Já do něj neustále šťouchala, dokonce jsem četla i komunistické časopisy, co jako ironická připomínka ležely na těžkých plyšových křeslech v klubu Nový Slovan a které uprchlým krajanům zasílala československá ambasáda z hlavního města. Články v těch časopisech připomínaly naše levicové disidentské časopisy, jež se vydávaly tajně a šly na studentských demonstracích z ruky do ruky. Vojenská diktatura po nich prahla a stejně nemilosrdně prahla po jejich autorech. Modrooko vyprávěl ochotně o svém pionýrském slibu, o tom, jak si červený šátek nikdy neuměl správně uvázat a o svém otci, primáři protialkoholního oddělení, s nímž dospíval, protože mu matka umřela v 15 na rakovinu. Jednou nás Modrookův otec pozval na večeři. Sešli jsme se v tuctové hospodě blízko mého sídliště. Otec celou dobu pošilhával po stole naproti, u něhož seděl známý zpěvák z televize. Když si zpěvák objednal láhev červeného, otec vstal, postavil se před zpěváka a vlepil mu úžasnou facku. Spustila se mu červená. Kdo to byl? Optala jsem se, protože jsem ve své garzonce neměla televizi. Jeden pacient, omluvně zašeptal Modrookův otec. Byli si velmi podobní. V jemných gestech a introvertní povaze se ukrývalo netušené množství ironické energie. Když se vyprávěním o komunismu vyčerpal Modrooko, přebíral štafetu otec. Až teď vidím, jak jsme byli strašně zbabělí. Bál jsem se emigrovat. Mohl jsem. Po jednom kongresu v Jugoslávii by to asi šlo. Ale nedokázal jsem si představit, jak někde budu dělat taxikáře. Měl jsem rozdělanou disertaci, čekali na mne pacienti, nedokázal jsem to všechno hodit za hlavu jako tvoji rodiče. Podíval se na mne tak nějak obdivně. Moji rodiče se rozvedli, máma je nesnesitelně zahořklá a neví, kdo vlastně je a kam patří. Neznám moc šťastných emigrantů, ani těch, co se dobře uchytili. Nejsou to lidé, kteří si mohli vybrat. Neodcházeli za nějakou novou zkušeností a dobrovolně. Zůstal v nich pocit křivdy a jejich běsy jsou někdy tak pokroucené, že si člověk říká, jestli neměli raději zůstat tam, kde byli. Dlouho jsme mlčeli. Zbourala jsem zřejmě nějakou alabastrovou představu o hrdinství odchodů a útěků. Pro mne byli hrdinové oni, protože zůstali. A vlastně mě to hrozně zajímalo. Já přeci řeším to samé, i když si to nechci po dvou letech v Praze ještě přiznat. Nevím, kde budu žít, co budu dělat a jak se za 7 let se mnou zhoupne svět. Jakoby mi otec Modrooka četl myšlenky. A co ty?
Nepřipadáš si tady v Praze tak trochu vykořeněná, sama, daleko od všeho, co znáš? Ne, to ne. Tak jsem si nepřipadala, protože jsem zrovna objevovala vlákna své minulosti, co mne spojovala s mámou, tak tenká a jemná, že jsem se skoro bála dýchat, aby nepopraskala. Věděla jsem, že nic z toho, co jsem se o těch 40 letech tmy dozvěděla, jí vyprávět nemůžu. Pořád by mě přerušovala, sprostě by nadávala, občas by na mne ječela, že si to vymýšlím, že se přece Češi, Čechoslováci její milovaní, nemohli nikdy takhle ponižovat. Pro mne bylo to pražské teď důležité. Našla jsem stopu a mohla jsem se po ní vydat. Najednou jsem věděla, že smícháním mého brazilského já a přidáním kapky české esence vznikne něco naprosto nového, co mi ještě dává naději, že se nezalknu nerozhodností a vlastní neschopností něco se sebou podniknout.

Modrooko přišel ráno z noční, zachumlal se ke mně do peřin a okamžitě usnul. Uvařila jsem si kafeziňu a hleděla na vločky, na holé minimalistické paneláky, které tolik připomínaly Oscara Niemeyera, s jehož architekturou měl přijít do Brazílie pokrok. Dostavil se se značným zpožděním, ale jeho betonová poezie mě okouzlovala stejně jako všechny Brazilce a moc jsem nechápala, proč má Modrooko z paneláků depresi a tvrdí, že by se měli zbourat. Aspoň pod nimi neujíždí při každém dešti svah jako ve slamech a jsou tady označené ulice a když někdo potřebuje, přijede sanitka. Naše štěstí bylo jednoduché, přímočaré a měla jsem radost, že ho Modrooko, poučený neurózami, hypochondrií a šílením svých pacientů, nijak nekomplikoval. Mluvili jsme hodiny. Přibližovali svoje světy jeden pro druhého i pro sebe. Proplétali jsme se vlastními příběhy, které jsme navlékali jako barevná či šedá oka na jehlice. Měli jsme se sebou trpělivost. Věděli jsme, že je to jediná věc, co se v našich životech momentálně vyplácí. Já jsem mohla celé hodiny plést a párat, a on dokázal dny a noci poslouchat stejnou manickou pacientku, jak mu vypráví pořád dokola jeden sen. Lenu jsem v období Modrooka potkávala doopravdy jen u Marušky. Občas se stavila, abychom se poradili o nějakém vzoru na šálu nebo na plét. Ty se teď začaly prodávat opravdu dobře. Dokonce jsem měla pocit, že bych mohla úplně nechat práce v baru, co mne otravovala, protože jsem se musela bavit s hosty. Zaznamenala jsem ale, že Lena prochází také něčím novým. Hodně četla, chodila čím dál víc do kina a přihlásila se na přednášky na veterinární fakultě. Měla jsem jí čím dál raději. Taky nás spojoval příběh dvou starých žen, co pátrali po míře zneužití jejich špionským Jaromírem. Bylo to naše velké téma, i když ty dvě po několika měsících tlumočení pomalu přestávaly potřebovat, pořád jsme se navštěvovali nebo jsme s nimi chodili do archivů a jezdili se toulat po kopcích do krajiny Maruščina dětství.

0: Lena. Spadla jsem do české literatury jako do hluboké, chladivé vody. Marta vyzvídá rozumy o komunistické době, co jsme ji nezažili, na Vladimírovi a jeho otci, a já se všechno dozvídám z knih. Ludmila se o té době nechce moc bavit. Omezuje se na to, že komunisti byli hnusní idioti a že se nic nedalo koupit. Tak jsem našla jiné zdroje. Čtu Kunderu a Jiřího Muchu. Další mám taky v plánu. Hltám všechno, jako bych ty knihy opravdu měla sníst, abych se nasytila. Vypisuji si do sešitku slovíčka a věci, kterým nerozumím, a Maruška mi je potom vysvětluje. A to vede k tomu, že se dozvídám ještě mnohem víc. Celý Ludmilin byt jsem polepila barevnými papírky, na které si píšu úryvky z knih. Věty, co zaslechnu v televizi, v nichž je nádherně nepravidelná syntax, kterou bych si chtěla zapamatovat. Vím už, co znamená politruk, to záhadné slovo z Jaromírových dopisů. Chápu zkratky a názvy komunistických sladkostí. Vím taky, co je to SNB, Šumák, Lesněnka a Eskimo. V maruštině bytě si někdy pustíme na bakelitovém gramofonu Tesla Hanku Zagorovou. A když máme opravdu bizarní náladu, tak Karla Gotta. Není to ale horší než latinskoamerická muzika romantika, dokonale prolezlá cukrovou příchutí. Potom si o všem, co jsme zjistili, povídáme s Martou na zelené maruštině Pohovce a porovnáváme to s vojenskou diktaturou. Ty schody jsou někdy šokující. Především plíživý strach, co dodnes mají všichni, i když o něm už nevědí, ale pořád se chovají, jako by jim číhal za zády. Stejná ponížená gesta na úřadech, pokora vůči každé vyšší šarži a zoufalá snaha nebýt za žádných okolností přistižen při nějaké nepravosti, protože pak by mohl následovat trest. S velkým té. Maruška vysvětluje, vypráví. Prokládá to úryvky z dopisů, které přivezla Luisa. Ta se občas přidá s vyprávěním vlastního emigrantského příběhu. Její rodiče byli pro změnu Němci, co uprchli do Brazílie před Hitlerem. Bylo jí 7 a na památku si vzala velký stříbrný klíček od skříňky, kam si uklízela panenky. Má ho pověšený na ošoupaném řetízku dodnes. Vypadá to výstředně, protože Luisa si potrpí na trochu moc lesklé propínací halenky, na nichž se ten klíček výjímá hůř než umělá kamélie. Jako bychom vstupovali do učebnic dějepisu, volně se v nich procházeli a občas nám nějaká postava začala vyprávět, co jedla, kde si kupovala jako malá lízátka a jak se cítila. Někdy je to osvěžující, jindy dusivé. Ale tušíme, že tyhle chvíle ve čtyřech se dějí jen jednou. Že jsme je vyhráli v kartách a že příště padne eso někomu jinému. Pochopení. Tak by se ty dvě staré ženy, co jsme si s nimi porozuměli, mohly jmenovat.
1: Jaromír. São Paulo, 12. července 1960. Maruško, drahá moje, tvůj dopis jsem si tentokrát přečetl velmi pečlivě. Udivuje mne, jak je možné, že si sehnala přesně ty jazzové desky, které mám také rád. Ano, ten obraz, o němž píšeš, se mi líbí. Dokonce jsem si po přečtení tvého dopisu zašel koupit jeho reprodukci. Je to tak zvláštní. Píšeš o tom, jak si poprvé ten Modiglianiho portrét uviděla. Jak se svět zastavil. A ty si nemohla najednou popadnout dech, tak na tebe zapůsobil klid té ženy v modrém sametu. Zde pro ten její klid a výraz používají slovo serenidadži. A já přesně nevím, jak by se dalo do českého jazyka přeložit. Jistě ho ale chápeš, ve frančtině je přeci určitě podobný výraz také. Když tady byla výstava Modiglianiho obrazů před 2 lety, šel jsem se na ní podívat se 2 řediteli baťových závodů v Batatubě. Nejvíc se mi líbil nápad zdejších pořadatelů, kteří společně s Modiglianiho obrazy vystavili velkou přehlídku afrického primitivního umění, jimž se zřejmě inspiroval nejen on, ale i mnozí brazilští umělci. Jejich díla byla vystavena v dalším sále. Když mi 2 společníci odešli do kavárny, ještě jsem sám bloudil betonovými sály Muzea moderního umění a vychutnával si klid těch namalovaných žen. Nechápal jsem jednu věc. Jak mohl tak divoký muž, jako byl Modigliani, zachytit tak nadpozemský klid? Žije zde také jedna velmi zajímavá žena. Vzala si za manžela Čecha a je malířkou. Maluje jen pro radost, jinak se věnuje obchodu, ale viděl jsem u ní jeden obraz a koupil jsem ho a chtěl bych ti ho poslat darem. Po někom spolehlivém, aby nedošel žádné újmy. Paní Březovská, tak se ta malířka jmenuje, používá zvláštní techniku kvaše a kombinuje ho s přidáním stříbrných a zlatých vloček. Dodává to jejím dílům pohyb a jakousi umíněnou vůli existovat. Vybral jsem pro tebe hnědou abstraktní křivku, v níž je vyobrazen zvláštní druh pohybu, ve kterém se spojuje rychlost se strnutím. A celé mi to připadá jako tak případné vyjádření našich životů, že tomu ani nemohu uvěřit. Ten obraz se jmenuje Žijeme v otlučené spleti dob. Divný název. Když jsem se paní Březovské ptal, co to vlastně znamená, podívala se na mne a řekla: Pane Jaromíre, že zrovna vy ten název nechápete, to mne udivuje. Zvláštní ženská. Není příliš bohatá, ale chová se jako nějaká hraběnka. A přestože by mohla za mnoho svých obrazů dostat spoustu peněz, prodává jen některé. Nikdy prý neprodá obraz, co jí ve snu nadiktovala mrtvá maminka. Je na něm žluté slunce, proplouvající červenými mraky, vypadá spíš jako geometrická rovnice, a mnozí výtvarní kritikové, co byli u paní Březovské na návštěvě, tvrdí, že je to její nejlepší dílo. Nikdy ho ale ani nevystavila. Maminka si to ve snu nepřála, výslovně mi to zakázala a já jsem byla vždycky poslušná holčička, tvrdila v jednom rozhovoru v novinách, když se jí na ten obraz ptali. Luisa o obrazy příliš nestojí, ani moc nečte a neposlouchá hudbu. Je založením energická a podnikavá, což mne někdy dohání k šílenství a někdy, ve chvílích, kdy musím snít, protože moje práce poradce to občas vyžaduje, jsem jí vděčný, že mne uvádí zpět do reality. I když zde ani jeden den pro Středoevropana není všední. Naopak, brazilské dny září barvami, jsou dusné a pořád z nich vyrážejí výhonky něčeho nového. Mám ovšem strach. Neustále se mi opakuje jeden a tentýž sen. Je to mučivá jistota, že každou noc prožijí stejnou věc znova a znova. Ani se mi ten sen nechce vyprávět, jak se mi zdá banální. Jednou jsem podobný popis snu četl někde v pojednání o psychiatrii a je dost možné, že se mi to teď vrací. Ležím na staré pryčně a pode mnou teče stokaplná bláta a uschlé slámy. Nemůžu se přinutit, abych do té špíny skočil, ale pak skočím a brodím se jí mnoho kilometrů zabořený po pás. To brodění nikde nekončí. Vím taky, co v té stoce hledám a ve snu mi něco přikazuje, že to musím najít, protože když to najdu, uleví se mi. Jenže po probuzení nikdy nevím, co to mělo být. Vím, že mi teď jistě poradíš, ať vyhledám někoho zběhlého v těchto věcech. Věř mi, že jsem byl za jedním zkušeným lékařem, ale mám strach, že se nějakým způsobem o mne pokouší něco silnějšího než jen ten sen. Nemohu tomu přijít na kloub, ať se snažím sebe víc. Kdyby tě něco napadlo, kdyby se tam u vás dala sehnat nějaká zajímavá literatura o snech a jejich významech, prosím, zašli mi ji co nejdříve. Jinak se mám stále stejně, mám pocit, že tak nějak jalově. Nic mne v poslední době netěší, ani výstavy, ani hudba, ani láska k Luize. Snad bych měl někam odjet, opět změnit svůj život, nevím. Prosím, piš mi co nejvíce. Čím dál více lačním po každém tvém písmenu. Navždy tvůj Jaromír. Znova jsem se do ní zamiloval. Mohla za to banální zmínka o obraze v jednom z dopisů. Začal jsem se jí častěji vyptávat na to, co čte, na jaké chodí koncerty a proč má ráda operu. Zapomínal jsem na ministerstvo, na svou vymyšlenou funkci poradce a mnohem více jsme si psali o pocitech, umění, zklamání, dějinách. Když začala pracovat v knihovně, byly její dopisy čím dál delší, obsáhlejší a zajímavější. Luisa vedle nich šedla a ztrácela se. Přitom mi v té době byla největší oporou a já to věděl. Začal jsem se znova vydávat na výpravy do pralesa. Zaslechl jsem totiž indiánskou zkazku o tom, že když se v džungli někdo ztratí, zmizí čas. Může zažít v kůži smrtelníka, že čas neexistuje. Jenže jsem k tomu nikdy nenašel odvahu, abych se úplně ztratil. Buď jsem jel na koni, co si vždycky pamatoval cestu, nebo jsem v poslední chvíli vytáhl kompas. Ovšem tušil jsem, že pokud bych tohle zvládnul, ztratil bych se taky já vlastnímu snu, protože sny existují v čase. Mohl bych si odechnout, protože mě ten sen vysával jako jedovatý, nenasytný hmyz. Budil jsem se spocený a vyčerpaný, plný otázek po smyslu toho, co dělám. Ale stejně jako jsem kdysi nerozkousl kyanidovou kapsli, ani tentokrát jsem nedokázal zajet hluboko do džungle, poslat koně samotného napřed a okusit, jak čas zmizel. Indiáni totiž nebyli zajedno v tom, jak se pak člověk, když se dosyta nabaží pocitu bezčasí, vrátí zpátky a jestli je to vůbec možné. Nechtěl jsem umřít v džungli. A představa, že se třeba probudím a polezou po mně hejna termitů, co si mezitím z mého těla udělali spižírnu, mi nebyla moc příjemná. Stýkal jsem se s baťováky i mimo pracovní povinnosti poradce a zajížděl jsem do Matu Grossa či do Batatuby čím dál častěji. Bylo mi s nimi nezvykle volně, i když jsme neměli mnoho společných zájmů. Snad to bylo tím, že jsem neměl s kým mluvit česky a po tak dlouhé době strávené v cizině mi to začalo chybět. Taky jsem nesměl ztratit cvik, abych se neocitl v nebezpečí, protože jedna z mých pracovních povinností byla sledovat i přímo v Československu jisté osoby nebo úkoly. Problém částečně řešilo dopisování s Maruškou, ale i z jejich dopisů jsem najednou začal cítit, že mi současná podoba vlastního jazyka zlehka uniká. Byla to jen některá slova, jejichž význam jsem nechápal. Připadala mi jako titěrní hádci, co prokluzují mezi prsty, nebo nepatrná změna ve stavbě vět, co se mi už ve vlastních dopisech nedokázal napodobit. Zjistil jsem, že ten sen nebyl skutečně můj, že je uváděn jako příklad v jednom psychiatrickém pojednání. Podrobil jsem se hypnóze. Načas to pomohlo. Ano, musím uznat, že američtí šéfové měli v záloze skutečně výborné odborníky pro případ, že se jejich člověk zblázní, nebo na tom alespoň začne pracovat. Ten doktor se také zabýval telepatií a dalšími pro mne příliš obskurními věcmi, ale věděl jsem, že se v době studené války parapsychologické schopnosti pletou také do špionáže. Když mi obsedantní sen, podobající se nesmrtelné, stále dokola bzučící mouše, vymetl z hlavy, ulevilo se mi. Mohl jsem doopravdy spát spánkem bez příběhů. Maruška onemocněla, psala mi, že je jí špatně, že by potřebovala pořádně silná antibiotika, protože má podezření, že jde o vleklý zápal plic, v nejhorším případě dokonce o tuberkulózu. Dostal jsem strach, bylo to zoufalé, byl jsem daleko a ona možná umírala. Luisa v té době všechno věděla, ale byla si mnou naprosto jistá, z nepochopitelných důvodů, jež znají jen opravdoví druhové v lásce. Pošleme léky po Karlítovi. Slyšela jsem, že dělá pro jednu sovětskou organizaci, která posílá pomoc do Afriky a dostává věci z třetího světa. Jezdí i do Prahy, navrhla Luisa. Karlítovi, svému dávnému známému, sama všechno vysvětlila a léky vložila do krabičky od čokoládových bonbonů. Maruška skutečně krabičku dostala a já pak stejnou cestu používal, abych jí mohl poslat látky nebo nějaké oblečení. Uzdravila se. Byl jsem šťastný. Zajímavé bylo, že i Luisa byla spokojená, že se její nápad tak dobře uplatnil v praxi. Miloval jsem je obě dvě. Přízračnou Marušku z dopisů i skutečnou Luizu, která si vždycky věděla rady. V té době jsem už jako zdroj tolik nepoužíval ani svou ženu. Přeložili ji z místa sekretářky ředitele do účtárny v jiné pobočce a já nemohl zasáhnout, protože by to bylo moc nápadné. Účty firmy mne nezajímaly. Luisa věděla, co dělám, ale nikdy si nepřipustila, že používám i její práci. Nechal jsem ji přitom.

Markéta Pilátová, Žluté oči vedou domů. Končí osmá část četby, kterou připravila Karolína Jirkalová. Účinkovali Jiří Ornest, Apolena Veldová a Lucie Pernetová. Seriál natočil v roce 2008 režisér Vlado Rusko. A devátou část uvedeme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.

0: Léto na dvojce bude tentokrát mrazivé.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Chybět nebude historie českého zločinu nebo oblíbená kriminálka.
1: Začínáme už 21. června četbou z knihy Stephena Kinga Noční můra Dannyho Coughlina.
0: Mrazivé léto.
1: To budou napínavé prázdniny na dvojce.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: mírně svědčí. Potvrdíte mi to?
1: Určitě. Oni se nás vždycky na to kolegové ptají a nám to krásně funguje a doplňujeme se. A myslím si, že to je nejlepší, co jsme mohli udělat.
0: A vy jste se seznámili na studiích?
1: Na škole musím přiznat, že jsem manželku přijímal. Do, jako v té přijímací komisi, tak si pamatuji, jak to, jak to bylo a tak jsme se potkali potom až, ale myslím si, že ta cesta, kdy vlastně ten krajinářský architekt opravdu potřebuje hodně cestovat a hodně pracovat je na cestách a studuje ty zahrady a může si o nich vyprávět s blízkou osobou, je naprosto dokonalá.
0: Žádné mouchy to nemá. Tak to je skvělé. Ono to tak opravdu vypadá, moc vám to přeju. Za jak dlouho vlastně toho vašeho soužití jste se rozhodli, že opravdu tedy se zprofesionalizujete, že si založíte ateliér?
1: Já jsem po škole šel na 2 roky na rok a půl na civilní službu a tam jsem se vlastně po vysoké škole vyučil zahradníkem, zámeckým zahradníkem a naučil jsem se jazyk památkářský, památkářštinu, to znamená, že chápu ty souvislosti mnohem podrobněji a vlastně jsem byl vychováván proto, abych obnovil zámecké parky v České republice. Dostal jsem vyloženě jako úkol, co mám obnovit, na čem pracovat a musím říct, že dneska už to mám splněno a jsem velmi rád.
0: Počkejte, a to musíte rozvést od koho úkol?
1: Vyučil jsem se u pana Vláška, který byl v minulosti vlastně takovým šéfem zahrad a potom pana Horsáka, který byl tím památkovým správcem, ten zástupce státu, který to organizoval. A to byla krásná náhoda. My jsme vyjeli se společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu do Anglie. Manželka bohužel onemocněla a mě posadili vedle něj a 3 týdny spolu on mě vysvětloval, co v kterém parku mám udělat. Oh. A jakožto mladého eleva, tak jsem dostal tu nejlepší školu, jakou jsem mohl vůbec jakoby dostat a bylo to náročné, ale ty věci se splnily.
0: Hostem nočního mikrofóra je Přemysl Krejčiřík.

0: Hostem nočního mikrofóra, které právě posloucháte na Dvojce, je krajinářský architekt, pan docent Přemysl Krejčiřík. Mě zaujalo, že když jsme se domlouvali na tento rozhovor, tak jste byl většinou v autě. A nebo jste mi říkal, ideální bude, když mi zavoláte tehdy a tehdy, já budu 10 hodin na cestě. Buď jste jel ze Slovinska, potom jste jel z Kladrub do Ústí nad Labem, pak jste říkal, že pojedete z Brna, to nakonec neproběhlo, žijete ve Valticích. Jak se to cestování vlastně snoubí s vaší prací?
1: Krajinářský architekt opravdu nejvíc času stáví na cestách. Můj rekord je 9980 km za měsíc, když jsem se třikrát otočil za Paříží, kde pracujeme v údolí Loary. A prostě je to náš denní chleba. My si ty zahrady vybíráme tak opravdu, aby to byla krásná práce, která nás naplňuje, měla nějaké poslání. A to není jenom ve Valticích, tam taky rádi pracujeme, ale je to vlastně po celé Evropě.
0: A řídíte sám nebo máte řidiče?
1: Řídím samozřejmě sám
0: my
1: se střídáme s manželkou,
0: ano.
1: Takže si myslím, že to ta naše soužití prostě funguje i takto.
0: A pracujete během těch hodin jízdy?
1: Určitě. Musím říct, že teďka využívám umělé inteligence, kdy mám prostě zařízení, do kterého diktuju, ono mě to přepisuje a takovýmto způsobem dáváme dohromady třeba knížku.
0: Takže
1: ten čas využívám, ano. A nebo poslouchám rozhlas.
0: Aha, doufám, že Dvojku. Ne, bavili jsme se tady o tom, že jste byl vlastně...
1: Odmala jsem vychován prostě posloucháním Českého rozhlasu, nebo tehdy jsem poslouchal právě po 10. hodině četbu na pokračování a potom Noční proud, to bylo moje.
0: A teď jste poslouchal taky před chviličkou četbu na pokračování, tak to máme samozřejmě moc radost. Vaše práce je vlastně v čase proměnlivá. To je jasné, protože je to v exteriéru a má na to vliv mnoho faktorů. Jezdíte ty zahrady potom třeba obhlížet, kontrolovat, revidovat, třeba i upravovat?
1: Je to tak, naše největší práce je asi, že vypracujeme projektovou dokumentaci a potom jezdíme na takzvané kontrolní dny. Mm-hmm. Vlastně hlídáme, jak se ta stavba realizuje, jak vždycky jsou tam nějaké změny, obvykle, když máme 80% úspěšnosti podle projektu, tak je to velký úspěch, ale vždycky, zvláště u těch památkových objektů, se vždycky něco najde. Třeba teď ve Vyškově jsme našli 30 cm pod zemí několik urnových hrobů z doby bronzové. A teď musíte zastavit stavbu, archeolog to prověří, zjistí, zapíše zase a vy můžete pracovat jenom kolem, ale v tom místě ne.
0: To, co by si někdo velmi, velmi přál, tak pro vás je možná spíše obava a problém, ne? Když narazíte na nějaký
1: problémy
0: poklad.
1: Problémy jsou od toho, aby se řešili a my vlastně každodenním způsobem vlastně řídíme změny. Jo, takže většinou se změní nějaká situace, najdou se třeba inženýrské sítě jinak, takže my vlastně řídíme změnu a snažíme se ten projekt dotáhnout co do nejlepší podoby.
0: Našli jste někdy něco, co by se opravdu dalo nazvat pokladem?
1: Našli jsme třeba, pracovali jsme v Čejkovicích, kde se našly opravdu jako hroby a tam byly tady tyto věci nalezeny. A nebo v Podivíně zase se našly části, které vlastně dokumentují naši historii. Hmm. Takže tyto věci respektujeme.
0: A stalo se někdy, že jste skutečně vlastně nemohli tu realizaci provést? Právě kvůli
1: tomu.
0: Roka
1: půl se to posunulo.
0: Jenom posunulo. Ale že by se to úplně negovalo, to ne.
1: To ne. To vždycky je to o tom, že se domluváme. Dokonce jsme pracovali na Slovanském hradišti v Mikulčicích, kde jsme připravovali vlastně tu krajinu, že jsme vlastně odhalovali ten pohled na ty valy. A myslím, že to byla taky jako jedna z těch krásných prací.
0: Čili je to vlastně taková výzva možná i jak zakomponovat ten nový nález?
1: Vlastně vy dnes v krajinářské architektuře pracujete tak, že se vyhýbáte všem možným věcem a do toho se snažíte dostat ten váš návrh, aby měl nějaký smysl. A to je velmi komplikované a mnohdy na první pohled ten návrh nemusí být úplně logický. A když se vám podaří v té síti, inženýrských sítí vysadit nějaký strom a vysadit ty rostliny, aby vznikla nějaká smysluplná kompozice, tak je to vítězství.
0: Čili, jak říkáte, vyhýbat se, tak tím myslíte převážně ty sítě? Nebo
1: inženýrské sítě, my máme řadu omezení v našich městech a my to musíme dát tak, aby to všechno bylo v souladu. Máme územní plány, máme určité procenta, kolik vegetace, kolik cestní sítě může být na kterém pozemku a my se mezi tím musíme vykličkovat a potom máme dotační tituly, ze kterých tyto věci jako financujeme a zase, takže ta práce toho krajinářského architekta je velmi omezená, on musí velmi tvůrčí, aby z toho místa vytvořil prostě krásný prostor, kde lidé vejdou a jsou rádi.
0: Kdo z vašeho ateliéru má na starosti jednání s úřady?
1: Obvykle jsem to já, nicméně je to spíš jakoby společná věc, že máme ateliér, který je rozdělen na určité jako pozice a dokonce jsme měli jednu kolegyni, která z toho měla absolutní radost a ukládala si ty jednotlivé věci do těch kaslíků a vždycky přišlo vyjádření, ona to dala to do těch šanun a bylo to výborné. Takže my jsme vlastně objevili to, že každý máme talent pro něco a Maručka měla talent prostě pro projednávání z úřady. Bylo to krásné.
0: Vy ten ateliér nemáte vlastně zas tak personálně tedy početný, ale máte spoustu externistů.
1: Přesně tak, máme asi základ asi 8 lidí a potom asi 80 externistů, kteří s námi dlouhodobě spolupracují a vlastně pro každý projekt vytváříme daný typ. Takže máme lidi, co umí třeba dělat fontány, které jsou dneska jako zpívající a je to velmi těžká, vlastně skloubíte hudbu, skloubíte vodu, aby stříkala tam, kde má, aby vytvářela ty správné obrazce a to jsou velmi náročné prvky, ale i to se nám podařilo dát dohromady a zase je to ta okrasa, vlastně je to ten pohyb v té krajinářské architektuře, v tom prostoru, který ta voda dokáže vytvořit a dokáže tomu dát ten samostatný zvuk, který uklidňuje a vlastně snižuje stres a je to blahodárné.
0: Když mluvíte o vodě, tak mě napadá, na vašich webových stránkách je jedna krásná fotografie, jste tam všichni v modrém a je možné, že držíte virguly?
1: To je rostlina. To je rostlina a já mám takovou věc, že pracuji na Mendelově univerzitě, kde je Gregor Mendel vyfocený z fuchsí.
0: Aha.
1: A když se fotíme a je fuchsie blízko, tak jako ten Gregor Mendel mám takový jako vzkaz, takže na několika fotografiích mám právě tu fuchsii jako v ruce.
0: A vidíte, tak já si budu muset pořídit silnější brýle, protože jsem to zkoumala a právě jsem si říkala, jestli třeba nedržíte brýle v ruce, ale vidíte, já jsem neidentifikovala fuchsii. Ale tak to je zajímavé, budu se na ty fotky zase dívat z trošku jiného kontextu. Mají zahrady dělané na objednávku třeba něco, co by se dalo nazvat nějakou záruční lhůtou?
1: To je velmi složitá věc. Záruční lhůta na rostliny je asi den nebo dva po doručení na místo.
0: Aha.
1: To znamená, to ručí školky. A potom je to poměrně jako složité vysvětlování, ale ta prvotní věc je takováto. A potom vlastně podle nás zákona je to dvojletá doba. Ale zase musí být splněny určité podmínky a vždycky se to domlouvá. A už v rozpočtech je zařazeno takzvané stratné, což bývá jako 5 nebo 10% z počtu rostlin. A už s tím pracujeme. Takže je to zakomponováno už v těch rozpočtech, že ta firma to má zařazeno v rozpočtu. A když je potřeba, tak rostlinu vymění.
0: Týká se to i nějakých neživých objektů, předpokládám,
1: to je
0: že
1: jasné,
0: to není jenom...
1: Tam je to jasné, ale ten rostlinný materiál, to je taková specifická věc, takže tam je to, je to důležité.
0: Předpokládám, že mnoho reklamací nemáte.
1: Dívejte, to je věc, že opravdu se to někdy stane. Někdy se stane, že ten strom někdo nechce a že ho zalije něčím. Jo? I to se stává, i to jsme se s tím potkali, ale jako je to ve veřejném prostoru, ale jako myslím si, že naše firmy, se kterými spolupracujeme, tyto věci umí a tak by to mělo být.
0: Říká pan Krejčiřík, host dnešního nočního mikrofora.

0: Vánoční mikrofórum.
1: Monika Valentová a její host na Dvojce.
2: Dnes se mnou ve studiu sedí krajinářský architekt, taky vědec, pedagog a muž mnoha dalších profesí, ke kterým se doufám v průběhu našeho vysílání ještě dostaneme, pan docent Přemysl Krejčiřík. Mluvila jsem tady o tom, že když jsme spolu telefonovali a domlouvali rozhovor, že jste byl velmi často na cestách a ta nejdelší z mého pohledu za poslední dobu byla ze Slovinska. To jste říkal, že pojedete asi 10 hodin.
3: Ano.
2: Vy jste tam přejímali nějakou cenu, že?
3: Ano, dostali jsme cenu za park vnitře. Byl to vlastně kurátorský výběr, to znamená, že komise nás vyzvala, aby jsme předložili tady ten projekt a dostali jsme to vlastně ocení jako Grand Prix, to znamená nejlepší park na světě tady na tom festivalu. Byli jsme moc rádi.
2: Takže teď jste mi vzal z úst otázku, co vlastně to pro vás znamená. Které ceny jsou pro vás důležité?
3: Pro nás je důležitá ta profesní cena, kdy nás ocení vlastně jako kolegové a dokáží pochopit to, co jsme udělali a máme takových cen několik a musím říct, že je to ocenění, které potom třeba využijete v soutěžích. Když soutěžíte o cenu, tak máte předložit vlastně svoje profesní portfolio a tady tyto ceny tam vlastně dokládáme.
2: Takže velmi často je uváděn a uvedu to teď i já, Ledněcko-Valtický areál, že tam je palmový skleník,
3: ano,
2: taky tuším.
3: To byla první Grand Prix obce architektů, kterou jsme dostali za obnovu palmového skleníku. To bylo moc hezké, to jsem vlastně rok po škole právě po absolvování té civilní služby, tak tam mě naučili to, že se nemám ničeho bát a prostě tady to bylo tak, buď se to podaří, anebo jste mladý a svede se to na vás.
2: Aha, jasně.
3: Takže to se podařilo. Potom jsme dostali moc hezkou cenu za KUX, což je Grand Prix Europa Nostra, což je opravdu jako špičkové ocenění za to nejlepší, co se v památkové péči vlastně odehrálo v zahradách zase, takže KUX je zase naše jako milované místo a za stejné místo jsme dostali cenu za německý design, nebo z Německa. Byli jsme si to přejímat ve Frankfurtu a teď tam sedíte, je tam 2000 dalších lidí a vaše jméno tam zazní a je to krásné, ale nejkrásnější na tom bylo, že pán vysvětloval, co to vlastně design je a že to vlastně pomáhá utvářet prostor a jak se s tím má pracovat. Když jsem vlastně při té jeho přednášce vlastně pochopil, že to Německo stejně nikdy nedoženeme, ale bylo to krásné, že si člověk jako uvědomil, jak důležité jsou věci, které ho obklopují a jakým způsobem s nima má pracovat a jak k ním přistupovat a to zase nás posunulo, že to byl ten další závazek pro tu práci, jako třeba v té Nitře, kde jsme použili právě, to je park, který je vlastně bývala to obora, Nitranský hrad, díval se dolů na tu oboru, sám hrad, je tam někdy 8. 9. století, je to až Velká Morava, to jako sahá až hodně daleko a pod tím byla obora, která se vyvíjela, až se vyvíjela do takového městského parku. A uprostřed byla taková ohrada, kam se lidé chodili dívat, tak se tam ty děti zavěsovaly za ten plot a dívali se na ty muflony a daňky, co tam jsou. A my jsme ten park dostali zase na základě soutěže, jsme ho pracovali, to znamená, že jsme vytvořili jednotlivé funkční celky, takže z té bývalé obory, která byla několik set let v tom místě, jsme udělali malou zoologickou zahradu. Dneska to funguje tak, že jim tam přibývá pořád víc těch daňků. Že jich tam měli třeba 10 a teď mají 2 nové, protože oni tam přišli a vždycky je odchytí jako v tom parku a dají je do toho a teď najednou zjistí, oni si mysleli vždycky, že jim utekl, ale on se tam vlastně k ním přidal normálně jako zvenku z krajiny. Takže to bylo takové jako
2: tak
3: hezké,
2: se mu to taky líbí, jak
3: takové
2: jste to
3: hezké ocenění, ale potom jsme tam dokázali dostat právě designový nábytek, který jeden z mých studentů vlastně vyrábí a udělal jej naprosto špičkově Rom Kostřica a vytvořili jsme prostě prostor, který je zajímavý pro obyvatele Nitry. Krásné bylo, když se to otvíralo, tam bylo snad 20 000 lidí, kteří se přišli podívat, jak se ten park otvírá, co je taková jako středobod toho místa, je taková fontána, kde jsou čtyři žabky. A na tu žabku si můžete sednout a ovládat vlastně ten střík té vody a můžete vlastně stříkat. A to vlastně ty generace, protože to bylo někdy v 30. letech tam, tak ty generace lidí z Nitry to ví a vždycky tam přivedou dědové ty svoje vnuky a jenom si zaspomínají, jak tam na to byly mnohdy i ty tatínci a stříkají na sebe, takže je to velmi, velmi zase jako hezké. A toto jsou ty chvíle, kdy vidíte, že ten váš prostor, který jste upravili, někdo využívá a má z toho radost.
2: Když jste získali za tuto zahradu v Nitře, nebo za ten park, když jste získali cenu, tak jak byla vlastně obhájena? Co byla ta hlavní teze?
3: Vlastně my jsme to dostali za to, že je to ten park, který je spíš toho staršího střihu. To znamená, že to není taková ta éterická biosložka, že to tam nějak lítají motýly a všechno, ale je to park, který je vytvořen pro návštěvnost, která začíná v 6 hodin ráno, kdy tam jdou první návštěvníci se psy, potom tam jdou děti s maminkami. Viděl jsem tam v 6:30 a přišla tam ta rozespalá maminka, kterou táhl kluk, aby byl první na té průlezce.
2: Aha.
3: A to bylo teda opravdu hezké. Potom třeba od 7 hodin tam chodí dámy cvičit jógu, potom tam je cvičení se psy, to znamená, že tam přijde skupina asi 15 lidí, kteří mají své psy a skáčí tam přes lavičky, což jsme vůbec jako nepředpokládali. A potom začíná ten normální běh, kdy se tam vypraví teda rodiče s dětmi, prarodiče a jsou na těch obrovských herních prvcích a každý ten prvek má svoje místo. Vy nemůžete dát dohromady děti do 6 let, do 10 let, musíte to rozdělit, takže to máme v tom místě rozdělené a potom pro ty větší už jsou to ty skákací hrady a takové to aktivnější, až potom jsou tam vlastně rodiče, které tam mají ty fitness prvky. Je to tak hezky poskládané, má to ještě takovou grafickou úpravu, že vlastně to hřiště připomíná ten poloostrov, tu Nitru. Máte tam ten hrad, který je druhý největší, vlastně nejvyšší v Evropě, to je ten Nitranský hrad. Potom je tam ta řeka, ten poloostrov a potom je tam kopec Zobor. A vlastně je to taková jako alegorie, to, co člověk vidí o kus dál, o několik kilometrů dál, tak je to zmenšené. Oni to ti děti vnímají a je to to spojení s tím místem a potom je tam ještě kolotoč, který je, teda my jsme ho museli napřed zavařit, aby se s ním nedalo točit, protože nesplňoval normy. A nakonec se podařilo ho znovu jako homologizovat, aby se to stalo jako umělecký artefakt a dneska už se s tím děti zase můžou točit. A je to kohutík, se kterým prostě většina Nitranů prostě vyrůstala a je to zase jako krásná věc, že je to spojení s tou historií, vlastně v tom parku vyrůstaly generace lidí a moc si toho váží.
2: Já myslím, že jste teď spoustu posluchačů nalákal tady na návštěvu.
3: A je to tak, do té Nitry jezdí vlastně rodiče s dětmi z okolních měst, i třeba až z Bratislavy, protože je to kousek po dálnici a prostě tam dokáží strávit celý den. A toto si myslím, že je největší odměna, nejde o ceny. Jde o to, když tam vidíte ten úsměv těch dětí, jak se tam hradí, anebo vidíte, jak dva tatínci zápasí o to, kdo bude zkoušet ten bagr a to dítě se na ně dívá.
2: Kterou zónu, které místo byste si zcela přirozeně vybral vy, kdybyste procházel?
3: Já to mám tak, že se tam posadím, tam je takový biskupský hostinec a k němu se zbíhají takové ty osy, což je takové vlastně místo, odkud se dá ten park pozorovat nejlíp. Takže člověk si tam sedne a dívá se s kávičkou, jak to kolem něj probíhá, jak to žije, jak to pulzuje a kde jsou ty chybičky a které by se měly ještě trochu napravit, takže to potom s panem Lančaričem jako domlouváme, co ještě jakoby upravit, jak to posunout, protože to krajinářské dílo není nikdy dokončené. Vy ho můžete pořád upgradeovat a tady se ukázalo, že jsme rozšířili záchody, že se tam dodali další občerstvení, protože ten nával těch lidí je tam opravdu velký, ale ta základní dimenze je funkční a děti tam můžou běhat do Aleluja.
2: Jak všechny ty objekty, když to tedy tak souhrně nazvu, všechny ty zahrady, parky, části krajiny, dokážete objet a kontrolovat?
3: To je vlastně v rámci kontrolních dnů, kdy ta akce probíhá jako v určitý čas, ale potom už to žije svým životem a ono je nejkrásnější, když to někdo po vás převezme. Hmm. Tak jako na Perštejně nebo v Lisicích nebo na Raduni, prostě to přeberou ti zahradníci, pochopí to, co jste chtěli, a vlastně potom to dále rozšířují a my tam jenom se jezdíme tak jako dívat a jenom jako úžasle hledíme, jakým způsobem oni si to vzali a jakým způsobem s tím pracují a jak to dokáží rozvíjet. Protože jedna věc je tvorba a potom je taková kontinuální péče, která vlastně každým rokem ten park může jakoby vylepšovat a posouvat dál. A toto je, my tomu říkáme kreativní tvorba nebo postupná tvorba, kdy se ty věci vlastně dolaďují a tak. Prostě někdy vám v některém místě třeba neroste trávník, takže se tam musí doset, podset jiný druh a nebo jiné rostliny vám v záhoně prostě jednou prostě odejdou, tak se to vyměňuje a je to prostě kontinuální péče o to. Hmm. Takže toto je důležité.
2: Otvírá se mi v hlavě další téma a to jsou léčivé zahrady, které také umíte je výtečně a k ním se dostaneme po písničce.

0: Noční mikrofórum.
1: Monika Valentová a její host na dvojce.
2: Dnes se mnou ve studiu sedí krajinářský architekt, vědec, pedagog, pan docent Přemysl Krejčiřík. A my jsme otevřeli před písničkou, teď jsme se úplně zapovídali během ní, otevřeli jsme další košaté a šťavnaté téma, a to jsou zahrady, které léčí. Je to tak. Co si pod tím máme představit? Protože laik by řekl, vlastně když zahrada je průměrná, každá průměrná zahrada je vlastně léčivá, protože prostě tam jsou rostliny, keře, v nejlepším případě i stromy, ale ona má asi svá nějaká specifika, je to tak?
3: Ona má svoje pravidla a jednak je to ta vegetace, která je běžně zelená, něco kvete, něco má vůni, ale vy tu zahradu můžete poskládat tak, aby opravdu asociovala ty věci, dokázala vás vybudit, uklidnit. Mně se stalo, že jsem byl vnitře právě na úřadu, tam jsme něco projednávali a byl jsem z toho takový jako nervózní, takový stres. Když jsem se podíval na hodinky, tak mě to hlásilo, že je to v té červené zóně, a přešel jsem právě do toho našeho parku a posadil jsem se, a my jsme tam vyvinuli takovou lavičku, která je mezi záhony, a není to, jak sedíte normálně, ale vlastně tam ležíte. Máte nohy trošku výš, máte je tak, jak kdybyste ležela na pohovce. Mm-hmm. A vlastně vám se krev dostane výš a začne rychle obíhat, a ten stres najednou jako opadl. A teď jsem si říkal, tak to je dobrý, to je zajímavý. Takže jsme začali zkoumat, jak tady s tímto stresem vlastně jako pracovat, protože stres obecně je příznivý, člověka prostě k něčemu nabudí, ale je důležité ho co nejrychleji dostat, když je ve vysokých hladinách, tak ho hodně snížit a uklidnit se. A toto vám právě ty zahrady umožňují. Ale ještě předtím jsme udělali zahradu, kterou jsme dělali s Technickou univerzitou v Drážďanech a s boromajkami, sestrami, které sídlí pod Petřínem, a tam byla sestra Nikol, která si usmyslela, že vytvoří zahradu, která bude opravdu u té jejich nemocnice, a že dokážeme lidi, co jsou na vlastně LDNkách, na vozíku nebo na lůžku, dostat ven. A my jsme tam vytvořili zahradu, která umožňuje to, aby z těch vyšších pater nemocnice vyjelo to lůžko ven, a vytvořili jsme tam takové jako zákoutí, kde návštěvníci, rodina může vlastně být s tím člověkem, co je na tom lůžku. Já jsem tam jednou tak šel a teď je tam takový pán, leží a říká, co tady fotíte? A já říkám, já si to tady fotím, my jsme to jako udělali, a on říká, je, to jste vy, to je krásný, představte si, já vám musím poděkovat, já jsem si nikdy nemyslel, že si ještě utrhnu jahodu. Aha. A já jsem si utrhl tady z toho záhonu a je výborná. A bylo to opravdu zase krásné. Takže zahrada může opravdu léčit, a máme ještě takovou jako zahrádku ve Valticích, kde když člověk jako vchází, tak se mračí, když odchází, tak se usmívá. A to si myslím, že je ta nejlepší transformace, příklad zahrady, kdy vás to opravdu jako naladí, změní to vaše myšlení, uspořádává to, uklidní vás, a vy s tímto můžete dál pracovat. A my dokážeme sestavit rostliny na těch záhonech tak, aby ty esenciální oleje byly opravdu uklidňující, protože jsou rostliny, které vás vybudí, a jsou rostliny, které vás vlastně jako uklidní a navodí tu správnou atmosféru.
2: Které ještě prvky tam hrají roli, protože předpokládám, že to nebudou jenom rostliny a nebude to jenom lavička, na kterou se můžete částečně položit.
3: Ona to může být i třeba lavička, která je vyšší, protože dneska dřív byla norma 45 cm, dneska ty lavičky děláme výš, aby se nám lépe vstávalo, a jsou to takové jako detaily, kdy vlastně to lůžko tam musíte nějakým způsobem dovést, musí to mít určité stupně stoupání, určité úhly, takže to jsme všechno zkoušeli, než se to vlastně všechno udělalo. Ono to není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá, ale ta odezva jednak v tom v nemocničním personálu, ale hlavně u těch pacientů, tak si myslím, že nám to prokázalo, že je to opravdu záslužná věc a je potřeba to rozvíjet a zkoumat. A teď dokonce jsme s paní profesorkou Vašku zkoušeli procházet Lednický park, kde jsme zkoušeli to, jestli město vás jako vybudí do toho stresu a jestli ten park vás uklidní. Takže toto je opravdu místo, ten Lednický park je takto jako krásně naprojektovaný a vytvořený, že vlastně procházíte tím a ono vás to vlastně uklidní.
2: Mm-hmm. A vy máte asi rád technologie, jak jste mluvil
3: určitě,
2: o těch hodinkách
3: určitě,
2: a podobně.
3: Já jsem moji diplomovou práci jsem vlastně naprogramoval takovou multimediální encyklopedii o jehličnatých dřevinách a prostě programování a vlastně využívání technologií je pro vědce důležité, protože co se nedá změřit, to neexistuje. Takže ty věci vlastně díky tady těmto novým technologiím, měřením tepu, vlastně elektrického napětí kůže a tady těchto věcí, které vlastně před 2-3 lety nebyly takto dostupné, jsem si koupil teďka úžasnou věc, dokážu měřit, jakým způsobem prochází světlo pod stromy. Jaké je tam barevné spektrum, protože to vás zase jako ovlivní a my v Lednici máme jako místa, kde jsou třeba stromy, které jsou s červenými listy, když to na podzim barví, když to raší a toto je ta proměnlivost, která je typická pro střední Evropu. To nikde jinde není a proto je ta středoevropská krajinářská architektura trošku odlišná od té, co je v Anglii, nebo co je v Itálii, kde jsou hlavně stále zelené věci. V té Anglii jenom několikrát za desítky let ty rostliny barví obdobně jako u nás. Jo. Takže to jsou jako zajímavé věci, které je potřeba zkoumat a převádět do praxe potom, že dokážeme pracovat s tou myslí člověka tak, aby jsme ho modelovali něco jako hudba. Jo. Nebo aromaterapie, kdy dokážeme navodit prostě určitou atmosféru, tak my se snažíme vytvářet jedinečnou atmosféru pomocí rostlin. A to je, tomu říkáme Lednická krajinářská škola a vlastně tady na tomto základě vzniklo několik památek UNESCO. Jo? A my to teďka zkoumáme, propojujeme to s panem ředitelem, s Deňkem Novákem z Národního zemědělského muzea. Vlastně zkoumáme Lednický park, potom Průhonický park, Kladruby nad Labem, zahradu Vili Tugendhat a najednou se objevují věci, které jsou vlastně popsatelné jako schémata. Jsou to druhy, které se opakují. Třeba v Hradci Králové jsme teďka narazili na park našeho absolventa Kumpána, který vlastně dokázal ty rostliny naprosto fenomenálně jako se skládávat dohromady a právě modeloval tu náladu v tom parku. A to si myslím, že je úplně jako další nová jako otevřená brána, co bychom měli jako řešit, protože máme, už Michelangelo psal o tom, že stín stromů je jiný, ty, co mají menší listy a říčí, tak mají jiný stín než ty s tím hustým listovým. My to tak jako se snažíme podvědomně řešit, navrhovat, ale na základě těch vědeckých pokusů a pozorování to dokážeme nějakým způsobem jako popsat vědecky.
2: Dokážete si někdy nebo alespoň v drobných letmých okamžicích užít zahradu, aniž byste si všechny tyto atributy uvědomoval?
3: On člověk jako pracuje jako v různých módech, jo? Takže pracuje jako v módu návštěvník, potom jako ten, kdo je na tom autorském dozoru nebo technickém dozoru a potom, když člověk opravdu třeba si potřebuje odpočinout, tak toto dokážu si takto přepnout. Ale je fakt, že člověk jako jede po dálnici a určuje si stromy. Ale říkám, že bych si odpočinul v jaderné elektrárně, kde vlastně ty rostliny nejsou, ale to pravda není. Člověk musí vlastně procházet tím objektem krajinářské architektury a ty věci jako zažívat a toto vlastně předávám dál svým studentům.
2: Přišel jste někdy do nějaké zahrady, která nebyla vaším dílem, která vám připadala dokonalá?
3: Ano, to jsou ty díla toho Kumpána, to je vlastně park Mošnice v Kladruby nad Labem, kde jsme vlastně odhalovali to, co udělal ten člověk před náma. To znamená, že my pracujeme s památkou, kde jsou vlastně dány určité vzorce, vy ho musíte pochopit, musíte vyčistit to, co je tam vlastně navíc, což mnohdy je těžké a vlastně pochopit tu myšlenku a zkusit ji očesat a rozvinout dál. A to si myslím, že je krásné právě v těch středoevropských parcích, že můžeme na něčem stavět. V Lednickém parku máme kompozici, která je od renesance, to znamená ten známý průhled od zámku na minaret, to je renesanční koncept, potom jsou tam barokní osy, klasicistní a všechno je to tam poskládáno, což je naprosto jedinečná záležitost v historii zahradního umění. Není na světě objekt, který by byl déle spravován a déle pozorován. Hmm. A my vlastně na tom, na základě těchto vlastně pozorování a principů, jak se ty jednotlivé rostliny chovají, můžeme vychovávat další generace, které můžou dělat památky UNESCO.
2: Jste ještě pořád překvapován při tom objevování těch původních historických myšlenek?
3: Naprosto a musím říct, že teďka jsme pracovali v Hradci Králové, kde jsme dělali takový triviální parčík a najednou se zjistilo, že je to právě dílo pana Kumpána, který s Františkem Tomajerem, což je zase známý krajinářský architekt, pracoval na parku, kde je použita ta struktura z lednice. To znamená, že tam máme druhy, které byly vysazovány, když ten člověk studoval v lednici a tehdy vrchní rada Lauche tam vysazoval část, které dneska říkáme Arizona, a právě tyto rostliny byly použity třeba u Willy Tugendhat, byly použity v parku Mošnici, v Průhonicích a ty principy se vlastně cizelují. A vlastně to, že máme ty dlouhé řady pozorování, že ten strom roste několik desítek, možná některé stovky let, tak my vlastně můžeme rozpoznat ty principy a vlastně použít v novém kontextu. A to teďka se snažíme popisovat a pracovat s tím.
2: Říká Přemysl Krejčiřík, krajinářský architekt, který je v módu respondenta a jsem tomu ráda.

0: Ještě pár minut zbývá do konce nočního mikrofóra a ještě pár minut bude naším hostem krajinářský architekt pan Přemysl Krejčiřík. Vy jste tady říkal před písničkou, že když se snažíte objevit tu původní, vlastně jednoduchou, často geniální myšlenku, třeba mnohdy v dávné historii, takže s tím často souvisí i třeba kácení, mícení a tak dále. To musí být asi někdy hodně těžké, ne?
1: Ono je to opravdu těžké, že vlastně vy zasahujete do životního prostředí lidí, kteří jsou na to zvyklí. A vy jim vlastně měníte jejich život. A on si to člověk jako mnohdy jako neuvědomuje, ale je to nutné a je nutné s těmi lidmi o tom mluvit. A krajinářská architektura sama o sobě je velmi složitá. Jak jste slyšeli před vstupem, tak my ty věci musíme vysvětlovat a musíme to vysvětlovat lidem, aby to pochopili, proč to děláme, jak to děláme, že to není náš rozmar, že to není rozmar krajinářských architektů, nějaké ega, ale že opravdu potřebujeme třeba přenést ten prostor v čase, že ta úprava už dosloužila, stromy už jsou jako na odchodu a vy v tom veřejném prostoru nesmíte nechat strom, který může ohrožovat vlastně životy jiných. Takže proto někdy ty zásahy se mohou stát brutální, ale náš klasik kníže Piklé říkal, že krajinářský architekt musí mít tvrdé srdce a ostrou sekeru a musí pracovat s tím porostem a vězte, že to není samovůle, ale že se snažíme opravdu zvážit na lékařských vahách, který strom vykácíme nebo ne. A mnohdy je to opravdu těžké a člověkovi je taky těch stromů líto, nicméně člověk to má pověření vlastně od společnosti, má autorizační razítko, takže tyto věci on musí řešit.
0: Kdy to bylo těžké pro vás osobně?
1: Bylo to třeba v Litoměřicích, kde jsme museli vykácet stromy, které se nakonec ukázaly, že jsou mnohem starší, že jsme mysleli, ale vůbec nejtěžší to bylo asi, když se musel ve Valtici vykácet stromy, které byly v aleji a člověk si uvědomil, že když jsem jel z porodnice, tak jsem měl otevřené oči a díval jsem se do korun těch stromů a maminka mě to teda říkala a já jsem
0: takže
1: mě teďka...
0: Takže v kočárku vás vezla?
1: Ani ne, jeli jsme s autem z porodnice. Jo, a já jsem se díval do korun těch stromů a o, dejme tomu, 45 let později jsem tyto stromy měl za úkol vykácet. A tehdejší pan starosta říkal, co se na to díváte? Stejně to bude vždycky na půl. Jedni budou říkat vykácet, druhý ne. Udělejte, co je pro vás profesně správně. Tak jsme to vykáceli a dneska už valtičtí říkají, jak ty stromy sadili. Takže ta zkušenost, která je těžká, je potom převrstvena tou novou a tou radostnější a vlastně si uvědomíte, že oni se s tím potom zase zžijí a že to nějakým způsobem funguje a přijmou ty nové stromy.
0: Váš ateliér je garantem víkendu otevřených zahrad, který vlastně probíhá každý rok a tuším, že po 16. teď jsme se bavili.
1: Ano, bylo to po 16. My jsme si uvědomili, že se o té krajinářské architektuře musí mluvit. Máme takový jako program, kdy říkáme vychovej svého architekta, takže mluvíme se stavebními architekty a uvědomili jsme si, že je to nutné prezentovat vlastně veřejnosti. Takže když jsme letos otevřeli 361 zahrad, tak to bylo asi 361 přednášek, kdy se majitelé, a za to jim strašně moc děkuji všem, kteří se této akce zúčastnili, tak se mohli ti návštěvníci dozvědět, jak ta jejich zahrada vznikla, jaké jsou tam procesy a máme tam vlastně od krajiny, která má 1200 hektarů v Kladrubech nad Labem, až po třeba tady oranžerii na Břevnově, kde se vařil oběd. A prostě to jsou, mě na tom překvapuje ta kreativita a ta věc, jak vlastně dokážeme vlastně prezentovat ty jednotlivé díla. A ono je to opravdu nutné, protože i třeba v těch našich Valticích teďka vysvětlujeme na našem parčíku, který vznikl v místě, kde měl být 64 parkovacích míst na vyasfaltované ploše, tak vlastně máme teďka parčík, který je postavený na principech modrozelené infrastruktury. infrastruktury. To znamená, že tam máte trávníky, po kterých se může chodit, ale zároveň zasakuje voda. Ta teplota je mnohem nižší, než by byla na tom asfaltu. A teďka musíme lidem vysvětlit, že ten kámen, co tam je, že to není stavební suť, ale že je to součástí z té struktur těch toho sešlapového zátěžového trávníku. A potom tam máme třeba, že máme lavičky, které každá má jinou trochu barvu toho prkénka, které se skládá, vytváří takový okruh. A to je lavička, která byla oceněna mezinárodními cenami a ten odstín těch barev těch, toho dřeva je naprosto přirozený, je to záměr. Mm-hmm. A teďka to jsou věci, které vlastně v tom veřejném prostoru se tak jako vznáší a my v tento den to můžeme těm lidem vysvětlit. Mm.
0: Kterou zahradou jste třeba vy provázel, nebo provázel jste?
1: Provázel jsem, já provázím obvykle v lednici, takže jsme měli dvě prohlídky a byly zase krásné, že přišli zájemci, kteří o to mají jako mnohem hlubší zájem než běžná veřejnost a bylo tam plno dotazů a už to bylo po 16., takže si myslím, že to bylo zase zážitek i pro mě, protože jsem se dozvěděl plno věcí a ono to tak má být, že si vlastně v těch zahradách vyměňujeme informace. Hmm.
0: Poslední otázka, bohužel, pane Krejčiříku, vy na Masarykově univerzitě v Brně, jedné z vašich alma mater, vedete ateliér památkové obnovy zahrad. Jací jsou studenti?
1: Na Mendlově univerzitě.
0: Promiňte.
1: To je taková jako, to je v pořádku. Naši studenti, ano. Oni se proměňují a je krásné vidět, že jsou to pořád ty silné osobnosti, které prostě jednou za čas budou vést ty ateliéry a potom my tam vyschováváme vlastně celou škálu. Máme od těch tvůrců, co budou ti vedoucí generální projektanti, po ty, co jim pomáhají v tom městě, co právě komunikují ty věci, jsou na těch úřadech a vlastně vytváří podhoubí, aby ty parky mohly vůbec jakoby vznikat. A musím říct, že ono se to proměňuje, každý na to může mít názor, ale oni se přizpůsobují z té době. To znamená, že dneska zvládají mnohem lépe technologie. Asi pamatuju, já jsem začínal jako doktorant a měl jsem A3-kový stroj psací. Jo. A dneska máme technologie, které jsou úžasné.
0: Říká host dnešního nočního mikrofóra, krajinářský architekt pan Přemysl Krejčiřík. Od mikrofonu se loučí také Monika Valentová. Já vám moc děkuju za to, že jste vážil dlouhou cestu a bylo to skvělé. Moc děkuju, ať se daří.
1: Taky děkuji a ať nám to roste.
0: Dobrou noc.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
4: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Noc na Dvojce pokračuje po nočním mikrofonu nočním proudem. Poslední půl hodinu úterý 16. června čekejte novinky okolo Alexe Warrena a skupiny Muse. Obě globální hvězdy vydají nová alba.

Honza Křížek intenzivně pracuje na novém albu, které vyjde na podzim. Zpěvák, skladatel a hudebník Alex Warren, ten bude mít album o něco dřív. Se svým neuvěřitelným debutem You'll Be Alright Kid získal řadu cen a řadu rekordů. Jeho nahrávka Ordinary nazbírala přes 8 miliard streamů a podle prestižního magazínu Billboard je Alex nejlepším novým umělcem minulého roku. Zpěvák teď odhalil podrobnosti o svém druhém studiovém albu s názvem Wild Child. Novinka vyjde 28. srpna. Skladbu Passenger napsal Alex Warren sám.

Passenger má ambice stát se letošním letním hitem Alexa Warrena. Single provází zpráva o chystaném albu Wild Child, ten navazuje na nedávné úspěšné singly Fine Place to Die a Fever Dream. Malý Alex asi byl jako kluk pořádný divoch, protože v dětství měl právě přezdívku Wild Child, říkal mu tak jeho otec. A slovo Wild Child si Alex Warren dokonce nechal vytetovat na tělo.

Jsme Českého zázvojka a 13 minut před půlnocí posloucháte Noční proud. A na řadě je skupina Muse. Britská rocková legenda přišla jen pár dní před vydáním dalšího řadového alba s novým singlem Night Shift Superstar. Skladba kombinuje rock, slivy diska a francouzského houseu. Přeskutá kombinace.

Najdete superstar od britské skupiny Muse jde o další ochutnávku z chystaného 10. studiového alba The Wow Signal. To vyjde 26. června. Jeho koncept je inspirován slavnou vesmírnou záhadou z roku 1977. Byly tehdy zachycené signály vysílané neznámou civilizací, anebo nebyly. Nové písně zkoumají témata mimozemské komunikace, technologické úzkosti a lidského hledání smyslu života. No a aby se upevnila image alba, Master se dokonce proletěl vesmírem kolem Země.

Za 4,5 minuty končí úterý 16. června. Po půlnočních zprávách přijde do studia návštěva. Václav Havelka, známý především jako frontman indie kapely Please the Trees, na dvojce v nočním proudu představí své první solové album. Vznikalo v posteli s telefonem v ruce a s nadějí, že se jednou jeho autor zase postaví na nohy.

0: Bude půlnoc.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků se chce SPD zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání. Ve Švýcarsku se chystá podpis memoranda o míru mezi USA a Iránem. Zahrnovat má i omezení iránského jaderného programu. Fotbalisté Francie vyhráli na mistrovství světa nad Senegalem 3-1 a dnes bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, večer se vyjasní, teploty až 27 stupňů. Je středa 17. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Českému rozhlasu to řekli jeho poslanci.
3: Podle Libora Vondráčka z SPD by lidé měli vědět, jak obě média z jejich penězi hospodaří.
4: Pokud se něco platí z peněz daňových poplatníků, tak přeci musíme vědět, jaký obsah za to dostáváme. Jestli se platí nějaké předražené věci, začerněné smlouvy, Stardance a další.
3: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral výroky politiků o kontrole obsahu označil za skandální.
5: To je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo k té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole.
3: Prezident Petr Pavel řekl, že dosavadní systém financování skrz poplatky funguje a nevidí důvod ho měnit. Chce počkat, v jakém stavu návrh zákona dostane, a pak se rozhodne o dalším postupu. Lucie Machartová, Radiožurnál.
2: Financování médií veřejné služby bylo tématem pořadu 20 minut Radiožurnálu. Hostem byl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Reprízu nabídneme hned po hlavních zprávách. Spojené státy a Irán podepíšou memorandum o míru v pátek na vrcholu švýcarské hory Bergenstock. Potvrdilo to švýcarské ministerstvo zahraničí. Americký prezident na summitu G7 ve francouzském Evianu řekl, že dohoda zahrnuje iránský jaderný program i plavbu Hormuzským průlivem.
6: V dohodě je, že Irán nikdy nebude mít jadernou zbraň. To prostě nemůžeme dovolit. Hormuzský průliv bude otevřený bez poplatku.
7: Americký prezident Donald Trump na summitu 7 největších ekonomik světa uvedl, že Hormuzský průliv bude kompletně otevřený v pátek. Iránci tvrdí, že Američané už odvolali blokádu iránských přístavů. Tehrán prý nechce zavádět poplatek za proplutí Hormuzským průlivem, ale za služby, které se týkají navigace a ochrany životního prostředí. Po podpisu memoranda odstartuje 60-denní vyjednávání. Čína upozorňuje na to, že druhá etapa rozhovorů o sankcích a jaderném programu bude obtížnější. Evropané varují, že pokud dohoda nebude splňovat jejich podmínky, nezruší protiíránské sankce. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Od prosince Evropská unie zakáže aplikace, které umožňují vytvářet fotografie nahých lidí bez jejich souhlasu. Zákon definitivně schválil Evropský parlament jako součást regulace umělé inteligence.
8: Za aplikace, které uživatelům umožní svléknout postavy na obyčejných fotkách anebo bez svolení vygenerovat obrazy nebo videa intimních partií, nově ponesou přímou odpovědnost vývojáři. Podle jedné z předkladatelek návrhu Markéty Gregorové z Pirátů je prosazení zákazu úspěchem v boji proti zneužívání dětí a žen. Návrh obsahuje taky odklad některých regulací AI. Proto ho podpořili i zástupci ANO. Europoslanec Jaroslav Bžoch ale tvrdí, že zákaz takzvaných svlékacích aplikací půjde snadno obcházet.
9: Jakýkoliv chytřejší programátor AI prostě přesvědčí o tom, aby nějaký obrázek ten slíkací udělala, protože AI to prostě umět bude.
8: Firmám, které podobné služby nezačnou blokovat, nově hrozí pokuty ve výši až 7% jejich celkového globálního obratu. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Zmocněnkyně vlády pro romské záležitosti Lucie Fuková rezignovala. Řekla, že končí kvůli přesunu romské agendy pod ministerstvo práce i rozdílnému pohledu na její další koordinování.
10: To prostě není ta vize, se kterou jsem já přišla na úřad vlády.
11: Vysvětluje Fuková. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO její rozhodnutí respektuje. Pokračuje jeho mluvčí Karla Mráčková.
12: Premiér bude nadále předsedat i radě, která agendu řídí, takže pro romskou menšinu se určitě nic nezmění a naopak zlepší.
11: O přesunu lidskoprávní a taky protidrogové agendy na jednotlivá ministerstva rozhodla vláda. Podle šéfky úřadu Tinde Bárty to zlepší efektivitu práce. Prezident Petr Pavel nevidí k takové změně důvod.
0: Naopak jsem viděl racionální důvod v tom, že tyto agendy jsou více rezortní a potřebují nějakou koordinaci.
11: Před změnami v protidrogové politice varovala Babiše v dopise taky Globální komise pro protidrogovou politiku. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Karvinský fotbalový klub i primátor Jan Wolf se odvolají proti trestům od etické komise fotbalové asociace. Ta kvůli korupci klub vyloučila z první ligy a uložila viníkům vysoké pokuty. Manipulování zápasů šetří i policie.
13: Fotbalový klub se distancoval od jakéhokoliv údajného ovlivňování hráčů či rozhodčích.
14: Navrhli jsme rovněž řadu důkazů v náš prospěch, proto jsme nyní překvapeni, že etická komise FAČR žádný z těchto důkazů neprovedla a podle našeho názoru uspěchaně rozhodla.
13: I primátor Wolf odmítá, že se dopustil jakéhokoliv korupčního jednání. Na svou politickou funkci rezignovat nehodlá. Činovník klubu čelí 12-letému zákazu činnosti v soutěžích FAČR a 3-milionové pokutě. Karviná byla vyloučena z šance ligy a má zaplatit pokutu 10 milionů. Stejně jako Karviná i další klub zapletený do kauzy, první SC Znojmo přijde o finanční podporu. Město mu letos nevyplatí dotaci 1 milion korun. Krištof Kousal, Radiožurnál.
2: Kriminalisté, celníci a finanční správa odhalili rozsáhlý daňový podvod. Ve dvou skupinách se do něj zapojilo 10 lidí. Vydělávali provozováním flotel aut v taxislužbách Uber a Bolt. Podle obvinění za 5 let nezaplatili daně ve výši 300 milionů korun.
15: Skupiny založily desítky různě propojených firem, které střídaly velké množství bankovních účtů, říká Jiří Žežulka z finanční správy.
16: Naši pachatelé se tomu přizpůsobili a co 14 dnů měnili bankovní účty, aby nám tu práci znesnadili.
15: Aut i řidičů měli skupiny stovky, peníze vybírali v hotovosti a rychle posílali do zahraničí. Pokračuje ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek.
17: Pro nás je to další příklad, jak vlastně ten organizovaný zločin vymýšlí nové oblasti, kde by mohl zkrátit daně a poškodit stát. A druhá, jak vlastně zneužít podnikatelské prostředí.
15: Obvinění čelí 8 cizinců a 2 Češi. Hrozí jim až 13 let vězení. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Ještě dnes můžete rozhodnout, jaká skladba jako první rozezní nové svatovícké varhany. Ve čtvrtek pak v Praze zazní premiéra díla napsaného přímo pro tento nástroj. Hlasovat je možné na webu Českého rozhlasu Vltava.
18: Skladatelskou soutěž vyhlásili Hudební nakladatelství Českého rozhlasu a Nadační fond svatovítské varhany už v roce 2019. Své skladby do ní přihlásilo skoro 50 autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Posluchači, kteří přidají své hlasy na webu vltava.rozhlas.cz dnes, patrně rozhodnou, zda zvítězí fantazie na chorál Svatý Václave od Iva Bartoše nebo svatovícká fantazie Karla Martínka. Obě mají nyní téměř shodný počet hlasů. Provedení skladby na nových varhanách se zítra ujme varhanice Jiřina Marešová. Pak za doprovodu varhan zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté Francie vyhráli na mistrovství světa nad Senegalem 3-1. Dvakrát skóroval kapitán Kylian Mbappé a s 58 góly překonal reprezentační rekord Oliviera Girouda. Teď hrají úvodní zápas na šampionátu Irák a Norsko. Duel sleduje reportér František Kuna.
19: Odehráno 7 minut, dá se mluvit o dvou náznacích šance. Reprezentace Iráku po sérii hlaviček nedokázala dopravit míč do branky, stejně jako na druhé straně. Po průniku Holanda z pravé strany ten centroval po zemi jen do rukavic soupeřova golmana. A tak teď v 8. minutě utkání platí Irák-Norsko 0-0. František Kuna, Radiožurnál.
2: Za necelé 3 hodiny do mistrovství světa vstoupí aktuální šampioni z Argentiny. Budou hrát s Alžírskem. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Na stránce iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas odvysílá Radiožurnál Sport přímý přenos. V 6 hodin ráno našeho času pak začne zápas Rakousko-Jordánsko. A česká reprezentace se přesouvá do Atlanty, kde odehraje druhé utkání na turnaji. Zítra v 18 hodin našeho času rozehraje duel s Jihoafrickou republikou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehody je na D1 u Brna i na Pražském okruhu za odbočkou na Barrandov. Na dálnici D1 vyšetřují nehodu u Brna ve směru do Prahy. Za odbočkou na Tuřany na kilometru 200 osobní auto narazilo do překážky. Hasiči likvidují únik oleje, je tam proto uzavřený i pravý pruh. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště buďte opatrní za odbočkou na Barrandov. Na 17. kilometru vyšetřují nehodu, hned potom, jak kvůli práci na vozovce uzavřený levý pruh. V Brně opatrně v Ostravské ulici, v křižovatce s ulicemi Černovickou a Gajdošovou havarovala dvě osobní auta a průjezd křižovatkou je dočasně omezený. V Praze budou až do rána uzavřené tunely na městském okruhu. Blanka je obousměrně zavřená mezi Letnou a Trojou. Údržbáři čistí také Strahovský tunel směrem na Břevnov. Potrvá to do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, ráno ojedinělé, postupně místy přeháníky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27. Tolik hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: 11 minut, je středa 17. června, po zprávách pokračuje noční proud. Své první solové album Snake Rolling Up Broken Ladder přišel na dvojku představit písničkář, producent a dramaturg Václav Havelka, známý především jako frontman indie kapely Please the Trees. Hudebník natočil základní materiál na telefon. Album je velmi osobní výpovědí o tom, jak fyzické omezení promění člověka. Příjemnou noc dvojkou.
1: Noční proud. Dnes s Jitkou Benešovou.

0: Jsme Český rozhlas Dvojka, posloucháte Noční prout a je tu čas na slíbeného hosta Václava Havelku. Hudebníka a dramaturga, který na místech, kde hraje, vysazuje stromy. Vítejte Václava na Dvojce.
1: Dobrý večer.
0: Nejen obsah, ale název desky vychází z vašich zdravotních problémů z páteří. Věřím a vidím na vlastní oči tady ve studiu, že už jste teď v pořádku. V té souvislosti si vzpomínám na slova v Perexu jednoho článku o vás a vašem albu Hudba znehybněného těla. Bylo to opravdu tak zlé?
1: Bylo to opravdu tak zlé. Nějakýho důvodu, který samozřejmě jsem se snažil nějak hluboce analyzovat, ale potom jsem dospěl k tomu, že možná je dobrý to tak jako nechat plynout a postavit se k tomu s nějakou jako ctí a trpělivostí, tak mě prostě jsem měl problémy jako s plotínkou. Já takhle vidím, že spousta lidí se potýká s podobnými problémy. Ale došlo to až tak daleko, že jsem opravdu jako vlastně nemohl chodit a ještě jsem měl takovou nějakou jako tvrdohlavost a paličatost, že dvakrát jsem si vlastně nechal rozmluvit od lékařů doporučení, že ten určitý segment té páteře si mám nechat jakoby sešroubovat a že nebudu jako trpět. A já jsem vlastně byl v nějakém jako místě, kdy jsem si říkal, no z nějakého důvodu se mi to jako děje, a já prostě zkusím najít jako tu cestu jako sám, skrze různý jako techniky.
0: Jak hlavně tím, jak bez tím, toho velmi invazivního zásahu.
1: Přesně tak. A vlastně jsem jako neměl v tom daném okamžiku vlastně dvakrát nějakou jako důvěru, že i třeba ta medicína je takhle daleko, je to vlastně dar a že si můžu vlastně nechat jako pomoct. Takže jsem si to trošičku jako asi i protáhnul, než bylo nutné, ale...
0: Jste se vlastně rozhodl zpětně, k tomu kroku, že
1: no,
0: půjdu
1: než,
0: do toho.
1: Přesně tak, že si nechám vlastně pomoct, ale zpětně jako spoustu věcí v životě člověk prochází těma zkušenostma. Ta daná chvíla je vlastně, jako je to nenahraditelný, ta zkušenost, je to tak autentická věc, že vlastně se nedá jí nahlídnout až zpětně, takže celý to bylo o tom tím nějak jako projít a mít tu důvěru teda, že vlastně ty kroky potom povedou k tomu, že člověk vlastně...
0: Že bude líp.
1: Bude líp, nebo...
0: No, že se uzdravíte.
1: No, že, prostě ta, že prostě nebudete jako trpět, jo. Já i skrze tohle tu zkušenost mám nějaký teďka vyvinutější cit na to jako vnímat, jo. Všechny bytosti jako živí nebo lidi a i možná i jako jiný tvory, zvířata, jak se třeba pohybujou a vlastně si uvědomovat, že každý něco prožívá, žije s nějakou formou bolesti a takže vlastně nějaká jako pokora k tomuhle tomu, myslím si, že to v tomto ohledu byla nějaká důležitá pro mě zkušenost.
0: Která vás ovlivnila jen v tom uměleckém konání. Vrací se teď ještě v myšlenkách do té doby, kdy jste většinu času trávil v leže a kdy vám opravdu nebylo dobře?
1: Já jsem spíš typ člověka, který
0: se dívá dopředu
1: a učím se prožívat ten přítomný okamžik. Ale dívám se na to zpátky právě s tím vděkem a s tou pokorou, že vlastně mi je dobře a že ty pocity, které jsem měl, už naštěstí nemám.
0: Byla ta cesta do vlastní duše určitou terapií na tu částečnou bezmocnost?
1: No určitě, tak jako myslím, že všechno je nějaká forma terapie, vlastně každý den veškerý jako konání.
0: Především, i když si to člověk nepřiznává.
1: Přesně tak, především komunikace samozřejmě s druhýma lidma a nějaký jakoby zrcadlení a schopnost přijímat třeba kritiku a zpětnou vazbu, aby člověk se posouval dál a jak v uvozovkách byl jako lepším člověkem.
0: Hudebníka dramaturga Václava Havelka v Nočním proudu se svou novou meditativní hudbou.

0: Václav Havelka, v nočním proudu nahrávka Ten, kde byl pravděpodobně, patří k nejspět rituálnějším trackům solového projektu frontmana skupiny Please the Trees. Václave, je pro vás ta solová tvorba svobodnější, bez ohledu tedy na ty podmínky a životní situaci, v jaké jste začal tvořit, pochopitelně?
1: Svobodnější asi určitě, protože všechny ty projekty, které dělám pod, vlastně v nějakém jako formátu kapel, tak jsou vázaný na konkrétní lidi. I když třeba se sestava Please the Trees za ty léta proměnila opravdu mnohokrát, ale každý ten člověk do toho vnáší nějakou svoji osobnost a input, který pro mě vždycky je hrozně osvěžující. Vždycky ta hudba se tím příchodem toho dalšího člověka nebo nového člověka posune. A tady u toho já jsem vlastně napsal, řekněme, přesně zase ty páteře, ty kostry těch skladeb. Musel jsem si samozřejmě ujasnit, že ta forma je nějakým způsobem teda na tu nahrávku jako hotová, a potom jsem je podle nějakého jako intuitivního pocitu a představy o nějaký aranži posílal s přízněným lidem, který mám rád a který jsem chtěl nějakým způsobem na té nahrávce mít, takže zase vlastně se z toho stalo to kolektivní dílo. Já jsem to taky vlastně říkal mnohokrát v těch rozhovorech, že sice je to vlastně jako soulová deska, ale asi tím jenom, že jsem vytvořil ty základy,
0: ale
1: je to vlastně jako kolektivní dílo a pro mě to je to největší jako bohatství.
0: Ale zastřešuje to vaše jméno rozhodující slovo.
1: Ano, já jsem to nějakým způsobem jako koordinoval, i když jsem přizval do toho kamaráda Brandona Egglestna, což je vlastně spoluproducent té nahrávky a studiový inženýr, který ty vlastně všechny inputy
0: známý studiový.
1: Míchal ve svém studiu v Portlandu a má vlastně zásadní vliv na tom zvuku.
0: A vznikla by vůbec ta vaše solová deska, kdybyste neměl ty zdravotní problémy?
1: Já myslím, že určitě. Já jsem zase vlastně typ člověka, který píše neustále. Spíš se vlastně rozhoduju vždycky potom, když se toho nějak jako naschromáždí, pro který projekt ty věci se hodí třeba, nebo pokud to nemá nějaký vyloženě tematický.
0: Ono je to nejen o invenci, ale i o času se tomu věnovat.
1: Samozřejmě.
0: A ten jste samozřejmě měl.
1: Ten v tomhle tom ohledu, ano, tady jsem na to čas měl. Ono taky vlastně většina toho materiálu vznikla během covidu, takže to bylo skutečně jako vlastně úplně jiný způsob bytí, jako společensky.
0: Jiná úplně situace. Nastala, která úplně změnila životy spousta lidí a řekla bych i psychiku.
1: Ano.
0: Řady z nás.
1: Takže mě se to vlastně vázalo na tuhle to ještě, jako se to tak jako umocnilo tou mojí vlastní zkušeností, ale vlastně jsem si uvědomil, že jak jsme se bavili před tím letním rozhovorem spolu, že vlastně ta přítomnost nebo ten okamžik jako svou vždycky přinese něco a já jako, i když třeba hudbu miluju, opravdu jako vlastně tím žiju, tak když jako není, když třeba byl ten covid, tak já jsem vlastně si jako oddechl, já jsem vlastně najednou byl úplně jako v jiném rozpoložení, protože to nešlo, tak vlastně to nebylo, že bych na to tlačil a vymýšlel a hnedka řešil, jo, prostě kde hrát a jak hrát. Prostě jsem vlastně najednou mohl se zamyslet třeba nad jinou perspektivou, že vlastně jsem z toho hudebního prostředí třeba šel dělat do školy s dětma, nebo jsem uklízel zahrady a vystěhoval jsem se za Prahu. Takže je to nějaká schopnost tu realitu jako přijímat, než s ní nějak urputně bojovat.
0: Vlastně ono to bylo tak, že jste se z velmi dynamického života, který vedete, plného zážitků, společnosti, dostal do velmi, řekněme, omezené existence. A něco tvořit přinášelo naději, že se nezblázníte. Je to taky ten důvod?
1: Určitě ta tvorba byla nějaký katalyzátor, a na druhou stranu mám trošku takový jako tendence třeba že to ten prostor nějak jako umocnil jako práci jako s nějakou formou třeba prázdnoty nebo jako, víte co, jakože
0: zaplnilo vám to vlastně jo, tu takže prázdnotu, která ne, ne, v první spíš chvíli byla teda fajn, protože jste nebyl pod tlakem a celý život jste zvyklý.
1: Jako zaplnila určitě, ale zároveň jsem jako třeba se otvíral i tý prázdnotě jako takový, jo, že to je jako určitý vlastně jak určitá jako podstata. Základ, jako z kterého se jako vychází. Takže mě to umožnilo se vlastně dostat do tohohle z toho místa, z kterého vlastně všechno jako vzniká a do kterého se to jakoby vrací. Víte, je to trošku zrcadlí vlastně ten život, nebo to naše zhmotnění, nebo to naše formu, kterou vlastně tady jsme. Takže to byla určitě taky nějaká důležitá zkušenost pro mě.
0: Je vidět, že i diskomfortní situace může vyústit pozitivní konec. Písničkář, kytarista, dramaturg Václav Havelka v Nočním proudu.

0: Posloucháte Noční proud.
1: Dnes s Jitkou Benešovou.
2: A především s hudebníkem Václavem Havelkou. Jeho první solová deska dokumentuje, co se s ním dělo, když ho zdravotní problémy skolily do

0: ale vlastně zve do toho kolektivu další hudebníky. Je to vlastně hrozně, hrozně krásný projekt, který ještě z velké části vlastně stojí na improvizaci, což je úplně, já bych řekl, jako pro mě taková v určitý formě s jazzem třeba taková jako vyšší forma pro mě jako by hudební, jo, protože je to skutečně jako napojení na nějakou energii sdílenou, zhudebňování nějakého přítomného okamžiku. Takže to opravdu mám rád. Takže Havelka and Friends se mi
1: tak
0: líbí.
1: Třeba někdy příště.
0: Jak
1: jste spolupracoval s lidmi, které jste oslovil, kterým jste posílal ty ukázky? V jaké fázi jste jim vlastně ty skladby posílal?
0: Já jsem
1: v jakém stavu možná?
0: Já bych asi nejprve nastínil vlastně ten koncept, nebo jak k tomu vlastně nějakým způsobem došlo. Já jsem dlouhý leta se zabývám pořádání koncertů a dnes vlastně se tím živím v Meat Factory jako dramaturg. Tak pro mě je to taková práce snů a svýho času s kamarádem Ondřejem Šturmou a Michalem Pařískem pod značkou Scrapes Out jsme pořádali vlastně koncerty svých oblíbených hudebníků, našich oblíbených hudebníků. A celý to bylo o tom, že když jsme pak ten koncert tomu dotyčnímu mohli uspořádat, tak jsme vlastně měli z toho ten největší přínos, že se vlastně seznamujeme a kamarádíme a můžeme se postarat o lidi, který posloucháme, máme rádi. Takže ty vztahy s těmihle všemi hosty vlastně vznikly tímto způsobem a já jsem je začal vlastně oslovovat, jak jsem říkal, v tom momentu, kdy ty skladby měly nějakou základní hotovou formu, to znamená, byl napsaný text a hudební část na kytaru. No a oni, vlastně jsem měl nějakou jako ideu podle toho, na co daný člověk hraje, o co bych ho mohl požádat, ale vlastně hrozně bylo fajn na tom, že oni třeba často posílali úplně jiný formy aranží, jo? Že třeba bubeník poslal klávesy nebo zpěvačka perkuse, jo? Že v tom bylo zase nějaká určitá pro mě takový jako osvěžení. A jak vidět,
1: to znamená,
0: vidět,
1: že všichni
0: lidi
1: měli volnou ruku.
0: Víceméně měli volnou ruku.
1: A věděli taky navzájem o sobě?
0: Myslím si, že do určitý doby ne. Že vlastně spousta jich zjistilo, že hraju s tímhletím člověkem, až když ta skladba byla nějakým způsobem poskládaná.
1: Tak to je hodně zajímavý. Změnil někdo z hostujících umělců úplně a radikálně vaše původní představu?
0: Otázka je, jestli jsem nějakou konkrétní představu měl, protože asi úplně ne. Já jsem vlastně zase...
1: Krásné přiznání.
0: Spíš typ člověka, který se snažím tou hudbou vlastně tvořit nějakou jako náladu, atmosféru. A všichni ti lidi, což si myslím, že z té desky je znát, se vlastně nějakým způsobem dokázali jako na to nacítit.
1: Napojit se na to.
0: A vlastně nikdo tam nepřines nic, co by bylo...
1: Nebo co by se vám zdálo rušivého.
0: Co by nějakým způsobem nefungovalo. Ale je pravda, že třeba jsme některé ty aranže s Brandnem, třeba tu jsme nasadili bicí později, než ten dotyčnej poslal. Nebo jsme z těch bicí vyházeli třeba nějaký přechody nebo činely. Jo, že jsme si s tím vlastně jako hráli. Takže to byla taková jako vlastně jako producentská aktivní aranžerská práce, že nejste sice s těma lidma v tom studiu a neříkáte, teďka zahraj to takhle, teďka takhle
1: tak
0: a vybírat.
1: Samozřejmě jste to dělali
0: všechno.
1: Ale
0: bylo to všechno na dálku, takže jsme vlastně vybírali, takže jsme pracovali až z těch konkrétních záznamů. Stejně tak třeba,
1: ale zase
0: jak jste...
1: má tu výhodu, že neprotestují, když jim do toho zasahujete. Je to tak,
0: ale samozřejmě já, když jsem tu skladbu nějakým způsobem jako dokončil i ve smyslu těch aranží, tak jsem to těm dotyčným posílal a ptal jsem se, jestli jsou s tím zpřízněni, včetně třeba i Vojty Havla, pro kterého pro mě to byla vlastně jako velká věc, že do té spolupráce šel v tu dobu a vlastně jsme třeba, je to znát i na té skladbě Skyfeathers, kterou jsme teďka poslouchali, nebo na skladbě Tangible předtím, kde jako on ty jeho party jsou někdy v tom mixu jako vytaženější, někdy se úplně jako zapustí do toho, dá se prostor třeba zpěvu, jo. Zase to vlastně ve vztahu k těm aranžům.

0: Žím, to byla taková jako práce, která je velkým dílem Brandna jako toho člověka, který vlastně tu desku mixoval.
1: Hudebník Václav Havelka na dvojce v Nočním proudu.

0: Na cestě ke smíření se zdravotním handicapem provázela Václava Havel-Kufletna, Davida Boltra a violončelo Vojtěcha Havla. Václav Havelka v nočním proudu představuje svou solovou desku. První v životě. Vojtěch Havel byl velmi výjimečným hudebníkem, ale především to byl výjimečný člověk. Václave, prožil jste s ním poslední dny před jeho nečekaným odchodem. V říjnu to budou už 2 roky. Uh-huh. Čím vším pro vás Vojtěch Havel byl? Uh-huh. Dá se to říct v několika větách? Uh-huh. Zkuste.
1: My jsme se skrze ten čas, který taky vlastně to bylo pár let, nebylo to nějaký dlouhý období, tak co ve mně vlastně jako zůstává, je nějaká jako blízkost. My jsme to zase naťukli společně vlastně v tom rozmluvě, kterou jsme měli tady před tím rozhovorem, kdy jsme se bavili jako nějakým jako mužství a co mužství dneska reprezentuje a co je a co by mělo být a v tom Vojtovi byla určitá jemnost v tom mužství, kterou já vlastně jsem jako záměrně v ten daný okamžik jako vyhledával a potřeboval jsem ho v tom životě mít a dotknout se ho, abych mohl sám ho víc implementovat do sebe a do svýho života a do toho, jakým vlastně jsem a chci být mužem. Takže skrze i právě nejen teda lásku k hudbě, ale i třeba k nějaký jako duševní práci, duchovní práci, duchovní cestě, určitým formám rituálů, což třeba pro mě jsou i ty koncerty nebo skládání hudby, tak jsou to věci, který jsem se skrze něj dotkl a dodnes z nich vlastně žiju a mám pocit, že někdy víc, někdy míň, chtěl bych víc, to třeba přenáším na svoje syny a na muže kolem sebe, takže je to tenhle ten vlastně vklad, ke kterému
0: který vás vlastně bude provázet,
1: který mě bude provázet,
0: i když už tady
1: Vojta není.
0: Bohužel není. Společně s hosty jste vytvořil opravdu takovou, bych řekla, zvukovou krajinu.
1: Děkuji.
0: Přesto vznikl celek. To album je kompaktní. To byl velmi těžký úkol pro vás a pro producenta. Mám pocit. Nebo se pletu?
1: Byl to těžký úkol, já těžko. Tam určitě vlastně v tom nebyl nějaký jako záměr, že teď dělám desku a musí být komplexní a musí být kompaktní. Vlastně teď byl hrozně vtipný moment, toho si taky cením takový jako pozornosti, že někdo si všimnul, nějaký kamarád, že jsem vlastně ty skladby poskládal podle abecedy. Jo, že to je taky takovej jako když člověk pracuje na tom albu, tak je to taková poměrně náročná věc ty skladby poskládat. Aby to záleží.
0: Ze stejných skladeb jde udělat podstatně lepší a horší album právě v tom dramaturgii.
1: A já vlastně, když jsem se tím jako zabýval, tak jsem si všiml, že to je prostě podle abecedy a že vlastně to tak jako je v pořádku. I když musím přiznat, že potom, když jsme chystali s vydavatelstvím Animal Music tu desku na vinyl a s producentem Brandnem, tak jakož má tam určitý omezení, ta každá strana LP desky v ideálním případě ta délka by neměla přesahovat 20 minut, aby ty drážky byly vlastně co
0: dostatečně silné, aby je jehla neponičila.
1: Aby dynamika té hudby mohla skutečně vyniknout. Takže jsem potom musel se rozhodnout, že jsem dvě skladby na tom LPčku vlastně nejsou a i jsme trošičku přeskládali to pořadí těch skladby tam z toho důvodu. Takže to ještě se vlastně o to dobrodružství bylo jako větší na těch přípravách.
0: 3 alba z 5, které máte na kontě s kapelou Please the Trees, jste natočil ve Spojených státech. Určitě tam máte spoustu kontaktů. Dostane se vaše solová deska taky za oceán?
1: Měl jsem to štěstí, že vlastně celá ta cesta od toho psaní až po to vydání toho alba tak trvala vlastně necelých 5 let a já musím přiznat, že určitě rok jsem ji měl vlastně hotovou a jsem třeba a hledal jsem mezinárodního vydavatele nebo amerického vydavatele a našel jsem ho u vydavatelství Primordial Void, což je vlastně jeden člověk v Severní Karolíně, na kterého jsem dostal doporučení a kterýho ta deska zaujala, takže album je i v distribuci ve Spojených státech a dokonce vydavatelství vydá i limitovanou edici audiokazet. Z čehož mám taky radost, protože...
0: Tak, co je takový, řekněme, historický artefakt, to, no. Momentálně trenduje.
1: Momentálně, tak, nebo tak ono vždycky něco všechno trenduje, tak v takových jako
0: vlnách.
1: Je to
0: takový jako luxusní historický artefakt.
1: Ale co mě se vlastně na tom líbí, je, že každý to médium sebou nese určitý specifický vlastně zvuk. Takže chystají se třeba 2 mástry pro digitální podobu té hudby, která je teda ať už na CDčku nebo potom na online a na vinylovou desku se chystá mastering jiný. A na tu kasetu jsme teda použili mastering digitální, ale vlastně jako tím, že to je na té analogové pásce, tak zase ten zvuk bude trošičku jiný, tak na to se těším.
0: Bude to ve Walkmanech hezky šumně. Václav Havelka, v Nočním proudu.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Glow Entry, jedna z instrumentálních skladeb solového alba Václava Havelky, právě dozněla. Došla vám slova, Václave, že jste se vrhnul na instrumentálku.
3: Já mám instrumentální hudbu hrozně rád. A je to zase...
2: Já taky.
3: Co jsme tady spolu naťukli, že to je nějaký podmět pro představivost. A tady vlastně v té skladbě ještě se mi poštěstilo, že jsem mnou hraje na kytaru Marisa Anderson, což je význačná poměrně a velmi autentická americká kytaristka. Takže to pro mě byla velká věc a hraje na té desce ve dvou skladbách. Takže ta instrumentální tvorba mi je taky nějakým způsobem přirozená, i když tíhnu tak dost samozřejmě k nějaký jako verbální komunikaci nebo vyjádření formou textu a zpěvu. Rád zpívám, takže to asi je ten hlavní
2: důvod. Proč?
3: Důvod. Ale jako mám velmi rád ambientní hudbu, experimentální hudbu, jazz, takže ta instrumentální hudba je mi blízká.
2: A když už jsme u těch slov, proč dáváte přednost angličtině před češtinou? Je pravda, že uplatnění v zahraničí to přímo vyžaduje, ale třeba tady pro české
3: publikum? Já se přiznám, že určitě mám to v plánu vydat.
2: Cítíte tam dluh?
3: Tak určitým způsobem jo, ale především samozřejmě jako k sobě a k tomu to vlastně udělat. Ale je to zase nějaká určitá forma práce, pro mě velká. Ty texty a my v takové formě, kdy člověk se s tím opravdu jako zžije a je s tím opravdu za to, že prostě to pustí ven. Takže já jsem, jako jsem vlastně vyrostl na anglicky zpívaný hudbě, tak je to pro mě nějaká jako přirozenost. A samozřejmě jsem se taky proto rozhodl, právě proto mít možnost komunikovat s lidma napříč kulturama a světem.
2: Protože je to prostě praktické. Zase,
3: je to praktické.
2: Angličtina je globální nářečí.
3: A je to vlastně
2: to je
3: jako úžasný,
2: prostě
3: že vlastně lidi můžou rozumět, přijedete kamkoliv a minimálně z části samozřejmě lidi rozumí, takže to je pro mě taková jako bohatství v tom, že já rád cestuju, tak i to, že ta hudba vlastně umožňuje člověku cestovat, je radost.
2: A tak se dá s tím publikem komunikovat. Kapela Please the Trees už hrála v zahraničí mnohokrát. Naprosto běžně supportovala nejrůznější zahraniční hvězdy za všechny, Robert Plant nebo Smashing Pumpkins, to jsou jména, která všichni znají. Měl jste je možnost poznat blíž? Platí, že čím větší hvězda, tím skromnější člověk a přístupnější?
3: No, spíš vlastně v tomhletom ohledu se člověk k těm osobnostem jako nedostane, protože mají kolem sebe týmy lidí, aby vlastně jako
2: je nikdo
3: jako neobtěžoval. Na druhou stranu třeba konkrétně s Plentem, když jsme hráli, tak se na nás koukali jako kapela, takže tam jako to probíhá, to je samozřejmě velký proces, samozřejmě to nejvíc na tom, největší podíl na tom má promotér té dané akce, který vlastně tomu interpretovi nabízí, teda pokud tam je prostor lokální kapelu, ale na druhou stranu musím říct, že se, jako, je pravda, že když se člověk těm lidem dostane, tak opravdu ta jako pokora a určitý kvality jsou jako ohromující. Takže je to, neděje se to jako hned, že je to prostě jako práce, ale i se spoustou těch vlastně lidí, kteří na tom albu hostují, tak to je leta vlastně se vytváření toho jako vztahu, že jo, protože jsou to lidi, kteří jsou velmi zaneprázdnění, jsou třeba i v určitým ohledu slavní a ta sláva sebou nese samozřejmě to, že si udržují nějakou kolem sebe auru jako nedostupnosti, nebo aby se prostě ochránili
2: duševní zdraví. No. I to je ten důvod. Přenesete svou solovou desku i do koncertní podoby? Při takovém množství hostů? Nevím.
3: Ano. Je to zase další vlastně...
2: To bude úplně nový projekt.
3: Na té cestě. No, já spíš vlastně budu pokračovat v tomhletom konceptu toho alba, kdy jsem si vybral nějaký lidi, kteří jsou vlastně, se kterými spolupracuji na tom albu, ale pro ty koncerty si budu zvát a přizvat lidi, kteří třeba budou z toho daného místa, takže nejblíž mě čeká křest týhletý desky, který proběhne
2: příští týden
3: ve středu 24.6. v Praze v prostoru Atrium Žižkov, a tam se ke mně připojí můj syn Šimon na bicí, na perkuse, na housle Alois Zatloukal, který vlastně hraje se mnou i na tom albu, potom Tomáš Niesner na banjo a na syntezátor, který taky hraje na té desce se mnou, a Lukáš Palán na kytaru, Štěpán Hon na, teď já si to pletu, jestli to jsou tympány, anebo marimba, myslím, že to je marimba.
2: Návštěvníci koncertu a křtu to uvidí.
3: No a Sára, teď jsem zapomněla příjmení, bude zpívat a hrát na flétnu. Takže
2: poměrně početná sestava.
3: Poměrně početná sestava a vlastně se na to hrozně těším, protože zase ty skladby budou mít novou
2: jiný
3: podobu.
2: Jiný tvar. Trochu takže, jiný projekt.
3: Takže s každým tím koncertem, i když vlastně spousta se chystám, že jich odehraju sám, na což se taky těším, tak v každý týl, řekněme v tom místě, tak se vždycky často se stane, že třeba tam někoho znám, anebo někdo bude mít chuť se ke mně připojit, takže se na to těším. A ještě jsem zapomněl zmínit, že jako support v Atriu Žižkov vystoupí Anička, která vystupuje jako Korut, což je výtvarná umělkyně a hudebnice.
2: Tak nepochybuji o tom, že se vám to podaří.
3: Děkuji.
2: Václava, díky za rozhovor, díky za váš čas.
3: Děkuji za prostor a podporu.
2: Na dvojce v nočním proudu nám dělala společnost hudebníka, dramaturg Meet Factory Václava Havalka. Prostřednictvím jeho alba nás pustil do své duše.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Jedna hodina na 6 minut, posloucháte Noční proud. Už přes hodinu je středa, 17. června. Francouzská popová ikona Ayana Kamura, Karajanka, Charlotte Cardin, Američanka Ariana Grande a britská zpěvačka Lola Young dámskou jízdu holkám nakonec zkazí Ben Cristobal s kytaristou Kiss. Teď Sombr.

0: Noční prout. Dnes s Jitkou Benešovou.
1: Stop. Je m'appelle.

francouzská popová ikona Aya Nakamura, která momentálně vládne světovým žebříčkem TikToku, se svým virálním megahitem vydala nový single. Na této novince nespolupracuje s nikým menším než s britským rapperem Skeptou, který je považován za absolutní legendu. V zajímavé nahrávce kombinující chytlavé afropopové rytmy s britským rapem a francouzsko-anglickým textem. To je mix.

Posloucháte dvojku a 20 minut po jedné jste ve společnosti Nočního proudu. Kanadská zpěvačka Charlotte Gardin zveřejnila z chystaného alba už třetí píseň. Její novinka sází na melancholickou atmosféru a smyslný elektropopový zvuk. Ten ve finále graduje doslova ikonickým saxofonovým solem. V textu se umělkyně noří do hluboce osobních témat. Skladba vystěhuje její nový a údajně vyzrálejší umělecký směr. Tak ho vyzkoušíme.

Ale kdo se stála tak vlastně přímo ukázkovou první umělkyní nominovanou současně v anglické i francouzské kategorii?

Minutu po půl druhé dospíval Benson Boone, na dvojce posloucháte Noční proud. Dnem D pro americkou zpěvačku Ariana Grande bude poslední červencový den, kdy vyjde její osmé studiové album. Deska dostala název Beatle a my už si teď můžeme poslechnout ukázku single Hey, that I made you love me. Nahrávka je zase takovou typickou ukázkou mezinárodní spolupráce a je ještě širší než v případě francouzské zpěvačky jménem Aya Nakamura. V případě Ariany Grande se totiž na tracku podíleli švédský skladatel a producent, jeho krajan Max Martin, a co by byl hit bez videoklipu, že? Ten pro změnu natočil režisér Christian Breslauer ve spolupráci s polským režisérem a kameramanem Januszem Kamińskim. Přímo ukázka globální spolupráce.

Martinez, noc vám krátí noční proud. Mezi novinkami zpěvaček tu mám jednu výjimku. Song měl premiéru na Rock for People. Stojí za ním Ben Christovou a kytarista Kiss Tommy Trae. Kapela má pauzu, Tommy momentálně se svou českou partnerkou žije v Česku, no a to je potřeba využít. Společná nahrávka Mike Rock je další v řadě Benových nejrůznějších spoluprací. Spolupracuje s interprety napříč styly i generacemi.

Za 14 minut budou 2 hodiny. Až do 2 na dvojce Noční prout a v něm za okamžik britská zpěvačka Lola Young. Loni v září vydala velmi úspěšné album. Od té doby o sobě nedávala moc vědět. Až doteď. S novým singlem From Down Here otevírá novou další kapitolu tvorby. Svým fanouškům chce představit zvukově rozsáhlejší a syrovější songy. Píšu další kapitolu svého příběhu, protože ta stará byla stejně nudná, prohlásila zpěvačka s humorem sobě vlastním.

Lola Young, zpěvačka, loni získala Grammy. 25-letá Britka na sebe prozradila, že trpí ADHD. Na kontinentu ji definitivně v loni proslavil hit Messy. Slovo znamená chaotický a neuspořádaný. No tak to asi mají všichni s ADHD. Termín se možná i díky hitu dostal do světa módy jako výraz pro záměrně odbitý make-up a outfit. Zkrátka, dokonalost nemusí být samo sobě vždycky to nejlepší. Lepší.

když noc je v půli, tak proti své vůli opět padám k nohám

Přítelkyně noc ještě nějakou dobu potrvá, noční proud nikoliv. Za necelé 4 minuty ho vystřídá repríza pořadu Hvězdné návraty. S návratem nočního proudu můžete na dvojce počítat přesně 30 minut před půlnocí, hned po noční mikrofonu. Do dalšího dne vás převede Miloš Skalka. Příjemnou noc a úspěšný den s dvojkou přeje Jitka Benešová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hvězdné návraty.
4: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí, práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
5: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
4: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
5: S vámi je šmanda.
4: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
5: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
4: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
5: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte, vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
4: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
5: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
4: Tak to s námi zkuste i vy.
5: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím. A vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte.
4: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.